0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha-Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická Cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická Cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuju,
1: díky moc.
2: Mějte se krásně, hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No já to mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů. Hit, on byl idol, že jo? Byl, no tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No, no to až teď, ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
3: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho? Kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap, ale zeptej se Dáši Černochový, ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, no. To je dokonalý. No,
3: já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčnej za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčnej dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček,
3: ona
1: takže
3: byla
1: teta?
3: Byla moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera,
3: no, pro
1: že byste
3: Majera.
1: Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce. V té Kanadě si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje vidlema. Muzikálu napsal mě a já od něj ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro něj něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: mladý.
1: Nikdy
3: neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotify. Já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se, jak si to nemůžete očuchat, ten buklet, nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
3: no
1: přece
3: ne,
1: bylo umělecké dílo.
3: Hele,
1: co to je, že si stáhnete někde, já to chci hmatat, no, já to chci čuchat, tu křídovou.
3: Já mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo, tak.
3: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
3: no, distrack, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi sebou se občas i střílí, takže distrack je, když ten mi štve a tak na něj napíšu distrack.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den, to je den.
3: Ještě ta dostanu... Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterýma chodila Eva

0: Malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co, zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře?
1: S kým jsem to telefonoval, jak jsem sem jel, a že to je podtatranská pěnice.
0: To je hezký.
1: Ano. Protože Lucia je ze Slovenska.
0: No jasně, jasně.
1: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že jsme si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
0: Ježiš, tak to mi bude velkou ctí.
1: A mě je také nesmírnou ctí.
0: Ježišmarja,
1: to jsem tyknul, tak to nechci nechat tak takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
0: Dámy a pánové, jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu, celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
1: Ano, jistě.
0: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
1: Ano, z daleké ciziny,
0: zdaleké.
1: S čím dal tím vzalující se.
0: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v Kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
2: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

sestřičko, osmá odbíjí. Vzpomínáš na škrob povlečení, na šelest listů.

0: Lucia Šorelová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokaž.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My nemáme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás. Vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a tě je odkudkoliv. Ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta aktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžem to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hral rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audiosložka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: No ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšiřují obzor, aby si to v té hlavě srovnal. Vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje, nebo rozhlas a rádia, že jo, když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace, to znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně, a jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel Lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano.
3: Že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo. A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdný.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční vtáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvil o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. V sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako...
2: dělám, ano, to ano. Ale
3: není
2: to
3: pravda.
2: Není to. Je to pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout, řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově, čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet, já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad, víte, to jako my si ze všeho
2: Noční ptáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jejich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
4: Je červencový podvečer.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě. No,
3: je to to nejlepší, co se mě mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět staře s nespavostí.
3: Tak
2: to
3: na SMS-ku je pořád někomu.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, dobře, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak je se hádat zjistě. Ne, dámy a pánové, prosím, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná cmunda po kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně. Nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jedu někde směrem Holt, Rakousko a jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít ze zadu na tu stage, tedy na pódium. A netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, se schazují cmundu po kaplicku, aby balinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo. A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas tak to vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal, stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek. A co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád, že tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, prý budeme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se ho týká. My zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuju za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona, posluchačka, bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
4: Noční pták ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
4: A ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Ďakujeme.
1: My veľmi ďakujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takovej dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Děkuji za otázku. Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jaké jakékoliv veřejnoprávní médium je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice, a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou tihle mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. sledování, jo? Protože já když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstí v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily a ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat, opravdu si toho nesmírně ceníme, vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás pět nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají dva kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
8: Dva kostely.
0: Myslíte si, že je správně za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
8: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
8: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
8: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak, Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo, dobrý, 2-0. Ireno, nebojte se, teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
9: Kolia.
0: Jendo?
8: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl.
0: Já jsem, no já vím, no ale.
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
8: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
9: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
9: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
6: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to vzniklo?
6: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
6: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
9: Hoří, hoří!
10: Plamený, plamený šlejtě, když je
9: rychle šlejtě oporu, pustme šlejtě oporu.
11: Ať pustí měli než
9: promlá oheň.
10: Požár!
9: Hoří, hoří,
10: hoří, tady je před oporou.
12: Tady je, pánové, takovejte klid, pomalu vycházejte, takovejte klid. Halo, orkestr, hrajte, promlá, hrajte. Tak, tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
8: Řekněte tu Bčku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
8: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio a poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
13: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: I ve sváteční den na 1. máje pro vás vysíláme. Kromě Vánoc vždycky držíme svátky z Humoriádu i ve vysílání, tak proto jsme tu dneska a já jsem rád, že po té dnešní vytížené noci si čas našla Petra Černocká. Petra, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Tak bylo něco v Čarodějnice?
2: Měli Já vždycky.
1: Vždycky? Kolik toho stihla, Petra?
2: Právě, že měly být dva, ale ten druhý bych nestihla, tak jsme udělali jeden. Já už jsem taky trošku pohodlná, nechci sedět celý den v autě.
1: Jo.
2: Takže jsme udělali jeden prostě hezký, dobrý. Děti byly šťastný, jsem sáhla do paměti. Já mám i dětský pořad, ale už jsem ho dlouho nehrála. Malovali, všecko zpívali, hele, neměli přejemnou úniku.
1: A oheň uhašen v pořádku?
2: Ano, ohně nebyly, i když dneska hlásili, že byly, pořád. Ale méně prej než jindy.
1: Petro, jsem rád, že jsme tady a začínáme Humoriádu.
0: Humoriáda.

0: Rybitví někdy vystupovala Petra Černocká?
1: Asi jo. Ale úplně tak nějak nedávno to určitě nebylo. No.
0: Kdo vystoupí teď? Koho vybereme do Humuriády?
1: No, já bych takhle... Zdeněk Izer, s tím jsem taky hodně často vystupovala. On to je ostřejší, jo, takový.
0: No,
1: jako...
0: to umí.
1: Ale taky... Aha, autobusák na záchytce. Já myslím, že v jeho podání to bude kouzelné.
0: Dobře, bude tam s Tinou Pletánkovou.
2: U zadrženého bylo zjištěno v krvi 4,2 desetiny promile.
3: Nemůžete to zaokrouhlit směrem nahoru.
2: To jste měl odvahu si sednout za volant?
3: Naopak, já jsem neměl odvahu střízlivej. Víte, co to tam, jak to tam vypadalo? Takhle ulice klikatý náledí, kam jste dokoukla zrcadlo a za sebou 11 metrů plechu plný lidí.
2: No, tak snad stačilo říct si cestujícím, že třeba nejste ve formě, aby si vystoupili a došli to pěšky.
3: No, oni si tam zlámali hnáty, víte, no, tak to bylo nebezpečný, hrozně.
2: Jste museli jet z divočiny.
3: Z jaký divočiny? Jsme jeli z Mělníka. Podniková akce, ochutnávky a tak dále, že jo. Akorát cestuju zpátky ty... Jsem prantýny, že jo, hrozný. Co to tam vypadá, to je to samé, jaká jsem prantýna.
2: No, jet z Mělníka do Prahy, no tak to snad není takové dobrodružství, že?
3: No, to byste se divila. Navíc ta soutěž, ještě, pardon.
2: Jaká soutěž?
3: Soutěž, bodová soutěž vozlatýho norka. Vozlatýho norka, pochopitelně soutěž probíhá tak, že kdo víc vypije, má víc bodů.
2: Tak předpokládám, že snad mluvíte o tom novém bodovacím systému, nešajte mi.
3: Pardon, já jsem chtěl zkusit, jestli to funguje.
2: Mně to funguje.
3: Mně to taky funguje.
2: No ale v rámci...
3: Dneska ne, nebudu dneska.
2: No, my jsme to zamluvili, ten bodovací systém, no tak to snad dostávají řidiči, ne? A ne cestující.
3: No, to byste, akorát, to byste musela znát tu naší...
2: Podejte se normálně.
3: Pardon, tu naší partu, nemáte tady něco k pití, ježišmarja.
2: Ne, pardon. Nemám, to je krev, to byste si nepomohl, to bych to musela zvýšit, to číslo, dejte to zpátky.
3: Já aspoň ožrala.
2: Samozřejmě.
3: Víte, co ta naše parta, ne, oni jsou jak urvaný z řetězu, rozumíte, my někam vyjedem a už vymýšlej kraviny prostě. Chápete to?
2: Ne.
3: My jsme, možná se mě oprávněně zeptáte, co jsme za podnik. A já vám to řeknu, my jsme DIP.
2: DIP.
3: DIP.
2: To je jako zkratka, nebo je to celý název?
3: To je celý název, akorát, že to je zkratka. A je to dopravní inspektorát Praha. Jmenuji se Kongresová ulice, prosím pěkně.
2: A o tom vědí, o tom vašem chování nadřízení?
3: Náčelník vede soutěž o zlatýho norka. Náčelník udělal 90, opakuji slovy, 90 bodů za půl hodiny.
2: No, to vám,
3: a to si myslím, že máte půl bodu za panáka.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer, Tina Pletánková, moderátorka, bývala také rosnička televizní v téhle scénce z Telebazaru, z televize Prima. S autobusákem se někdy potkala nebo vystupovala s nějakým, kromě Vaška Kopty, Petra Černocká?
1: A mě to moc mrzí, s Koptou jsem nikdy nevystupovala.
0: Ne?
1: Jenom jsem obdivovala semaforu, jak mu to jde. Leta krásně. A jak je i muzikant. Hele, Kopta je, to je někdo. S tím bych si ráda někdy zaspívala třeba.
0: Ale co vás spolu nepojí, je třeba, nebo možná ano, on dělá moderátora, vlastně toho komentátora, průvodce pořadu Peče celá země.
1: A to ne, to já nepeču.
0: A to, no, a já myslím, že on taky ne, ale jenom to právě komentuje.
1: Ano, ano. Já právě, no, asi to dělá dobře, jo. On je prostě povšechně šikovný člověk, ale s těma buchtama, já jsem se to nenaučila schválně, protože potom se hrozně tloustne a dámy jsou vždycky takový jako trošku citlivý na svoji vlastní

0: Sáno, zaháru věc, nepeču.
1: Nějaký zájezd autobusem?
0: Zájezd autobusem, že
1: někam.
0: Jo, já jsem, no autobusem, teď si nespomínám. Já jsem jezdila
1: jenom
0: jako,
1: letecky.
0: Já si vzpomínám nejlíp, když jsem jako dítě jezdila na chalupu autobusem, ale to se ještě pracovalo ještě i v pátek, takže v sobotu se zahrádkáři jsem jela na sever, kde měl táta chalupu. A vzpomínám si, že musel vždycky zastavovat, protože já jsem blinkala, jsem jako holčička neměla ráda autobus. Já jsem teda neměla ráda ani auto. A pak jsem samozřejmě celý život dělala zpěvačku a nevylejzala z auta. Ale to mě, ale jako dítě jsem blinkala.
1: Ale to bývá normální.
0: To děti
1: dospělosti podá, ano.
0: No, mně se to takhle, jako naštěstí jsem se toho zbavila. Autobusák, nic, tam nic. Se mi nic nevybaví.
1: Nevadí. Tak pozor, Zdeněk Izer může pokračovat. Uh-huh. Ať si ho připomeneme, když s ním Petra taky vystupovala, jezdila na zájezdy. A nebo já nasadím proti Lubomíra Lipského s Miroslavem Homolou. Scénka, vlastně hlustvisiácká, konkurs na vrátného úparu. Tak vybíráte 731 800 900, tohle je číslo, je platné i teď ve státní svátek 1. května a je to SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, posílejte.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda i v ten sváteční den 1. května nechybí ve vysílání a nechybí tu teď taky první souboj. Pod dohledem Petry Černocké vybrala Zdeňka Izera, já zase Lubomíra Lipského. Tahle dvě jména základní proti sobě, které si vyberete po telefonu 731.

0: 800 900. Dobrý den, povídejte, hlasujte.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tady je posluchač Petr Stevlic nad Vedlí. Pozdravuji geniální herečku Petru Černockou.
2: Ani na 1. máje nepřehánějme, ne.
0: A co vybíráte?
1: Vybírám Peťho.
0: Dobře, děkujeme moc. Kdo dál?
3: Dobrý den, tady Ivan, o městě nad Metují. Já vás zdravím a přeji si pana Izera.
0: Děkujeme za ten hlas. I vy taky, hezký sváteční den samozřejmě. Ještě někdo nám přispěje.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko a prajem vám příjemný prvomájový pohodový deň.
0: Dobře, Ivan, ať se vydaří, moc krát děkujeme a přepujeme ještě na někoho dalšího, kdo pomůže s výběrem.
5: Dobrý den, Patriku, zdravím paní Petrušku.
2: Dobrý den.
5: Tady řidič autobusu z Jižní Moravy, Ivančic.
2: Krása.
0: Tak jsme se trefili.
5: Jelikož Zdenka Izera znám osobně, měl jsem tu čest, tak ho na dálku zdravím a hlasuju teda pro něho.
0: Dobře, tak si nám
5: všem posluchačům, přeju květnové lásky čas.
0: Ano, i vám samozřejmě. Děkujeme moc a uzavírá to kdo hlasem?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku, vás i paní Černockou a já hlasuji pro pana Lipského s panem Homolou. Hezký zbytek dne, díky.
0: Děkujeme všem, bylo to na střídačku, hlasy velmi vyrovnané, skutečně jen pár nových rozhodlo, že to bude změna. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, takhle jste si vybrali, autobus Háka opouštíme i záchytnou stanici a jdeme do baru na jeden konkurs.
7: Dobrý den.
8: Jaké máte psání?
7: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
8: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
7: Děkuju, já jsem Hlustvisiák. Hlustvisiák, mé jméno.
8: Mě.
7: Tak to jste vy, Černý Pirát. No. Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
8: Co pak jste nám přines?
7: No, tak já bych chtěl mluvit s panem vedoucím.
8: To jsem já.
7: Jo, tak to jste taky vy.
8: No.
7: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
8: Já přece ještě nejsem penzi.
7: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
8: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
7: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
8: Tak podívejte se, co jste si psal.
7: No tak já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
8: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
7: Ano, ano, ano.
8: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
7: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
8: Tak vy si věříte.
7: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
8: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátno v našem podniku.
7: Ano.
8: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
7: Jo, mě a proč?
8: No kvůli orientaci.
7: A tak, jo.
8: Abyste věděl, co vás tady čeká.
7: Ano.
8: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
7: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách. No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
8: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
7: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
8: Proč by chodili na váhu?
7: No, aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
8: Nesmysl, vážit se nebude.
7: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
8: No, Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
7: No jak takhle, helejte.
8: No
7: takhle,
8: počkejte, no, co to děláte?
7: No vidíte, jak no, mi to sešlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
8: No.
7: Páni drazi, a to je vaše vnučka?
8: Ale ne, to je dcera mé přítelkyně.
7: Tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
8: Ale
7: to
8: no, já nevím. No.
7: Safra,
8: a patrně, ano, ano.
7: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
8: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no. Na pláži.
7: A ten dědek vedle, to je Rumun?
8: To jsem přece já.
7: To jste vy, že vám nedali aspoň čepičku.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Lubomír Lipský. Jakou vzpomínku v hlavě má, co se vynoří, když se tohle jméno objeví nebo uslyší ho Petra?
2: No, hrnej, že jsem se nepřipravila. Já myslím si, já jsem jednu dobu i jezdila s těmahle bardama jako moderátor, když už byli staříčký a nebyli v divadle. A Lipský tam nebyl, Kopecký,
0: a film
2: Horníček.
0: Třeba, jaký se, jestli z těch Šest medvědů s cibulkou.
2: No jistě, to bylo rozkošný.
0: Já nevím, Děda jo. Potůček.
2: Potůček byl samozřejmě, to byla figura, kterou on sám teda vlastně vytvořil. Že jo, úplně podle sebe, podle toho modelu té postavy, v tom by dokonali. On i jinak mluvil, že on mluvil trošku jinak. A to bylo krásný, ano. To bylo jeho jako majstrštyk.
0: Odehrává se ta scénka v baru. Petro, barvou zpěvačku dělala jste někdy, nebo zahrála jste si, nebo zaspívala v baru? Tak to je, no, to je vlastně kategorie sama pro sebe, barová zpěvačka.
2: Hele, já jsem jednou, a to jsem ještě byla na konzervatoři, jsem byla vybrána, abych zahrála v takovým jako klipu zpěváka, až nakonec řeknu, kdo to byl, abych tam jako dělala barvou tanečnici. Takže mi oblíkli takový prolamovaný punčošky. Hele, já měla postavu jako 20, to bylo dobrý, jo. A dali mi ty takový ty, jako ty kramfleky a takový jenom korzetek. A já jsem dělala stafáž k písničce Karla Gotta.
0: Ne, jaká?
2: No, já ho viděla poprvé naživo. A musím říct, že když jsem se převlíkala v autobuse do tohohle toho, tak on tam vlez a nevím, jestli to udělal omylem nebo náhodou. Ale tam jsem poprvé viděla živýho Karla Gotta a ta píseň, nevím, jak se to jmenovalo, a ona ani nebyla slavná. Ale dělala jsem to, jako, jestliž se mohla tu tanečnici barovou.
0: Jo, jo,
2: no, jo. Ale já jsem jako do barů vlastně já jsem neměla kdy chodit, že jo? Tak já
0: pracovně jsem myslela.
2: Takhle. Jo, pracovně. V baru jsem nikdy nespívala. To může být zajímavý, že jo? No. Člověk vidí ten cvrkot a vidí, jak se...
0: No to ze začátku to je cvrkot. Ke konci už je to
2: No může to být i nervák, ano, ano. Ne, já jsem v baru nikdy nespívala, ale je to samozřejmě těžká dřina. Já vím, že jako některý ty moji muzikanti třeba v kapele zhráli třeba, já nevím, v Rakousku, v Německu, v baru, jo. To nebyla snadná práce.
0: No, je to řehole. Je to
2: a já s tímhle hlaskem, já mám takový ten sopránek, já bych se tam nehodila.
0: Ale,
2: já mám husopesčí hlásek. A v baru je třeba jako zaspívat pořádně.
0: Jo, takže
2: zatmavit.
0: Na nějakou venkovní akci. Co bychom si teď mohli dát za písničku?
2: No, hele, jestli můžu, tak mně se zdá, že dneska začalo léto. Tak jako strhujícím způsobem. Já jsem šla jenom v tričku a stejně mi bylo vedro.
0: Zítra má být ještě teplej.
2: No právě. Tak jestli můžu,
0: ano.
2: Tak ta píseň se jmenuje, podívej si do seznamu, to se jmenuje Den na letních tržištích.
0: Dobře.
2: A má to krásný text, myslím, že to, nevím, kdo to psal, ale dneska ty texty jsou někdy takový jako blam, blam, blam. Ale tohle byla báseň. Já už jsem to dlouho neslyšel, jak možná si to idealizuji. Pustíme si to.
0: Pustíme a vy během toho můžete hlasovat buď pro Lubomíra Lipského, anebo řekli jsme si, že nasadíme další silné jméno proti Miroslava Hrnutila, ať máte nad čím přemýšlet. Kdo to u vás vyhraje? Řekněte nám to na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, pravidla znáte. A teď ta Petra Černocká.

0: den na letních tržištích, tak mimochodem k tomu ještě černobílý klip, Petro, jo?
1: Ano, já vím, no, rozkošné, z roku 71.
0: 79. No, to už je nějaký pátek.
1: Je to trošičku díl, no.
0: Petra řekla, to už jsem byla naživu.
1: To je zajímavý, no. Jo. Hele, ono to trošku pospíchá ten čas. Teďka, no. Ale teď se mi zdá, že se to zvolnilo přes tu zimu.
0: Jo.
1: Ale než se nadějem, tak budeme zase mít žlutý listí. Hele, no. Já mám pocit, že to jde nějak.
0: A budou Vánoce.
1: A budou Vánoce.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nezapomněli jsme samozřejmě na souboj, který vedete vy. Jsou tu dvě ukázky ve hře Lubomír Lipský jako lustvisiák Miroslav Donutil jako vypraveč a vzpomínat může třeba na pana Kodeta. Vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je teď a hlasuje?
3: Ještě jednou Honza z Vlkavy a hlasuji dále pro pana Lipského.
1: Ano, znova pana
0: děkujeme
1: Lipského.
0: Moc, mějte se pěkně. Další kdo?
4: Zdravím vás, tady Petr Zezounek, už nejsem v autobuse, už jsem doma.
0: A?
4: Ještě jednou teda, ale Petro, vy si žijete, že jste byla sexy ve 20.
0: Je pořád.
4: Podívejte na sebe.
0: Ano.
4: Vypadáte furt stejně, dobře.
1: Ale musíte to v tom autobuse říkat do toho mikrofonu lidem.
4: Aha.
1: Jo, jinak se to nikdo nedoví. No.
4: Jo, jo.
0: Máte
4: tak
0: úkol.
4: To byla normální linka, no. Takže tam mikrofony nejste.
1: Tak.
4: No, a Patriku, co mi to děláte? Jak já si mám vybrat?
0: No, trochu těžce, ale no. Tak nechci to dělat lehký vždycky. No, no tak no. Co?
4: Dobře, tak já zkusím teda toho Donutila.
0: Dobře, píšu mu bot a děkuji, ať se daří, hezký sváteční den. Ano, ještě někdo, kdo přispěje hlasem?
5: Já vás zdravím, Jakub, dobrý den.
1: Dobrý den,
0: taky na cestě někde?
5: Jo, na cestě. Já bych poprosil taky pana Donutila.
0: Dobře, a je to vlak, nebo co to je?
5: Ne, to kamion.
0: Kamion.
1: Jo, tak
0: takže to jsou spáry někde na dálnici.
1: Ježišmarja, to je kamion.
0: Šťastnou cestu.
5: Aktuálně v Praze u průhodnic.
0: Aha, vy taky. Šťastný průjezd právo, mějte se pěkně. A kdo ještě hlasuje, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím z Adržbachu. Uh-huh. A prosila bych pana Donutila.
0: Dobře, do Adržbachu pozdrav, ať se máte krásně. Děkujeme. Ve stínu skal. No a my máme rozhodnuto.
1: Jo.
0: Zase pár hlasů navrch, zase změna.
1: Bude změna.
0: Donutil a bude vzpomínat na Jiřího Kodeta, tak jste to rozhodli v tomhle druhém dnešním svátečním souboji.
7: Já mám Jirku Kodeta strašně rád. Nás kdysi seznámil režisér Mencla, udělal to dost nešikovně, protože řekl, to je Jiří Kodet a to je Miroslav Donutil. A Jirka ho opravil, řekl, kolikrát ti budu vysvětlovat, že nejprve máš vyslovit jméno absolutní nuly a potom teprve hvězdy, jako jsem já. A tam jsem pochopil, že to je zvláštní a bezvadný člověk a začali jsme se zbližovat a dneska už jsme tak blízko, že jsme v jednom angažmá v Národním divadle a máme šatny nedaleko od sebe a nedávno přišly dvě dámy do Národního a Jirka je zastavil na schodišti s bílou šálou a říká, jdete pochopitelně za mnou. A oni říkali, ne, my jdeme za panem Donutilem. Ach, tak. A aby zachoval dekorum, tak dodal, to musíte o 3 šatny a 50 let dál. No takhle, Jirka kráčí prostě životem a trousí moudro. Já musím vzpomenout na jednu krásnou story, která se stala v tom 89., když jsme stáli na těch náměstích a cinkali těma klíčkama a volali jsme konec vlády jedné strany. A Jirka stál a tak si prohlížel ten dav, co to volá a absolutně mu to nešlo do hlavy. A až byla pauza a čekalo se na nějaký proslov, tak sám do toho ticha si dal konec vlády jedné strany. Teď ti lidi se všichni otočili, co to má znamenat a on říká, já jsem solista, já nebudu řvát s davem. V 60. letech, když byl Jiří Kodet angažmá v činoherním klubu, tak oni jeli na zájezd do Anglie. Jirka si sebou vezl 55 liber, což, jak sám říkal, byly tehdy 3 měsíční platy a jeden oblek. Přijel jsem do Anglie a řekl jsem si, nenavštiv v Anglii Hilton a je to, jako kdyby tady nebyl. Ostatní kolegové pochopitelně škudlili, ale já jsem tam šel. Sedl jsem si ke stolku, lusknul jsem na číšníka, ten pohunek to okamžitě pochopil. Přišel ke mně, já jsem mu naznačil, že chci jídelní lístek, on měl jasno, byl z Hiltonu. Dal mě jídelní lístek, já neznaje jediného slova v anglickém jazyce, zabodl jsem prst do jednoho z pojmu. Píkolík odešel. Uchopil jsem Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině čekání se otevřely dveře a do místnosti vjel na vozíčku 14. poschodový svatební dort.

0: Pochopil jsem, že to patrně bude ta moje objednávka. Všichni kolem tleskali a hledali nevěstu. Já jsem tam byl zcela logicky sám. Přivezli mi dort ke stolu, šoupli mi ho na desku. Já jsem uchopil moučníkový příbor se špachtličkou. Naštěstí doma jíme na stříbře, takže se v tom vyznám. Sňal jsem ze 14. poschodí toho dortu jahůdku, kterou byl dort ozdoben. Odložil jsem ji na talířek a decentně jsem ji snědl. Potom jsem tomu blbečkovi naznačil, že ten zbytek si může odvést.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jedna z ikonických vzpomínek na Jiřího Kodeta a jeho svatební dort, tedy v Hiltonu. No.
3: Můžu něco?
2: No určitě.
3: Já se musím pochlubit, já jsem uhrála jednou manželku.
2: Jo.
3: No jo, já jsem to zapomněla. To byl nějaký, jako to, myslím, že hrál nějakého kriminalistu v televizi. Obávám se, že to ještě bylo černobílé.
2: Zase.
3: No, nevím, nebylo, protože já si vzpomínám, že jsem jednou vylákala moji dceru do posilovny, aby se seznámila s tím, jak její matka se snaží a aby ona taky se hejbala.
2: To jsem zvědav, kde se to spojí. No.
3: No, ale pozor, ona teďka je už úplně sportovní typ, ale to jsme tam byli poprvé a tam byly takhle, se jelo na těch bicyklech, rotopédu, a nahoře byly obrazovky.
2: Aha.
3: A ona koukala nahoru a říká, mami, nejsi to ty. Já na to úplně zapomněla. Já mu hrála manželku, takže jako asi něco menšího to bylo, ale vybrali mi pěknýho fešáka, ne, za muže.
2: No,
3: a potom jsem ještě jednou doma našla fotku, jak mám ty starý fotky, a to bylo černobílý. A já jsem měla takový čepeček a takový ty modrý šatičky a zástěrku. Hrála jsem takovou tu sestřičku v nemocnici a vedle mě stál Kodec s tím, jak se to říká, testoskopem. Jako hrozně
2: stetoskop,
3: nám...
2: ano.
3: Stetoskop, ano. A strašně nám to slušelo.
2: Výborně.
3: Takže zřejmě nás vyhodnotili jako velmi pěknou dvojici. Tak do dneška jsem pyšná.
2: Tak teď už to možná šrotuje našim posluchačům a přemýšlí. Někteří už možná vědí, kde to bylo, o jakou roli šlo a jaký film. Tak možná
3: jo,
2: nám to řeknou. Kromě toho nám také musí říct, jestli budeme pokračovat zase s Mirkem Donutilem, anebo s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Jejich Železná neděle. Tak buď to bude vzpomínka na jednoho básníka, nebo to bude sběr do Železné neděle. Humor mezera A nebo B, pište v SMS-kách, odestřejte na číslo 90 011 04 nebo se ozvěte do studia na číslo 731 800 900 a hlasujte pro svého favorita. K tomu teď Xindl X se svou písní V humoriádě.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 809 náš telefon. Ve studiu se mnou dnes ve svátek Petra Černocká a na výběr, ať to doplníme, Miroslav Donutil nebo Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás, Patriku, i paní Petručku.
3: Děkujem.
2: A chtěl bych, aby si přál pana Donutila.
1: Píšeme mu bod a jdeme dál. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Honza Zrabský, zdravím vás, o vás dva.
3: Díky.
4: A zvlášť naši letušku na Koštití.
3: Oho, ano.
4: A dal bych si taky Ačko.
1: Dobře, tak jo, hlas pro pana Donutila, moc děkujeme za zavolání. Ještě někdo, dobrý den.
5: Dobře, tady Petr Sokolnice a dal bych taky Ačko Donutila.
1: Donutila. Dobře, no tak jo, vyhrál. Tady zastavujeme a uslyšíme po druhé dnes někoho Miroslav Donutil a vzpomínka na Zdeňka Marada.
6: Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdeňa Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdeňka Pospíšila a řídil mu Tatraplán, jo. A to nebyl jen tak ledajaký borec, jo. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdeňal ho měl jako záštitu, jo. A my jsme s tím Zdeňkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci s Zdeňkem Maradou, protože on třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. Jo, my jsme mu říkali, Zdeňku, nedělej to, to chytne jednou, to auto bude hořet, věř tomu, ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole, jo. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne, jako, jaké fire, jo, a típnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šaltrpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Říkám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takový dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo v plamenech, jo. Ten Zdeňal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové.
1: Humoriáda. Barkas tam hrál svou úlohu a roli v téhleté ukázce, v tom vyprávění. Čím vším jezdila na zájezdy, nebo jste jezdili, Petro?
3: Jo, tohle si pamatuju. Barkas byla taková krabice východoněmecká a v tom se vozila aparatura. To bylo takový menší.
1: A vy jste jezdili v čem?
3: Ani se neptej.
1: Jak to?
3: Hele, tak my jsme třeba jezdili s mým manželem v takový červený ruský obrovský mašině. No prostě to někde koupil. My jsme byli chudí umělci za totalitky, no. A jak se to jmenovalo? Volha.
1: Ve Volze. No
3: hele, nebylo to marný, protože prostoru tam bylo.
1: To jo.
3: Rusáci mají takový jako nadhled, takže tam prostě ty nohy si mohl i natáhnout. No, ale byla to taky příšera. Příšera, ale jezdila. Jo. Ono to nějak vydrželo. Oni to asi
1: a taky to žralo.
3: Žralo to strašně, ano, ano. Dneska už by se s tím prakticky nedalo kvůli ceně benzínu jezdit. No, ale to byly podivné věci a taky na těch cestách samozřejmě nebyly pumpy, že jo. Hmm. Takže bacha. Když jsme
1: jeli... A taky nebylo tolik dálnic.
3: No hele, ono toho nebylo hodně, co, tehdy.
1: Ale byli... Já tím si říct, že ty cesty a návraty spíš byly pozdější.
3: Ano, jo, to bylo strašný. Když jsme jeli z Košic třeba z nějakého vystoupení. Fakt to bylo strašný. Ale byla jsem mladoučka, mě to nevadilo.
1: Jo. Za to teď si člověk vybírá.
3: No teďka jako jedu do Kolína, pak už se mi nechce někam do Budějovic, no.
1: Říká Petra Černocká, tak pozor. Vyčerpali jsme Miroslava Ranutila, budeme přemýšlet s Petrou, čím uzavřeme, co vám nabídneme vašim uším k poslechu po písnice Miroslava Žbirky. Atlantida, ta je nachystána teď v Humoriádě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 5. Ta po dlouhé době vychází na nás dva ve studiu, respektive na hosta. Ten má vždycky to právo. Nesi to Petra Černocká. Tak čím to uzavřem, to sváteční vysílání?
2: Mně je ctí, že tady mám nabídku Michala Pavlaty, což byl velice chytrý a šikovný herec, velice chytrý, vzdělaný kluk. A vždycky říkal hezký anekdoty. No. A to ještě ke všemu židovský, ty já mám docela ráda, ty jsou takový specifický.
3: Přijde pan Kohn domů a hned prohlašuje: Sára, rozvádíme se od stolu i od lože. Pro boha, Kohn, tak ty už ani jíst nemůžeš. A nebo zase jindy přijde takhle Kohn odpoledne domů a v posteli nachytá svoji manželku Sáru s roubíčkem. Znechuceně se na něj podívá a říká: teda roubíček, já musím, ale proč mein Gott voni? Kohn, musíme koupit naší holce záclony. Každý večer, když se převlíká, stojí za protějším oknem laube a šmíruje, povídá Sára. Žádný výdaje, Sára, žádný výdaje, uděláme to jinak. S holkou si vyměníte pokoje a záclony si koupí laube. Pan Eichelbaum se chlubí, jakou má krásnou ženu. Abeles si ho vezme stranou. Poslouchaj, oni opravdu nevědí, že jejich žena má milence? No a? Odvětí klidně Eichelbaum. Já se radši podílím 50% na dobrém kšeftu, než 100% na špatném. Pravdu má pan Eichelbaum. Je lepší mít jednu krásnou s někým na polovic, než mít jednu ošklivou jen sám pro sebe.
1: Humoriáda. Ta dnešní už je pomalu na konci. Byla sváteční. Petro, děkuji.
2: To nám to uteklo, děkuji moc, bylo to příjemný.
1: Bylo, tak zas někdy příště. A hezké jaro, hezké léto.
2: Ano, ano. A ještě se mě dneska nikdo nepokusil políbit pod stromem. Tak nevím.
1: No tak
2: nevím.
1: To musí rychle, Jirka má na to ještě čas pod nějakou pěknou třešní.
2: Já myslím, že mu budu trošku vyhružovat, vyženu ho na zahradu a ono to klapne.
1: Dobře. Mějte se moc pěkně, nezapomeňte, že ve stejném čase o víkendu s námi můžete slavit Ve hvězdných návratech další český humor v sobotu s Helenou Vondráčkovou. A pozor, v neděli to bude mít narozeniny Jiřina Bohdalová, tak si to samozřejmě připomeneme i Ve hvězdných návratech. Mějte se krásně a
2: už v nartech.

0: chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Výstrahu před požáry rozšířili meteorologové. Policisté v Olomouci chytili vězně na útěku. Významné osobnosti připomene orchestr Olomoucké moravské filharmonie. Jasno, během dne až oblačno, teploty do 27 stupňů Celsia. Mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru hrozí po celém území Česka, kromě jeho západu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit tento týden. Pokračuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
2: Olomoučtí policisté chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích, uvedli to na síti X. Muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se nejspíš podhrabal pod oplocením věznice. Do pátrání po něm nasadili policisté i vrtulník s termovizí a upozorňovali, že je muž na útěku nebezpečný. Podle serveru novinky.cz jeho útěk prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů jako možné pochybení vězeňské služby. Obyvatele Velké Kraše na Jesenicku budou mít k dispozici dvě elektronické úřední desky. Pořídit je chce letos za zhruba 300 tisíc korun tamní samospráva. Cílem vedení vesnice je zlepšit přehlednost informací a zároveň zefektivnit práci zaměstnanců obecního úřadu. Pokračuje místostarostka Zdeňka Rybová z Hnutí Společně.
4: Je potřeba zveřejňovat víc a více dokumentů, tak jsme se domluvili, že půjdeme tou cestou modernizace. Můžeme odstranit ty nepěkné tabule, které jsou všude tady takhle po Kraši a myslím si, že dneska už občané umí v chytrých telefonech běžně pracovat, tak se jim podaří pracovat i s tou elektronickou úřední deskou.
2: Zástupci Olomoucké moravské filharmonie zveřejnili program na příští sezónu. Součástí budou dva mezinárodní festivaly, 9 koncertních řad a multižánrová představení. Hudebníci taky připomenou nedožité 90. narozeniny Václava Havla, 100 let od narození významné čembalistky Zuzany Růžičkové a především 200 let od úmrtí Ludvika van Beethovena, pokračuje dramaturgině Ivana Kalina Tabak.
5: Klavírní sonátu na čembalo Beethovena nebude možnost slyšet kdekdo. Rovněž v rámci klavírních recitálů, symfonická tvorba, houslový koncert a velice důležité vokální instrumentální dílo Kristus nahoře Olivecké pod taktovkou pana šéfdirigenta provede nejen Moravská filharmonie, ale součinnosti sborem Moravského divadla a rovněž i solisty.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté na závěr českých her podlehli Švýcarsku 0-1 po samostatných nájezdech na domácím turnaji Eurohockey Tour, přesto obsadili druhé místo za Švédy. Ve 26. kole Moravskoslezské fotbalové ligy v neděli Karviná B prohrála se Startem Brno 0-5, Olomouc B s Frýdkem Místkem 0-1, Uničov s Vítkovicemi 0-4, Polanka nad Odrou s Blanskem 1-2 a Zbrojovka Brno B porazila Slovácko B 2-1. Tabulku vede Třinec před Hodonínem a třetím Bčkem brněnské Zbrojovky. Uničov je pátý, Bčko Sigmy Olomouc 6. a hranice aktuálně 17.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno. Během dne částečné přibývání oblačnosti, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 a mírný jižní vítr od vyšších poloh čerství. Místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli úpravám je částečně omezen provoz na dálnici D1 do Ostravy i ve směru opačném. Nedaleko exitu Lipník nad Bečvou se mezi 292. a 292. a půltým kilometrem jezdí jen jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 4. května a svátek má dnes Květoslav. Vše nejlepší, jaké máte počasí, co vás dnes čeká, posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně, za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a hrajeme písničky, které nestárnou. Nachystán je už Petr Novák, ptát se bude, co je to láska. Dobré ráno.

0: Svátek má mužské rozkvetlé jméno Květoslav a jeho latinský ekvivalent Florian, který je patronem hasičů. Tady je Petr Jungmann. První guvernér nizozemské kolonie Nové Holandsko, Petr Minevit, koupil od Indiánů za nicotných 60 guldenů ostrov Manhattan přesně před 400 lety v roce 1626. Založil na něm město Nový Amsterdam, dnes New York. Nájmy jsou tam jedny z nejvyšších na světě. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul před 50 lety v roce 1976. K němu přidal ještě na začátku 80. let další dva československé. Před 22 lety v roce 2004 čtvrtý v pořadí a první český. Letos Chacharům hrozí sestup, opět po 10 letech. Dohodu o prodeji tepelné elektrárny ve Varně za 346 milionů eur podepsala bulharská vláda se společností ČEZ přesně před 20 lety v roce 2006. Převod byl završen o několik měsíců později v říjnu. Halima Cissé z Mali porodila před 5 lety v marocké Kasablance zdravá devaterčata. 5 holčiček a 4 chlapečky. Děti byly počaty přirozenou cestou a i taťka prý tu hromadu radosti přežil. Lékaři původně předvídali 7 dvojčata se tam někde schovala. Krásných 25 má dneska golman fotbalové Barcelony a španělské repre Juan Garcia. A já přeju dobré pondělí a skvělý nový týden.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady čtvrté květnové ráno, pondělí, svátek má Květoslav, přejeme vše nejlepší a jsou 2 minuty po 5:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li od dní svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů. No, dnes sluníčko i trocha mraků a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 11 stupňů. Štarnov, 10 stupňů, to už píše Ivana, vstává, chystá snídaní a dnes velká práce na zahradě, ať se daří. Josef v Újezdu naměřil 10 stupňů a přeje všem hezké ráno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude trenér a bývalý fotbalista Petr Kouba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Je prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní zárukou věčné lásky nebo jenom krásnou tradicí? Nová epizoda cyklu Cymbál a husle vás zavede na jarem probuzené moravské louky a zápraží, kde láska zpívá ve všech jejich podobách. Poslechněte si, jak vesele zní na Valašsku, či jak křehce a nesměle voní po fialkách. Nalaďte se s námi na květnovou lidovou notu a zjistěte, že ne každá cestička k milé bývá široká a rovná. Máj, lásky a tradiční muziky čas v úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 17:30, dobré ráno. Vedení šumperské městské policie pořídí strážníkům mobilní laboratoř na odhalování drog. Testy na přítomnost návykové látky hlídky budou provádět například ve školách při podezření, že je žák pod vlivem drogy. Nové zařízení strážníkům pomůže i v situacích, kdy dotyčný test odmítne.
1: Dobrý den, tady městská policie Šumperk. My bychom potřebovali sanitu do Jiráskových sadů. Máme tady slečnu, která dělá marihuanu. Je při vědomí.
2: Já si myslím, že ten zásah to přejde.
3: Záznam s upravenými hlasy ze zásahu šumperských strážníků u dvou 15-letých dívek pod vlivem drog pochází z konce března. Tato událost, při které šlo i o život, byla jedním z impulzů pro nákup mobilní laboratoře na odhalování drog, jak popisuje šéf šumperských strážníků Martin Belnář.
4: Ta laboratoř nám umožňuje nejenom teda odebírat ty vzorky jakoby z biologického materiálu, znamená sliny, pot, ale umožní nám vlastně dělat detekci například z oděvu, z vozidla, z kliky, ze stolu.
3: Mobilní laboratoř o velikosti menšího kávovaru dokáže rozeznat víc návykových látek než běžné testy. Strážníci z laboratoří plánují testovat i ve školách, říká Pelnář.
4: Pokud bude podezření na to, že žák je nějakým způsobem pod vlivem návykové látky, takže tady městská policie Šumper, která má tu možnost jakoby velmi rychle a účinně detekovat tu návykovou látku.
3: Mobilní laboratoř pomůže i v situaci, kdy žák v souladu se svými právy odmítne test na drogy ze slin či potu.
4: Jsme schopni vzít třeba vzorek z lavice, v které ten žák sedí, to znamená vzít vzorek z desky té lavice, o které opírá ruce, můžeme vzít vzorek ze židle, a laboratoř a vlastně ten detekční set tady tohleto umí.
3: Skutečnost, že strážníci budou moci test udělat, i když ho sám žák odmítne, zaujala taky vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence v Šumperku Nikolu Šebestovou.
5: Určitě je fajn, že je ta možnost i toho, když to ten žák odmítne, což už samo o sobě svědčí o něčem, o nějaké té situaci to vypovídá, takže je fajn, že se ten stěr dá třeba udělat z té lavice nebo z té židle.
3: Pro OSPOD ale důkaz o užívání drogy od mobilní laboratoře není cíl, zdůrazňuje Šebestová.
5: Je to spíš zahájení nějaké práce s rodinou, protože u toho žáka se třeba může jednat o nějaké jednorázové ojedinělé selhání a tam právě ten včasný záchyt mě přijde, že je hodně žádoucí.
3: V červnu šumperští strážníci pro učitele a další zaměstnance škol pořádají seminář o drogách ve školách, říká zástupce ředitele městské policie Šumperk Adam Bepřek.
6: Tam padnou důležité informace, jak ta škola si může připravit školní řád, tak aby byla nachystaná na tady ty projevy těch návykových látek ve školách. Zároveň pedagogové budou proškolení na to, jaké vlastně mají pravomoci, co vlastně můžou dělat, jak by měli reagovat, jaké jsou projevy různých těch návykových látek.
3: Nákup mobilní laboratoře vyjde šumperské strážníky na zhruba 160 tisíc korun. Stejné zařízení pak už využívají i strážníci v Rožnově pod Radhoštěm ve Zlínském kraji. Se Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dnes začíná státní část maturitní zkoušky. Přes 89 tisíc maturantů čekají didaktické testy z matematiky a z anglického jazyka, uvedla ředitelka Cermatu Barbora Rosulková. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit do středy. Situace by se měla postupně zlepšovat. Dnes se objeví první přeháňky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Policisté v neděli v podvečer v Olomouci zadrželi hledaného 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policie to uvedla na síti X. Policisté dříve upozornili na to, že vězeň Samuel Šťuk může být nebezpečný, je odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost. Pokuty za bezmála 14 milionů korun vybrali loni díky rychlostním radarům úředníci Přerovského magistrátu. Meziročně se jednalo o navýšení o zhruba 1,5 milionu, uvedla Pavla Roubalíková z kanceláře primátora. Zástupci města Olomouce letos poprvé udělí cenu za mimořádný talent. Laureátkou bude klavíristka Eliška Tkadlčíková. Zastupitelé rozhodli, že k ceně připojí i finanční odměnu. Ze sportu. Tenistka Kateřina Siňáková získala v Madridu 36. deblovou trofej s Taylor Townsendovou. Porazili pár Mira Andrejevová, Diana Schneiderová 7-6 a 6-2. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno, během dne čekejte částečné přibývání mraků, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 stupňů, mírný jižní vítr od vyšších poloh čerstvý, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 do Ostravy mezi exity 298 a 296 Lipník nad Bečvou. Jezdí se tam jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad Panská sídla střední Moravy. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, máte rádi historii, mám pro vás tip. Už o půl desáté nás čeká seriál Panská sídla střední Moravy, kde stávaly první tvrze a hrádky, co se z nich dochovalo a jaké příběhy odhalují. Výzkumný tým pod vedením profesora Davida Papajíka na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přináší nové poznatky o středověkých sídlech v našem kraji. Tentokrát se vydáme hledat hrádek do Mohelnice. Kdybyste pořad Panská sídla střední Moravy nestihli, tak si ho můžete poslechnout i v našem audioarchivu, v celodenních záznamech vysílání na stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45. Probouzíme se do 4. květnového rána. Je tady pondělí, svátek má Květoslav, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká déšť svatého Floriána, je ohňová rána. Dnes sluníčko i trocha mraku a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Doloplazechu Nezamyslic máme jasnou oblohu, bez větří 8 stupňů, vlhkost 59%. Voda základ života, snad tento týden zaprší, napsal Miroslav. No, držme si palce. V Mohelnici máme dnes po ránu 7 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno. Zdraví Naďa. Štíty, slabá oblačnost, 5 až 9 stupňů, vítr od 4 do 25 km za hodinu, klidno a sucho, píše Břeťa.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pravidelný pohyb není jen tělocvik, ale cesta ke zdraví, radosti a dalšímu plnohodnotnému životu. Píše se na stránkách České asociace Sport pro všechny. Její krajská manažerka, cvičitelka a lektorka Věra Žáčková to potvrdí a rozvede. Pracuje totiž se všemi věkovými skupinami. Zároveň je i tajemnicí Prostějovské župy Sokolské. Povídat si s ní bude Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, bývalý fotbalový brankář, v současné době trenér Petr Kouba. Dozvíme se například i to, jestli se můžeme v současné době pochlubit talentovanými brankáři.
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti. Vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Celý rozhovor s Petrem Koubou si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 6 hodin. V Přerově v minulém roce díky rychlostním radarům vybrali 14 milionů korun. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Výstraha meteorologů před vznikem požáru platí až do středy. V Přerově vybrali díky rychlostním radarům na pokutách 14 milionů korun. Cenu za mimořádný olomoucký talent získá klavíristka Eliška Tkadlčíková. Jasno, během dne oblačno, teploty do 27 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit do středy. Týká se celé republiky, kromě jeho západu Čech. Neměli bychom proto rozdělávat ohně v přírodě. Situace by se měla zlepšit tento týden. Během dneška se objeví první přeháňky. Ve středu už by mělo pršet na většině území. Meteorologové zároveň oznámili, že letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Jen v sobotu hasiči zasahovali asi u 50 přírodních požárů. Pokuty za bezmála 14 milionů korun vybrali loni díky rychlostním radarům úředníci přerovského magistrátu. Meziročně se jednalo o navýšení o zhruba 1,5 milionu. Počet přestupků byl sice srovnatelný, po legislativních úpravách se ale změnily výše pokut, uvedla Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
3: Za překročení rychlosti nad 60 km v hodině je stanoveno 750 korun, při rychlosti nad 80 km v hodině mimo obec pak 1250 korun. Při vyšší rychlosti nad 90 km za hodinu a 100 km za hodinu mimo obec jsou pak přestupky řešeny ve správním řízení. V letošním roce očekáváme propad v příjmech, protože po spuštění provozu na dálnici projíždí měřenými úseky méně aut jak v předchozích letech.
2: Řidiči, kteří po odebrání řidičského průkazu museli absolvovat terapeutický program, méně opakují přestupky, ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U 1000 absolventů z roku 2024 se opakování snížilo o 75% ve srovnání se řidiči, kteří program nepodstoupili. Řidiči se na skupinové terapie dostávají třeba za řízení pod vlivem alkoholu nebo odmítnutí dechové zkoušky. Pokračuje Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
4: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
2: Zástupci města Olomouce letos poprvé udělí cenu za mimořádný talent. Laureátkou bude klavíristka Eliška Tkadlčíková. Zastupitelé rozhodli, že k ceně připojí i finanční odměnu.
5: Cenu můžou jednotlivci nebo kolektiv do 30 let získat za významnou činnost nebo dílo. Zastupitelé tento týden připojili k ceně také peněžní odměnu 20 000 korun. Ta má být podle rozhodnutí zastupitelů přidělená i dalším laureátům této ceny v příštích letech. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Mužský tým házenkářské akademie Olomouckého kraje vede tabulku první ligy o jeden bod. V posledním kole na hřišti Bohunic mu stačí remíza k účasti v baráži o extraligu. Čeká jej poslední tým nejvyšší soutěže Strakonice. Baráž se hraje na dva zápasy a počítá se celkové skóre. Šéftrenér klubu Radek Flajsar věří, že olomoucký klub je na extraligu připraven.
6: My máme jednoznačný cíl, a to je extraliga, ale nemáme ho takové, že musíme letos. Ale věříme té poctivé práci a až to přijde, tak to přijde. Chceme být na tom připraveni i organizačně, takže pracujeme na všech frontách. A ten cíl je extraliga, ale prostě říkám, není to za každou cenu a nemusí to být hned, ale minimálně tu baráž bychom si chtěli zahrát letos.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, během dne částečné přibývání mraků, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a mírný jižní vítr, od vyšších poloh čerstvých místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Neprůjezdná je v tuto chvíli silnice od státní hranice do obce Bílá voda na Jesenicku. Na vozovku popadaly sloupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Věřím, že den a týden začínáte s úsměvem na tváři. Říká se, že když se na někoho usmějete, tak automaticky vznikne reakce na druhé straně. Tak pojďme to vyzkoušet. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny a vydáme se tak na koncert do Olomouce a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Hana Zagorová a Karel Wagner. Hej, mistře basů. Dobré ráno.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Český houslista a hudební skladatel Jan Evangelista Kubelík, kterému se říkalo znovu zrozený Paganini, vystoupil před 100 lety v Olomouci. Kritici

za sebou měl také epochální pražský koncert. Psalo se: Kubelík je doposud bez rovnocenného konkurenta. Tak suverénní čarodějnou technikou, takovou grácií v celém držení těla, tak oslňující bravurou a elegancí, lahodou a lehkostí přednesu je umění jeho vyznačeno, že je to jednoduše neuvěřitelné a budí to úžas. Jediný Paganini mohl by se s ním rovnati. V Olomouci hrál ukázky z vlastní tvorby a přidal díla Bachova a Beethovenova. Potlesk nebral konce, takže se mistr musel pětkrát vrátit a přidávat. Obecenstvu se prostě nechtělo vstáti a odejíti.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je minuta po čtvrt na sedm. Svátek má dnes Květoslav. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká bujný květ, plný úl. Dnes sluníčko i trocha mraku a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Nějak se to venku kaboní, třeba to přinese nějaké to pršení. Zatím 6,6 stupně Celsia. Vlaďka Bohdíkov. Prostějov 10 stupňů, slunečno hlásí Iveta, je v práci, ať se daří. A Zábřeh 7 stupňů, to hlásí Honza.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: I seniori mají rádi tábory. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90.

0: let, nikdo se na nich necítí sám a nemusí mít strach se zapojit kvůli zdravotnímu handicapu, říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity se nabízí a proč je tak důležité bojovat proti samotě a sociální izolaci seniorů? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Milenou Hesovou v úterý v 10 dopoledne.
1: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oscar Petr, zakladatel Marciasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oscarem Petrem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno, nemáte na čtvrteční odpoledne plány, mám pro vás tip. Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s hereckou legendou Igorem Barešem, který letos slaví své 60. narozeniny. Prostějovská knihovna, zámek Duha, Centrum zábavy a vzdělávání, tam nezapomeňte jít ve čtvrtek v 16 hodin, akce je zdarma. V ten den bude Igor Bareš také v atriu Českého rozhlasu Olomouc, a to v 19 hodin. Potěší večer plný příběhů, humoru a vzpomínek. Ptát se budete vy a režisér Českého rozhlasu Olomouc Michal Bureš. A Český rozhlas Olomouc zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem také do jesenické knihovny Vincence Priznice, a to v pátek v 15 hodin. Kompletní informace najdete na našem Facebooku a na stránkách olomouc.cz.
1: Český rozhlas Olomouc a

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek. Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Začínají státní maturity, studenty čekají didaktické testy společné pro všechny střední školy, dopoledne z matematiky, odpoledne z angličtiny. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru hrozí po celém území Česka, oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Hasiči v neděli likvidovali požár v lese u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahovali v těžko přístupném terénu, kde je nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost. Na místě bylo 17 jednotek hasičů. Zázemí venkovního areálu pro rekreaci a společenské akce v Bíškovicích na Přerovsku se bude opravovat za 600 tisíc korun. Polovinu nákladů uhradí dotace Olomouckého kraje, uvedl nezávislý starosta Pavel Hlavička. Ze sportu. Judista Adam Kopecký vybojoval na Grand Slamu v Dušanbe stejně jako v loni bronz ve váze do 90 kg a vyrovnal si maximum na turnajích této kategorie. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno, během dne čekejte částečné přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, mírný jižní vítr, od vyšších poloh čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Semafory nefungují v Olomouci, na křižovatce ulice Lipenská, Rolsberská. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se vypravíme za archeology, kteří provádí výzkum v polích a lesích v okolí hranic. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Historické kupecké cesty, pazourky, mince, ale taky část dechového nástroje nebo klíče od traktoru objevili při svém výzkumu archeologové v okolí Hranic. Zhruba půl roku tam pracují v místech, kudy povede vysokorychlostní železniční trať mezi Hranicemi a Ostravou.
1: S vedoucí výzkumu archeoložkou Veronikou Kočí-Dudkovou procházíme kolem dálnice, která propojuje Ostravu a Olomouc. Právě v její blízkosti by železničáři měli postavit novou rychlotrať. Ještě předtím ale musí trasu celkem 48 kilometrů Veronika se svým týmem prozkoumat.
2: Jsme si udělali takzvané historické rešerše, podívali jsme se do historických map, podívali jsme se na různé letecké snímky a na základě toho jsme vybrali místa, která by mohla být potenciálně zajímavá.
1: My procházíme řídkým lesíkem, takovým náletovým. Jsou tady studenti, hloubí, sondy. Vidím asi tři místa v tuhle chvíli. Dobrý den. Ty sondy jsou vlastně přesně vymezené čtverce o rozměru asi metr krát metr.
2: Máme tady doklady různých těch starších uvozových cest, takže vlastně chceme zjistit složení, tu stratigrafii.
1: Nálezy z povrchových sběrů a detektorových průzkumů archeologové naplnili už několik velkých krabic. Ty nejzajímavější poputují do laboratoře k ošetření.
2: Zastoupené tady v tom výběru máme nálezy od pravěku do novověku. Co se týká mincí, to je celkem častý nález, ale ve velké většině se jedná o ty mince novověké, to znamená nějaké to 18. 19. století. Poměrně zajímavé a vzácnější nálezy jsou pro nás ty pravěké, to znamená nálezy buď štípané industrie nebo broušené industrie. Co jsou takové zásadní věci, je, že jsme tady našli olověné přesleny. Pochází zhruba ze 13. 14. století. Máme je tady už doloženy z okolí Oder a ty jsou vlastně jedním z dokladů té dálkové komunikace tady. Tyhle přesleny, tak obecně se uvádí dvě možnosti, jak se využívaly. Buď jako závaží, třeba rybářských sítí, anebo jako závaží, vyloženě závaží, která byla různě těžká a používala se k vážení. Případně i se uvažuje, že to mohlo sloužit jako nemincovní platidlo.
1: Vy tu máte ale i raritní nálezy.
2: Jednou z takových zajímavostí je náustek trubky, který se našel na jednom poli. Vyloženě to vypadá, že muzikant šel od někud, zřejmě ze Stříteže nebo z Nejtku, a ztratil cestou náustek. No a takový úplně nejběžnější nálezy, co při těch detektorových průzkumech na těch polích nacházíme, jsou různé části traktorů, a to teda včetně klíčků.
1: Archeologové budou pracovat na trase dálnice celé léto. Vytipují si ale ještě další místa, která chtějí později prozkoumat podrobněji. Ze Stříteže nad Ludinou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, přejeme dobré ráno, je tady pondělí, za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí, co nás čeká?
2: Tak už teďko máme velký rozdíl v teplotách, pohybují se od nějakých 18 stupňů na Javornicku, nebo Vidnava taky má 18,5 stupně, ale třeba v Hanušovicích jsou jen 4 stupně nad nulou. Předpokládáme, že dneska bude polojasno a teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na horách na 16 až 20 a k tomu povane mírný jižní až jihovýchodní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu na horách, ale čekáme až čerstvý vítr a v nárazech tam může foukat i kolem 15 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci nadále většinou polojasno, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů a foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, na horách stále čerstvý vítr, v nárazech i kolem 15 metrů za sekundu. No a zítra čekáme převážně velkou oblačnost, k večeru se mohou v jeseníkách ojediněle vyskytnout přehánky. Teploty budou od 24 do 28 stupňů, na horách od 16 do 20 a foukat bude mírný jihozápadní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, na horách až čerstvý vítr z nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pravidelný pohyb není jen tělocvik, ale cesta ke zdraví, radosti a delšímu plnohodnotnému životu. Píše se na stránkách České asociace Sport pro všechny. Její krajská manažerka, cvičitelka a lektorka Věra Žáčková to potvrdí a rozvede. Pracuje totiž se všemi věkovými skupinami. Zároveň je i tajemnicí prostějovské župy Sokolské. Povídat si s ní bude Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Pojďme si zacvičit, ať doma nebo v práci. Ranní rozcvičkou nás provede, jako vždy, od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Opřeme se o dlaně a špičky do vzporu, jako bychom chtěli dělat kliky. Hlava, trup a nohy v jedné rovině. S výdechem zvedneme pravou dlaň a levou nohu pokrčíme pod trup, šikmo k dlani. Dlaní se dotkneme a vrátíme zpět. Totéž opakujeme na druhou stranu. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Hrajeme písničky, které nestárnou. Vermi nám připomněla skupina Elán. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7 hodin. Několik ulic v Jeseníku uzavřou opravy vodovodu. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď.

0: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Začíná společná státní část maturity. Několik ulic v Jeseníku uzavřou opravy vodovodu a dnes si připomínáme památku obětí Přerovského povstání. Jasno, během dne až oblačno, teploty do 27 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dnes začíná státní část maturitní zkoušky. Přes 89 tisíc maturantů čekají didaktické testy, které připravuje státní organizace Cermat. Dnes budou z matematiky a z anglického jazyka. Z jakých předmětů budou psát maturanti testy v následujících dnech, dodává ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
3: V úterý 5. května budou žáci konat zkoušku z českého jazyka a literatury a 6. května pak ti, kteří si vybrali matematiku rozšiřující a nebo další cizí jazyk. Tam je vlastně francouzština, němčina, ruština a španělština.
2: Řidiči ode dneška neprojedou několika ulicemi Jeseníku. Důvodem jsou opravy vodovodu. Dělníci je budou provádět v úseku od Dalamánku po vjezd do nemocnice. Uzavírka potrvá až do 8. června, týká se i autobusové dopravy. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi, píše se na webu města. Na trase budoucí vysokorychlostní trati u hranic pracují archeologové. V tamních polích a lesích vyhloubili desítky sond. Zatím se jim podařilo najít doklady pravěkého osídlení, kamenné nástroje a novověké mince.
4: Nálezy z povrchových sběrů a detektorových průzkumů archeologové naplnili už několik krabic. Ukazuje mi vedoucí výzkumu Veronika Krejčí-Dudková.
5: Zastoupené tady v tom výběru máme nálezy od pravěku do novověku. Co se týká mincí, to je celkem častý nález, ale velké většině se jedná o ty mince novověké, co jsou takové zásadní věci, je, že jsme tady našli olověné přesleny. Pochází zhruba ze 13. a 14. století.
4: Archeologové budou pracovat na trase dálnice celé léto. Ze Střítyže nad Ludinou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Oběti Přerovského povstání proti nacistům na konci druhé světové války si dnes připomenou v Přerově a v Olomouci. Povstání začalo přesně před 81 lety. Odstartovala ho mylná informace o konci války. Pokračuje mluvčí Přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: V 9 hodin vyrazí z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka autobus pro veřejnost do Olomouce Lavců, kde se v 10 hodin uskuteční pietní akt věnovaný památce obětí Přerovského povstání. Po návratu do Přerova bude následovat položení květin k pamětní desce Mariana Kukojána a také k dalším pamětním místům ulicích města.
2: V Olomouci nacisté popravili 21 zajatých Přerovanů.
1: Sport.
2: Hokejová reprezentace České republiky, která se chystá na mistrovství světa, obsadila na českých hrách druhé místo. Turnaj v Českých Budějovicích vyhráli Švédové. Trenér Radim Rulík na švédské hry pozval 7 nových hráčů, včetně obránců Floridy, Alschera a Hovorky.
7: Kdyby nevypadli v playoffu, tak by k dispozici nebyli a jsou to hráči, kteří samozřejmě už jsme v nějakým způsobem, hlavně Mikuláše Hovorku, měli, než šel na farmu. Marek Alšer, zase s tím jsme měli zkušenost z dvacítky, takže oba dva známe. Pokud máme šanci na ty hráče dosáhnout, tak určitě jim dáme šanci zabojovat o mistrovství světa.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, během dne částečné přibývání oblačnosti, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, mírný jižní vítr, od vyšších poloh čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Semafory nefungují v Olomouci na křižovatce ulic Lipenská, Rolsberská. Věnujte tam řízení zvýšenou pozornost. Dělníci opravují dopravní značení v Olomouci. Jedou po trase ulic Albertova, Velkomoravská, Tovární, Lipenská. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Prodloužený víkend za námi, vzpomínáme na něj. Možná i vy jste právě o víkendu zamířili do zoo, třeba na Svatém kopečku, nebo jste si se svým psím společníkem vyrazili na dlouhou procházku, či si doma hráli s kočkou. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře a proč? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. Hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď nás čeká Václav Neckář. Dobré ráno.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Možná i vy jste právě o víkendu zamířili do zoo, třeba na Svatém Kopečku, nebo jste se svým psím

0: Stejně jako vy, kočky, ale i psa, a to není vše, mám i krajtu Pepu. To už píše Honza z Olomouce. Honzo, já se musím pochlubit, máme doma i gekony. V zoo mám ráda opice, klokany a doma naši báru, což je německý ovčák. To už píše Lenka z Jeseníku. Děkuji za vaše vzkazy. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře a proč, také mi napište. Těším se na vaše vzkazy a uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady čtvrté květnové ráno, pondělí, svátek má Květoslav a je minuta po čtvrt na osm.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, je-li od dní svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů. No dnes sluníčko i trocha mraku a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Javorníku máme zatím polojasno, fouká silnější, no trochu silnější vítr, teplota 18,5 stupně Celsia, píše František. Po včerejším nádherném víkendu se probouzíme do větrného dne, teplota po ránu 15 stupňů, vítr fouká 9 metrů za vteřinu, je oblačno, vlhkost vzduchu 52%. Pečivo jsem nakoupil, slepice nakrmil a pustil do výběhu. Chtělo by to alespoň trochu deště, zahrádka to moc potřebuje, píše Honza z Písečné. A zdravím také Báru z Olomouce, která má na teploměru 10 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavic.

0: a Seladoni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.
1: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 7:30, dobré ráno. Házenkáři Plzně zvládli oba domácí duely extraligového finále. Sérii proti obhájcům titulu z Karviné srovnali po výhrách v domácí hale na 2-2 na zápasy a o mistrech tak rozhodne až páté utkání. V neděli Západočeši porazili Slezany 31-24 a to z velké části zásluhou brankáře Filipa Hrajta.
1: Při těch sedmičkách se jim dostal trochu do hlavy, nevím, snad jestli chytil 5, to je neuvěřitelný, takže doufám, že mu to vydrží ještě takováhle forma i do toho posledního zápasu.
2: Chválil svého spoluhráče Jakub Douda. Herajtovi se proti karvinským střelcům dařilo nejen ve hře, ale i při trestných hodech ze 7 metrů. V plzeňské brance čelil 7 takovým pokusům a hned 5krát udělal radost domácím fanouškům.
3: Do té doby, než jsem chytil tu první semečku Vojty Pacla, tak ten můj výkon nebyl tak jako dobrý, si myslím, ale tou první semečku mě to trošku nastartovalo a pak už to pokračovalo, jsem rád, že jsem se chytnul. No.
2: Říkal spokojený Herajt poté, co Plzni pomohl ke druhé finálové výhře a zároveň tak odvrátil konec série.
4: Nám první zápasy zachytal výborně Peťa a už bylo na těse, aby zachytali Harry a se mu to vydařilo a čekáme na pátý zápas a tam se rozhodne.
2: Rýpnul si s nadsázkou do Filipa Herajta hráč Karviné Jonáš Pacl, který bude doufat, že klíčovým mužem pátého rozhodujícího utkání bude spíš brankář slezského týmu Petr Mokroš. Výhodu domácího prostředí budou mít právě 14-násobní vítězové české extraligy. Podle Pacla to může být klíčové.
4: Já si myslím, že určitě, že jsme doma mnohem silnější a jsem rád, že jsme to v té základní části vybojovali, to první místo, že se všechny tady ty případné pátý zápasy v tom play-off hrajou u nás. A věřím, že fanoušci nás poženou a že nás to vyburcuje paradoxně ten tlak toho posledního zápasu k nejlepšímu výkonu možným.
2: Doufá karvinský Pacl, co udělat pro to, aby poprvé ve finále vyhrál hostující tým, vyjmenovává brankář plzeňského talentu Herajt.
3: Musím se připravit v hlavách, prostě vyhecovat to, jako kdyby jsme hráli v domácím prostředí, tady nás hnali diváci dopředu. To nám strašně pomohlo, že všichni celý tým byl prostě nastartovaný úplně jinak než v té Karviny, kde zase naopak ženou diváci domácí, že jo. Tohle to si myslím, že musíme prostě si nastavit v hlavách tak, aby jsme prostě hráli jako když hrajeme doma.
2: Plánuje Filip Herajt, jestli obhájí extraligový titul karvinští házenkáři nebo budou poprvé od roku 2023 slavit ti plzeňští, rozhodne až pátý duel. Ten se bude hrát v sobotu ve Slezsku. Z Plzně Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Začíná státní část maturitní zkoušky. Přes 89 tisíc maturantů čekají didaktické testy z matematiky a angličtiny, uvedla ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit do středy. Situace by se měla postupně zlepšovat. Dnes se objeví první přehánky, ve středu by mělo pršet na většině území. Plocha zasažená požárem v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Oheň pod kontrolou ale stále není. Do zásahu se znovu zapojí vrtulníky, nově dva ze Slovenska. Na železniční trati mezi Pardubicemi a Kostěnicemi se dnes ráno srazil vlak s člověkem. Provoz na koridoru je přerušen, část vlaku je odkloněna. O zastavení provozu informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Pokuty za bezmála 14 milionů korun vybrali loni díky rychlostním radarům úředníci Přerovského magistrátu. Meziročně se jednalo o navýšení o zhruba 1,5 milionu, řekla Pavla Roubalíková z kanceláře primátora. Ze sportu. Čeští hokejisté na závěr český her podlehli Švýcarsku 0-1 po samostatných nájezdech. Na domácím turnaji Eurohockey Tour přesto obsadili druhé místo za Švédy. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno, během dne čekejte částečné přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 stupňů. Mírný jižní vítr od vyšších poloh čerství. Místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Blíže nepopsaná nehoda se stala na silnici mezi obcemi Ostružná Branná na Šumpersku. U zraněných zasahují záchranáři. Místo je s opatrností průjezdné. Pozor, semafory stále nefungují v Olomouci. Na křižovatce ulic Lipenská, Rolsberská věnujte tam řízení zvýšenou pozornost. A dělníci opravují dopravní značení v Olomouci na trase ulic Albertova, Velkomoravská tovární Lipenská. Projíždíte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Mobilní laboratoř na odhalování drog budou mít k dispozici hlídky šumperské městské policie. Více o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno. 2 minuty po 7:30.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Vedení šumperské městské policie pořídí strážníkům mobilní laboratoř na odhalování drog. Testy na přítomnost návykové látky hlídky budou provádět například ve školách při podezření, že je žák pod vlivem drogy. Nové zařízení strážníkům pomůže i v situacích, kdy dotyčný test odmítne.
1: Dobrý den, tady městská policie Šumperk. My jsme potřebovali sanitu do jiráskových sadů. Máme tady slečnu, dělá marihuanu, je přivědomí.
2: Já si myslím, že tenhle stát za chvilku přejde.
3: Záznam s upravenými hlasy ze zásahu šumperských strážníků u dvou 15-letých dívek pod vlivem drog pochází z konce března. Tato událost, při které šlo i o život, byla jedním z impulzů pro nákup mobilní laboratoře na odhalování drog, jak popisuje šéf šumperských strážníků Martin Belnář.
4: Ta laboratoř nám umožňuje nejenom teda odebírat ty vzorky jakoby z biologického materiálu, znamená sliny, pot, ale umožní nám vlastně dělat detekci například z oděvu, z vozidla, z kliky, ze stolu.
3: Mobilní laboratoř o velikosti menšího kávovaru dokáže rozeznat víc návykových látek než běžné testy. Strážníci z laboratoří plánují testovat i ve školách, říká Pelnář.
4: Pokud bude podezření na to, že žák je nějakým způsobem pod vlivem návykové látky, takže tady městská policie Šumperk, která má tu možnost jakoby velmi rychle a účinně detekovat tu návykovou látku.
3: Mobilní laboratoř pomůže i v situaci, kdy žák v souladu se svými právy odmítne test na drogy ze slin či potu.
4: Jsme schopni vzít třeba vzorek z lavice, v které ten žák sedí, to znamená vzít vzorek z desky té lavice, o které opírá ruce, můžeme vzít vzorek ze židle, ta a laboratoř a vlastně ten detekční set tady tohleto umí.
3: Skutečnost, že strážníci budou moci test udělat, i když ho sám žák odmítne, zaujala taky vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence v Šumperku Nikolu Šebestovou.
5: Určitě je fajn, že je ta možnost i toho, když to ten žák odmítne, což už samo o sobě svědčí o něčem, o nějaké té situaci to vypovídá, takže je fajn, že se ten stěr dá třeba udělat z té lavice nebo z té židle.
3: Pro OSPOD ale důkaz o užívání drogy od mobilní laboratoře není cíl, zdůrazňuje Šebestová.
5: Je to spíš zahájení nějaké práce s tou rodinou, protože u toho žáka se třeba může jednat o nějaké jednorázové ojedinělé selhání a tam právě ten včasný záchyt mě přijde, že je hodně žádoucí.
3: V červnu šumperští strážníci pro učitele a další zaměstnance škol pořádají seminář o drogách ve školách, říká zástupce ředitele městské policie Šumperk Adam Bepřek.
6: Tam padnou důležité informace, jak ta škola si může připravit školní řád, tak aby byla nachystaná na tady ty projevy těch návykových látek ve školách. Zároveň pedagogové budou proškoleni na to, jaké vlastně mají pravomoci, co vlastně můžou dělat, jak by měli reagovat, jaké jsou projevy různých těch návykových látek.
3: Nákup mobilní laboratoře vyjde šumperské strážníky na zhruba 160 tisíc korun. Stejné zařízení pak už využívají i strážníci v Rožnově pod Radhoštěm ve Zlínském kraji. Se Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:45, probouzíme se do 4. květnového rána, užíváme si pondělí a svátek má Květoslav. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká déšť, svatého Floriána je ohňová rána. Dnes sluníčko i trocha mraku a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. U nás je 8 stupňů, po včerejším krásném letním dni je opět hezky, ale velmi sucho, zde na Zhlubic. Vyhlídka Brusinka Bludov hlásí polojasno až slunečno, teplota 12 stupňů, pocitově 9, vítr severozápadní 8 km za hodinu, vlhkost vzduchu 51%. Za prodloužený víkend Brusinku navštívilo více jak 300 spokojených návštěvníků. Brusinka děkuje, napsal Milan. A zdravím také Moniku do Postřelmova, ta má na teploměru 11,5 stupně Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pravidelný pohyb není jen tělocvik, ale cesta ke zdraví, radosti a dalšímu plnohodnotnému životu. Píše se na stránkách České asociace Sport pro všechny. Její krajská manažerka, cvičitelka a lektorka Věra Žáčková to potvrdí a rozvede. Pracuje totiž se všemi věkovými skupinami. Zároveň je i tajemnicí Prostějovské župy Sokolské. Povídat si s ní bude Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem, jaký má vztah k Hané a k jeseníkům, proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
4: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost,

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut je 8 hodin, dobré ráno. Možná i vy jste právě o prodlouženém víkendu zamířili do zoo, třeba na Svatém Kopečku, nebo jste se svým psím společníkem vyrazili na dlouhou procházku, či si doma hráli s kočkou. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře a proč? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Moje nejmilejší zvíře je pes a kočka, která chytá myši a je hravá, napsala Zdena z Holubic. Já se, Vítku, pohybují nedopatření mezi samými kočkami, takže kočky doma máme naštěstí pouze dvě, ale dělají mi radost, potěšení a poslechnou na každé slovo, čímž mají můj velký obdiv, napsala Naďa z Mohelnice. Mám ráda psy a morčátka, to už je vzkaz od Ireny z Uničova. Psy a králici jsou nejlepší, to už píše Alžběta z Prostějova. V zoo žirafa a plameňáci jsou nejvíc okouzlující, napsala Zdena z Uničova. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře a proč? Vaše další vzkazy v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 6 minut bude 8 hodin. Přerovský soud dnes pokračuje v projednávání kauzy údajné zpronevěry na základní škole v Předmostí. Více o tom ve zprávách celou. Dobré ráno.

posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Začínají maturity. Přerovský soud pokračuje v projednávání kauzy údajné zpronevěry na základní škole v Předmostí. Starostové z okolí Moravského Berouna se dnes budou zabývat návrhem na vznik takzvaných akceleračních zón pro větrné elektrárny. Jasno, během dne až oblačno, teploty do 27 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Pro zhruba 89 tisíc studentů dnes začíná maturita. Čekají je didaktické testy společně pro všechny střední školy. Státní část maturity zajišťuje organizace CERMAT. Dopoledne žáky čeká test z matematiky, odpoledne z angličtiny. Ke zkoušce z matematiky se letos přihlásilo 15 tisíc studentů, ke zkoušce z angličtiny přibližně 67,5 tisíce. Pokračuje ředitelka Asociace ředitelů gymnázií Renáta Schejbalová.
2: Jak je známo, tak nejobtížnější nebo nejtěžší bývá pro žáky test z matematiky, takého píše méně žáků než cizí jazyk, což ale není případ u nás. U nás většina žáků píše test z matematiky a cizí jazyk si nahrazují mezinárodním certifikátem.
1: U okresního soudu v Přerově dnes pokračuje hlavní líčení v kauze údajné zpronevěry na základní škole Jana Amose Komenského v místní části Předmostí. Obžalovaná je bývalá ředitelka Věra Zapletalová. Podle obžaloby se údajně obohatila o nejméně 403 tisíce korun. Vinu odmítá.
3: Hlavní líčení bude pokračovat výslechem svědků. Pokud žalobce nebo obhajoba nepředloží žádné nové důkazy, avizoval už dříve předseda senátu, že by ve věci mohl vynést rozhodnutí. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: V Moravském Berouně se dnes odpoledne sejdou starostové okolních obcí. Zabývat se budou návrhem státu na vymezení tzv. Akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren v lokalitě Nízkého Jeseníku. Zastupitelé Moravského Berouna už minulý týden zóny odmítli. Město podá podle nezávislého starosty Jana Hice proti návrhu námitky na Ministerstvo pro místní rozvoj.
4: Ty akcelerační oblasti jsou vymezené kolem Moravského Berouna tak, že bychom byli obklopeni těmito oblastmi a stali bychom se takovým doopravdy centrem elektrické energie nebo větrné energie a byli bychom takovou průmyslovou oblastí, kdy celý horizont by byl zaplněný těmito elektrárnami a to si tady doopravdy nikdo nepřeje.
1: Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Brnem v úseku Pardubic stojí kvůli srážce vlaku s člověkem u stanice Kostěnice. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Část vlaků je podle něj odkloněna. Například vlak Pendolino jede přes Hradec Králové. Express Vindobona je vedený přes Havlíčkův Brod. Provoz na trati by mohl být obnovený kolem 10. dopolední.
0: Sport.
1: Mužský tým házenkářské akademie Olomouckého kraje v předposledním kole první ligy porazil Polanku nad Odrou 38-26 a vrátil se do čela tabulky o bod před Sokol Šťáhlavy. K pohodlnému vítězství přispěly dobré výkony obou brankářů a 3 6-góloví střelci Sova, Janota a Hájek. Příčiny výhry komentoval i trenér Radek Flajsar.
5: Já jsem absolutně nadšený, jak k tomu kluci přistoupili. Vždycky nám někdo z těch lídrů vypadne, tentokrát nevypadl. Celý mančaft byl neskutečně nastavený, celý mančaft to neskutečně chtěl a to si myslím, že rozhodlo. My většinou máme na naší straně tu kvalitu, ale ne vždy to nastavení je tak správný, že nás to dovede k vítězství. Ale tentokrát to nastavení bylo neskutečný a kluci šli za vítězstvím od začátku.
1: Olomouckému týmu stačí v posledním kole remizovat v Bohunicích a zahraje si baráž o extraligu se Strakonicemi.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, během dne částečné přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a mírný jižní vítr od vyšších poloh čerství. Místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Blíže nepopsaná nehoda se stala na Prostějovsku na silnici z Kostelce na Hané Dolešan u křižovatky na Bílovice Lutotín. Projíždějte tam opatrně. Osobní auto se srazilo s motorkou na cestě mezi Branou a Ostružnou na Šumpersku. U zraněných zasahovali záchranáři, příčinu vyšetřují policisté. Místo je s opatrností průjezdné. Dvě osobní auta se nabourala v Drahotuších na Přerovsku na křižovatce v centru obce s výjezdem k rondelu u letiště.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, je tady pondělí, v práci či doma, vzpomínáme na prodloužený víkend, no a další je před námi, můžeme opět plánovat, co podnikneme, v mém případě to bude opět práce na zahrádce, která se výrazně zmenšuje, včera jsem totiž zakoupil další hrušku a maliny. Od dneška pro vás máme v našem vysílání novou rubriku. Co v učebnicích nebylo. Uslyšíte ji za malou chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Valdemar Matuška a právě teď bude zpívat Michal Hruza. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Ode dneška pro vás máme v našem vysílání novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Každý den se v ní dozvíte zajímavosti z různých oborů. Naším průvodcem bude Martin Písařík. A právě teď prozkoumáme největší lidský orgán.
1: Co v učebnicích?

0: Každého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, jsou 8:45 a svátek má dnes Květoslav. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká bujný květ, plný úl, dnes sluníčko i trocha mraku a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zlaté hory 18 stupňů Celsia, větrno, skoro jasno, přeji hezký den, liba. Jeseník 15 stupňů, musím zalít zahrádku a potom budu vařit koprovku, napsala Jana. A Šternberg 14 stupňů Celsia,

0: Slunečno, to už je vzkaz od Václava.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude trenér a bývalý fotbalista Petr Kouba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řípnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8:30. Dobré ráno. Historické kupecké cesty, pazurky, mince, ale také část dechového nástroje nebo klíče od traktoru objevili při svém výzkumu archeologové v okolí Hranic. Zhruba 30 let tam pracují v místech, kudy povede vysokorychlostní železniční trať mezi Hranicemi a Ostravou.
1: S vedoucí výzkumu archeoložkou Veronikou Kočí Dudkovou procházíme kolem dálnice, která propojuje Ostravu a Olomouc. Právě v její blízkosti by železničáři měli postavit novou rychlotrať. Ještě předtím ale musí trasu celkem 48 kilometrů Veronika se svým týmem prozkoumat.
2: Jsme si udělali takzvané historické rešerše, podívali jsme se do historických map, podívali jsme se na různé letecké snímky a na základě toho jsme vybrali místo, která by mohla být potenciálně zajímavá.
1: My procházíme řídkým lesíkem, takovým náletovým. Jsou tady studenti, hloubí, sondy. Vidím asi 3 místa v tuhle chvíli. Dobrý den. Ty sondy jsou vlastně přesně vymezené čtverce o rozměru asi 1 x 1 m.
2: Máme tady doklady různých těch starších uvozových cest, takže vlastně chceme zjistit složení, tu stratigrafii.
1: Nálezy z povrchových sběrů a detektorových průzkumů archeologové naplnili už několik velkých krabic. Ty nejzajímavější poputují do laboratoře k ošetření.
2: Zastoupené tady v tom výběru máme nálezy od pravěku do novověku. Co se týká mincí, to je celkem častý nález, ale ve velké většině se jedná o ty mince novověké, to znamená nějaké to 18. 19. století. Poměrně zajímavé a vzácnější nálezy jsou pro nás ty pravěké, to znamená nálezy buď štípané industrie nebo broušené industrie. Co jsou takové zásadní věci, je, že jsme tady našli olověné přesleny. Pochází zhruba ze 13. 14. století. Máme je tady už doloženy z okolí Oder a ty jsou vlastně jedním z dokladů té dálkové komunikace tady. Tyhle přesleny, tak obecně se uvádí 2 možnosti, jak se využívaly. Buď jako závaží, třeba rybářských sítí, anebo jako závaží, vyloženě závaží, která byla různě těžká a používala se k vážení. Případně i se uvažuje, že to mohlo sloužit jako nemincovní platidlo.
1: Vy tu máte ale i raritní nálezy.
2: Jednou z takových zajímavostí je náustek trubky, který se našel na jednom poli. Vyloženě to vypadá, že muzikant šel od někud zřejmě ze Stříteže nebo z Nejtku a ztratil cestou náustek. No a takový úplně nejběžnější nálezy, co při těch detektorových průzkumech na těch polích nacházíme, jsou různé části traktorů, a to teda včetně klíčku.
1: Archeologové budou pracovat na trase dálnice celé léto. Vytipují si ale ještě další místa, která chtějí později prozkoumat podrobněji. Ze Stříteže nad Ludinou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Za pravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na Pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dnes začínají státní maturity, studenty čekají didaktické testy společné pro všechny střední školy. Dopoledne bude test z matematiky, odpoledne z angličtiny. Na trati mezi Pardubicemi jako Stěnicemi dnes ráno vlak srazil ženu s těžkými zraněními, skončila v nemocnici. Provoz na koridoru je přerušen, informoval mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz by mohl být obnoven kolem 10. hodiny. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru nově hrozí po celém území Česka, oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje strahu do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Požár v Národním parku České Švýcarsko se dál nerozšiřuje. Plně pod kontrolu by ho hasiči mohli mít už dnes. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Na místě jsou jednotky z 8 krajů. Hasiči stále likvidují požár v lese u obce Rusava na Kroměřížsku, který začal v neděli odpoledne. V noci na dnešek požár lokalizovali. Stále tam však hoří, oheň je pod kontrolou, řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Ze sportu. K hokejové reprezentaci se v úterý na švédské hry připojí brankář Pavlát, obránci Hájek, Hovorka, Alšer a útočníci Michal Kovařčík, Kaut a Mandát. Počasí na střední Moravě dnes bude jasno, během dne čekejte částečné přibývání oblačnosti, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a mírný jižní vítr od vyšších poloh čerství. Místy může mít v nárazech 55 kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto bouralo do svodidel na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce. Nehoda se stala před exitem Loštice na 238,5 kilometru. Místo je s opatrností průjezdné. Odstraňování následků srážky dvou osobních aut pokračuje na Prostějovsku na cestě z Kostelce na Hané do Lešan na křižovatce na Bílovice Lutotín. Vyšetřování příčiny srážky dvou osobních aut pokračuje v Drahotuších na Přerovsku v centru obce a taky mezi Branou a Ostružnou na Šumper. Tam se srazilo osobní auto s motorkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře a proč? Už za chvíli vaše další vzkazy. Dobré ráno přeje Vítek Čoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou. Nádhernou lásku nám připomněl rodák z Přerova Pavel Novák. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 9:09. Dobré ráno. Možná i vy jste právě o prodlouženém víkendu zamířili do zoo, třeba na Svatém Kopečku, nebo jste se svým psím společníkem vyrazili na dlouhou procházku, nebo si doma hráli s kočkou. Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře a proč? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme ještě na další vzkazy. Já jsem milovnice pejsků, ale kdyby to šlo, měla bych doma sluně. Není nic roztomilejšího. Jak si odmala poradí s chobotem? Je to milé, napsala Jiřina. Mám ráda každé zvíře, proto jsem před lety se stala vegetariánkou. Každý si zaslouží mít spokojený život. To už je vzkaz od Hanky z Loštic. Doma milujeme naše kočky a v zoo máme rádi všechna zvířata, ale nejvíc asi kočkovité šelmy, píše Alena a Drahoš z Litovle. Koupil jsem několik zakrslých barevných slepiček na trzích v Kojetíně, mají malá krásná vajíčka a je s nimi zábava, píše Marek z Dubu nad Moravou. U mě je to kočka dokonale, mi odbourává stres a zlepšuje náladu, píše Josef z Postřelmova. Lucie z Hranic, ta má oblibu v těchto zvířatech: lamy, velbloudi, žirafy, telata. To jsou nejzvířata, jak píše, a z nedostatku místa má doma ale jen kočku, morče a rybičky. Tak děkuji za vzkazy a přeji, ať nám naši zvířecí společníci dělají radost a my jim.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré ráno, za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jeli od dní svatého Floriána, veliký vítr, je z toho roku mnoho ohňů. No dnes sluníčko i trocha mraků a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to jste také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. U nás v Konici 14 stupňů, slunečno, bude se pracovat venku, píše Vlasta. U Ničov 14,5 stupně, sluníčko svítí, do obchodu třeba jíti, píše Eva. A Lipová Lázně 13,7 stupně Celsia, tolik naměřil Ivan.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pravidelný pohyb není jen tělocvik, ale cesta ke zdraví, radosti a dalšímu plnohodnotnému životu. Píše se na stránkách České asociace Sport pro všechny. Její krajská manažerka, cvičitelka a lektorka Věra Žáčková to potvrdí a rozvede. Pracuje totiž se všemi věkovými skupinami. Zároveň je i tajemnicí prostějovské župy Sokolské. Povídat si s ní bude Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Je prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní zárukou věčné lásky nebo jenom krásnou tradicí? Nová epizoda cyklu Cymbál a husle vás zavede na jarem probuzené moravské louky a zápraží, kde láska zpívá ve všech jejich podobách. Poslechněte si, jak vesele zní na Valašsku, či jak křehce a nesměle voní po fialkách. Nalaďte se s námi na květnovou lidovou notu a zjistěte, že ne každá cestička k milé bývá široká a rovná. Máj, lásky a tradiční muziky. Čas v úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Nemáte na čtvrteční odpoledne plány? Mám pro vás tip. Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s hereckou legendou Igorem Barešem, který letos slaví své 60. narozeniny. Prostějovská knihovna, zámek, Duha, Centrum zábavy a vzdělávání. Tam nezapomeňte jít ve čtvrtek v 16 hodin, akce je zdarma. A v ten den bude Igor Bareš také v atriu Českého rozhlasu Olomouc, a to v 19 hodin. Potěší večer plný příběhů, humoru a vzpomínek. Ptát se budete vy a také režisér Českého rozhlasu Olomouc Michal Bureš. Kompletní informace najdete na našem Facebooku a také na stránkách olomouc.rozhlas.cz.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Vedení Šumperku chystá opravy chodníků za více než 10 milionů korun. Více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Studentům středních škol začínají písemné maturitní zkoušky, Přerov láká lékaře dotacemi a stipendii, dnes končí lhůta pro podání elektronického daňového přiznání. Jasno, během dne až oblačno, teploty do 27 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Česku dnes začínají studentům středních škol písemné maturitní zkoušky. Čekají je didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. V úterý zkoušky pokračují českým jazykem a literaturou. Ve středu pak maturují studenti, kteří si vybrali některý z dalších nepovinných předmětů.
3: Jak dopadly, se studenti dozvědí do 16. května. Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat právě od 16. května do 10. června. Konkrétní termíny určuje ředitel školy. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Přerovská radnice znovu vyčlení 2 miliony 400 tisíc korun na podporu dostupnosti zdravotní péče, která má přilákat do města nové lékaře. Peníze půjdou na 3 dotační programy a jeden stipendijní, který cílí na studenty stomatologie. Všechny programy reagují na dlouhodobý problém nedostatku lékařů v ambulantní sféře a nedostatečnou kapacitu v ordinacích, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Přerov takto podporuje lékaře již 5. rokem, nevždy úspěšně. Letošní výše dotací je stejná jako loni. Do dneška je možné podat elektronické přiznání k dani z příjmu za loňský rok, a to buď přes portál finanční správy Moje daně nebo přes datovou schránku. Daně taky nutné nejpozději dnes zaplatit. Při elektronickém podání je potřeba odeslat daňové přiznání v předepsaném formátu XML. Další častou chybu zmiňuje Monika Lodrová z Komory daňových poradců.
4: Další častá chyba je třeba u osob samostatně výdělečně činných, kteří zapomenou, že pokud mají zpřístupněnou datovou schránku zřízenou ze zákona, mají v těchto případech povinnost podat přiznání elektronicky, nikoli v papírově.
2: Chodníky v několika ulicích Šumperku se budou do poloviny roku opravovat. Samospráva za práce dá více než 10 milionů korun. Podrobnosti doplní mluvčí radnice Jana Kaněvová.
5: Do června plánujeme opravy chodníků na několika místech. Jde o ulici Javoříčko, okolí ulic Blanická, Horova a Nerudova a také o chodník u krematoria. Další lokality přijdou na řadu v druhé polovině roku.
1: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. Jiří Lehečka si 13. příčkou vyrovnal osobní maximum. Mužský tým házenkářské akademie Olomouckého kraje vede tabulku první ligy o 1 bod. V posledním kole na hřišti Bohunic mu stačí remíza k účasti v baráži o extraligu. Čeká jej poslední tým nejvyšší soutěže, Strakonice. Baráž se hraje na 2 zápasy, počítá se celkové skóre. Šéf trenér klubu Radek Flajsar věří, že olomoucký klub je na extraligu připraven.
6: My máme jednoznačný cíl, a to je extraliga, ale nemáme ho takové, že musíme letos. Ale věříme té poctivé práci a až to přijde, tak to přijde. Chceme být na tom připraveni i organizačně, takže pracujeme na všech frontách. A ten cíl je extraliga. Ale prostě říkám, není to za každou cenu a nemusí to být hned, ale minimálně tu baráž bychom si chtěli zahrát letos.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, během dne částečné přibývání oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, mírný jižní vítr, od vyšších poloh čerstvý, místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se nabourala v Šumperku, v Žerotínově ulici u kruhového objezdu. Místo je s opatrností průjezdné. Osobní auto se srazilo s motorkou na cestě z Bukovic do Jeseníku. Na křižovatce s ulicí U Bělidla na místě jsou záchranáři a policisté. Projíždějte tam velmi opatrně. Osobní auto si prorazilo olejovou vanu v Přáslavicích na Olomoucku. Na silnici u benzinové pumpy na místě budou únik provozních kapalin likvidovat hasiči. A porouchané auto budete mít na D1 z Ostravy do Brna. Stojí na 303. kilometru mezi exity hranice Lipník nad Bečvou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je to zajímavé, některé ty momenty práce v rádiu. Za chvilinku tady bude reportáž o vysazení jeseteru v litovelském Pomoraví. Tak jsem tady zadal chytrému přístroji a všemocnému rozhlasovému archivu zvuk, aby našel zvuk na téma ryba. Trošku se bojím, je tady ukázka ryba rybě, pak Genzer, Spiderman ryba a pak ještě hlasitá ryba. Zatím to ověříme, ne scenzurujeme, ale prověříme, zdali se něco z toho dá použít třeba za chvíli. Zajímavý pokus o odchov původního rybího druhu jesetera malého přímo v Moravě vyvrcholil v závěru minulého týdne vypuštěním tisíců malých vykulených jeseterů do řeky. Tak jsme to zaznamenali a snad uslyšíme za chvíli jako první bod už dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc datem 4. května. Teď máme skoro 6 minut po deváté.

0: nový rybu, tak co s ním musí udělat?
1: Rybářský svaz o tom, že zde dochází k tomuto vypouštění, ví a máme s ním dohodu, že budou informovat svoje členy o tom, že tato ryba zde je a aby nám teda hlásili ty ulovky, které po ulovení vrátí vodě, protože cílem není tu rybu z té vody vybrat, ale nechat ji tam.
0: Pro vás teda to může být vlastně jakýsi monitoring, že jak ta ryba je třeba životaschopná.
1: Rozhodně jeden ze způsobů, jak monitorovat výskyt ryb, je informace od rybářů, kteří samozřejmě budou schopni tento druh poznat, protože tento druh je prakticky nezaměnitelný na rozdíl od řady jiných.
0: Z Litovelského Pomoraví Mirek Kobza, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: I senioři mají rádi tábory. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90 let. Nikdo se na nich necítí sám a nemusí mít strach se zapojit kvůli zdravotnímu handicapu, říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity se nabízí a proč je tak důležité bojovat proti samotě a sociální izolaci seniorů? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Milenou Hesovou v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem, jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

chvílí. Ještě několikrát to zazní a za chvilinku vás taky konkrétněji pozveme na tři akce, které pro vás tento týden Český rozhlas Olomouc připravuje. Setkání s hercem, čestným prezidentem Mezinárodního rozhlasového festivalu Prý Bohemia Radio Igorem Barešem. Zvát vás bude kolega rozhlasový režisér Michal Budeš, a to na ty akce, na ta setkání do Prostějova Olomouce a do Jeseníku už za chvíli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc a Český rozhlas Olomouc opět míří na cesty mezi své posluchače, posluchačky. Tentokrát sebou bere hereckou legendu čestného prezidenta Mezinárodního rozhlasového festivalu Prý Bohemia Rádio Igora Bareše. Setkat se s ním můžete na jedné ze tří zastávek, a to ve čtvrtek 7. května od 16. hodiny v knihovně v Prostějově. Případně pokud to máte blíže do Olomouce, ještě ve stejný den ve čtvrtek od 19. hodiny u nás v prostorách Českého rozhlasu Olomouc na Pavelčákově 19. No a pro ty, kdo jsou třeba z Jesenicka, anebo tam chtějí trávit a plánují trávit sváteční den, pátek 8. května od 15. hodiny knihovna Vincence Priznice, Centrum společných aktivit v Jeseníku od 15. hodiny 8. na svátek. Ale bližší pozvánka, konkrétnější pozvánka, už teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc jedním z aktérů setkání, kolegou režisérem Michalem Burešem. Dobré dopoledne, vítej.
1: Krásné dopoledne všem posluchačům i tobě, Božku.
0: Proč vlastně ten cyklus besed s Igorem pořádáte?
1: No, je to na Bílední, je to nejenom čestný prezident Mezinárodního festivalu Prý Bohemia Rádio, ale je to taky výrazná herecká osobnost, člověk, který je spjat s naším krajem, který ho prošel opravdu svýma nohama, jako všichni Jeseníky nebo Tuhanou, a hlavně on má 60 let. Igor má 60 let a ty jeho narozeniny chceme takto oslavit, protože my jsme to rádio vašeho kraje a jsme zároveň i tak trošku Igorovo rádio. Já si vzpomínám na to naše první setkání, kdy jsme natáčeli, a bylo to myslím v roce 2002, takže už drahně let, krásnou četbu Marka Slouky, která se věnovala odbojářům a Heidrichiádě. A potom to úplně poslední zatím natáčení, a nemyslím, že bylo definitivně poslední, ale to velké natáčení, to byly pověsti z Olomouckého kraje, na které si vzpomínáte a které proběhly v našem vysílání s velkým úspěchem. Vyšlo taky CD, které jsme křtili, tam Igor povídal veselé historky, občas nějaký ten peprnější vtip, takže na to všechno dojde řeč v tom našem povídání a taky třeba na to, že nás čeká úplně nové natáčení, a to začátkem července jedné z povídek právě pro Český rozhlas Olomouc.
0: No tak co tedy všechno ještě dalšího čekat, co můžou návštěvníci očekávat, ať už u nás v rozhlase. No já jsem teď zahlédl při nějaké příležitosti reportážně v televizi na skok Igora Bareše a jeho podobu, kterou možná znáš. Možná, že tam bude řeč taky o odboji, o možná těch 40. letech ve filmu. Myslím, že se něco chystá, ale třeba na to jde, třeba ne. Co no, očekáváš ty?
1: On o tom určitě promluví, protože je to jeho velké téma teď. A určitě tam bude ale taky řeč o jeho divadelních rolích, o jeho rozhlasových rolích, o tom, proč má mikrofon rád, taky o audioknihách. Ostatně, kromě těch pověstí z Olomouckého kraje, tak tam bude možnost položit Igorovi Barešovi otázku, a to buď teda se zvednete, stoupnete a řeknete, ale počítáme s tím, že takových moc nebude. Takže tam budete moct napsat tu svoji otázku na lísteček a my na ně budeme odpovídat. A ta nejoriginálnější otázka, ta bude odměněna právě audioknihou, tou nejobtížnější, kterou Igor Bareš kdy v životě natočil, a to pražským hřbitovem Umberta Eka. Rád o tom popovídá.
0: No hodně bude řeč o rozhlase, historii, současnosti, blízké budoucnosti. Co pak pro nás Igor Bareš a Michal Bureš v nejbližší době chystají?
1: Jak jsem říkal, no, je to ta povídka, nebudu rozhodovat víc, je to jedna ze série povídek, která se odehrává u nás na Hané, a bude tam ještě celá řada dalších herců, Josef Bartoň, bude tam taky Vladimír Hrabal se vrátí před mikrofon po dlouhé době, a nebo třeba Vladimír Krátký taky. No, bude to celá série, která startuje už 1. července.
0: No a setkání ve čtvrtek 7. května v Prostějově v 16 hodin, pak ještě téhož dne ve čtvrtek 7. května v Olomouckém Českém rozhlase v 19 hodin, anebo ve svátek v pátek 8. v Jeseníku v 15 hodin. Všechno podstatné zaznělo? Chceš něco dodat?
1: No přijďte, to hlavně chceme, aby přišlo co nejvíc lidí, protože Igor se na vás opravdu moc těší a vlastně velmi si váží toho, že Český rozhlas Olomouc toto turné pro něho k těm jeho 60 nám zorganizoval, a opravdu můžu říct, že říkal, že to je pro něho vysoce prestižní záležitost.
0: A pro posluchače taky informace, která se cení, dárek od nás Vstup na všechny tři akce zdarma. Můžete přijít s přáteli, známými a seznámit se třeba osobně s Igorem Barešem a Michalem Burešem. Zatím děkujeme za pozvánku. Krásný jarní den.
1: Naslyšenou. Moc, Bareš, Bureš se na vás těší. Mějte se hezky.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pravidelný pohyb není jen tělocvik, ale cesta ke zdraví, radosti a delšímu plnohodnotnému životu. Píše se na stránkách České asociace Sport pro všechny. Její krajská manažerka, cvičitelka a lektorka Věra Žáčková to potvrdí a rozvede. Pracuje totiž se všemi věkovými skupinami. Zároveň je i tajemnicí prostějovské župy Sokolské. Povídat si s ní bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oskar Petr, zakladatel Marciasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oskarem Petrem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: kdo si nepoznačil nebo chytil jenom konec čtvrtek 7. 2 setkání s Igorem Barešem. Prostějov, 16 hodin, knihovna, zámek, Duha Centrum zábavy a vzdělávání Prostějov. A pak ještě v 19 hodin téhož dne čtvrtek 7. května v 19 hodin Atrium Českého rozhlasu Olomouc na Pavelčákově 19 a sváteční páteční den jesenické setkání v 15 hodin v knihovně Vincence Priznice. Tak a vstup zdarma. No a teď ještě pátrání Českého rozhlasu Olomouc po tvrzích zachovalých, rozpadlých, no středověkou tvrz dochovanou do dnešních dnů mají, pravda, málo kde. V Mohelnici ovšem ano, do ní se vydáme za týden. Ještě předtím navštívíme Mohelnické muzeum v jehož útrbách. Budeme pátrati po pozůstatcích hrádku.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kolem dominanty centra Mohelnice, kolem kostela Thomase z Canterbury, starého gotického kostela, přicházíme k honosné stavbě tady v centru. Dnes tam sídlí Mohelnické muzeum. Vstoupili jsme na nádvoří Mohelnického muzea s vedoucím Zbyňkem Žouželkou a mě tu zaujaly na zdech erby a desky pamětní.
3: Jedná se o památky z doby renesance, z doby 16. století. Ty dva znaky souvisí s významnou mohelnickou rodinou Brusů, z které pocházel pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice. Znaky se dochovaly ještě s nápisovou deskou, která je v průjezdu, vlastně ve vstupní části muzea z domu Brusů, který stál v ulici U Brány, na místě, kde dnes stojí současná radnice. Jsou to znaky tohoto rodu z tohoto domu.
2: Vstoupili jsme s panem profesorem Davidem Papajíkem.
4: Já bych tady chtěl upozornit na novodobou pamětní desku na nádvoří Mohelnického muzea, která je věnována Vladimíru Kaplovi. Byl to amatérský archeolog, který hledal biskupský hrádek v Mohelnici v 80. letech a počátkem 90. let 20. století a měl velkou nepřízeň v těch 80. letech vedení města, ale přes tady tuhle nepřízeň se mu podařilo objevit prostory nebo zbytky biskupského hrádku v Mohelnici.
2: No a my teď se vstupujeme do míst, kde tento amatérský archeolog bádal. Je tu expozice pravěku Mohelnická, ale my si všímáme, že jsme vstoupili do sklepení, kde jsou tlusté zdi a vidíme tu průchod s gotickým lomeným obloukem.
4: Spatřujeme pozdně gotický portál jako jeden z dokladů existence panského sídla. My jsme sice vstoupili po schodech dolů do sklepa, ale tady tyto prostory tvořily přízemí biskupského hrádku v Mohelnici, protože vlastně ten okolní terén se zvedal zhruba, nevím, o metr a půl, možná i víc.
2: Museli jsme se trochu schýbnout, prošli jsme tím portálem a tady vidíme okna vedoucí nahoru. Kdy tady hrádek vznikl a kdo ho založil?
4: Nemáme přesný písemný doklad o tom, že daného roku byl založen biskupský hrádek. Ale kdo ho založil, je zřejmé. Musel to být některý z olomouckých biskupů, který měl tady své sídlo. Dnes se předpokládá, že to byl pravděpodobně velice významný olomoucký biskup Bruno ze Schaumburka někdy po polovině 13. století. A proč si myslíme, že tady měl své sídlo? Je to mimo jiné proto, že několikrát zde pečetil své listiny. To znamená, že zde pobýval. Takže pokud zde pobýval, tak je velmi pravděpodobné, že zde měl své opevněné sídlo.
2: Nejstarší zmínka o tomto sídle, ze kdy pochází?
4: V podstatě jediná zmínka o tomto objektu je z roku 1302, kdy se tento objekt nazývá hradem. Ale charakterem spíše bychom toto sídlo přirovnali k hrádku, to znamená k menšímu opevněnému objektu. Ale v tom roce 1302 už ty slavné časy Mohelnického hrádku pomalu končily.
2: A co se tedy stalo s tímto hrádkem?
4: Výrazně poklesl jeho význam, protože biskup podporoval nedaleký hrad Mírov a správa biskupského majetku v této části Moravy byla přesunuta na Mírov a tím poklesl význam tohoto mohelnického sídla.
2: Jaké byly další osudy té stavby?
4: máme zprávu o tom, že jeden z olomouckých biskupů, Jan z Valdštejna, počátkem 14. století prodal náš dům, to znamená velice pravděpodobně tenhle objekt, náš dům, myšleno tedy jako biskupův dům, mohelnickému rychtáři. A pak dlouhou dobu o tomto objektu nemáme žádné zprávy, až v pozdější době zjišťujeme, že byl v majetku mohelnického děkana a následně mohelnické farnosti. Takže se tento objekt vrátil zpátky do rukou církve, ale ne biskupa, ale nižších církevních orgánů.
2: My jsme vstoupili do velkého dvoukřídlého domu, ten hrádek asi byl mnohem menší.
4: Hrádek byl menší, protože biskup zase nepotřeboval tak velké prostory a v pozdější době docházelo k výrazným stavebním úpravám pro potřeby mohelnické farnosti a mohelnického děkanství.
3: Ve 40. letech 19. století byla postavena vlastně nová budova, která je otočena do kostelního náměstí, jako nová vlastně budova fary. No a v roce 1957 byl vlastně dům zakoupen tehdejším krajským národním výborem v Olomouci pro potřeby Mohelnického muzea, které zde vlastně sídlí od roku 1960, kdy byly otevřené tehdy expozice pro veřejnost.
2: Z Mohelnice Aleš Spurný, Český rozhlas.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

a pánové, stokrát plárin čas, Santa, Miss When We Touch, Karel Gott, 9 hodin, skoro 57 minut, pojišťovna štěstí nebo ordinace v Růžové zahradě, tak tentokrát ordinace, já myslím, že i tam se mihnul herec Igor Bareš, tak si dáme Ivu Frýlinkovou s Miroš Bírkou z OVRZ ordinace v Růžové zahradě a pak vlastně ještě naskok, ale tentokrát pozor, aktuálně publicisticky, zpravodajsky do ulic Mohelnice v Zelené vlně, nejen tam pozor, také na silnici mezi Branou a Ostružnou a vlastně taky na jednu plánovanou uzavírku v ulicích Jeseníku. Podrobnější budeme už za 3 minuty.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Začala společná státní část maturity. Několik ulic v Jeseníku uzavřou opravy vodovodu. Archeologové zkoumají u hranic trasu budoucí železniční rychlodráhy. Jasno, během dráž oblačno, teploty do 27 stupňů Celsia, mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Začala státní část maturitní zkoušky. Více než 89 tisíc maturantů čekají didaktické testy, které připravuje státní organizace Cermat. Dnes jsou z matematiky a z anglického jazyka. Z jakých předmětů budou psát maturanti testy v následujících dnech, dodává ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
3: V úterý 5. května budou žáci konat zkoušku z českého jazyka a literatury a 6. května pak ti, kteří si vybrali matematiku rozšiřující a nebo další cizí jazyk. Tam je vlastně francouzština, němčina, ruština a španělština.
1: Řidiči od dneška neprojedou několika ulicemi Jeseníku. Důvodem jsou opravy vodovodu. Dělníci je budou provádět v úseku od Dalamánku, pověst do nemocnice. Uzavírka potrvá do 8. června, týká se i autobusové dopravy. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi, píše se na webu města. Dnes je poslední den, kdy můžeme podat elektronické přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Dnes je také nutné daň zaplatit. Poplatníci můžou přiznání podat buď online na portálu finanční správy Moje daně nebo datovou schránkou. Kdy začnou nabíhat případné pokuty, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Pokud je daňové přiznání podáno více než 5 pracovních dnů po uplynutí, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,5% stanovené daně za každý den prodlení.
1: Na trase budoucí vysokorychlostní trati u hranic pracují archeologové. V tamních polích a lesích vyhloubili desítky sond. Zatím se jim podařilo najít doklady pravěkého osídlení, kamenné nástroje a novověké mince.
5: Nálezy z povrchových sběrů a detektorových průzkumů archeologové naplnili už několik krabic. Ukazuje mi vedoucí výzkumu Veronika Krejčí-Dudková.
6: Zastoupené tady v tom výběru máme nálezy od pravěku do novověku. Co se týká mincí, to je celkem častý nález, ale ve velké většině se jedná o ty mince novověké. Co jsou takové zásadní věci, je, že jsme tady našli olověné přesleny. Pochází zhruba ze 13. a 14. století.
5: Archeologové budou pracovat na trase dálnice celé léto. Ze Střítyže nad Ludinou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku ve čtyřhře. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. Lehečka je ve světovém žebříčku českou mužskou jedničkou. V ženském pořadí je z českých tenistek nejlepší Karolína Muchová z Olomouce na 11. místě. Lindě Noskové z Přerova patří 13. příčka. Světovými jedničkami jsou nadále Janek Sinner z Itálie a Arina Sabalenková z Běloruska.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno, během dne částečné přibývání oblačnosti, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, mírný jižní vítr, od vyšších poloh čerstvý, místy může mít v nárazech 55 km rychlost.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Až do 11:30 bude uzavřená kvůli vyšetřování srážky osobního auta s motorkou silnice mezi Branou a Ostružnou na Šumpersku. Dvě osobní auta se nabourala v Mohelnici na křižovatce Olomoucké ulice s Okružní. Místo je s opatrností průjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme vám hezký den. Sport ke mně patří od okamžiku, kdy jsem se narodila. Prohlašuje náš dnešní host u mikrofonu Věra Žáčková. Díky své mamince už jako teenager dostala možnost vést lekce rytmiky. Její studijní cesta pak vedla logicky na sportovní školu a fakultu tělesné kultury. Celoživotně je spojená s Českou asociací Sport pro všechny, jejíž pobočku v Olomouckém kraji zastupuje. V tělocvičně pracuje se všemi věkovými skupinami, od malých dětí až po seniory, a věří a vidí, že to má smysl. Věru Žáčkovou, která je nově také tajemnicí Prostějovské župy sokolské, si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Dobrý poslech.

0: Pravidelný pohyb má prokazatelně omlazující účinky na tělo i mysl. Vidí to a cítí na sobě sekretářka a manažerka Krajské asociace Sport pro všechny a také samozřejmě cvičitelka a lektorka Věra Žáčková, která je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Zjistíme. Já vás vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji krásný den i posluchačům.
0: Takže ty účinky na tělo a mysl.
1: No, myslím si, že každopádně, aspoň já to tak na sobě cítím a pozoruji to i v tělocvičně, když přicházíme, tak dámy si tam hezky povídají, kolikrát je musím přerušit, ať už teda jako už začneme holky, už jdeme na to, tak jako jo. A když odchází, ježiš, nám se tak nechtělo, ale to je jako tak fajn, ještě, že jsme přišli, protože sice jo, jako trošku jsme třeba unavení, už se těšíme do té vany, ale je nám dobře a zase krásně poplkají po té cestě domů, takže určitě.
0: Dámy, kde jsou muži?
1: To nevím, kam se nám vytratili, ale obávám se, že někteří možná tady mají pocit, že to cvičení není pro ně, protože si vzpomínám na jednoho, který chodil do fitness, posiloval a přišel se za náma takhle podívat, že si s náma zacvičí. Musím se tomu zasmát, protože opravdu to byla hora svalů, ale velmi pohybově nadaný, takže jako žádný zkrácený nic. Velmi dobře se na něho dívalo, no ale začali jsme dělat takový ty posilovací cviky, jak on to nazval, to jsou babský cviky a z toho všechno bolí. Posilovali jsme zrovna hýžďové svaly a ono přece jenom, když tam ten materiál máte a umíte s tím materiálem pracovat, což on uměl, takže ho krásně celý zatl ten hýžďový sval a samozřejmě makal, jak kdyby tam měl ten stroj i bez toho závaží zátěže a říkal: "Ježiš, já jdu úplně zničený." Tak sem už teda nejdu.
0: S jakými věkovými kategoriemi se vy konkrétně v těch tělocvičnách potkáváte?
1: Ono záleží, jakoby v rámci té České asociace Sport pro všechny v podstatě jedeme přes všechny věkové kategorie, ať už jsou to rodiče a děti, až po ty seniorsky. A já teda sama osobně jdu taky přes široké spektrum, protože začínám u předškolních dětí a přecházím vlastně přes tu střední věkovou kategorii, kde se mi mísí ten střední věk a i ti seniori tam ještě zasahují a pak teda úplně zvlášť hodiny přímo pro seniory.
0: Jak když jsem se narodila, tak už jsem se v podstatě začala hýbat, jste prohlásila. Jak se to projevovalo?
1: No, z historiky mamky vím teda, protože tam mě k pohybu přivedla, protože byla taky cvičitelka v té době v ZRTV,
0: což
1: je základní rekreační tělesná výchova. A tam mě k pohybu vlastně vedla od malička, dokonce když nebylo hlídání, tak jsem s ní bývala v tělocvičně a teď to bude znít jako, že mě týrala, ale v žádném případě. Cvičila s ženskýma, takže byla před něma a prostě abych náhodou někde něco neprovedla, tak odkryla tu horní část bedny. Vložila mě do bedny.
0: Švédská bedna.
1: Ano, švédská bedna, přesně, vložila mě tam. No a cvičili, ženský cvičili a najednou říkají: "Maminka je teda shodou okolností taky Věra," říká: "Věro, máš mladou na žebřinách." A tak to začalo, že teda já jsem nemohla opravdu být nikde uzavřená, protože odečat jsem vylezla jí z postýlky, strašně brzo jsem seděla, strašně brzo jsem chodila. To taky mamka vykládala právě, že paní doktorka říkala: "Ale to nemůžete, ona ještě nemůže tady sedět v 5-6 měsících, to nejde." A mamka říká: "Ale ona si chytne postýlky, přitáhne se a sedí." Takže tímhle to začíná a v podstatě hyperaktivita mě provází celým životem a jak jsem se teda dozvěděla i od svých spolužáků z atletické třídy, kde jsem předpokládala, že jsme teda všichni takový trošku hyper, tak když jsme se po letech potkali, tak mi říkají: "Ty jsi pořád stejná, pořád ADHD." Říkám: "Jo." Takže mě to překvapilo, protože jsem se takhle vůbec jakoby do téhle pozice nestavěla.
0: Maminka a cvičení, předpokládám, nějaká 80. léta. Co se tenkrát preferovalo v těch tělocvičnách?
1: No, to byla rytmická gymnastika. To se cvičilo při hudbě, v cvičkách, gymnastické cvičky, piškoty, což dneska, když by to slyšeli ortopedové, možná i fyzioterapeutové, tak by asi úplně, ježišmarja, na těch tvrdých

0: protože pak jim to chybí v tom životě.
1: A když jste zmínila ty cvičky, které nejsou vhodné na tvrdé povrchy, je to i tak trošku vaše úloha, když vedete to cvičení, zkontrolovat, co má kdo na nohách?
0: Jo, samozřejmě, vždycky, když tam přijdou dámy, nebo mi volají, co si mají vzít, já říkám, každopádně si vemte pití a říkám to i teda těm seniorům, protože my, když máme to rychlejší, dynamičtější cvičení, tak určitě se rád člověk svlaží. Říkám, nepijte moc, jenom tak trošku, ale ti seniori třeba vůbec pocit nemají žízně, jo, takže už jsou naučeni, že minimálně aspoň třetinku, dvě deci a ty tam vypijeme, než docvičíme, nebo aspoň při odchodu, takže pití, ručník a pohodlný oblečení, aby se cítili dobře. A v rámci toho, když cvičíme, tak potom i já občas udělám chybu, jako teďka nedávno na chalupě, když jsem na sebe nazula staré boty, protože jsme pracovali, říkám tak, jejda, ještě dneska mě po 14 dnech bolí chodidla, klemba nohy. Takže samozřejmě i na to upozorňuji, vemte si boty, v kterých se budete cítit dobře. A zaplať pámbu, že máme i cvičení, to zdravotní, kde ty boty nemusíme používat vůbec. A to je úplně super, protože krásně tu klenbu procvičíme, ty artrotické prsty stažený trošičku rozhýbeme. Myslím si, že i to je perfektní věc, nejenom mít pořád bodky na nohách, ale i vyzut, zahodit, chodit bosky, ať už po trávě, po kamínkách, i když to bolí, takže u moře, písek, kameny, využívat, zahodit boty do moře a takhle si krásně masírovat plosku nohy a aktivovat.
1: Můžete to klidně dělat při poslechu dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc, kde dnes hostíme Věru Žáčkovou.
2: Český rozhlas Olomouc a Dita Vojnarová.

0: Zdravíme vás srdečně z Českého rozhlasu Olomouc. Dnes jsme v této hodince hodně v pohybu, aby ne, když za námi dorazila Věra Žáčková, která je sekretářkou a manažerkou Krajské asociace Sport pro všechny a ta je součástí České asociace Sport pro všechny. Možná někdo vůbec netuší, o co se jedná.
1: Tak Česká asociace Sport pro všechny je sportovní organizace, střešní organizace, která sdružuje pod sebou zájemce o rekreační sport, o pohybové aktivity, které nejsou zaměřeny na výkon. Centrála je v Praze a má pod sebou 14 krajských asociací, což znamená, že v každém kraji máme svoji pobočku, plus ještě je jakoby Praha, ten 14. kraj. No a v rámci toho vlastně jsou tělovýchovné jednoty nebo odbory sportu, kde se provádí ta vlastní konkrétní činnost, dalo by si říct, že každodenní, kde právě se cvičí s těmi dětmi, s těmi dospělými, s těmi seniory, máme tam volejbal, malou kopanou, gymnastiku, atletiku, ale všecko je to prostě v té nižší úrovni, kde to nehrajeme úplně na výkonnost a v podstatě dalo by se říct, že k nám chodí i děti nebo možná i dospělí, kteří skončili svou výkonnostní činnost, ale pořád se chtějí hýbat a nemají už kde, když ten klub pro ně už kategorii nemá. Takže se vrací k nám třeba do těch tělocvičen nebo nám naopak, když děti nejsou úplně tak šikovné, tak k nám jdou a pak i z finančního hlediska, protože jsme oproti těm klubům sportovním zaměřeným na ten výkon, na ten sport jako takový podstatně levnější.
0: Kde to je? Kde jste vy?
1: Kde jsme my? Vzhledem k tomu, že nevlastníme, kromě v Praze, kde máme na Ohradském náměstí centrálu, jako Česká asociace Sport pro všechny a tam máme dům, kde je tělocvična, nějaký zázemí a kanceláře naše hlavní, tak jinak tu naši vlastní činnost provádíme v tělocvičnách. To znamená, že vždycky naběhneme většinou odpoledne, když se ukončí vyučování, když se ukončí kroužky ve školách a využíváme tu tělocvičnu do pozdních hodin právě těma našima aktivitama, kdy začínáme přes ty děti a končíme těma dospělýma.
0: Vy musíte mít velmi dobrý přehled přes tělocvičny v České republice.
1: Myslím si, že kdysi byl a co pozoruju já, jakoby když jsem začínala v těch svých 15 letech, když mamka nemohla přecvičovat, cvičit a vlastně v té době jsem začínala vést i s ní děti, tak v té době bych řekla, že to vybavení tělocvičen, co se týkalo nářadí, žíninek, bylo ještě docela na solidní úrovni. Dnes, když tam nakouknete, tak fakt zjistíte, že prostě je to špatný. Ty švédský bedny jsou tam furt ty švédský bedny, co byly před těma kolik? 40 lety? 40 lety, když jsem do té tělocvičny chodila já. A moc se to neobměňuje. A já to vidím na svých dětech, kdy v té tělocvičně se gymnastika fakt dělá strašně málo. Možná i z obavy toho, ať nedojde ke zranění. A myslím si, že je to strašná škoda, protože já jsem zastáncem toho, že ta základní gymnastika, ona se podobá té sportovní, ale není to, ale takový to, aby jsme se uměli vzepřít někde o kozu, o hrazdu, zavěsit se na kruhy, že to strašně chybí.
0: Vy máte dokonalý přehled o tom, jak na tom s tím pohybem jsou děti. Platí to, že se neumějí tak hýbat, že nám roste obezita a hlavně, že se jim moc nechce?
1: Bohužel jo. A já to vidím i na svých dětech, ne, že ty by se nechtěli hýbat. Ale samozřejmě, když mají tu příležitost přijít ze školy domů a jakoby svým způsobem vypnout, tak co udělají? Lapnou telefon, zalehnou a koukají. A když ne do telefonu, když jim zakážete telefon, tak oni jsou tak šikovní a bystří, že v podstatě to, co funguje na tom telefonu, si najdou v té televizi. Za nás, když jsme byli děti, tak já jim to vždycky vykládám, že to bylo takové, zapli jste televizu a ozvalo se tuuut a nic. A jak tuuut? Říkám, černá obrazovka a nic, pipalo to tam. Prostě program nebyl od rána do večera. Takže si myslím, že ano, ty děti to mají v sobě, jakože sami se chcou hýbat. Jako když půjdete s dítětem na procházku, nebudete ho držet za ruku. Prostě ono se zohne tam pro kamínek, tam se rozběhne, tam na něho budete křičet, neutíkej, počkej na mě. Protože v ten okamžik je to pro ně přirozený, je to, co prostě ho napadne. Ale když se dostane domů, tak jako běhat tam mu zakazujeme, skákat po gauči taky, že to nám moc nedovolujeme a má tu možnost chytnout po něčem, co je taky zábavný. A to je bohužel ten telefon. No.
0: Spolupracuje Česká asociace Sport pro všechny nějakým způsobem právě se školami, aby to společně koordinovali, doplňovali, rozvíjeli?
1: Mm-hmm. Když si ta spolupráce tam byla mezi asociacemi školských sportovních klubů a Českou asociací i v rámci některých krajů, zrovna třeba v Olomouckém kraji jsme měli v rámci regionálního centra Šumperk Sport pro všechny, jeden takovej školský klub, ale oni v podstatě zjistili, řekla bych, zase je to o těch finančních prostředcích, že v rámci té školy, když se dělali školní závody nebo něco, tam se nemuselo nic hradit, prostě ta škola to uhradila a bylo to zadarmo, že i když ty děti chodili do toho kroužku, tak prostě trenér, který tam byl, většinou byl to učitel tělesné výchovy, tak vlastně neplatil ani za pronájem, protože to byla nabídka, něco navíc pro ty děti. Takže teď se spíš, protože to utlumilo se, tato spolupráce, ale myslím si, že se snažíme opět navodit tu atmosféru přátelství mezi tou školou a Českou asociací sportu pro všechny už jenom proto, aby ta nabídka pro ty děti v té škole byla pestrá. Protože teď je to hodně zaměřený na judo, co jsem si všimla, že skoro ve všech školách v rámci povyučování
0: Krpálek.
1: Jede judo, přesně od doby Krpálka, kdy se nám podařil velký úspěch, nebo nám.
0: Jemu.
1: Ano, my si tak občas rádi přivlastňujeme ty úspěchy těch našich sportovců a když se nám nedaří, tak zase hezky sekáme, za to už můžou oni, ale když se nám podaří vítězství, tak my jsme všichni vyhráli. Takže od té doby to judo prostě jelo a trošičku se na ty ostatní zapomnělo. A říkám, já jsem pořád zastáncem toho, že taková ta všeobecná gymnastika, seznámení se s kotoulem, s přemetem stranou, se stojem a s nářadím jako takovým by měla patřit do té základní výbavy každého dítěte, to znamená i každého učitele tělesné výchovy.
0: Budeme jí to věřit, protože cvičí celý život, navíc to také vystudovala Věra Žáčková, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Český rozhlas

0: Dost jsme se bavili o dětech, ale taková neopomenutelná a početná skupina, se kterou se potkává náš dnešní host Českého rozhlasu Olomouc Věra Žáčková, jsou seniori. A já jsem narazila na pár vašich gratulací v nejrůznějších časopisech a to bylo lidem, kteří slavili 85 a 80, dokonce 90 let.
1: Přesně tak, je to neuvěřitelný, co dokáže pohyb, co dokáže dobrá společnost v té tělocvičně, že ti lidé, i přesto, že mají vysoký věk, jsou schopní to svoje tělo mobilizovat tak, že opravdu se v té tělocvičně ještě hýbou, že jim je tam dobře. A i když se třeba stane nějaký úraz a ten člověk pak úplně se nevrátí naplno, tak třeba tam jde jenom proto, aby chvilku tam pobyl a aby si to tam prostě prožil, tu atmosféru.
0: Co dokáže tělo nad 80? Co umí?
1: To záleží. Já teda mám zkušenost takovou, že máme ve svém kolektivu paní Hanku Metelkovou, a to teda klobouk dolů před ní, myslím si, že má 83, úplně si nejsou jistá, možná i trošku víc, já se trošičku občas zastavuju v nějakých letech i sama u sebe, že jako
0: taky to mám,
1: zaskočím a nejedu dál. Ale to je dáma, která nebyla vždy jakoby zasvěcena do tělesné výchovy, je původem učitel matematiky. Myslím si, že Hanka začínala až tak ve svých 40 letech se věnovat józe, že přičihla k józe a musím říct teda klobouk dolů před ní, a to možná asi mají všichni jogíni, že oni ráno vstanou a hned začnou ten svůj nějaký rituál, který mají, a i ona si to takhle udržuje a myslím si, že před 2 lety měla mozkovou příhodu a vypadalo to velmi špatně, protože když jako jsme ji chtěli do nemocnice volat, tak nám bylo řečeno, že špatně komunikuje, že radši ne. Klobouk dolů před Hankou, každý den trénovala, dneska srozumitelně mluví, ano, někdy je to horší, někdy je to lepší, není ta řeč úplně stoprocentní jak předtím, ale pořád přecvičuje jógu, vrátila se do té tělocvičny, pořád předává to svoje know-how, který v sobě má, a já se před ní skláním, jako, protože jde opravdu vidět, že ten pohyb dělá strašně moc, a to nejen jakoby po té fyzické stránce, ale i po té psychické.
0: Mimochodem, jak začíná den Věra Žáčková?
1: Ježíš, to se neptejte. Takhle, když jsem byla dítě, tak jsem strašně dlouho spávala a samozřejmě tím pádem večer jsem chodila pozdě spát. Říká se, že jsou lidi soví a skřivaní. S narozením dětí nejsou ani sova, ani skřivan. Večer v 8, když se dostanu do postele, v 9, už spím. A když bych mohla, tak spím zas do té 9. Ale bohužel nám to neumožňuje ta naše životní situace, která je, takže jsem se musela tomu přizpůsobit a dneska už mi to nedělá problém, že stávám s manželem v 6 hodin, kdy začnu chystat snídaně, svačiny do školy, děti vypravím a pak se začnu věnovat své práci, ať už to je, že dopoledne si odcvičím něco ze seniory, protože to je možnost, kdy někdy se dostaneme do prostředí, jako je třeba bukovanské rodinné centrum, kde právě ten prostor na to dopolední cvičení je, protože do tělocvičen se samozřejmě nedostaneme.
0: Bukovany u Olomouce jste zmínila, vy ostatně nedaleko v Droždíně žijete. Co se těch seniorů týče, tak pohyb, mám tady pár poznámek, je vlastně boj proti úbytku svalu, zajišťuje lepší stabilitu, prevenci pádu, omlazuje klouby, zlepšuje spánek, ale je to také boj proti osamělosti.
1: To každopádně, tak už jsem říkala i u té střední kategorie, jak tam chodí, tak to vidíte, když přichází ty dámy na tu cvičební hodinu. My třeba tam konkrétně v těch Bukovanech začínáme v 9 hodin. A jak oni už tam stojí a vykládají si a jdou po těch schodech a fuň, ježiš, to už je ranní rozcvička a vyndeme do toho patra tam a sedí a zas vykládají. Takže kolikrát fakt je musíte zastavit třeba, že už je přivítáte nebo zapnete tu hudbu a čekáte, až si dovykládají, že úplně to nechcete přerušovat, ale je to strašně pěkná atmosféra, že to není jak běžec, který přijde na staré vytřepané a úplně natěšený a teď už bude ten výstřel. Ne, prostě tam přijdou a cítí ta pohoda, klid. A když odchází, tak úplně úžasný je, když řeknou, ježíš, my se necítíme výborně.
0: Jaké dávky jim dáváte?
1: No, záleží. Já jsem takovej, dalo by se říct, trenér, který nic neodpouští, ale samozřejmě vždycky říkám, pojďme cvičit tak, aby nám bylo dobře, aby to naše tělo chtělo to udělat a aby to naše tělo nebolelo. Aby to bylo taková ta příjemná bolest, že víme, že právě teď něco děláme a že teď právě je to pro nás prospěšný. Ale zjistila jsem i ti seniori, že to dělají, když se strašně snaží, že naše tělo je potvora, nebo naše mysl je potvora, a když si něco můžeme ulehčit, tak si to ulehčíme. Takže i ten prvek, který já třeba ukážu, bohužel my tam nemáme zrcadla, a bohužel, možná je to někdy dobře, protože když vidíte v těch fitkách, tak potom se někteří jenom soustředí, jak u toho vypadají úplně, a ne na to, jak to provádí. Takže my tam zrcadla nemáme. A když přijdete k těm dámám a řekneš, Jani, myslíš, že takhle je to jako dobrý? No, jako, a cítíš to? Cítím to. Tady mě to strašně táhne. Já říkám, A ťuknu třeba do loktu a řeknu, a co teďka? Ježišmarja. Já říkám, aha, není to lepší. No, je to horší, ale jo, cítím se v tom líp.
0: Proto je důležitý ten trenér.
1: Přesně tak. Spousta lidí začne takhle někde něco navštěvovat a pak si řekne, já to chápu, ono se nechce z toho domu víc, z toho komfortu, toho domu, ale fakt tu zkušenost mám, že spousta lidí přestala chodit a řekla, já už jsem si koupila videokazety, protože v době aerobiku Olgy Šípkové to jelo na videokazetách. Dnes už by to bylo asi na CDčkách.
0: Na YouTube.
1: Přesně, na YouTube, ještě lepší, tam je to v neplacené formě, ale je pravda to, že to, co vidíte, není úplně ten prožitek, tak jak když tam někoho máte, ten zaprvé na vás celou dobu mluví, pozbuzuje vás a konkrétně i k vám, i když třeba ne slovně, aby vám nehodil vás do toho nekomfortu, jako proč ukazuje zrovna na mě, v žádném případě, ale jenom pohledem. A oni už ví. A kolikrát, fakt, když máte ty holky vytrénované, tak jenom, no dáme ty ruce nahoru, ano, vytáhneme se pořád. Tak to přesně udělají, protože už ví, že to platí na ně. A nebo ví, že se prostě jde a já je pošimrám někde. Aha, jejda. A najednou se nám spraví do té správné pozice a ono to začne fungovat, to tělo úplně jinak. A neuvěřitelný je, že to tělo si to pamatuje.
0: Tak už víte, jak na to díky Českému rozhlasu Olomouc, respektive díky Věře Žáčkové.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si dnes povídáme s Věrou Žáčkovou. Vypadá to, že ona se celý svůj život jenom hýbe, ale předpokládám, že funkce, které máte, sekretářka a manažerka Krajské asociace Sport pro všechny, vás taky občas dostane na tu židli a k telefonu a počítači.
2: Samozřejmě, že dostane. Zaplať pámbu, je to ta menší část té úředničiny, ale bohužel k tomu i toto patří. A bez toho by mě to asi nebavilo, jenom být v těch tělocvičnách. Já ráda i organizuju a přemýšlím nad tím, co by se dalo udělat novýho. A samozřejmě bych to nezvládla sama. Jsou vděčná za svoje kolegy, kteří bohužel za to nejsou tak, jak já, placení v rámci té manažerské funkce. A dělají to opravdu v těch odborech a tělocvičních jednotách téměř zdarma, nebo úplně zdarma. A to teda klobouk dolů před námi všemi, kdo to takhle ještě děláme a dokážeme.
1: Chce se dobrovolničit v tomto směru lidem?
2: Bohužel s tou novou nastupující generací nám těch dobrovolníků, cvičitelů, lektorů ubývá. A já to svým způsobem chápu, protože co si budeme říkat, řekněte někomu, pojď mě tady pomoct a za to nic nebudeš mět, jenom děkuju.
1: Dobrý pocit.
2: Já si myslím, že dneska to bohužel nestačí. A je to strašná škoda, ale možná proto, že v tom prostě nevyrostli, tak jak já. Protože musím říct, že většina z nás, co tam jsme takhle, tak fakt jsme v tom vyrůstali od malička, že třeba naši rodiče se tomu věnovali, většinou mámy teda, musím říct, že většinou mámy, nebo tam přejdou rodiče, které tam ty děti vodí a jako chtějí pomoct, nebo mají ten naturel prostě, že jako jo, tady by asi, jo, tak my do toho jdeme a pomůžem vám. A pak ano, mají z toho tu radost. Ale to musíte mít opravdu asi vztah k tomu pohybu, vztah k lidem, ten je obrovsky důležitý, protože, jak já říkám, práce s lidmi je jedna z nejtěžších a na druhou nejkrásnějších.
1: Co máte společného s prostějovskou župou Sokolskou?
2: Tak v prostějovské župě Sokolské jsem zaměstnaná na svůj druhý půl úvazek od loňského roku a jsem velmi ráda, že jsem do tohoto spolku nakoukla, protože dřív, nebo já v mysli, co lidé kolem mě byli, tak se vždycky brala jako Česká asociace Sport pro všechny a Sokolové jako rivalové. A já si myslím, že je to strašná chyba, že to tak vůbec není. Ano, sokolství má u nás mnohem delší kořeny než Česká asociace Sport pro všechny, nicméně oba dva vycházíme z tyršovských myšlenek, věnujeme se té tělovýchově právě na té kondiční rekreační úrovni a s lidmi, kteří to opravdu dělají dobrovolně. Takže to dobrovolnictví je tam jedna z těch důležitých součástí.
1: Já jsem se dívala, jaké plány má Krajská asociace Sport pro všechny a narazila jsem třeba na atletický víceboj, který má proběhnout v Olomouci, nebo na něco, co se jmenuje Medvědí stezka. Co vy vlastně děláte, jak o sobě dáváte vědět?
2: Tak v podstatě dáváme vědět, to je strašně složitý a to závidíme třeba právě Sokolům, že se jim to daří, že mají spoty v České televizi a jak my jsme se dozvěděli, tak bohužel je to finančně pro nás velmi náročné, takže tím prostě my hold se zvýrazňovat nemůžeme. Nicméně si myslím, že se nám daří na úrovni veřejnosti aspoň nějakýma akcema, který děláme pro veřejnost a z jednou z nich je bývala akce třeba v parku Sportovní den, kdy jsme tam vlastně dělali různé aktivity pro děti. Bohužel zase z toho dobrovolnictví trošičku jsme od toho museli ustoupit, protože lidí tam chodilo dost, ale těch organizátorů bylo málo. Nicméně tyhle aktivity, které máme jakoby v plánu našich akcí, jsou většinou pro členy České asociace sportu pro všechny, i když tu medvědí stezku právě pořádáme se sokolskou župou Smrčkovou Olomouckou a za to jim moc děkujeme, protože oni to dělají perfektně, umí to perfektně. Takže tam se sejdou právě Sokolové a Česká asociace sport pro všechny a dělají tu akci společně.
1: Jste soutěžní typ?
2: Já jo. Já jsem velmi, velmi na sobě musela zapracovat, protože od malička, teď to bude trošku znít jako vychloubání, ale není to. Je to opravdu taková ta pokora, že člověk musí sám ze sebou umět pracovat. Mě docela dobře šla, i když jsem byla lump, tak docela dobře mi šlo jak učení, tak právě sport. Jak plavání, tak gymnastika, tak atletika, které jsem se potom začala věnovat od 5. třídy ve sportovní třídě na základní škole Hejrovského. A tam jsem si najednou uvědomila, že je krásný být furt první, ve všem první. A když mi to nešlo, tak jsem se krásně vztekala a kolikrát jsem i brečela, když mi něco nešlo. Ale mě to pomohlo jako se zvednout a znovu začít bojovat. A tam jsem pochopila, třeba právě když jsme hráli vybíjenou, jednou v té páté třídě, že když budeme všichni dobří v jednom týmu, když jsme tam byli výběrovka, jo, tam opravdu se šlo přes talentové zkoušky do té třídy, ale bylo tam lepší půlka, horší půlka, to tak máte vždycky. A když jsme hráli tu vybíjenou, ono vás to nebavilo, protože my jsme během chvilky je všechny měli vybity. A tam jsem začala přestupovat na tu druhou stranu, u které jsem teda zůstala po celý svůj život už. V té atletice jsem ještě do té osmé třídy teda bojovala, samozřejmě, že jsem chtěla být jedna z těch nejlepších. A když jsem přešla potom na gymnázium, tak jsem spíš se začala věnovat těm, co nám to moc nešlo, a hecovat je. A je úžasný, když vidíte, kam lidi můžete posunout tím, že mají ve vás podporu a že v nich vyvoláte to, že prostě chcou. A to je bomba. To je prostě bomba, která vás posouvá dál.
1: Říká Věra Žáčková, která je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Máte dokonalý přehled, co se týče toho pohybu. Znáte všechny možné věkové kategorie. Proč jste nikdy neučila, přestože jste sport studovala? To je má další otázka pro Věru Žáčkovou, kterou hostíme v Českém rozhlase Olomouc.
1: Je to zajímavé, že má dcera je teďka v období, je v 8. třídě, takže v 9. třídě čeká rozhodování, kam půjde. A ona se mě ptala, ty mami, a ty jsi chtěla na gympl? A já jsem chtěla na gympl. A teď jsem začala přemýšlet vlastně, že jsem neuvažovala o žádným jiným možným než o gymnáziu. A když vám řeknu ten důvod, tak to prostě neuvěří člověk. Má sestra se nedostala na zdravotní školu v Olomouci a další možnosti, kterou jí nabídli, bylo gymnázium v Litovli. A já jsem tam jednou jela, když jeli na lyžák, tak jsem ji vezla k Rosnu a mě okouzilo to prostředí. Gymnázium v Litovli je totiž zámek bývalý a před ním jsou rybníky.
0: Ano.
1: A já miluju přírodu, vodu, protože své dětství jsem strávila na Vranovské přehradě u Znojma, kde rodiče mé mámy měli chatu, nejkrásnější období mýho života. To prostě bylo pro mě jako tak do toho jdu a vůbec nic jiného mě nezajímalo. A navíc, jak já říkám, další takovej zrovna úplně ne ideální příklad, že jsem na gympl chtěla jít, protože jsem chtěla jít studovat vysokou školu. Ten důvod, proč jsem chtěla jít studovat vysokou školu, je ten, že jsem chtěla mít dlouho prázdniny. Tak jako se mnou to opravdu rodiče neměli jednoduchý, ale myslím si, že nakonec, co do mě vkládali, že jsem tak trošku splnila a udělala jim radost.
0: Abych to upřesnila, vy k tomu sportu opravdu máte blízko, nicméně na Fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci jste vystudovala obor management sportu a trenérství, takže tady máme jasno, proč ty funkce v Krajské asociaci Sport pro všechny. To byla první práce, kterou jste po absolvování dělala?
1: První a poslední, dalo by se říct, teda kromě té sokolské župy, co je nově. Já jsem nastoupila ve svých 26 letech, kdy jsem přerušila studium na Fakultě tělesné kultury a to obor rekreologie ze zdravotních důvodů a nastoupila jsem za kolegyni, která odcházela do důchodu právě na tohle místo, ale s tím, že už jsem tam v té době dělala dobrovolnickou činnost v metodické radě, to znamená, že už v té době jsme organizovali jako metodická rada soutěže a tyhle akce, ale převzala jsem teda tu administrativní agendu a v podstatě v té jsem zůstala. A jsou v ní až do dnes a cítím se v ní velmi dobře.
0: Máme v Olomouci sportovní základní školy, jsou tady v okolí gymnázia, která jsou zaměřená na sport. Napadá mě třeba Čajkovského gymnázium nebo Prostějovské gymnázium, je tady vysoká škola. Tak co mladí lidé, kteří se tomu sportu právě věnují a pomoc k vaší straně?
1: Touhle cestou náš pan generální manažer Tomáš Masár, generální manažer České asociace sportu pro všechny, by si přál právě touhle spolupráci jít a to nejenom v tom smyslu, že by jsme brali výpomoc právě na tyhle akce, kdy ti studenti by zaprvé získali zkušenosti,
0: praxi,
1: přesně tak, jak jsem ji vlastně já si dělala ve svém oboru v té době, ale pro mě to bylo domácí prostředí, takže to nebylo nic nového. A určitě by jim to pomohlo v tom přehledu, protože já aspoň ze svých spolužáků vím, že nikdo se téhle volnočasové aktivitě nevěnoval. Všichni to byli bývalí sportovci, ať už lyžaři, volejbalisti, plavci, triatlonisti z různých prostředí, ale tuhle rekreační část nikdo z nich v podstatě kromě mě nedělal, což jsem teda zůstala hledět, protože to vás udiví. Tak si myslím, že ti rekruti prostě jsou na té Fakultě tělesné kultury právě z těch sportovních gymnázií, než z toho prostředí toho rekreačního sportu, té zábavy.
0: Kdybyste si mohla teď vybrat a zašla si na nějakou pohybovou hodinu, co byste si vybrala za sport?
1: Dcera dělá street dance a teda musím říct, že i když věkem už se do toho nehodím, tak to furt se mnou šije. Ty hodiny, co s ňou strávím na soutěžích, kdy začínáme ve 12 hodin a končíme o půlnoci, protože obsahuje dvě kategorie, ne že kvůli věku, ale tím se pochlubím, že je šikovná, tak je i v juniorské kategorii, v dospělácké, takže opravdu tam strávíme dost času a dcera mi říká, ty mami, já tě teda ale obdivuju, víš, že tady tak vydržíš. Říkám, Ani, já sebe taky, ale mě to prostě baví a líbí se. Takže kolikrát trenérům, tak to znáte, trenér trenérovi, že? Tak jim učil to toho kecám, když tomu moc nerozumím v téhle oblasti. Ale jo, já si myslím, že už si na mě tak nějak zvykli a berou mě, že prostě jsou součást týmu Just Us, který navštěvuje Anička. Takže možná tohle. Je pravdou, že tím, že jsem se v mládí právě věnovala jakoby sportovní gymnastice, ale zase u nás v rámci té rekreační základní tělesné výchovy a potom jsem přišla teda do toho výkonnostního sportu, což byla atletika, jakoby sportovní třída, tak mě potom strašně mrzelo, že jsem nestihla dalších spoustu jiných věcí. Takže potom jsem doháněla volejbal, doháněla jsem lyžování, ale dobrý, všecko se dohnalo, všecko jakž takž umím, dokonce jsem si v dospělosti jeden čas hrála i tenis s chlapama, s mým manželem a s kamarádem a s jedním právě naším seniorským sousedem, který už mezi námi není, je to pan Kasál, shodou okolností bývalý tchán Romana Šebrleho. Takže taková my jsme sportovní dědina.
0: Nikdy není pozdě a není důvod, proč to neskusit, když potom člověk touží. To jsme chtěli mimo jiné říct při dnešním povídání s Věrou Žáčkovou a rozhodně se asi obě podepíšeme pod to. Hýbejme se.
1: Určitě. Všichni se hýbejme, bude nám dobře.
0: Která byla dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Děkuji za to a naslyšenou.
1: Já vám taky děkuji, naschledanou.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
3: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když ne herci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Rozsudek v kauze údajné zpronevěry na Přerovské základní škole v Předmostí padne do konce května. Výstraha před vznikem požáru platí až do středy. Starostové z okolí Moravského Berouna se dnes budou zabývat návrhem na vznik akceleračních zón pro větrné elektrárny. Jasno, během dne až oblačno, teploty do 27 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Okresní soud v Přerově ukončil dokazování v případu údajné zpronevěry na základní škole Jana Amose Komenského v místní části Předmostí. Obžalovaná je bývalá ředitelka Věra Zapletalová. Údajně se obohatilo více než 400 tisíc korun. Vinu odmítá. Vyhlášení rozhodnutí stanovil předseda senátu Jan Rektor na závěr května.
2: Dle mého názoru byly v hlavním líčení provedeny všechny důkazy, které mají nějaký vztah k předmětu řízení, přičemž provedení dalších důkazů by toliko oddalovalo rozhodnutí ve věci samé.
0: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Neměli bychom rozdělávat ohně v přírodě, hlavně v lese. Situace by se měla zlepšit tento týden. Během dneška se objeví první přeháňky. Ve středu by mělo pršet na většině území. V Moravském Berouně se dnes odpoledne sejdou starostové okolních obcí. Zabývat se budou návrhem státu na vymezení akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren v lokalitě Nízkého Jeseníku. Zastupitelé Moravského Berouna už minulý týden zóny odmítli. Město podá podle nezávislého starosty Jana Hice proti návrhu námitky na Ministerstvo pro místní rozvoj.
3: Ty akcelerační oblasti jsou vymezené kolem Moravského Berouna tak, že bychom byli obklopeni těmito oblastmi a stali bychom se takovým doopravdy centrem elektrické energie nebo větrné energie a byli bychom takovou průmyslovou oblastí, kdy celý horizont by byl zaplněný těmito elektrárnami a to si tady doopravdy nikdo nepřeje.
0: Oběti přerovského povstání proti nacistům na konci druhé světové války si dnes připomínají v Přerově a Olomouci. Povstání začalo přesně před 81 lety. Odstartovala ho mylná informace o konci války. V Olomouci Lascích, kde nacisté popravili 21 zajatých Přerovanů, byl pietní akt. V Přerově se uskuteční kladení věnců na několika pamětních místech v ulicích města, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Sport. Mužský tým házenkářské akademie Olomouckého kraje v předposledním kole první ligy porazil Polanku nad Odrou 38-26 a vrátil se do čela tabulky o bod před Sokol Šťáhlavy. K pohodlnému vítězství přispěly dobré výkony obou brankářů a 3 6-góloví střelci Sova, Janota a Hájek. Příčiny výhry komentoval i trenér Radek Flajsar.
4: Já jsem absolutně nadšený, jak k tomu kluci přistoupili. Vždycky nám někdo z těch lídrů vypadne, tentokrát nevypadl. Celý mančaf byl neskutečně nastavený, celý mančaf to neskutečně chtěl a to si myslím, že rozhodlo. My většinou máme na naší straně tu kvalitu, ale nevždy to nastavení je tak správný, že nás to dovede k vítězství. Ale tentokrát to nastavení bylo neskutečné a kluci šli za vítězstvím od začátku.
0: Olomouckému týmu stačí v posledním kole remizovat v Bohunicích a zahraje si baráž o extraligu se Strakonicemi. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno, během dne částečné přibývání oblačnosti, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a mírný jižní vítr. Od vyšších poloh čerství místy může mít v nárazech 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchanou dodávku budete mít na dálnici D35 na obchvatu Olomouce. Stojí mezi exity Nemilany Holice ve směru na Ostravu před 273,5 kilometrem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jaké pak jsou ještě naše další dopolední programové spády? Tak třeba spáry probereme v dnešních babských radách. Možná tam budou nakupované prostředky, možná si poradíme opět s jedlou sodou a dostupnějšími, levnějšími domácími variantami. Teď tady vidím hudební program Ona se brání, nebo taky je o jedné ženě bude zpívat Roy Orbison, to bude Pretty Woman. A dívám se také do dalších agenturních zpravodajských příležitostí. příspěvků ze světa, dámy a pánové. Ať o tom víte, ono mládí vždycky potěší a trocha toho optimismu. Představte si, až poletíte na dovolenou, bude tam nevhodně se chovající, protivná, ječící, spolucestující. Osmiletý klučík zachránil odklon letadla kvůli té nepříjemné cestující. Zpíval, dokud se neuklidnila a dokonce jí povídal o svém oblíbeném britském fotbalovém klubu. No a už se ničeho nebojím, prohlásil 12-letý Ukrajinec. Vlastnoručně zneškodnil ruský dron. Nejen o tom se píše dnes v agenturách a u nás se hraje. Petr Muk nebo Roy Orbison.

0: žádné rušivé spolucestující ani spoluposluchače, posluchačky Českého rozhlasu Olomouc a když tak nějaké další šikovné, třeba i mladé spolucestující, aby nedošlo k odklonu letadel kvůli nezvladatelným cestujícím. Vám přejeme nejenom na dovolenou, taky jsme tady měli mezi 10. a 11., ale extrémně příjemnou paní přes cvičení. No a teď taky záslužné dění, jestli pak jste to slyšeli, Klisna Zafira, která pravidelně navštěvuje pacienty například Olomoucké fakultní nemocnice, taky ale klienty Alzheimer Center, získala titul, čestný titul hyporehabilitační kůň roku 2025. Má za sebou speciální zkoušky u České hyporehabilitační společnosti, při které koně musí mimo jiné prokazovat svoji klidnou povahu a fyzickou připravenost. S majitelkou, psycholožkou Klárou Kubíčkovou žije Zafira v Přestavlkách u Tršic.
1: Teď se díváme na výběh s našima koňma terapeutickýma. Máme tady 3 z 5 koní. Vek, malý mořský tygr a Zafira. A ještě máme 2 poníky, Kuličku a Bonbon, ale ti jsou u sousedů na zahradě.
2: S Klárou Kubičkovou kráčíme podél výběhu k bráně, kterou otevřeme. Bylo vtipné, že vy jste řekla, tady máme terapeutické koně a já první, co jsem viděla, byla koza.
1: Jo. Ještě tady máme 3 kozy 1 kozla. Tady v tomhle místě dřív byla bažina, takže my jsme to tady celý pročistili, tam máme jezírko a zarůstalo to tady. A byl tady kamarád, který má taky koně a říkal, no a proč tu nemáš kozy, ty to všechno vyžerou. Tak jsme dovezli 4 kozy.
2: To jezírko tím pádem nemusíte řešit na páječku?
1: Nemusíme řešit na páječku, je tam pramen, je tam i odtok a koně mají rádi vodu, takže oni se tam hrozně hrabou, cákají se a mají takové osvěžení.
2: Já vím, že dneska máte po práci, že Zafira má za sebou psychiatrickou léčebnu?
1: Ve Štenberku. Ano, dětský oddělení, jezdíme tam pravidelně, každý 2 týdny ráno máme tam stabilní skupinku dětí, 6 po dobu jejich hospitalizace a bývají to krásné chvilky.
2: Je to o doteku, o pohledu?
1: Je to o doteku, o kontaktu, o tom, jak ten kuň reaguje na děti. Přes zimu jsme bývali vevnitř, takže to bylo hlavně o tom kontaktu. A já jsem si vždycky chystala i nějaký techniky a tak, co tam budeme dělat, ale nejvíc je s tím koněm jenom být. A teďka, když už jsme i venku, tak děti si ji vždycky vyčistí a potom

0: zaměstnanci se hodně přičinili o to, že Zafira je českým hyporehabilitačním koněm roku 2025?
1: Ano, je to tak. Fakultní nemocnice nás tam hodně podpořila. Zafira byla nominovaná na koně roku. Bylo tam, myslím, 8 koní z České republiky, takže obrovská podpora.
0: Schválně, jestli poznáte, co dělá. Samozřejmě si dopřává trávu. To je Maďarka.
1: Pochází z Maďarska, kde tahla vůz s turisty a nechovali se tam k ní úplně fér. Tam se taky tvrdí k těm koním. Potom se dostala do Česka a teďka je s ní terapeut.
0: Za mě už je to kůň, ale ona je vlastně poník.
1: Ona je na té hraně a kdyby byla o 2 cm větší, tak už je kůň.
0: Co se dá dělat s těmi koňmi tady v tom jejich výběhu?
1: Zrovna včera, řeknu příklad, měla jsem tu klientku, která už chodí delší dobu. My semka vejdem do toho prostoru a ona i říká, že už tenhle prostor pro ní působí jako takový bezpečný kotvící místo. Zjišťujeme, jak koně na nás reagují, oni většinou přijdou za náma, nechávám klienty si vybrat, ať si vyberou, s kterým koněm chtějí spolupracovat. A buď je to potom na nějakou práci, třeba vodění, nebo ten kontakt s koněm, nebo práce s osobním prostorem. Já většinou pracuju s tím, co se v tu chvilku děje.
0: Postřehla jsem, že vzadu je svah, ale vy tam máte bránu.
1: Tam je další pastvina, kterou máme teďka ale povláčenou, aby ta tráva zase mohla vyrůst. Ale jinak to mývají vlastně otevřený.
0: Pojďme se otočit ještě na Zafiru. Jaké povahové vlastnosti má, v čem je ideální právě pro tu hypoterapii?
1: Dneska jsme se na té psychiatrii dětské loučili s jednou holčičkou, která už končí pobyt a se Zafirou se setkala myslím, minimálně 5krát. A Zafi jakoby tou hlavou zatlačila do té ohlávky. Já jsem si říkala, ty ona chce na trávu nebo co? Ale povolila jsem jí a ona k té holčičce jí dala hlavu prostě do náruče. A bylo to dojemný, i paní doktorka tam měla slzy v očích. A to jsou okamžiky, které se ten kůň nemůže jako nějak naučit. To prostě musí mít v sobě. Takže ona, já si myslím, že i tím, že prošla těma tvrdýma časama v tom Maďarsku, tak ona se dokáže na ty lidi nacítit. Ona je taková nebojácná, klidná, má pochopení pro ty lidi, pro děti. Zároveň si i umí nastavit hranice, jo? To, když někdo se k ní úplně nechová férově, tak ona umí jako i vyhodit, jo? Nebo
0: ozvat se.
1: No, ozvat se.
0: Z Přestavlk u Tršic, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Seladoni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.

pak asi mají teď takovou kulturní koncertní pauzičku Jindřich Polák a kapela Jelen. Že by dovolená, no možná i dovolená, ale hlavně, že pak začátkem června a vlastně až do půlky září pořádají svůj vlastní Jelen Fest a na konci července 2026 se zastávkou Jelenů v Olomouci. Magdalena, ta zazní, to je jasná věc. Za chvilinku, ale taky pozvánka, vlastně taky klidně i k výletu, nikoliv však za kulturou, ale do přírody, krátce se také reportážně, až vyjde slunce od kapely Beatles, vydáme do romantického prostředí Tovačovských rybníků a všechno tam prozkoumáme reportážně v Českém rozhlase Olomouc.

0: Dobře, hudba Beatles, Here Comes the Sun, slunce tedy vyšlo, dneska bude ještě pálit a na Moravě snad bez srážek, ještě dneska a ještě zítra i docela teplo ve východní části České republiky. Za chvilinku ještě výzva třeba Michala Tučného, ať fidlám a hraju, budu, ale ještě předtím reportáž, no a potom hned jihoafrické duo Koleske, vezmi mě tam, kde to slunce opravdu pálí, tak do jižní Afriky, no ale možná v některých destinacích nemají tak teplo a tak slunečno, jako dnes u nás. A určitě to platí i pro okolí Tovačova. Moravský ornitologický spolek pořádá třeba zítra vycházku kolem Hradeckého a Křenovského rybníku v Tovačově. Sraz za ornitologickou procházkou je v 8 hodin u sádek. Tak se tam vydejme už teď. Nejdřív se zeptejme ale paní Květy Zajícové, jinak kastelánky zdejšího Tovačovského zámku, na historii Hradeckého rybníka.
1: Vznikl jako všechny rybníky v Tovačově už za Jana Cimburka, který dostal povolení od krále Jiřího z Poděbra v roce 1464. A prakticky vlastně ty rybníky tady existovaly až do 18. století. Za Kimburku se začaly vysoušet a právě i ten hradecký rybník byl vysušený v roce 1793 a znovu obnovený byl až v 50. letech 20. století. Ten hradecký rybník, ten se dá krásně obejít, dá se kolem něho dojít i třeba do vedlejších vesnic, třeba do Věrován. No a hned vedle je rybník Křenovský, tak tam už je to trošičku více přírodní, ty cestičky ne všechny tam jsou udržované. Ještě je pak rybník Kolečko poblíž zámku a pak ještě Náklo směrem na Lobodice.
2: Prštejnové tady byly kdy na zámku?
1: Prštejnové tady byly celé 16. století a právě za nich se pokračovalo v té době, kolo roku 1590, tady bylo asi 18 rybníků. 6 jich bylo na chování kaprů, 4 byly třecí a v 8 byla násada.
2: Říká kastelánka Tovačovského zámku Květa Zajícová. Pár kroků od břehu rybníka se nachází rybářství Tovačov a pan Jiří Zahradníček ho provozuje. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Jak velký je ten hradecký rybník?
3: No, tak rybářství, které tady zrovna se na to díváme, tak je velikostně asi kolem 200 hektarů a obsahuje asi 15 rybníků. Tady ten, co se díváme, ten je jeden z největších, má 45 hektarů. Je to část toho hradeckého rybníka, jednička, nad ním je dvojka, pak je trojka, čtverka. Největší rybník je ten hradecký trojka, ten má asi kolem 70 hektarů, ale ty je taky nejmělčí. Nejhlubší je zrovna teda, jak to stojíme u toho, tak má hloubku asi kolem 3,5 metru.
2: Takže hradecký rybník je několik rybníků a celková plocha je?
3: Celková plocha toho rybníka je 155 hektarů. Těch 40 hektarů, o kterých jsem mluvil, to jsou další rybníky násadové a plutkové.
2: Přijelo auto, z něho vystoupila paní a pejsek, jdou na procházku. Jaký je výletní potenciál tady toho místa?
3: Nacházíme se na turistické stezce a cyklostezce. Ta procházka je přes celý rybník. Má délku asi těch 2,5 kilometru a prochází vlastně přes ty hráze rybníka.
2: Když se podíváme na jednu stranu, vidíme vrchol spanilé věže Tovačovského zámku a na druhé straně dohlédneme až k poutnímu chrámu v Dubu nad Moravou.
3: Tady je vlastně i místo, které je plné vzácných druhů ptáků. Tady už vidíme, že máme volavku, kormorána, poláka velkého. Teď vidíte rybáka, nalítává na malé rybičky, on prostě je tak rychlý a má tak dokonalý zrak, že my to samozřejmě nevidíme, ale on to vidí. No a navíc ještě začínají vyvádět husy, husa velká mladé, takže je tady kolem 35 až 40 hnízd vyvedených, od 4 mláďat až po 11.
2: Stovačova, Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude trenér a bývalý fotbalista Petr Kouba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: I seniori mají rádi tábory. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90 let. Nikdo se na nich necítí sám a nemusí mít strach se zapojit kvůli zdravotnímu handicapu, říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity se nabízí a proč je tak důležité bojovat proti samotě a sociální izolaci seniorů? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Milenou Hesovou v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Africe mají zkušenosti a my teď několik uplynulých a následujících hodin či dní také. Shine It, to bude Take Me Where the Sun is Shining, duo Kolsky z let 90. Mimochodem brzy bude té písničce už neuvěřitelných 30 let od 90. od půlky 90. let se hraje ve všech rádiích. Duo Kolsky a Jižní Afrika, Take Me Where the Sun is Shining, a vlastně taky v Babských radách to dneska nakonec snad, když to dobře dopadne, bude šajnit.
1: Babské rady.
2: U klasických dlaždiček v koupelně často tmavnou spáry. Pomocí splísní nebo špínou v nich dokáže bílý ocet. Zatučí i s odolnější nečistotou a navíc obklady i perfektně naleští. Přidat si do něj můžete i oblíbenou kapku esenciálního oleje. Celá koupelna bude příjemně vonět. Pokud vás trápí vodní kámen, pomůže kyselina citronová. Funguje také pasta z jedlé sody a vody, kterou nanesete na spáry. Necháte 30 minut působit a poté pečlivě vydrhnete kartáčkem. Pokud vytoužené vybělení spár nezvládne jen jedlá soda, přidejte účinný peroxid vodíku. Tihle pomocníci usnadní úklid celé domácnosti. Nejenom spár v koupelně a kuchyni. Dobré je připomenout i prevenci. Spáry pravidelně otírejte, aby se na nich neusazoval mýdlový povlak. Větrejte a používejte při vaření digestoř. Zamezíte tím dlouhodobému působení vlhkosti, které podporuje tvorbu plísní.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

ještě ta drsnější, kabátí pohodová ovšem, anebo ještě jedna májová zaláskovaná ze 70. let od Bee Gees. 11 hodin 52 minuty, takže za pár minut už teď finalizované nejčerstvější zprávy Českého rozhlasu. Olomouc. Hokejista David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na MS. Tak podrobnosti, ale zdaleka nejenom sportovní, také zelená vlna a dění v olomouckém regionu. Už v zápětí ve 12 v poledne.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Studentům středních škol začaly písemné maturitní zkoušky. Olomouckému dopravnímu podniku se zvýšily provozní náklady. Hokejista Pastrňák bude pravděpodobně chybět na mistrovství světa. Odpoledne bude převážně polojasno, teploty do 27 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. V Česku dnes začaly písemné maturitní zkoušky. Studenti středních škol skládají didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. V úterý zkoušky pokračují českým jazykem a literaturou. Ve středu pak maturují studenti, kteří si vybrali některý z dalších nepovinných předmětů.
3: Jak dopadly, se studenti dozvědí do 16. května. Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat právě od 16. května do 10. června. Konkrétní termíny určuje ředitel školy. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Dopravní podnik města Olomouce zaplatil v posledních týdnech za naftu přibližně o 2 miliony 300 tisíc korun bez daně víc oproti předpokládané ceně. Důvodem je zdražení pohonných hmot. Se zvýšením cen jízdenek ale zástupci podniku zatím nepočítají, říká mluvčí dopravce Anna Sýkorová.
4: Zvýšené náklady za pohonné hmoty budou uplatněny v rámci ročního vyúčtování kompenzace hromadné dopravy za rok 2026. V případě, že by došlo k dalšímu výraznému zdražení nafty, tak můžeme požádat město o mimořádnou zálohu. Takto jsme situaci řešili i při minulé krizi spojené s válkou na Ukrajině.
1: Prostranství za rýmařovským hotelem Excellent se změní. Město začalo s rekultivací zanedbaného parku. Radnice musela nejprve pozemek získat od státu. Teď Rýmařov odstranil rozbité a nepoužívané betonové hřiště. Příští rok tam má opět vzniknout park a odpočinkové místo. Potvrdila to nezávislá místostarostka Rýmařova Lenka Vavříčková.
5: Určitě tam vybudujeme nové chodníky, protože tam přirozeně lidé vyšlapali stezku, tak jak to prostě bývá, že lidi si hledají nejkratší cestu a plus bychom tam chtěli vybudovat jednoduchou síť chodníků, podél kterých by byly lavičky, lidi by se tam mohli sednout, relaxovat. Bylo by to určitě ku prospěchu, protože ten park je prostě zanedbaný. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák z Bostonu připustil, že nevidí jako příliš reálnou možnost, že by posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Prem Consulting, zastupující NHL. Šampionát začne 15. května.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude na střední Moravě převážně polojasno, přechodně se ale objeví i zvětšená oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 a povane čerstvý jižní až jihovýchodní vítr. Zítra čekáme ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru se může objevit hlavně v Jeseníkách přehánka. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má ráno mírný jižní vítr, postupně až čerstvý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na třídě 1. máje v Hranicích na silnici 440. U kruhového objezdu bourala dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Od
6: odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Máme tady celý nový týden, ale naštěstí v pátek je zase svátek, takže ten týden je pracovní, čtyřdenní tentokrát, a kéž by to tak bylo třeba i do budoucna stále. No uvidíme, u mikrofonu je Tomáš Kedzior, písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc začínají právě teď. Naše telefony 221 555 444, SMSková linka 723 70 33 51.

0: Jana Činasky v Českém rozhlase Olomouc. Zdravíme pana Břeťu do Štítu. Dobrý den.
1: Dobrý. Já bych tentokrát poslal písničku do všech domů důchodců a seniorských, těch, jak se říká, těch našich, no, to je jedno, domovů a prostě všem důchodcům, co jsou jako my tady odkázání na tohleto místo a taky všem popřát hezký máj. Je to tady krásný, teplo je a zatím, ale taky do známý vlastně a do přednosti. Děkuji moc, pane Kenzio, díky.
0: Zdravíme do Štíteckého domova seniorů. Věnování je také pro pana Květoslava Pitlíčka ze Senice na Hané. Milý Květoši, dneska je tvůj velký den. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody k tvým jmeninám přeje pan Honza z Písečné. A pro našeho tatínka Květoslava Sládka z Medlova k dnešním jmeninám. Vše nejlepší, zdraví, štěstí a opravdu hodně toho zdravíčka přejí dcery Lenka a Monika.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc paní Anna z Velké nad Veličkou. Dobrý den.
1: Dobrý den, prajem všetkým poslucháčom aj vám. Hlavně krásný dneska deň. A pošlem písničku pani Jarušce, pani Lidušce do Olomouce, pani Kročilové do Kroměříže a všem ostatným poslucháčům a prejem jim krásné dni. Děkujem vám a za to počutí.
0: Naslyšenou zpívat bude Milan Chladil.

0: Milan Chladil a na telefonu Českého rozhlasu Olomouc pan Pavel z Rýmařova. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady tu písničku bych chtěl vám do Českého rozhlasu. Potom paní Fuchsové do Uničova, potom panovi Pacmanovi do Jamartic, potom Nadeždě Kavolkové tady do Rýmařova a všem přátelům známým jenom tak pro radost, že máme krásný den už.
0: Děkujeme, zdravíme do Rýmařova. Písnička je také pro všechny, kteří mají narozeniny v květnu. Hodně zdraví, pohody, optimismu a úsměvu na tváři a vzpomínka také na Silvinku a Kájíka i ostatní, tak to píše paní Marci z Rybníčku.
2: Proudy řeky táhnou k nám, tou

0: přání Českého rozhlasu Olomouc v pondělí 4. května. Zdravíme paní Zdeňku Dohrochova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechat zahrát jen tak pro radost a pro potěšení a k tomu dobrému obědu. A to Evička Dostruková, Manželům pod Pičilíkovým doroštění, Jindřiště Slavíkové do Prostějova, Jindřiště do Kropině, Vláďovi do Tovačova a Haníšce do Předmostí a Věrce Halouskové do Bílovy. Díky, pane Tomáši, mějte se hezky a zase někdy nashledanou.
0: Tak pěkně zdravíme do Hrochova, písničku posíláme naší tetě Danušce Tiché k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a lásky přeje Leona s rodinou a Karel. Věnování pro mou milovanou babičku Květu z Kojetína, krásný májový pozdrav posílá rodina právě z tohoto města.

0: Je prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní zárukou věčné lásky nebo jenom krásnou tradicí? Nová epizoda cyklu Cymbál a husle vás zavede na jarem probuzené moravské louky a zápraží, kde láska zpívá ve všech jejich podobách. Poslechněte si, jak vesele zní na Valašsku, či jak křehce a nesměle voní po fialkách. Nalaďte se s námi na květnovou lidovou notu a zjistěte, že ne každá cestička k milé bývá široká a rovná. Máj, lásky a tradiční muziky čas v úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Jsou to písničky na přání. Zdravíme po telefonu paní Lídu z Olomouce. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Tomáši. Já vám přeji všem do Českého rozhlasu Olomouc krásné sluníčkové odpoledne. Dnes bych chtěla poslat přání mojí sestřičce k narozeninám Danušce Tiché do Senice. Milá Danuško, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, pohody. Totéž přeji i tvému Pavlovi, který měl narozeniny, a dále ještě tvému synovi Pavlíkovi, který měl krásné narozeniny. Ještě popřeji své dceři Leonce Hrozenové, která má zítra narozeniny. Milá Leonko, přeji ti taktéž všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví i Tájovi, a dále ještě děkuji Aničce z Velké nad Veličkou a všem posluchačům přeji krásné sluníčkové odpoledne i vám, pane Tomáši, a děkuji mnohokrát. Naschledanou.
2: Naslyšenou. A zpívat bude Valdemar Matuška.

0: Českém rozhlase Olomouc hrajeme i dnes na vaše přání. Zdravíme paní Jarku z Olomouce, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Rádia Olomouc, Českého rozhlasu. A chtěla bych dneska zahrát jako písničku pro manžele z Ťahelovi z Velké nad Veličkou. Jsou strašná dlužnice a strašně zdravím a moc, moc přeju zdravička a všem ostatním lidičkám hodně pěkného počasí a ať se máte rádi. Nashledanou a vám do rozhlasu hlavně.
0: Děkujeme a věnování z Českého rozhlasu Olomouc patří také panu Květoši Pytlíčkovi ze Senice na Hané. Má dneska krásné jméniny. Hodně zdraví, štěstí a hodně energie přejí všichni členové senior klubu Senice na Hané.

Voděnka, neboli Neznám tě, Voděnko, Jožka Černý na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a další věnování máme k narozeninám panu Milanu Churavému, mladšímu z Dolních Studének. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, pohody a hlavně lásky. To ti ze srdce přeje Monika s dětmi, Milada a Lukáš z Dlouhomilova. Věnování je také paní Daně Tiché i Pavlovi k jejich narozeninám. Jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přejí Honza a Lidka z Písečné.

0: Paní Majka Stršic na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím a zasílám píseň, která si myslím, že už je nejvíc aktuální a posílám i těm, kteří musí v tom fakt už začínajícím vedru makat a i těm, kteří nemusí, ale chtějí, to fakt jako obdivuju a samozřejmě Mírce do Štenberka. Děkuji, naslyšenou.
0: Pěkně zdravíme, zpívat bude opět Valdemar Matuška.

0: Pondělní písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Paní Hanka z Předmostí je s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a přeju příjemný den pohodovej. A dneska bych chtěla poslat písničku Evičce do Strukova, Zdeničce do Hrochova, Lidušce do Raclavic, Julince do Přerova, Lidušce do Jeseníku a moc zdravím Mařenku do Hrabišína. A zdravím všechny, co poslouchají. Pane Tomáši, moc děkuju a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a máme tady zase svátek panu Květoškovi Pytlíčkovi do Senice na Hané. Ke jmeninám hodně zdraví do dalších roků. Přeje posluchačka Lída věnování s veselou písničkou pro pana Květoslava Plevu z Drahanovic. S přáním pevného zdraví, pozdrav je i pro jeho ženu Maru a také paní Zdenu Brhelovou. Krásné dny přeje další Maruška.

0: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem, jaký má vztah k Hané a k jeseníkům, proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavlčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Erika Gombitová ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Stále jsou tu ještě písničky na přání. Máme tady dalšího oslavence v kalendáři jméno Květoslav a my známe ještě jednoho Květoška. Je to bývalý kapelník Dolanky, Květoš Pospíšil. Hodně zdraví a štěstí přeje posluchačka Maru.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci začali v Olomouci bourat malou halu u zimního stadionu. Zahradu mateřské školy v Uhelné doplní venkovní herna. Tenistka Siniaková je opět světovou jedničkou ve čtyřhře. Zítra bude zpočátku polojasno, později oblačno. Teploty do 28 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. V Olomouci dnes začíná demolice nevyužívané malé haly v areálu zimního stadionu. Investice vyjde na necelé 2 miliony korun. Vedení města počítá, že malou halu v budoucnu nahradí nová zastřešená ledová plocha. Kdy práce začnou, ale zatím není jasné, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO.
2: 4.5. demolice stávající malé haly a uvidíme ještě. Máme již pravomocné stavební povolení na stavbu malé haly, ale ještě není prováděcí dokumentace hotová.
0: Europoslankyně Jana Naďová z Hnutí ANO je vinná v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. U soudu dostala 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Obžalobě čelila z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Investici do venkovní herny v zahradě mateřské školy připravuje samospráva Uhelné na Jesenicku. Dělníci by měli vybudovat v následujících letech stavní nevyužívané nemovitosti. Náklady projektu zástupci obce odhadují na zhruba 5 milionů korun, říká nezávislý starosta Zdeněk Hořava.
3: Plánu máme z toho udělat takovou venkovní hernu nebo zimní zahradu s tím, že to prodlouží sezonu pro ty děti, když je škaredé počasí, takže můžou jít ven a budou vlastně na čerstvém vzduchu. Budou mít v té nemovitosti sociální zařízení a potom nějakou hernu, ty náklady 4 až 5 milionů. V současné době se zpracovává projekt.
0: Hlavní cenu mezinárodní soutěže festivalu Akademia Film Olomouc získal snímek Medvěd otravný. V československé soutěži zvítězil dokument Při zemi, uvedli pořadatelé. Mezinárodní přehlídku populárně vědeckých filmů, kterou pořádá Univerzita Palackého v Olomouci, navštívilo letos přes 8 000 diváků. Do letošního ročníku festivalu, který skončil v neděli, se přihlásilo zhruba 600 titulů, z nich 61 soutěžilo o hlavní ceny. Program spojovalo téma společné řeči. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková je znovu světovou jedničkou ve čtyřhře. Návrat na první místo žebříčku WTA si zajistila na turnaji v Madridu, kde s Američankou Townsendovou získali titul. V pořadí mužské dvouhry se Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V tom ženském je z českých tenistek nejlepší Olomoučanka Karolína Muchová, a to na 11. místě.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru se může objevit hlavně v Jeseníkách přehaňka. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. Foukat má ráno mírný jižní vítr, postupně až čerstvý z nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na silnici 457 u Staré Černé vody na cestě na Vidnavu. Auto tam srazilo kočku. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji? Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde. Přesně.
0: Nevíte, a nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole. A úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho Eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let to bude.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenný kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na Euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč? Úplně?
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. No, to byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tato lítost, zvlášť ještě teda já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhodl, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu. A v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro. A jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. A bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude. No tak je to střelec z toho
0: obou
1: utkání,
0: gólu.
1: Obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání a on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to Euro jeli tak jako polo nevybalení, že se úplně nepřepokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z Eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci. Já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my. Určitě tam najedou v roli favoritů. A jak to každý jako na tom svém pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře X let dozadu, dělá se statistika přesná, kam jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický, my jsme to na shodou okolností s 21 hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo to jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali, co se týče jako zpráv na mobilu, takže přesně nevím, jak to probíhalo, pak jsem si to pustil samozřejmě zpětně, ale musím říct, že je úplně jedno, jakým způsobem jsme se na mistrovství světa dostali. To je bez debat, jsme tam. A pak už to budou zase jiný zápasy v jiných podmínkách s jinýma soupeřema v jiný době. A já jsem rád, že tam kluci po takové době jsou.
0: O soupeřích ve skupině už je rozhodnuto. Je tam Jižní Korea, Mexiko, Jihoafrická republika. Byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímavý soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalové styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, takový nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky. Jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko a pamětníci, hráči, kteří hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnují schání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnný, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost, tak je to to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i tím

0: těmahle zbraněma na mistrovství světa postoupili a vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají, takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli, ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
1: I ta se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají, rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti, vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat?
1: Ne,
0: vás to
1: ne.
0: Bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185, to měl v našem fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje a dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete? Kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teďko nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně i trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15-16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde nefér vůči těm druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost. Takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, které už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal někdejší fotbalový brankář Petr Kouba, který teď sám trénuje své nástupce brankáře v reprezentaci do 21 let. Vy jste říkal, že těch talentů máme celou řadu. Nechtěl jste jmenovat, kdo je, řekněme, nejlepší nebo koho sledujete, ale když máme takových talentů, tak proč vaše domovská Sparta má dánského brankáře?
1: No, tak to bychom se museli zeptat na Spartě, ale ne všichni český kluci se do Sparty dostanou. Samozřejmě Sparta má zahraničního trenéra, ne prvního, takže myslím si, že tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně posouvají nejenom do Evropy, ale do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Mm.
0: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly, nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto dva týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
1: No, mám.
0: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
1: Ne, to nejde.
0: To nejde.
1: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3. Ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl já jsem byl ve sídlišní Partě, kde se fandilo Spartě odmala, já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Partě fandil, nicméně jsem začal hrát fotbal Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil, vlastně, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný. Jo. Ale jsem Sparťan, ale Bohemce přeju moc. Strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili, vedli mě tam, byl to strašně příjemný jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odchází. Mm.
0: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
1: Samozřejmě v to sen splněný, tam jsme nevěděli, já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle vlastně dopadlo, že jsem se tam dostal a chodili na mě a nejenom na tu Spartu, ale i na mě a jak tím říkám, že jsem byl Benjamínek té party, tak prostě mají ke mně jako mladšímu bráchovi a vždycky strašně si užijeme i ty vzpomínky na tu dobu, co jsme dělávali jako v té partě, jaký historky jsme prožili a co jsme jako děti vyváděli, takže jo, je to fajn a oni mě vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
0: Tak a Spartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá, akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Letenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Sparta Fest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat, jak to určitě, bude probíhat určitě. A vypadat.
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky, nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartianské sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nespartany.
0: Takže ale ne pro slávisty.
1: Ale jo, proč by ne?
0: Tak je to tedy první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty 2 dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
1: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená a nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci se organizovat.
0: Jaké další spartianské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
1: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda. A tenkrát jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi a že si přijdou užít hezký 2 dny.
0: Když jste zmínil teda hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti, tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
1: Ne, mě ne, já nejsem zdatný bruslař a já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf. Ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale co to, proč to hrajou, co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už tak není náročný jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpějí ty klouby. Ano, netrpějí ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Petrem Koubou, fotbalovým brankářem, reprezentantem, který je teď trenérem brankářů. A já když jsem šla na tento rozhovor, říkala jsem svému 10letému synovi, že si budu povídat právě s vámi, žije fotbalem, byť tedy fandí Slovácku, nikoli v Spartě, ale kladl mi na srdce, abych se zeptala, jaký je váš oblíbený klub mimo Českou republiku?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme se Spartou hráli na Camp Nou v Barceloně a teda měli jsme ohromný zážitek z toho stadionu starého, tak to ve mně zůstalo a ve Španělsku jsem tady fandil v Barceloně, v Anglii je to Manchester United, máme to stejně jako se synem, takže to jsou takový mý oblíbený zahraniční týmy.
0: Tak za tu Barcelonu bude jistě velice, velice rád. Máte nějakého oblíbeného hráče? Teď myslím ani ne brankáře, ale třeba útočníka. Je někdo, kdo vás fascinuje fotbalově?
1: Tak když jsme u té Barcelony, tak samozřejmě by to měl být Messi, nebo je to Messi, protože ten, to je hráč, který jako hraje úplně jinak než zbytek světa.
0: Čím to? Talent?
1: Něco z hůry. Je prostě úžasný a to řešení těch situací, které on má, jak ovládá míč, jak vidí tu hru, kde jsou často překvapivé nějaké řešení a vidí to vlastně jenom on a pak my na to koukáme s otevřenou pusou, tak je to úžasný a navíc ještě vlastně to je schopen podávat víkend co víkend a ne víkend co víkend. Vlastně oni jedou středa tyhle ty kluci nejlepší, takže úžasný hráč.
0: Vy jste zmiňoval, že jste se pak po fotbalové kariéře věnoval i golfu, ale přesto chodíte si někdy třeba zakopat, tak často se tak trénujete, takže na tom trávníku jste poměrně často, ne?
1: No právě, že u té reprezentace tolik ne. Těch srazů bývá třeba 2, 3, 4 za sezónu, takže my to vlastně ta praxe, kde to není, tak mě chybí a už to není takový, jak to bylo dřív, jo, protože přece jenom s tím věkem a s tou nepraxí, tak ty dovednosti malinko odcházejí, ale jako úplně mi to zase nechybí, jsem takhle spokojený, to tělo si to pamatuje, takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
0: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
1: Ano.
0: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
1: Ano.
0: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
1: běží,
0: tak?
1: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec, ale řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
0: Takže říkáte si, tohle bych chytnul.
1: Teď já ne, ale už bych řekl tomu svýmu brankáři, kam by měli skočit.
0: Jste hlučný fanoušek? Ať jste přímo na stadionu nebo doma u televize?
1: Ne, asi rodina by protestovala. Doma u televize jsem daleko hlučnější než na stadionu. Tam se hlídám, tam jsou kamery, tam jsou lidi. Doma jsem sám většinou a tam si můžu teda jako ulevit, když je potřeba.
0: Dobře. Já moc děkuju, že jste přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Spartafestu, tam budete ty přítomen po oba dva dny?
1: Ano.
0: Nebo máte tam nějaká okna?
1: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
0: Petr Kouba, díky.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Rozsudek v kauze údajné spronevěry na Přerovské základní škole v Předmostí soud vynese v závěru měsíce. Vláda schválila návrat elektronické evidence tržeb. Extraligovou Olomouc posílí útočník Sparty Michal Vitouch. Zítra bude zpočátku polojasno, později oblačno, teploty do 28 stupňů. Hezké pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Okresní soud v Přerově ukončil dokazování v případu údajné spronevěry na základní škole Jana Amose Komenského v místní části Předmostí. Obžalovaná je bývalá ředitelka Věra Zapletalová. Obohatit se měla o víc než 400 tisíc korun. Vinu odmítá. Vyhlášení rozhodnutí předseda senátu Jan Rektor stanovil na závěr května.
2: Dle mého názoru byly v hlavním líčení provedeny všechny důkazy, které mají nějaký vztah k předmětu řízení, přičemž provedení dalších důkazů by toliko oddalovalo rozhodnutí ve věci samé.
1: Podnikatelé nejspíš budou muset už od příštího roku evidovat tržby. Návrh na znovu zavedení EET dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Systém má evidovat hotovostní i bezhotovostní platby. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset obchodníci tisknout zákazníkům papírové účtenky. Evidence tržeb má podle Schillerové přinést do rozpočtu skoro 14,5 miliardy korun ročně.
3: Cílem EET 2.0 je posílit důvěru mezi podnikateli, vůči veřejnosti i ve stát samotný. Bude moderní, bez byrokratické zátěže pro podnikatele. Pravidla budou platit pro všechny stejně.
1: Návrh teď projedná sněmovna. Opozice znovu zavedení EET kritizuje. Chodníky v několika ulicích Šumperka se dočkají do poloviny roku opravy. Samospráva na rekonstrukce vynaloží víc než 10 milionů korun. Podrobnosti dodává mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Do června plánujeme opravy chodníků na několika místech. Jde o ulici Javoříčko, okolí ulic Blanická, Horova a Nerudova a také o chodník u krematoria. Další lokality přijdou na řadu v druhé polovině roku.
0: Sport.
1: Vedení extraligové Olomouce potvrdilo angažování hokejového útočníka Michala Vitoucha, který doposud působil ve Spartě. 22-letý hráč se tak opět v jednom týmu potká se starším bratrem Davidem, který nahanou odešel ze Sparty už v průběhu sezóny. Olomouc o podpisu smlouvy s Vitouchem informovala na sociálních sítích.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě zítra čekáme ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru se může objevit hlavně v Jeseníkách přehaňka. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má ráno mírný jižní vítr, postupně až čerstvý, z nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na D1 na kilometru 315 u Bělotína ve směru na Brno. Stojí tam porouchané auto. A pozor také na D1 u Vrchoslavic na 247. kilometru ve směru na Ostravu. Kvůli pracím údržby je tam uzavřený levý pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré pondělní odpoledne, přeje Tomáš Kedzior, chystáme pro vás hřebíky, oblíbenou soutěž a nějaké ty novinkové ceny startujeme za chvíli. Rubrika Panská sídla střední Moravy, o tom, kde stávaly tvrze a hrádky, co se z nich dochovalo a jaké příběhy odhalují, tak to bude kolem 3:15. A zvu také k první humoriádě tohoto týdne, tentokrát s dvojicí moderátor Patrik Rozehnal a host Václav Knop. A samozřejmě spousta legrace. Tak přejeme dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Vraťte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Se soutěžními otázkami a hlavně s cenami je tady dneska Tomáš Kedzior. Přeji pěkné odpoledne. Máme tady krásnou novinku. Je to porcelánový hrnek s logem Českého rozhlasu. Je tady dámské černé tričko taktéž Českého rozhlasu velikosti XL a je tady třeba také audiokniha s názvem Karel je King. Máte možnost poznat život Karla IV. Z jiné stránky. Opravdu velice zajímavá cena a jsou tam i další věci, jako například kniha, případně další CD. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Olomouc je 221 555 444 a já se velmi těším, kdo pak se nám dovolá na začátku toho nového týdne. Hezký dobrý den, kdo je na lince? Slyšíme se, pěkný dobrý den? Tentokrát ne, tak hezký dobrý den vám.
3: Dobrý den.
2: Ano, kdo je na telefonu?
3: Tady je Věra ze Žilové.
2: Takže Věro, hezky zdravíme do Žilové na sever kraje. Jaké máte dneska počasí?
3: No krásně, sluníčko.
2: Ukázkové sluníčko, tak. Tleskáme tam k vám do Žilové. Tři otázky, na každou limit 10 vteřin, za tři správné odpovědi je výhra, tak to je velmi stručně. Ten základ, který tady máme, Věro, je to na vás. Otázky od jedničky do desítky.
3: Tak vezmu třeba jedničku.
2: Jedničku. Na které řece se nachází vodní nádrž Orlík? Buď to na Vltavě, na Labi nebo na Berounce, podle vás?
3: Na Berounce.
2: Dáváte Berounku a představte si, je to Vltava. Věrko, zdravíme, příště to určitě vyjde, naslyšenou. Kdo s námi soutěží právě teď? Hezký dobrý den.
4: Haló?
2: Ano, slyšíme se, dobrý den, kdo je na telefonu?
4: Víťa z Červené vody.
2: Takže zdravíme pěkně do Červené vody. Víťo, jakou otázku si zvolíte? Byla jednička.
4: Já myslím, že budem pokračovat.
2: Máte, dobře. Když řeknu slovo bisfenol, bisfenol je to něco jako za A lék, za B hnojivo, za C chemická sloučenina.
4: Za B.
2: Dáváte Bčko. Průmyslová chemická látka používaná primárně k výrobě plastů a pryskyřic. Tím byste těžko hnojil. Víťo, zdravím pěkně, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: Tak, třetí soutěžící, kdo pak to bude? Hezký dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jitka Opatovic.
2: Tak, Jitko, zdravíme do Opatovic. Otázky od trojky do desítky.
5: K trojku.
2: Jak se jmenuje současný prezident Českého svazu ledního hokeje? Ivan Hlinka, Jaromír Jágr nebo Alois Hadamčík?
5: Cčko.
2: Je to ten poslední. Máte pravdu, Jitko. Co dál?
5: Šestku.
2: Které z těchto tří jmen není tento měsíc v kalendáři? Filip, Vilém, Marek. Jitko,
5: Marek.
2: Dáváte Marka, dobře děláte, slavil 25. dubna. Všichni Markové, posluchači Českého rozhlasu Olomouc vám drželi palce. Jitko, jste na prahu výhry, kterou otázku zvolíte?
5: Tak třeba devět.
2: Devítku. Místní části Ludéřov, Střížov nebo Kníničky jsou jenom kousek od samotných Drahanovic. Ptám se, kterým směrem? Západně, severně nebo jižně?
5: Jej, tam jí ne. Tak to vůbec neznáme, já dám severně.
2: Dáváte severně. Vy jste, Jitko, z Opatovic, pravděpodobně ne z Olomouckého kraje, ale z jiných.
5: No.
2: Jsou to jiné. No, tak to jste těžko mohla vědět. Ten směr je západní a kdo tam nebydlí, tak to možná nezná. Každopádně my zdravíme vás, Jitko, do Opatovic, naslyšenou.
5: Děkuji, nasledanou.
2: A pochopitelně taky do Ludéřova, Střížova nebo Kníček a samozřejmě taky do celých Drahanovic. Tak čtvrtý soutěžící, třeba to teď vyjde. Hezký dobrý den.
6: Dobrý den, tady Hanka.
2: Hanko, pěkně vás zdravím. Tak zopakujeme volné otázky. Mám tady čtverku, pětku, potom sedmičku, osmičku a desítku. Hanko.
6: Tak čtverku.
2: Tak čtverku. Ptám se, který plyn je pro člověka nezbytný k dýchání? Buď to ozon, nebo kyslík, nebo oxid uhličitý?
6: Kyslík.
2: Dáváte kyslík a... Vybrala jste určitě nejjednodušší otázku této soutěže. Pětka, sedmička, osmička a desítka, Hanko.
6: Tak pětku.
2: Když je u nějakého dalekohledu uveden údaj 10x42, jaké budeme...

0: Lukáše.
1: Takže Julie, pěkně zdravíme, Moravičany. Sedmička, osmička, desítka, tak co?
0: Desítku.
1: Desítku. Proč se grahamové mouce říká právě tak? Za A podle rostliny grahamovníku, za B podle jména velkého šiřitele myšlenky zdravého stravování, a nebo za C podle místa, kde se tato mouka sklízí. Julie? Co dáváte?
0: B.
1: Dáváte Bčko. Je to pravda a je to podle jistého Sylvestra Grahama, který patřil k významným šiřitelům myšlenek zdravé výživy už v 19. století a o tuhle mouku se tak nějak vlastně docela zasloužil. Tak co dáte dál? Osmičku, osmičku, sedmičku?
0: Sedmičku.
1: Kolik metrů je v jednom kilometru? Buď to 1000, nebo 10 000, nebo 100 000? Julie?
0: 1000.
1: Dáváte 1000, je to dobře. Vám tam trošku fouká, nevím, jestli jste někde venku, tak se před tím větrem můžete schovávat. Julie, poslední otázka zní, kolikrát týdně vysíláme soutěž Hřebíky? Za A 5x, za B 6x, za C 7x.
0: 7x.
1: Dáváte 7x. Vy jste to dotáhla do vítězného konce. A je to jenom dobře, paní Julii, tleskáme, gratulujeme, v tuto chvíli už přepojujeme do produkce, aby si paní Julie vybrala tu správnou výhru. No a my se těšíme na zítřek, zase touto dobou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oscar Petr, zakladatel Marciasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oscarem Petrem.
1: Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pondělí odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, tak co nás čeká? Za chviličku zajímavá reportáž. 400 akcí ve více než 360 městech po celé republice. Takový bude jubilejní 10. ročník Festivalu základních uměleckých škol, neboli ZUŠ Open. Projekt nadace Magdaleny Kožené zapojí tisíce dětí, některé z nich vystoupí i na Pražském hradě a možná, že to budou děti z Olomouckého kraje. Více za chvíli.

0: kostel v Neratově, zámek ve Valticích nebo pražský Břevnovský klášter. I tam vystoupí děti ze základních uměleckých škol zapojených do festivalu ZUŠ Open. Projekt nadace Magdalene Kožené začne v polovině května a během 3 týdnů nabídne stovky koncertů a vystoupení po celé republice.
1: V té době se hraju na fagot, hraju s dvouplátkovým souborem, který vede pan Františ. A asi už 3krát jsem hrála na festivalu s dvouplátkovým souborem. A teďkom tenhle rok hraju i na koncertu těch rytířů talentů. To hraju v orchestru.
2: Říká 15-letá Magdalena, která se už 7 let věnuje hře na fagot.
1: Celku vlastně jsem vždycky měla trochu problémy s hraním před lidmi. A tohle je milé, že si zahraju před lidmi s někým, se kterému věřím, takže se nemusím tak moc bát. A je to vlastně fakt super, že si můžu zahrát s někým, kde profesionál hraje ve filmu. Harmonie a dokážeme něco dát a poprostřečí mě dál.
2: Festival nabídne kolem 400 akcí po celé republice. Zahájí ho 13. května už tradiční benefiční koncert Rytíři talentu, který se letos poprvé uskuteční ve španělském sále Pražského hradu. Pokračuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová.
3: Jeden z nejvýznamnějších momentů je provedení písně Benjamina Britna Hymn to the Virgin a kapela v provedení nevidomých dětí ve spolupráci s většinovými dětmi ze ZUŠ Bonifantes a z Jablonce nad Nisou. Pro mě je absolutně zásadní to spojení spolupráce dětí s handicapem s dětmi zdravými, většinovými. A ten přínos není jenom pro ty děti z minority, ale naopak pro nás, pro většinovou společnost.
2: Festival ZUŠ Open vznikl před 10 lety jako jednodenní happening. Od té doby se ho zúčastnili stovky tisíc žáků.
3: Před těmi 10 lety jsem jasně pocítila to, že mi to dává hluboký smysl. A teď vlastně stojím v čele fondu, který na straně jedné slaví 10 let. Na straně druhé ocitá se ve společenské situaci, kdy kultura je velmi křehká, je prostě v situaci, která ji ohrožuje. Mládež čelí celé řadě psychických problémů a těžkostem a právě zde já vnímám, že to všechno má obrovský význam a smysl.
2: Součástí festivalu bude i letos několik charitativních akcí.
3: Kromě Sdružení Neratov od počátku spolupracujeme s Charitou České republiky, pomáháme dívčí katolické střední škole, charitnímu dílu církve. Budeme se těšit na nádherné ZUŠ Open, pomáhá na Zelené hoře v krásném prostoru kostela svatého Jana Nepomuckého.
2: Doplňuje ředitelka nadačního fondu Magdalény Kožené Irena Pohlhoukalová. Festival ZUŠ Open potrvá do 1. června a právě na Den dětí ho uzavře celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: A právě na benefičním koncertu nadačního fondu Magdalény Kožené Rytíři talentu, který bude 13. května na Pražském hradě a bude ho vysílat v přímém přenosu Česká televize, bude Olomoucký kraj reprezentovat spousta žáků, jednak z Olomoucké základní umělecké školy Žerotín a potom ze ZUŠky Bedřicha Kozánka v Přerově.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: I seniori mají rádi tábory. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90 let. Nikdo se na nich necítí sám a nemusí mít strach se zapojit kvůli zdravotnímu handicapu, říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity se nabízí a proč je tak důležité bojovat proti samotě a sociální izolaci seniorů? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Milenou Hesovou v úterý v 10 dopoledne.
2: Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Sela Doni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Sela Dons.

0: středověkou tvrz dochovanou do dneška mají málo kde. Mohelnici stále stojí. Do ní se ale vydáme až za týden. Ještě předtím navštívíme Mohelnické muzeum. V jehož útrobách budeme pátrat po pozůstatcích hrádku.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kolem dominanty centra Mohelnice, kolem kostela Thomase z Canterbury, starého gotického kostela, přicházíme k honosné stavbě tady v centru. Dnes tam sídlí Mohelnické muzeum. Vstoupili jsme na nádvoří Mohelnického muzea s vedoucím Zbyňkem Žouželkou a mě tu zaujaly na zdech erby a desky pamětní.
3: Jedná se o památky z doby renesance, z doby 16. století. Ty dva znaky souvisí s významnou mohelnickou rodinou Brusů, z které pocházel pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice. Znaky se dochovaly ještě s nápisovou deskou, která je v průjezdu vlastně ve vstupní části muzea z domu Brusů, který stál v ulici U Brány, na místě, kde dnes stojí současná radnice. Jsou to znaky tohoto rodu z tohoto domu.
2: Vstoupili jsme s panem profesorem Davidem Papajíkem.
4: Já bych tady chtěl upozornit na novodobou pamětní desku na nádvoří Mohelnického muzea, která je věnována Vladimíru Kaplovi. Byl to amatérský archeolog, který hledal biskupský hrádek v Mohelnici v 80. letech a počátkem 90. let 20. století a měl velkou nepřízeň v těch 80. letech vedení města, ale přes tady tohle nepřízeň se mu podařilo objevit prostory nebo zbytky biskupského hrádku v Mohelnici.
2: No a my teď se vstupujeme do míst, kde tento amatérský archeolog bádal. Je tu expozice pravěku Mohelnická, ale my si všímáme, že jsme vstoupili do sklepení, kde jsou tlusté zdi a vidíme tu průchod s gotickým hlomeným obloukem.
4: Spatřujeme pozdně gotický portál jako jeden z dokladů existence panského sídla. My jsme sice vstoupili po schodech dolů do sklepa, ale tady tyto prostory tvořily přízemí biskupského hrádku v Mohelnici, protože vlastně ten okolní terén se zvedal zhruba, nevím, o metra půl, možná i víc.
2: Museli jsme se trochu schýbnout, prošli jsme tím portálem a tady vidíme okna vedoucí nahoru. Kdy tady hrádek vznikl a kdo ho založil?
4: Nemáme přesný písemný doklad o tom, že daného roku byl založen biskupský hrádek. Ale kdo ho založil, je zřejmé. Musel to být některý z olomouckých biskupů, který měl tady své sídlo. Dnes se předpokládá, že to byl pravděpodobně velice významný olomoucký biskup Bruno ze Schaumburka někdy po polovině 13. století. A proč si myslíme, že tady měl své sídlo? Je to mimo jiné proto, že několikrát zde pečetil své listiny. To znamená, že zde pobýval. Takže pokud zde pobýval, tak je velmi pravděpodobné, že zde měl své opevněné sídlo.
2: Nejstarší zmínka o tomto sídle, ze kdy pochází?
4: V podstatě jediná zmínka o tomto objektu je z roku 1302, kdy se tento objekt nazývá hradem. Ale charakterem spíše bychom toto sídlo přirovnali k hrádku, znamená k menšímu opevněnému objektu. Ale v tom roce 1302 už ty slavné časy Mohelnického hrádku pomalu končily.
2: A co se tedy stalo s tímto hrádkem?
4: Výrazně poklesl jeho význam, protože biskup podporoval nedaleký hrad Mírov a správa biskupského majetku v této části Moravy byla přesunuta na Mírov a tím poklesl význam tohoto mohelnického sídla.
2: Jaké byly další osudy té stavby?
4: Máme zprávu o tom, že jeden z olomouckých biskupů, Jan z Valdštejna, počátkem 14. století prodal náš dům. To znamená velice pravděpodobně tenhle objekt, náš dům, myšleno tedy jako biskupův dům, mohelnickému rychtáři. A pak dlouhou dobu o tomto objektu nemáme žádné zprávy, až v pozdější době zjišťujeme, že byl v majetku mohelnického děkana a následně mohelnické farnosti. Takže se tento objekt vrátil zpátky do rukou církve, ale ne biskupa, ale nižších církevních orgánů.
2: My jsme vstoupili do velkého dvoukřídlého domu, ten hrádek asi byl mnohem menší.
4: Hrádek byl menší, protože biskup zase nepotřeboval tak velké prostory a v pozdější době docházelo k výrazným stavebním úpravám pro potřeby mohelnické farnosti a mohelnického děkanství.
3: Ve 40. letech 19. století byla postavena vlastně nová budova, která je otočena do kostelního náměstí, jako nová vlastně budova fary. No a v roce 1957 byl vlastně dům zakoupen tehdejším krajským národním výborem v Olomouci pro potřeby Mohelnického muzea, které zde vlastně sídlí od roku 1960, kdy byly otevřené tehdy expozice pro veřejnost.
2: Z Mohelnice Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V kauze bitcoinového daru pro ministerstvo jsou obvinění tři další lidé. Vedení Jeseníku chystá opravy několika ulic. Archeologové zkoumají u hranic trasu budoucí železniční rychlodráhy. Zítra bude zpočátku polojasno, později oblačno. Teploty do 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Sdělil to na webu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun. Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. I rozhlas s odvoláním na své zdroje uvedl, že jde o ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve za ODS, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a brněnského advokáta Káry Matice. Dělníci zahájí v červenci v Jeseníku obnovu několika lokalit, které zasáhly předloňské povodně. Práce se budou týkat například ulic Gogologa, Gogolova, Tyršova a Školní. V některých úsecích navážou na loňské provizorní opravy. Více místostarosta Václav Urban z Hnutí pro Jeseník.
2: Dojde v tomto případě buď k výměně vrchní vrstvy vozovky nebo k celkové rekonstrukci komunikací, včetně podkladních vrstev. Součástí budou také opravy chodníků, sjezdů a parkovacích stání, úpravy odvodnění a také výměna obru. A celkové náklady se pohybují kolem 9,5 milionu korun. Hrazeny budou převážně z dotačního programu Živel 1.
0: Na trase budoucí vysokorychlostní trati u hranic pracují archeologové. V tamních polích a lesích vyhloubili desítky sond. Zatím se jim podařilo najít doklady pravěkého osídlení, kamenné nástroje nebo novověké mince.
3: Nálezy z povrchových sběrů a detektorových průzkumů archeologové naplnili už několik krabic. Ukazuje mi vedoucí výzkumu Veronika Krejčí-Dudková.
4: Zastoupené tady v tom výběru máme nálezy od pravěku do novověku. Co se týká mincí, to je celkem častý nález, ale ve velké většině se jedná o ty mince novověké. Co jsou takové zásadní věci, je, že jsme tady našli olověné přesleny. Pochází zhruba ze 13. 14. století.
3: Archeologové budou pracovat na trase dálnice celé léto. Ze Střítyže nad Ludinou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Christian Reichl z Mannheimu. V nominaci na švédské hry nahradí zraněného Jaroslava Chmelaře. Útočník New Yorku Rangers by ale neměl chybět v závěrečné nominaci na šampionát ve Švýcarsku. Český svaz ledního hokeje o tom informoval v tiskové zprávě. A svou účast na mistrovství světa nevidí příliš reálně David Pastrňák z Bostonu. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Prem Consulting zastupující NHL. Šampionát začne 15. května.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Olomouckém kraji ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru se může objevit hlavně v Jeseníkách přehánka. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má ráno mírný jižní vítr, postupně až čerstvý, z nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřený je výjezd z dálnice D1 na exitu 296 Lipník nad Bečvou ve směru na Prahu, a to do středy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dělí 4. května, dobrý poslech přeje Tomáš Kedzior. Ode dneška pro vás máme novou rubriku, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo. Naším průvodcem bude Martin Písařík a prozkoumáme zajímavosti z různých lidských oborů. Bude to před 16. hodinou. Do té doby navštívíme třeba Přestavlky, malou obec nedaleko Olomouce, kde ovšem mají jednoho velmi slavného koně. Je to hyporehabilitační kůň roku 2025. Za ním a především za jeho chovatelkou Klárou Kubíčkovou se vydáme. A ještě tip dnešní Humoriádě, dvojice Patrik Rozehnal a host Václav Knop po 16. hodině. Tak přejeme pěkné odpoledne.

0: nádherné odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc a s tím počasím, které máme začátkem května. Klisna Zafira, která pravidelně navštěvuje pacienty Olomoucké fakultní nemocnice nebo klienty Alzheimer Center, získala titul Hyporehabilitační kůň roku 2025. Má za sebou speciální zkoušky u České hyporehabilitační společnosti, při které koně musí mimo jiné prokázat svou klidnou povahu a fyzickou připravenost. S majitelkou, psycholožkou Klárou Kubíčkovou žije v Přestavlkách u Tršic.
1: Teď se díváme na výběh s našima koňma terapeutickýma. Máme tady 3 z 5 koní. Vek, malý mořský tygr a Zafira. A ještě máme 2 poníky, Kuličku a Bonbon, ale ti jsou u sousedů na zahradě.
2: S Klárou Kubičkovou kráčíme podél výběhu k bráně, kterou otevřeme. Bylo vtipné, že vy jste řekla, tady máme terapeutické koně a já první, co jsem viděla, byla koza.
1: Jo. Ještě tady máme 3 kozy a 1 kozla. Tady v tomhle místě dřív byla bažina, takže my jsme to tady celý pročistili, tam máme jezírko a zarůstalo to tady. A byl tady kamarád, který má taky koně a říkal, no a proč tu nemáš kozy, ty to všechno vyžerou. Tak jsme dovezli 4 kozy.
2: To jezírko tím pádem nemusíte řešit na páječku?
1: Nemusíme řešit na páječku, je tam pramen, je tam i odtok a koně mají rádi vodu, takže oni se tam i hrozně hrabou, cákají se a mají takové osvěžení.
2: Já vím, že dneska máte po práci, že Zafira má za sebou psychiatrickou léčebnu?
1: Ve Štenbergu. Ano, dětský oddělení, jezdíme tam pravidelně, každý 2 týdny ráno máme tam stabilní skupinku dětí 6 po dobu jejich hospitalizace a bývají to krásné chvilky.
2: Je to o doteku, o pohledu?
1: Je to o doteku, o kontaktu, o tom, jak ten kuň reaguje na děti. Přes zimu jsme bývali vevnitř, takže to bylo hlavně o tom kontaktu. A já jsem si vždycky chystala nějaký techniky a tak, co tam budeme dělat, ale nejvíc je s tím koněm jenom být. A teďka, když už jsme i venku, tak děti si vždycky vyčistí a potom si postaví nějakou překážkovou dráhu a potom ji přesto vodí. Takže učí se jí toho koně vodit, učí se prosadit, učí se reagovat na toho koně, učí se dát mu znamení, teď budeme zastavovat a teď až zastavíme, jo, že je to ohled na toho druhýho.
2: Já vím, že má za sebou práci, ale mohu přistoupit.
1: Určitě.
2: Abychom neunavovali, protože i ty koně pochopitelně potřebují oddych. Zafira je koník, který je velmi populární v Olomoucké fakultní nemocnici a tamní pacienti i zaměstnanci se hodně přičinili o to, že Zafira je českým hyporehabilitačním koněm roku 2025.
1: Ano, je to tak. Fakultní nemocnice nás tom hodně podpořila. Zafira byla nominovaná na koně roku. Bylo tam, myslím, 8 koní z České republiky, takže obrovská podpora.
2: Schválně, jestli poznáte, co dělá. Samozřejmě si dopřává trávu. To je Maďarka.
1: Pochází z Maďarska, kde tahla vůz turisty a nechovali se tam k ní úplně fér. Tam se taky tvrdí k těm koním. Potom se dostala do Česka a teďka je z ní terapeut.
2: Za mě už je to kůň, ale ona je vlastně poník.
1: Ona je na té hraně a kdyby byla o 2 cm větší, tak už je kůň.
2: Co se dá dělat s těmi koňmi tady v tom jejich výběhu?
1: Zrovna včera, řeknu příklad, měla jsem tu klientku, která už chodí delší dobu. My semka vejdem do toho prostoru a ona i říká, že už tenhle prostor pro ní působí jako takový bezpečný kotvící místo. Zjišťujeme, jak oni na nás reagují, oni většinou přijdou za náma, nechávám klienty si vybrat, ať si vyberou, s kterým koněm chtějí spolupracovat. A buď je to potom na nějakou práci, třeba vodění, nebo ten kontakt s koněm, nebo práce s osobním prostorem. Já většinou pracuju s tím, co se v tu chvilku děje.
2: Postřehla jsem, že vzadu je svah, ale vy tam máte bránu.
1: Tam je další pastvina, kterou máme teďka ale povláčenou, aby ta tráva zase mohla vyrůst. Ale jinak to mývají vlastně otevřený.
2: Pojďme se otočit ještě na Zafiru. Jaké povahové vlastnosti má, v čem je ideální právě pro tu hypoterapii?
1: Dneska jsme se na té psychiatrii dětské loučili s jednou holčičkou, která už končí pobyt a se Zafirou se setkala myslím, minimálně 5x. A Zafi jakoby tou hlavou zatlačila do té ohlávky. Já jsem si říkala, ty ona chce na trávu nebo co? Ale povolila jsem jí a ona k té holčičce jí dala hlavu prostě do náruče.

0: ozvat se.
1: Z Přestavlk u Tršic, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

kde by dneska byl Vojta Dyk bez maturity. No, možná by to šlo i bez ní. Každopádně je to vzdělaný a mladý muž a maturitám se budeme věnovat právě ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chvíli, protože studenti středních škol už mají za sebou první část didaktických maturitních testů. Kup mi

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. V Česku dnes začaly maturity. Společnou státní část zkoušky absolvuje v zemi více než 89 tisíc studentů. Dnes maturanti psali didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. Na olomoucké střední škole Polytechnické Rooseveltová zkoušky dnes sledovala reportérka Barbora Taševská. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já jsem byla už před 8 hodinou ráno ve škole, kde za dohledu komisaře učitelé rozpečetili bednu s testy. Pak se přesunuli do jednotlivých tříd, kde krátce po 8 hodině začala samotná maturita z matematiky. Jak to chvilku před zahájením vypadalo, to si můžete poslechnout.
2: Jonáši, ty bys měl mít maximálně 2 propisky, pouzdro určitě mít nebudeš. Každopádně bych vás ráda tímto přivítala u didaktického testu z matematiky. Věřím tomu, že je to pro vás stresová záležitost, ale protože vás byli učitelé podpořit, tak věřím tomu, že to zvládnete a že jste se určitě připravili. Takže já vám budu držet pěstí celou dobu, radit vám bohužel nemůžu. Každopádně pití, svačinu můžete mít vedle sebe.
1: Na této škole z matematiky maturovalo jen 14 studentů. Jedním z nich je i Vojtěch, který studuje nástavbový obor provozní technika. Jen pár minut po skončení zkoušky mi popsal, proč si vybral matematiku a ne angličtinu.
3: Protože moje angličtina je level 0. V matematice jsem si byl vždycky trochu jistější, takže proto. Něco jsem věděl, něco jsem nevěděl, no tak uvidíme.
1: Kdy se dozvíte výsledky?
3: Asi v průběhu týdne, maximálně v průběhu příštího týdne plus minus. Cerma to mývá rychle.
0: Studenti dnes absolvovali testy z matematiky nebo angličtiny podle toho, co si vybrali. Báro, jak budou maturity pokračovat?
1: Tak zítra a pozítří studenty čekají ještě další testy, popisuje zástupkyně ředitele Jana Složilová.
4: Zítra budou probíhat didaktické testy z českého jazyka. A pozítří budou probíhat didaktické testy z cizího jazyka, to znamená druhého jazyka, a to je ruský jazyk u nás.
1: Po písemné části maturit následuje ještě ta profilová. Její termíny určují ředitelé škol. Na této škole začínají zkoušky 18. května a končí o 10.
0: Báro, a kdy se studenti dozví výsledky dnešních testů? Tak spojení se nám rozpadlo, dodám k tomu, že ty výsledky by měly být v polovině května, nejpozději 16., tedy ještě před začátkem ústních zkoušek, je předají maturantům a od té chvíle také studentům běží 20-denní lhůta pro podání žádosti o případný přezkum zkoušky. Tématu maturice samozřejmě budeme věnovat i nadále, například i v zítřejším ranním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní zárukou věčné lásky nebo jenom krásnou tradicí? Nová epizoda cyklu Cimbal a husle vás zavede na jarem probuzené moravské louky a zápraží, kde láska zpívá ve všech jejich podobách. Poslechněte si, jak vesele zní na Valašsku, či jak křehce a nesměle voní po fialkách. Nalaďte se s námi na květnovou lidovou notu a zjistěte, že ne každá cestička k milé bývá široká a rovná. Máj, lásky a tradiční muziky čas v úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

pondělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Je to vlastně taková trojnásobná akce, která se uskuteční tento týden ve čtvrtek. Jednak v Prostějovské městské knihovně, tam už je prakticky plno, ale večer potom u nás v 19 hodin v Atriu naší nové budovy na Pavelčákově 19 a v pátek potom setkání s Igorem Barešem zase v knihovně Vincence Priznice v Jeseníku, to je od 15 hodin. No a vy se můžete Igora Bareše ptát na to, na co opravdu budete chtít a na to, co vás vlastně právě napadne. Kdyby to nešlo, na místě bude také režisér Českého rozhlasu Olomouc Michal Bureš. Tak tedy přijďte na přátelskou hodinku s Igorem Barešem v Olomouci, tady u nás tento čtvrtek v 19 hodin v Atriu, rezervace u nás na Vrátnici. Ještě.

0: Na spadnutí už je dnešní Humoriáda s Václavem Knopem a moderátorem Patrikem Rozehnalem po 16. hodině po zprávách, ale my pro vás máme ještě jednu novinku. Od dneška bude tuto rubriku uvádět a je nová Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci dnes začali v Olomouci bourat malou halu u zimního stadionu. U Brané na Šumpersku zemřel motorkář. Zahradu mateřské školy v Uhelné doplní venkovní herna. Zítra bude zpočátku polojasno, později oblačno. Teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Olomouci dnes začala demolice nevyužívané malé haly v areálu zimního stadionu. Investice vyjde na necelé 2 miliony korun. Vedení města počítá, že malou halu v budoucnu nahradí nová zastřešená ledová plocha. Kdy práce začnou, ale zatím není jasné, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO.
3: 4.5. demolice stávající malé haly a uvidíme ještě. Máme již pravomocné stavební povolení na stavbu malé haly, ale ještě není prováděcí dokumentace hotová.
1: 47-letý motorkář zemřel dnes ráno po čelním střetu s osobním autem u Brané na Šumpersku. Tragická nehoda se stala ve chvíli, kdy předjížděl nákladní vozidlo. Muž i přes snahu záchranářů zemřel na místě, sdělila mluvčí policie Miluše Zajícová. Při nehodě se zranili další dva lidé, skončili v nemocnici. Investici do venkovní herny v zahradě mateřské školy připravuje samospráva Uhelné na Jesenicku. Dělníci by měli vybudovat v následujících letech tamní nevyužívané nemovitosti. Náklady projektu zástupci obce odhadují na zhruba 5 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Zdeněk Hořava.
4: Plánu máme z toho udělat takovou venkovní hernu nebo zimní zahradu s tím, že to prodlouží sezonu pro ty děti, když je škaredé počasí, takže můžou jít ven a budou vlastně na čerstvém vzduchu. Budou mít v té nemovitosti sociální zařízení a potom nějakou hernu s ty náklady 4 až 5 milionů. V současné době se zpracovává projekt. Sport.
1: David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji. Řekl to pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL. K reprezentaci se mezitím před posledním přípravným turnajem připojili 4 hokejisté, kteří je nastoupili v sérii o titul v Tipsport Extralize. Není mezi nimi pardubický Lukáš Sedlák. Podrobnosti řekl nejproduktivnější hráč finálové série na radiožurnálu Sport.
5: Já si to ještě nechám pro sebe, s trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože ta sezóna byla náročná a těch takových menších zranění bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
1: Hokejovou reprezentaci dnes doplnil útočník Christian Reichl z německého Mannheimu. V týmu bude na úkor zraněného Jaroslava Chmelaře. Ten by se podle trenérů národního týmu měl do startu světového šampionátu uzdravit.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru se může objevit hlavně v Jeseníkách přeháňka. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má ráno mírný jižní vítr, postupně až čerstvý, z nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na dálnici D1 u Křenovic ve směru na Brno na kilometru 251 stojí u krajnice nákladní auto s defektem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Končí. Končí. Já mám nalíkají.
7: Co je bez toho zdruda?
8: Kdybych
6: jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
1: Doufám, že se cítíte dobře, že náladu udržíme nebo ještě zlepšíme a uděláme si takovou pohodu v další hodině s Humoriádou. Patrik Rozehnal k tomu vyzývá a myslím, že dobře naladěn už podle oblečení, rozkvetl jarně jako nějaký zvonek luční. Václav Knop, Václave, dobrý den.
7: Děkuju, dobrý den, dobrý den. No je krásně venku, no tak jsem si říkal, tak to podpořím, ne?
1: Jo, no. A funguje to no, na náladu?
7: No tak nebo... já mám černý brýle si nosím, tak se tak rozlížím, kdo se po mně kouká a on si mě prakticky nikdo nevšimne.
1: Všimněte si nás a všimněte si, jestli máte u sebe telefon, budete ho potřebovat.
2: Humor.

0: Na to jarní toulání má tady Václav Knop své sako, modré, to už víme. Má i nějaké speciální boty, když jde o to třeba vyrazit na túru?
1: Já na túru nechodím, nejspíš jenom dojdu do nejbližší kavárny. Ale trpím, prosím vás, já trpím totiž pocitem takového, jako fobii mám z uzavřených prostor. Protože když jdu do kavárny, mám strach, že mají zavřeno. Tak radši si to vždycky zjišťuji nějak předem. Jo, ale na túry moc velký nechodí.
0: To vůbec nemáte ve výbavě, to prostě není potřeba.
1: Ne, já mám normálně polobotky, já ani kecky nebo botasky, to nic nenosím.
0: Vy jste byl naposled na Sněžce třeba?
1: No, to bylo ještě ve školním čase někdy. Ano, ale byl jsem tam, ano, jo, ale se školou.
0: Jo, jo, protože tam už je potřeba nějaká ta výbava, i když jsou i tací, kteří tam jedou v žabkách.
1: No, ale tak asi bylo léto a myslím, že to bylo školní vejlet nějaký. A já jsem z toho turnova, to není daleko zase, tak to bylo příjemný.
0: Co vybereme, nebo vy vyberete ze seznamu v Moriádě?
1: Tak strašně jste mě potěšili, že tady máme na seznamu mé mládí, protože to ano, patří k mému mládí. Jan Verich, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Miroslav Horníček a dotazy tenkrát, já se na to pamatuju, já jsem nebyl přímo účastněn, ale vím, že ta Lucerna byla velmi slavná. A tak prosím, mi to připomeňte.
2: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
3: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
2: Nebo uhnízt ze chleba?
3: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
2: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím. Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku.
4: On ještě mladý, on to neví.
2: No já jsem to v 35 taky ještě nevěděl. No.
3: Já bych taky jeden dotaz, a kdy se ti to doneslo?
2: Já jsem intelektuál, já jsem se to dočet.
3: To čteš pěkný prasárny.
2: Má váš dům také omlácenou omítku?
4: Ne.
2: Děkuji. Jak to děláte?
4: Lžu.

0: suchý, co pokládáte za maximálně možnou kliku.
1: Prosím? Někdo mě napověděl, já bych hrozně rád, já to uvítám, každý napovídání...
0: U dveří, break.
1: U dveří. U dveří.
0: Verich, co považujete za svůj největší životní úspěch?
2: No, že jsem se narodil pro Pětra nás.
0: To byl náš životní úspěch a ne tvůj.
2: No ne.
0: A ještě na tebe, jakému nápoji byste dal zlatou medaili?
2: Vážně, jako ty
0: viděli? Ano, ano, snad, já nevím.
2: No to bych dal čistý studniční neskažený vodě. Ta není žádná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak co se objeví za vzpomínky, když... No, je slyšet tohle, Václave.
5: Za prvé to, že každý týden, to jsem byl někde devítiletka, potom Gimpl, se objevila nová písnička, Šlítr suchý, že jo, zpívali vždycky další a další písničky a já jsem si kupoval ty noty a s kytarovými akordy a hrál jsem to na kytaru, učil jsem
4: takhle.
5: Se to. No, no, tak to celkem to bylo takový strašně, to se dobře zpívalo, dobře pamatovalo. No a...
4: Kdo by si dneska kupoval k těm hitům noty a zkoušel to hrát, to bude hrstka.
5: No a s Janem Verichem, já jsem se s ním nikdy nepotkal, i když jsem potom později bydlel na kampi, ale tam už byl jsem samozřejmě nežil, ale jednou se mi dostal do ruky scénář Falstaffa, filmový scénář, který on napsal a přečet jsem si ho a tak jako z takový mladický nerozvážnosti jsem mu napsal dopis, že se mi to hrozně líbilo. A on mi odpověděl, že rád, že jsem to přečet a že škoda, že se to neuskutečnilo, protože se to tenkrát opravdu neuskutečnilo. Asi to byl příliš drahý projekt. No a ten dopis mám samozřejmě schovaný.
4: Ten scénář?
5: Ten už myslím nemám.
4: A skončil někde, zůstal u Verichu v šuplíku nebo někam se dostal? To... Zůstalo nenatočeno nic prostě?
5: Nic. Já vím, že jsem to tenkrát dostal od nějakého kamaráda, který pracoval na Barandově a říkal, hele, přečti si to, to je zajímavý. A to byla prostě taková ta verichovská záležitost, že on dal dohromady vlastně Shakespeareovy věci toho Falstaffa a doplnil to těma svýma vtipama a vlastně hlavní figura byl ten Falstaff. A bylo to velmi zajímavé, samozřejmě asi jako film by to bylo překrásný. Tak.
4: Říká Václav Knop, vybral si tedy dotazy z Lucerny na Miroslava Horníčka, Jana Vericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Vyberete i vy v tom prvním souboji. Má Ačko tahle ukázka a proti nasazuju, máme stále ještě možnost oslavit i 95. s Jiřinou Bohdalovou. Slavili jsme i tady u nás ve vysílání. Připomenout si to můžete třeba i na profilu Patrik Rozenal Pochpoutky. Ale pozor, Jiřina Bohdalová jako konferenciérka z televarieté Klasika. To je varianta B, kterou dávám do prvního souboje proti dotazům z Lucerny. Vybíráte si ale vy 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište do Humoriády.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Lucerna nebo konferenciérka, tak bychom to mohli nazvat ten souboj. Je tedy buď čtveřice pánů, anebo Jiřina Bohdalová jako konkurs na konferenciérku samozřejmě s Vladimírem Dvořákem. To jsou ukázky, které jsou ve hře. Vydáváte najevo své preference po telefonu 731 800 900 a naslouchá Patrik Rozehnal a Václav Knop. Komu teď?
2: Dobrý den, telefonu Vítek. Já zdravím vás oba dva.
3: Díky.
2: A dávám hlas paní Bohdalové.
1: Dobře, děkujeme za něj.
2: A mrzí, můžu ještě rychle něco?
1: Můžete.
2: Mrzí mě, že zkrátili důvod, že má vás spoždění. Takže už neříkají, jaký to má důvod. Tak to mě mrzí jenom.
1: Ano, to je reakce na hlášení Václava Knopa na nádražích. No už se neudává, už, já nevím, Václav, vy už asi nenatáčíte ty hlášení, ale teď už zrušili takové to, jak se z důvodu na straně dopravce a takové, nebo
3: tak
1: z technickou, to zrušili, no protože asi potřebují těch hlášení mít víc, aby se jim tam do té minuty vešly, no. To je pravda.
3: To nevím vůbec.
1: Kdo další? Dobrý den, povídejte.
4: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych pokračoval, protože tu scénku jsme slyšeli nedávno.
1: Dobře.
4: Tou konferenci.
1: S Bohdalovou.
4: Děkuji.
1: Dobře, myslím, že ne u nás, ale celou. Tohle by bylo již tak pokračování, jenom upozorňuji, kdo další na telefonu.
5: Dobrý den, tady je Vlastimil. Vlastně nevím, pro co hlasuju, jo, ale třeba já pro tu Bohdalovou. Ale chtěl bych se Václava zeptat,
3: ano.
5: Tomu říká jméno, nebo příjmení. Kvapil, Drašár, Cuchán, Schoenfeld, Nejedlo.
3: To jsou naši učitelé. To jsou naši učitelé.
5: Libor, to Vašek, jsou... Miloš, Vašek.
3: To jsou naši učitelé a asi patrně spolužáci.
1: Je to tak?
5: Ano.
1: Dobře, tak jo, děkujeme.
3: Díky, Vlastíku.
1: Mějte se, kdo ještě?

0: Další hlasuje, dobrý den.
1: Je, dobrý den, tady Ludmila Kijov. Zdravím vás oba dva a pokračování s paní Bohdalovou a panem Dvořákem.
0: Takže změna, takhle tak ano, dobrý. Píšu, dobře, děkuji moc, ať se vám daří a ještě někoho vezmeme do party. Dobrý den.
2: Jejda, dobrý den. Zdravím oba dva vás, pánové. Přeji vám oběma dvěma hodně zdravíčka.
0: Děkujeme.
2: A prosila bych paní Jiřinu Bohdalovou s panem Dvořákem. Děkuji.
0: Dobře, my děkujeme za hlasování a výběr. Tak nakonec se to překulilo, jak já říkám. Vypadalo to nejprve na dotazy, ale nakonec vyhrála Jiřina Bohdalová. Oslavila 95. Ještě si chcete připomenout. Tady je konkurs na konferenciérku z Televariété v režii Pavla Haši.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? Nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No, prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hekuteku Heše.

0: Já bych kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. Tak... A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zadu to.
0: Ale no tak. Ale no tak.
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To je.
2: Tak Jiřina Bohdalová, slavná scénka nebo její část. Tedy
3: ale nejslavnější, a ta se mě nejvíc líbila, když jsem o tom mluvil s Jiřinou, ta si taky na to ráda vzpomíná.
2: Učitelka?
3: Ano, Aneška Lídlová, to je masakr.
2: Ono těch scének, co zlidovili, je opravdu hodně, tohle jsou takové ty klasiky, to je pravda. Tak teď mě zajímá jenom, jestli něco takového zažil i Václav, teď zkouška před nějakou komisí, důkaz toho, jestli s tímhle třeba představením nebo vystoupením člověk může na zájezdy nebo před veřejnost. Bývalo to? Tak...
3: No bývalo, ale to jsem já byl tenkrát v Ústí nad Labem v divadle a protože jsem byl jako profesionální herec, tak a vlastně jsem na žádný estrády tenkrát jsme nejezdili a nebyl na to čas a dělali jsme umění. Ne, teď asi z toho nedělám legraci.
2: No a i to tak, umění musel někdo hlídat, taky vás asi hlídali, ne?
3: No ale tam to byli speciální lidi, kteří jak si tam přišli a dívali se do textu, jestli říkáme všecko podle jo, textu, jo. Jenom že to si neuvědomili, že když to vidějí na premiéře, že to za 10 repríz bude jinak, že jo? No ale takže já jsem nikdy před nějakou takovou komisí nebyl. Mně to přišlo hrozně ponižující a říkám, nepotřeboval jsem to, protože jsem po těch estrádách jezdil a tak dále.
2: Bylo nějaké představení v divadle, které jste vyloženě neměl rád, že jste ho hrál z musu?
3: No, v tom Ústí ne, tam to celkem šlo, ale třeba předtím jsem byl 4 roky v Karlových Varech a tam byla představení, která jsem neměl příliš.
2: A odpovídala tomu i návštěvnost?
3: No, taky, ale nejhorší snad představení, který jsem tam zažil, byl Strakonický dudák,
2: ano.
3: Který se rozhodl pan režisér ještě s dramaturgem udělat tak, že místo toho, aby to jsme hráli tak, jak jsme to měli hrát, nebo jak je předloha, tak oni to rozstříhali a udělali to jako filmovou záležitost, že to časově šlo po sobě. To si nedovedete představit, jaký to byl masakr. Jak se to rozpadlo, to představení. A my jsme tam hráli, ještě plus já a plus 3 kolegové, jsme hráli různé zbrojnoše a tak dále, a tak dále. A měli jsme neustálé převleky. Takže my jsme to potom vyřešili tím, že jsme si ty převleky dávali od toho posledního do toho prvního. To
2: na
3: znamená,
2: sebe.
3: Že jsme měli na sobě 4 šaty.
2: Jste
3: a jenom
2: medvědi.
3: Jsme to sundávali. Protože to opravdu nás to nebavilo.
2: Tak říká Václav Knop, náš dnešní host. Vy jste vybrali Jiřinu Bohdalovou, předtím v tom souboji posunuli jsme se dál v seznamu a já teď proti Jiřině Bohdalové, která je samozřejmě ve hře, má teď Ačko, nabízím Petra Novotného, jeho vyprávění ze Silvestra, televize Nova o masožravé kytce. A nebo Jiřina Bohdalová, její monolog. A pozor, už z roku 1959. Co si vyberete? Jiřina Bohdalová Ačko, Petr Novotný Bčko, 731 800 900. To je náš telefon sem do studia, který můžete využít. Volejte, hlasujte, povídejte si s námi. A nebo když se vám to nepodaří, tak napište SMSku hlasovací humor mezera A nebo B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zoomoriádou dál, za dalším výsledkem druhého souboje teď. Proti Jiřině Bohdalové tedy stojí Petr Novotný. Kdo vyhrává u vás? Můžete nám to sdělit. Telefony k tomu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Knope.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a
1: díky.
2: Dávám hlas Petrovi Novotnýmu.
3: Díky.
1: Ano, je za něj. Mějte se pěkně. Tak jména už taky prozrazena, kdo je dnes ve studiu. Jenom třeba připomínám Václav Knop, Patrik Rozehnal. Na telefonu teď kdo?
4: Dobré odpoledne. Tady je Petr z Teplic nad Betlí. Pozdravuji pana Knopa.
3: Děkujeme.
4: Kterého znám do zospody.
3: Ano.
1: A pro co
4: a bych si Bčko.
1: Dobře.
3: Ze seriálu, že jo? Ze seriálu zase.
1: Děkujeme. Možná i z nějaké skutečné. Kdo je tam teď?
5: Zdravím vás, tady Jaroslav. Dal by se paní Bohdalovou a zdravím vás všechny.
3: Děkujeme.
1: My taky. A šťastný dojezd, mějte se hezky, díky.
5: Děkuju, tak se mějte.
1: No a další telefon pro vás, hlasující. S kým jsme teď ve spojení?
6: Ano, dobrý den, já bych prosila pana Novotnýho.
1: Dobře.
6: A zdravím vás oba.
3: Děkujeme, to bude těsný.
1: My vás oba taky, děkujeme. No, je to těsný, ale těsně bude to pestré, protože se zase posouváme dál. Jiřinu Bohdalovou necháme v archivu a vytáhneme Petra Novotného, povídání o masožravé kytce. To jste vybrali, rozhodli jste.
7: To není Gondíková, to má vidím furt, já nejsem takový blázen, abych jí mával. Víte, kde je Adela? To je moje masožravá rostlina. Já mám fakt doma masožravou rostlinu. A ne takovýho chcipáčka za stovku, co koupíte na trhu. Já mám Adelu, ale ta má takovýhle kalichy. Já jsem si to koupil na květinovém trhu v Amsterdamu. A ona si chytí mouchu, nemyslete si? Ta moucha netuší, ta si já to sledoval. Ta si tak bzz, bzz, říká... Lítá si, říká, to je pěkná kytička tamhle. Bzz, to si jdu prohlídnout a sedne si na kraji toho kalichu. Říká, co to tam dole je? To je šťávička, to voní, bzz, tam si budu ochutnat a šup do toho kalichu. A ty nám říká, to je dobrý, to je dobrý. To si tady cachtám, já jak to, že se nemůžu odlepit? A já to zkusím a fraps, a já, kde, a co to, a kde mám nožičku? A mezi tím ta kytka udělá nahoře, poink. Pak se tam děje 14 něco, co nechci ani domyslet. Mně se o tom i v noci zdálo. Jednou, mně se zdálo, že já jsem ta muška a že tam trávím v tom kalichu 14 dní. A mě tráví ta rostlina. Byly příšerný sny. Šíp mě jednou říkal, ty vole, co blbneš, ta rostlina jde sežrala ani za 14 let, jo. Ale... Ona se samozřejmě neživí jenom mouchama, to bych cípla, to by se neuživila. Kde se ženete v zimě mouchy, jo? Jedno možná, když se probudí tam v tom teple toho radiátoru, ale to je málo, ta kytka má těch kalichů hodně. Leda, že by ta mužka byla tak hodná a přelejzala, jo? Že by tam nechala nožičku, tam zadeček, tam hlavičku. To je hnusný, že? Ale hele. Ale ten pán v Amsterdamu mi taky říkal, prej to je kytka jako každá jiná, hlavně ji zalívejte, to jí bude úplně stačit. Ta moucha občas, to jenom takový přilepšení. No hele, já ji zalíval furt, ona mi začala chřadnout, ta kytka, jo. Mě to bylo tak, to já chci zachránit, jo. Já byl v botanický zahradě, teď na internetu jsem si našel nějaký taký masožravý kamarády a oni mi raději víc světla, míň vody, víc tepla, no. Hele, to je, ta kytka, ty se prostě nedaří dobře, já to cítím, jo. Teď ta moje žena je posedlá prostě tím, že já tu rostlinu prej týrám hlady, že prej já ji nedám nažrat. To je samozřejmě blbost, jak to mám ty ženě vysvětlit, jo. Teď to s ní začalo jít ale fakt z kopce, s tou kytkou, stačíte to ještě sledovat, prosím vás. Ta moje žena je dobrá, jo. Ale ona najednou, jeden zelený lísteček se objevil najednou. Novej! Já měl takovou radost do té doby, než jsem si všiml, že z akvária zmizela jedna rybička. Teď já jsem si říkal v první chvíli, že možná kočka, jo? Jenomže ta v zápětí zmizela taky. Teď ten sumeček, co furt čistil to sklo, jo? Ten byl najednou tak podělaný, že vůbec nevylízal z té skalky. To pavíočko, jak by smet. Já vám něco řekl, já z toho nechci dělat horor, já vydržím hodně, ale tam se začaly dít věci. Já jsem se vám jednou v noci šel nasnídat. Tak už jsem si šel do kuchyně. Hele, já už přeci nic z té kuchyně slyšel takový... Mláč, mláč, mláč. Hele, já jsem se tak ale vyděsil. otevřená lednička. Já tam koukal takhle tou škvírou, tam prokazatelně stálo něco zeleného. Tak já jsem si říkal, ta svině kytka, tam jde po mý čabajice, jo. Já jsem se tak rozuřil, já tam vlítnul. Hele, ta moje malá Soninka v zeleném pyžámku, protože já mám žížeň. Já to nebudu protahovat, jo. Ten zelený lístek už taky opadal. Ta rybka se za 3 dny objevila, já nevím, kde byla, jo. Kočka se za 14 dní taky vrátila, vymrouskaná, jo. Bohužel ta kytka prostě chřadne dál, jo. Nejhorší je, víte, na co já jsem dneska přišel? Ta moje žena, jak ona je posedlá tím, že já tý kytce nedávám jíst, ona jí podstrkuje granule pro kočku. Pak ta kytka nemá chcípat.
1: Kdo se u vás stará o květiny?
3: No, my příliš doma květin nemáme z prostého důvodu, že...
1: Zašli by?
3: Že by zašli, ano. Tak kdybych já měl vlastní kytku, tak já bych se o ní staral. Ale protože ty kytky jsou všechny té mé přítelkyně tam, přesně, a ona říká, nešahej mi na to, já se o to postarám, tak uschnou sami bez jakéhokoliv příčinění dalšího. No.
1: Tak i nepřežijí i tu její péči teda.
3: No jde, tak ona řekne, abych se o to nestarala, sama se taky o to nestará. No.
1: Jo. A jaká květina potěší teda třeba řezaná, když byste přinesl?
3: Růže, samozřejmě. Jo, ano,
1: to zabere vždycky. Mm. A nosíte?
3: No, občas jo. Ale jako, ono to potom vypadá, já přinesu domů růži a ona řekne, co si proved.
1: Jo, to jo. Je jak v takže... té takové normální rodince, ano. To nemůžeš takhle. Podívej, co to udělá.
3: Co si proved, ano. Ty máš nečistý svědomí.
1: Jak nečistý svědomí?
3: Ne, jsem si na tebe vzpomněl, chtěl jsem tě nekecej.
1: Tak je tohle funguje pořád.
3: Lži.
1: Dobře. No a co potěší vás, když by měl být dárek k svátku, nebo už je to univerzální květina, co se nocí chlapům u vás tak?
3: No, tak já mám rád whisky, takže jako nepohrnu lahví dobré skotské whisky.
1: Hmm. Pak se posadit.
3: No, anebo jdu okolo a vidím, já tam mám takový báreček, tak si to vytáhnu. Já mám totiž taky, jak jsem dělal toho Brand Championa, tak mám takový speciální jako boxík, kde mám své jméno, je to na zámek, dá se to zavřít.
1: Aha.
3: Ano, a svého času jsem to měl v jedné restauraci a tam jsem vždycky přišel a naplnil jsem si to vlastní lahví, jo, a bylo to zamčený. A vždycky jsem dal tomu vrchnímu korunu a on šel, odevřel, nalil mi, zase to tam vrátil, zavřel, ty klíče jsem měl já, že jo, ty jo. Jsem mu jako vždycky půjčil. A za korunu mi to udělal. No tak za korunu 2-3 panáky, panečku, to byla nádhera.
1: A to byla vlastní, ale to si tam
3: no to jsem si zase. Musel vlastní, no, pochopitelně. No. Ale když jsem tam někoho takhle přived, tak ten žasnul, že jo, až tomu jsem neříkal, že to tam dávám já, ty.
1: Já mám za korunu tady panáčka, ten zelený od číšníka přinese, to je hezký. No. Dneska tohle možná použije spíš na mobily, že vám ho zamknou, aby jako byl klid v restauraci, že tak jako skříňky na to jsem jo. taky se potkal s tímhletím.
3: Ano. Ale my to máme ve studiích, jo. aby se neprozradilo, co se jako dabuje, no, protože ty Netflixy a tyhle jsou na to strašně hákliví.
1: Tak to ne jako, aby to nerušilo při práci, ale aby někdo něco nenatočil. Nevynesl.
3: A nevynesl ven, ano. Takže tam jsou takový speciální. Tyhle tam musíte odložit ten mobil, zamknete. No já, ne, nic.
1: A vracíte to až při premiéře, nebo jak?
3: Nesmí se o tom ani mluvit, to podespisujete ke smlouvě, mlčenlivost.
1: Jo. No. Ve smlouvách jsou různé věci. Já měl svého času ve smlouvě, že nesmím ráno jezdit výtahem, abych se nezaseknul.
3: No to je pozor v Národním divadle. Tam při představení se nesmí jezdit výtahem dolů.
1: Ano.
3: Jedině nahor. Protože jo, že tam se jaksi eliminuje taky ta možnost toho neštěstí.
1: Václav Knop je naším hostem, to jenom připomínám a teď se vracíme k tomu souboji. Tak Petr Novotný poprvé, po druhé, co kdybychom dali, ptám se vás, Václave, Karolínu Slunečkovou s Jirkou Cízlerem.
3: No, tak Cízlera jsem měl vždycky velmi rád. Karolínu Slunečku ještě pamatuju. Samozřejmě ta odešla velmi brzy, ale ta byla velmi příjemná, bezvadná ženská. Taková měla zvláštní, perfektní humor. No a Kostelka, pochopitelně.
1: Tak to nabízíme proti Vescence, proti Petru Novotnému. Vy si ale vyberte 731 800 900, číslo znáte, ještě 190 011 04 pro SMS-kaře. Humor, mezera A nebo B je třeba psát. Hlasujete, vybíráte si, je to na vás.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Telefonní číslo sem do studia pro hlasování a výběr 731 800 900. Vy posloucháte Humoriádu a taky vytváříte. Teď si můžete vybrat mezi tím, jestli budeme poslouchat Petra Novotného nebo scénku s Karolinou Slunečkovou a třeba i Jiřím Cízlerem. Kdo nám volá, tedy, když říkám nám, jestli mi Václava Knopa?
2: No, já vám to řeknu.
1: Ano.
2: Ruda ze Třetína.
1: Dobře, tak Rudo, povídejte, co jste vybral?
2: Zkuste tu Slunečkovou.
1: Dobře, Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dáme jí bod. Kdo další?
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála pana Cízlera s paní Slunečkovou.
1: Píšu jim další bod, děkuju, ať se daří, dobrý den.
5: Jo, dobrý den, přeji. Tady je Jana z Moravy a já bych prosila paní Slunečkovou s panem Cízlerem. Jo?
1: Dobře, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím vás, chlapci.
1: My vás taky zdravíme. Děkujeme. Děkujeme všem. Děkujeme všem za pomoc. Myslím, že je to jasné. Prostě ukázka varianta B opět vyhrála. Posouváme se dneska po jedné ukázce, o to je to pestřejší, takže o jedné manželce, jedné návštěvě u nich doma.
6: Kdo je?
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích.
6: Okamžik. Hned to bude. Okamžik, prosím. No.
7: Tak. Dobrý den.
6: Prosím, pojďte.
7: Děkuji vám, paní doktorko, děkuji vám.
6: Prosím, pardon.
7: Hluboce se omlouvám, prosím. Že ruším tak časně a ještě k tomu v neděli ráno.
6: Ale to nevadí, já stejně brzy vstávám, prosím.
7: Ale to víte, taková novina, taková zpráva.
6: Ano, já nechápu. Věřte tomu, já sama jsem se to dozvěděla teprve včera.
7: Jenže to vysílali v noci všechny stanice.
6: Ano.
7: Nobelova cena. A udělena naší vědkyni. No. Dovolte, abych vám upřímně blahopřál.
6: Děkuji. Promiňte, děkuji vám. Ale věřte tomu, já jsem ani nečekala, že já to nemůžu pochopit. Já to
7: vzácná opravdu... skromnost, ale s tím teď budete muset skoncovat. Nepochybně dáte tiskovou konferenci, že ano?
6: To budu muset.
7: No samozřejmě, film, rozhlas, televize. Vždyť na vás budou upřeny oči celého světa, paní doktorko.
6: Ale to jsem nechtěla. Já jsem nečekala, že to...
7: Takže já jsem první. Já jsem skutečně první.
6: No.
7: Naše redakce přinese první interview s naší první nositelkou Nobelovy ceny. Dovolíte, abych se posadil?
6: Prosím, jo, tak.
7: Děkuji vám mnohokrát. Já bych vám, paní doktorko, položil několik otázek.
6: Ano.
7: Jak vlastně došlo k tomu vašemu kolosálnímu objevu?
8: Hermínko.
6: Ano.
8: Já zase nemohu najít ani jediný čistý kapesníček.
6: Promiň, Oskare, ale máme návštěvu. To je Kamilku.
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích. Promiňte, že ruším tak časně ráno.
8: Ne, ne, vůbec nerušíte, ne. Já už jsem dávno vzhůru. To Hermínka dneska rušila s tím svým luxorkem. No to nic, ale já jsem ani nepíp. Já jsem ani nepípl. Protože dneska má opravdu veliký a slavný den. Já znám, mám z ní strašnou radost.
7: My máme všichni radost.
8: Ano. No tak se posadíme, ne?
7: Ano, děkuji vám.
6: Ano,
7: děkuji.
6: Posadíme místo. Se, prosím.
8: No. Tak.
6: Prosím, Kamil.
8: Moment, uděláš nám přece kávičku, miláčku, ne?
6: Ach, ano, zapomněl
8: no. jsem. Já jsem totiž ještě dneska nesnídal.
6: Miláčku, já jsem tě nechtěla budit.
8: Aha.
6: Neměl bys si pojde kouřit zlato. Kafičko bude hned.
8: Co? Tak co byste potřeboval?
7: No samozřejmě rád bych se dozvěděl to nejzajímavější o vaší paní, o její práci a také něco ze soukromí.
8: Ze soukromí byste rád, no. Taky napište, že jako žena je jedinečná, ano? A jako člověk světová. A to odjakživa.
6: Kamile, prosím,
8: ano?
6: Já mám jenom bábovku, nebudeš se zlobit.
8: Ale prosím tě, proč bych se zlobil, to nemůžeš takhle prosím. Před panem redaktorem vždyť. Přece já nejsem žádný primitiv, abych dával vedle sebe bábovku a Nobelovu cenu, že?
6: Voda už se vaří, kamile.
8: Ano, vaří se voda, výborně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A že si někdo dává tu bábovku a kávu. Byla jedinečná světová Karolina Slunečková.
3: Byla ohromná, ona měla, jak říkám, velmi, velmi skvělý humor, takový až trošku černej, na ženskou nebývalý. Ale chtěl jsem vzpomenout na Jirku Cízlera, který já nevím, jestli to lidi vědí, ale on začínal vlastně jako muzikant v Českých Budějovicích, hrál na housle v orchestru. A jednou popisoval takovou situaci, protože samozřejmě ty hudebníci se tam nudili, v divadle to bylo, že se hráli něco a oni měli dirigenta, který celou dobu ty skladby doprovázel hlasitým zpěvem. A ono je to svým způsobem štvalo, že jo, protože on do toho křičel pořád. Což nebylo slyšet, ta muzika to přehlušila. A tak se na něj jednou domluvili, že měli nějakou skladbu, která končila takovým jako velkým finále. Byl konec. A oni se domluvili, hráli, on samozřejmě do toho řval a těsně před koncem pampadeba skončili a to finále ten dirigent prořval.
1: To
3: měli z toho průšvih, ale oni se bavili ohromně. Takže to jsou takový vtípky, které já mám hrozně rád. Jo, to se dělává i na divadle občas, že se na kolegu něco malinko připraví a on je pak překvapený.
1: Ano. Václav Knop je náš host. Co vybereme proti? Karolina Slunečková, Jiří Cízler, jedna strana, druhá?
3: No a mně by se tady líbil, ještě tu máme audio. Dlouho jsem neslyšel Vladimíra Menšíka.
1: Tak jo.
3: Epizodu s tanečnicí Kájankou. To by mohlo být velmi zajímavé.
1: Varianta B. Ačko, pokračování Bčko, Vladimír Menšík. 731 800 900. Hlasujte. Právě teď máte šanci ještě během jedné písně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádi máme skoro rozhodnuto, ale schválně si se trefíte na stranu vítězů v této chvíli. Kdo nám volá? Rychlé hlasování. Ačko nebo Bčko, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěla paní Slunečkovou, tady Eva Sůstí.
1: Evo, snad se nebudete zlobit, ale vyhrál to menšík. Snad někdy příště. Epizoda s tanečnicí Kájenkou.
3: Co pak, Kájenko, vás tedy zapomněli?
4: Ne, nezapomněli.
3: No proto, panč, to by byla věčná škoda. Taková... Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy. Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoliv a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás od druhý řediteli pamatuju takhle malinký, jo. Jenom tady čekáte?
4: Ne, ale já mám přání.
3: No proto, paš, tady bylo dost takový nešťastný místo, nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
4: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
3: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci a kteří jsou tady a teď, víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Že jo? Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
4: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
3: No to já jsem právě slyšel. Já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych tomu rozuměl, co to je křoví.
4: Tomu se tak říká, když nějaký zpěvák předu zpívá a my vzadu za ním poskakujeme, aby se tam něco hejbalo.
3: Tomu se říká křoví. Ha! O to slovo rošťačky, jo? My máme podobnou takovou terminologii, taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi, tak abychom nedělili o co jde a ti kolem jako netušejí nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu, divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás.
1: Děkuji za pomoc, děkuji Václavu Knopovi za návštěvu, ať se daří, hezké jaro, Václave.
5: Děkuji a já se objevím v červenci. Naschledanou.
1: Mějte se pěkně, zítra Antonín Procházka.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V kauze bitcoinového daru pro ministerstvo jsou obvinění tři další lidé. Starostové mají výhrady k větrným zónám v Nízkém Jeseníku. Mužský tým házenkářské akademie Olomouckého kraje by rád postoupil do extraligy. Zítra bude zpočátku polojasno, později oblačno, teploty do 28 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Kriminalisté obvinili v kauze Bitcoin tři další lidi. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra Pavla Blažka z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Ten zastupoval programátora Tomáše Jiříkovského, který státu loni bitcoiny v hodnotě 1 miliardy korun věnoval. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna z vrchního státního zastupitelství v Olomouci jsou obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti.
3: Jeden trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti spočívá v převedení věci, která je výnosem z trestné činnosti. Druhý trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně stiženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti.
1: Tomáš Jiříkovský byl obviněný už dřív z praní špinavých peněz a provozování darknetového tržiště. Starostové obcí v Nízkém Jeseníku na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje mají výhrady k návrhu akceleračních zón pro větrníky. Chystají proto společné memorandum. Zašlou ho pak příští týden Ministerstvu pro místní rozvoj. Po dnešním jednání starostů v Moravském Berouně to řekl předseda mikroregionu Šternbersko Pavel Roubínek. Vymezením akceleračních zón chce stát umožnit rychlejší stavbu větrných elektráren. Chodníky v několika ulicích Šumperka se dočkají do poloviny roku opravy. Samospráva na rekonstrukce vynaloží víc než 10 milionů korun. Podrobnosti dodává mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Do června plánujeme opravy chodníků na několika místech. Jde o ulici Javoříčko, okolí ulic Blanická, Horova a Nerudova a také o chodník u krematoria. Další lokality přijdou na řadu v druhé polovině roku.
2: Sport.
1: Mužský tým házenkářské akademie Olomouckého kraje vede tabulku první ligy o jeden bod. V posledním kole na hřišti Bohunic mu stačí remíza k účasti v baráži o extraligu. Tam už čeká poslední tým nejvyšší soutěže Strakonice. Baráž se hraje na dva zápasy a počítá se celkové skóre. Šéftrenér klubu Radek Flajsar věří, že olomoucký klub je na extraligu připraven.
5: My máme jednoznačný cíl a to je extraliga, ale nemáme ho takové, že musíme letos. Ale věříme té poctivé práci a až to přijde, tak to přijde. Chceme být na tom připraveni i organizačně, takže pracujeme na všech frontách. A ten cíl je extraliga, ale prostě říkám, není to za každou cenu a nemusí to být hned, ale minimálně tu baráž bychom si chtěli zahrát letos.
2: Počasí.
1: Zítra na střední Moravě čekáme ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru se může objevit hlavně v Jeseníkách přehánka. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má ráno mírný jižní vítr, postupně až čerstvý, z nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně stále na dálnici D1 u Křenovic ve směru na Brno. Na kilometru 251 stojí Ukrajinice nákladní auto s defektem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: U prvního vydání nového týdne vás vítá Tomáš Kedzior. Věnovat se budeme maturitním testům, začaly právě dnes. Šumperští policisté budou mít mobilní laboratoř na odhalování drog. Jak cvičí seniori, kteří mají přes 80 let, dozvíme se od lektorky Věry Žáčkové, která byla hostem našeho vysílání, a bude i předpověď počasí s meteorologem. To je dnešní nabídka, přeji pěkné odpoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
7: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Olomouckém kraji i ve zbytku republiky začaly studentům středních škol písemné maturitní zkoušky. Dnes je čekaly didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. V úterý zkoušky pokračují českým jazykem a literaturou. Ve středu pak maturují studenti, kteří si vybrali některý z dalších nepovinných předmětů. Více už za chvíli v našem vysílání. Olomouci dnes začala demolice nevyužívané malé haly v areálu zimního stadionu. Investice vyjde na necelé 2 miliony korun. Vedení města počítá, že malou halu v budoucnu nahradí nová zastřešená ledová plocha. Kdy práce začnou, ale zatím není jasné. Řekl to náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO. Okresní soud v Přerově ukončil dokazování v případu údajné zpronevěry na základní škole Jana Amose Komenského v místní části Předmostí. Obžalovaná je bývalá ředitelka Věra Zapletalová. Obohatit se měla o víc než 400 tisíc korun. Vinu odmítá. Vyhlášení rozhodnutí předseda senátu Jan Rektor stanovil na závěr května.
3: Dle mého názoru byly v hlavním líčení provedeny všechny důkazy, které mají nějaký vztah k předmětu řízení.
2: Po horkém víkendu se v Olomouckém kraji začne ochlazovat, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Ještě zítra teploty vystoupají až na 28 stupňů, pak teploty výrazně klesnou ve čtvrtek. Na Moravě a ve Slezsku se budou pohybovat mezi 15 a 20 stupni. Hlavní cenu mezinárodní soutěže festivalu Akademia Film Olomouc získal snímek Medvěd otravný. V československé soutěži zvítězil dokument Při zemi, uvedli pořadatelé. Mezinárodní přehlídku populárně vědeckých filmů, kterou pořádá Univerzita Palackého v Olomouci, navštívilo letos přes 8 tisíc diváků.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Celý den sledoval počasí v Olomouckém kraji meteorolog Petr Drobek, kterého zdravíme. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jak bylo v Olomouckém kraji od rána, jak to hodnotíte?
2: Tak měli jsme nějakou oblačnost, ale většinou šlo o vysokou, takovou průsvitnou oblačnost, takže se jevilo, že je vlastně nějaké polojasno nebo skoro jasno. A teploty ty nám vystoupily na nějakých 24 až 27 stupňů na horách. Nejvyšší teplota na pradědu byla kolem 15 stupňů. A k tomu foukal poměrně výrazný jižní a jihovýchodní vítr, většinou čerstvý, zejména tedy v té jihovýchodní polovině Olomouckého kraje a taky na horách. A zejména v těch horských oblastech jsme mohli změřit i nárazy kolem 15 metrů za sekundu. V horských a od vyšších poloh vlastně a taky v Moravské bráně.
1: Ten vítr sice foukal, ale studený není. Vidíte, jako třeba před týdnem, dejme tomu, kdy foukalo ze severu.
2: Není, fouká od jihu a je to asi příjemný teplý vzduch.
1: Pojďme se podívat na počasí dnešního večera a také noci. Jaká budou?
2: Tak nadále bude většinou polojasno a opět půjde o takovou vysokou oblačnost. Teploty v průběhu noci klesnou na 15 až 11 stupňů. Vítr se trošičku uklidní, ale stále bude foukat mírný jižní až jihovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Na horách bude foukat o něco více, jsou tam možné i nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: A podívejme se také na počasí zítra v Olomouckém kraji.
2: Počátku ještě bude převážně polojasno, ale postupně bude oblačnosti přibývat. K večeru se ojediněle může vyskytnout slabší přeháňka někde v oblasti Jeseníku, zejména teploty podobně jako dneska budou stoupat na 24, na některých místech možná až ke 28.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. V České republice dnes začaly maturity. Společnou státní část zkoušky absolvuje v zemi více než 89 tisíc studentů. Dnes maturanti psali didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. Na olomoucké střední škole Polytechnické Rooseveltová zkoušky dnes sledovala reportérka Barbora Taševská.
1: Já jsem byla už před 8 hodinou ráno ve škole, kde za dohledu komisaře učitelé rozpečetili bednu s testy. Pak se přesunuli do jednotlivých tříd, kde krátce po 8 hodině začala samotná maturita z matematiky. Jak to chvilku před zahájením vypadalo, to si můžete poslechnout.
2: Jonáši, ty bys měl mít maximálně 2 propisky, pouzdro určitě mít nebudeš. Každopádně bych vás ráda tímto přivítala u didaktického testu z matematiky. Věřím tomu, že je to pro vás stresová záležitost, ale protože vás bude učitelé podpořit, tak věřím tomu, že to zvládnete a že jste se určitě připravili. Takže já vám budu držet pěstí celou dobu, radit vám bohužel nemůžu. Každopádně pití, svačinu můžete mít vedle sebe.
1: Na této škole z matematiky maturovalo jen 14 studentů. Jedním z nich je i Vojtěch, který studuje nástavbový obor provozní technika. Jen pár minut po skončení zkoušky mi popsal, proč si vybral matematiku a ne angličtinu.
3: Protože moje angličtina je level 0. V matematice jsem si byl vždycky trochu jistější, takže proto. Něco jsem věděl, něco jsem nevěděl, no tak uvidíme.
1: Kdy se dozvíte výsledky?
3: Asi v průběhu týdne, maximálně v průběhu příštího týdne, plus minus. Cerma to mívá rychle.
0: Studenti dnes absolvovali testy z matematiky nebo angličtiny podle toho, co si vybrali. Báro, jak budou maturity pokračovat?
1: Tak zítra a pozítří studenty čekají ještě další testy, popisuje zástupkyně ředitele Jana Složilová.
4: Zítra budou probíhat didaktické testy z českého jazyka a pozítří budou probíhat didaktické testy z cizího jazyka, to znamená druhého jazyka, a to je ruský jazyk u nás.
1: Po písemné části maturit následuje ještě ta profilová. Její termíny určují ředitelé škol. Pokračuje zástupkyně ředitele střední školy Polytechnické Jana Složilová.
4: Profilové maturity u nás začínají 18. května a končíme 28. května.
0: Báro, a kdy se studenti dozví výsledky dnešních testů?
1: Výsledky se dozví v polovině května.
0: Uzavírá reportérka Barbora Taševská. Maturitám se tedy v našem vysílání budeme zanedlouho opět věnovat.
5: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Bez pohybu to nejde, je přesvědčená lektorka a cvičitelka Věra Žáčková z Droždína u Olomouce. Po písničce nám o tom řekne více.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Věra Žáčková, která byla dnes hostem kolegyně Dity Vojnarové, je tajemnicí a manažerkou Krajské asociace sportu pro všechny a také prostějovské župy sokolské. Bez pohybu si svůj život nedokáže představit. Cvičí se všemi věkovými skupinami od malých dětí až po seniory, kteří mají mnohdy více než 80 či i 90 let. Věra Žáčková si velmi dobře uvědomuje, jak důležitou roli právě v jejich životech pohyblivost hraje.
1: Je to neuvěřitelný, co dokáže pohyb, co dokáže dobrá společnost v té tělocvičně, že ti lidé, i přesto, že mají vysoký věk, jsou schopní to svoje tělo mobilizovat tak, že opravdu se v té tělocvičně ještě hýbou, že jim je tam dobře. A i když se třeba stane nějaký úraz a ten člověk pak úplně se nevrátí naplno, tak třeba tam jde jenom proto, aby chvilku tam pobyl a aby si to tam prostě prožil, tu atmosféru.
2: Co dokáže tělo nad 80? Co umí?
1: To záleží. Já teda mám zkušenost takovou, že máme ve svém kolektivu paní Hanku Metelkovou, a to teda klobouk dolů před ní, myslím si, že má 83, úplně si nejsou jistá, možná i trošku víc, já se trošičku občas zastavuju v nějakých letech i sama u sebe, že jako
2: taky to mám,
1: zaskočím a nejedu dál. Ale to je dáma, která nebyla vždy jakoby zasvěcena do tělesné výchovy, je původem učitel matematiky. Myslím si, že Hanka začínala až tak ve svých 40 letech se věnovat józe, že přičihla k józe, a musím říct teda klobouk dolů před ní, a to možná asi mají všichni jogíni, že oni ráno vstanou a hned začnou ten svůj nějaký rituál, který mají, a i ona si to takhle udržuje. A myslím si, že před 2 lety měla mozkovou příhodu a vypadalo to velmi špatně, protože když jako jsme jí chtěli do nemocnice volat, tak nám bylo řečeno, že špatně komunikuje, že radši ne. Klobouk dolů před Hankou, každý den trénovala, dneska srozumitelně mluví, ano, někdy je to horší, někdy je to lepší, není ta řeč úplně stoprocentní jak předtím, ale pořád přecvičuje jógu, vrátila se do té tělocvičny, pořád předává to svoje know-how, který v sobě má, a já se před ní skláním, jako, protože jde opravdu vidět, že ten pohyb dělá strašně moc, a to nejen jakoby po té fyzické stránce, ale i po té psychické.
2: Co se těch seniorů týče, tak pohyb, mám tady pár poznámek, je vlastně boj proti úbytku svalu, zajišťuje lepší stabilitu, prevenci pádů, omlazuje klouby, zlepšuje spánek, ale je to také boj proti osamělosti.
1: To každopádně, to vidíte, když přichází ty dámy na tu cvičební hodinu a jak oni už tam stojí a vykládají si a jdou po těch schodech a fun, ježiš, to už je ranní rozcvička a vyndeme do toho patra tam a sedí a zase vykládají. Takže kolikrát fakt je musíte zastavit třeba, že už je přivítáte nebo zapnete tu hudbu a čekáte, až si dovykládají, že úplně to nechcete přerušovat, ale je to strašně pěkná atmosféra, že to není jak běžec, který přijde na stadion vytřepaný a úplně natěšený a teď už bude ten výstřel. Ne, prostě tam přijdou a cítí ta pohoda, klid, a když odchází, tak úplně úžasný je, když řeknou, ježíš, my se necítíme výborně.
0: Celý rozhovor Dity Vojnarové s Věrou Žáčkovou najdete na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: A za chvíli další téma. Jak poznat, že žák je pod vlivem návykové látky? Třeba pomocí mobilní drogové laboratoře. Už brzy ji budou mít v Šumperku.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc se přesouvá do Šumperka. Vedení tamní městské policie pořídí strážníkům mobilní laboratoř na odhalování drog. Testy na přítomnost návykové látky hlídky budou provádět například ve školách při podezření, že žák je pod vlivem drogy. Nové zařízení strážníkům pomůže i v situacích, kdy dotyčný test odmítne.
1: Dobrý den, tady městská policie Šumperk. My bychom potřebovali sanitu do Jiráskových sadů. Máme tady slečnu, dělá marihuanu. Je přivědomí.
2: Záznam s upravenými hlasy ze zásahu šumperských strážníků u dvou 15-letých dívek pod vlivem drog pochází z konce března. Tato událost, při které šlo i o život, byla jedním z impulzů pro nákup mobilní laboratoře na odhalování drog, jak popisuje šéf šumperských strážníků Martin Belnář.
3: Ta laboratoř nám umožňuje nejenom teda odebírat ty vzorky jakoby z biologického materiálu, znamená sliny, pot, ale umožní nám vlastně dělat detekci například z oděvu, z vozidla, z kliky, ze stolu.
2: Mobilní laboratoř o velikosti menšího kávovaru dokáže rozeznat víc návykových látek než běžné testy. Strážníci z laboratoří plánují testovat i ve školách, říká Pelnář.
3: Pokud bude podezření na to, že žák je nějakým způsobem pod vlivem návykové látky, takže tady městská policie Šumperk, která má tu možnost jakoby velmi rychle a účinně detekovat tu návykovou látku.
2: Mobilní laboratoř pomůže i v situaci, kdy žák v souladu se svými právy odmítne test na drogy ze slin či potu.
3: Jsme schopni vzít třeba vzorek z lavice, v které ten žák sedí, to znamená vzít vzorek z desky té lavice, o které opírá ruce, můžeme vzít vzorek ze židle, a laboratoř a vlastně ten detekční set tady tohleto umí.
2: Skutečnost, že strážníci budou moci test udělat, i když ho sám žák odmítne, zaujala taky vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence v Šumperku Nikolu Šebestovou.
4: Určitě je fajn, že je ta možnost i toho, když to ten žák odmítne, což už samo o sobě svědčí o něčem, o nějaké té situaci to vypovídá, takže je fajn, že se ten stěr dá třeba udělat z té lavice nebo z té židle.
2: Pro OSPOD ale důkaz o užívání drogy od mobilní laboratoře není cíl, zdůrazňuje Šebestová.
4: Je to spíš zahájení nějaké práce s tou rodinou, protože u toho žáka se třeba může jednat o nějaké jednorázové ojedinělé selhání a tam právě ten včasný záchyt mě přijde, že je hodně žádoucí.
2: V červnu šumperští strážníci pro učitele a další zaměstnance škol pořádají seminář o drogách ve školách, říká zástupce ředitele městské policie Šumperk Adam Bepřek.
5: Tam padnou důležité informace, jak ta škola si může připravit školní řád, tak aby byla nachystaná na tady ty projevy těch návykových látek ve školách. Zároveň pedagogové budou proškoleni na to, jaké vlastně mají pravomoci, co vlastně můžou dělat, jak by měli reagovat, jaké jsou projevy různých těch návykových látek.
2: Nákup mobilní laboratoře vyjde šumperské strážníky na zhruba 160 tisíc korun. Stejné zařízení pak už využívají i strážníci v Rožnově pod Radhoštěm ve Zlínském kraji. Se Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A o čem budeme mluvit za chvíli? Tisíce malých jeseterů vypustili do řeky Moravy nedaleko Litovle. Byli jsme u toho a řekneme, proč se to přihodilo.

0: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oscar Petr, zakladatel Marciasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oscarem Petrem.
1: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Světový fond na ochranu přírody se zapojil do zajímavého experimentu v podobě pokusu o odchování jiker jesetera malého přímo ve vodách řeky. Mimochodem jde o původní rybu středního a dolního toku Moravy. Pokus se podařil a vykulený plůdek opustil svůj dočasný domov a za asistence ichtyologa Jiřího Křesiny putoval přímo do řeky.
1: Je to ryba, která je, dá se říct, neustále v pohybu, takže i ten plůdek bude vlastně plavat hodně, hledat potravu a opravdu hodně žrát, protože dokáže za pár dnů vyrůst o několik centimetrů.
2: Překvapení pro mě bylo, že vlastně ten plůdek vyrůstal už přímo v Moravě.
1: Je to metoda, kdy se vlastně už inkubuje od stádia vlastně té jikry přímo v mateřském toku, kdyby si měla vlastně už zvykat na to mateřské prostředí, chemismus, teploty té vody, vlastně do které je potom vypuštěna. Vývoj probíhá v té schránce od nějaké už oplozené jikry, poté se kulí váčkový plůdek, ten se ještě furt ve schránce nechává, aby strávil vlastně ten žloutkový váček a ve chvíli, kdy ho stráví, tak ryba přechází na získávání potravy, takže se musí vypustit už do toho samotného toku. Samozřejmě ta ztráta potom v tom toku predace je větší, než když se vypouští už odrostlé odkrmené ryby, ale vlastně už od malička si zvyká na přirozenou potravu.
2: Je to stejně jako u lososovitých ryb, že vlastně se potom i vrací na to místo, kde byla vypuštěna.
1: Probíhá tam samozřejmě taky jakási protiproudá migrace na místa, která jsou pro něj vhodná na tření. Nemusí to být na úplně totožná trliště, jak je tomu třeba u lososa, ale určitě ta migrace do horní části povodí probíhá.
2: Vypouštěli jste zhruba 3000 kusů těch malinkých rybiček. Jaká je šance, že přežijí?
1: Ztráty budou samozřejmě veliký. Vidíte, že to je opravdu maličký plůdek. Asi to nejde vyčíslit. Prostě je to už pak přirozený proces. My u tohoto množství, které se inkubovalo, úplně nepředpokládáme, že to bude nějaký základ populace. Tato metoda fakt byla vyloženě pilotně vyzkoušena na tomto druhu, jestli bude fungovat a taky vlastně, jak ten druh bude reagovat na podmínky vlastně hranice areálu původního rozšíření toho jesetera malého, protože jsme vlastně na nějaké severní úplně hranici, kde se vyskytoval historicky, kde se nejspíš i rozmnožoval, takže chtěli jsme vyzkoušet i, jestli ten vývoj bude v těchto podmínkách vlastně pro ten plůdek nebo pro ty jikry optimální.
2: Pokud se podaří, budete opakovat třeba tady to vypouštění a vlastně ten odchov?
1: Pokud se zvolí ta strategie obnovy té populace, tak je potřeba ještě vytvořit něco jako záchranný program na repatriaci tohoto druhu, kde je nutný zvolit optimální lokality, optimální množství, které se bude v určitých cyklech vlastně doplňovat do toho povodí a tak, aby to vlastně simulovalo ideálně životaschopnou samoreprodukující se populaci.
2: Ondřej Dočkal z chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví je tady přítomen vlastně při vysazování jesetera malého. Vy vlastně jste umožnili tady ten projekt Světového fondu na ochranu přírody. Co to vlastně pro vás třeba znamená, protože jeseteři tady vlastně po léta nejsou, oni se tady kdysi vyskytovali.
3: Je to určitě velice zajímavý projekt a my jsme rádi, že WWF se na nás s tímto záměrem jako obrátilo, proto jsme i vybrali vhodný úsek řeky, protože opravdu jeseter malý je původním druhem Dunaje a Moravy, ale již od toho 19. století se ani na té jižní Moravě, ani na té střední až tak moc nevyskytuje díky problémům, jako jsou migrační překážky a znečištění vody v minulosti. Takže experiment, který momentálně proběhl, nám měl odpovědět především na otázku, zda kvalita vody je odpovídající pro vývoj tohoto druhu. Zjistili jsme, že odpovídající je, protože vykulení plůdku proběhlo v pořádku a i jeho rozplavání proběhlo v pořádku. A zároveň nám ten experiment měl odpovědět na otázku, zda zvolený typ těch jikerných schránek je v pořádku, což se taky jako potvrdilo, takže dneska dochází k vypuštění vykulených plůdků jesetera malého zde do tohoto přírodního úseku Moravy a budeme doufat, že se jim tady bude dařit.
2: Pokud se mu podaří přežít, tomu malému plůdku, který jsme tady viděli vysazený, někdo třeba odloví tu rybu, tak co s ním musí udělat?
3: Rybářský svaz o tom, že zde dochází k tomuto vypouštění, ví, a máme s ním dohodu, že budou informovat svoje členy o tom, že tato ryba zde je a aby nám teda hlásili ty ulovky, které po ulovení vrátí vodě, protože cílem není tu rybu z té vody vybrat, ale nechat ji tam.
2: Pro vás teda to může být vlastně jakýsi monitoring, že jak ta ryba je třeba životaschopná.
3: Rozhodně jeden ze způsobů, jak monitorovat výskyt ryb, je informace od rybářů, kteří samozřejmě budou schopni tento druh poznat, protože tento druh je prakticky nezaměnitelný na rozdíl od řady jiných.
2: Z Litovelského Pomoraví Mirek Kobza, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: není ráno, ale odpoledne, které pomalu končí a s ním také náš den v kraji, to znamená, je to pozvánka na zítřek. Olomouc letos nebude investovat do plánovaného umístění vodních mlžítek v centru města. Důvodem prodlevy jsou problémy v podzemních technologických šachtách. Je to jedno z témat zítřejšího dne v kraji, tak si poslechněte opět po 17. hodině.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Ale samozřejmě zůstaňte i u následujícího vysílání. Po 18. hodině po zprávách budeme hrát pro radost, dechovou a lidovou muziku a po 19. hodině přijde k mikrofonu Jirka Matějů a uvede svůj tradiční pořad Rokle. Přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu Olomouc.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda staré paní z malého domku na okraji vsi. Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Za pravdu se platí. Premiéra filmu podle skutečných událostí Spravedlnost pro mou dceru. A ČT Art uvádí v premiéře mix děl slavného barokního skladatele v podání známého francouzského souboru. Ensemble korespondance Jean-Baptiste Lily na Pražském jaru 2025. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomouckému dopravnímu podniku se zvýšily provozní náklady. Vedení Jeseníku chystá opravy několika ulic. Premiér Babiš se na síti X ohradil proti rozsudku Naďové v kauze Čapí hnízdo. Zítra bude zpočátku polojasno, později oblačno, teploty do 27 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dopravní podnik města Olomouce zaplatil v posledních týdnech za naftu přibližně o 2 miliony 300 tisíc korun bez daně víc oproti předpokládané ceně. Důvodem je zdražení pohonných hmot. Se zvýšením cen jízdenek ale zástupci podniku zatím nepočítají, říká mluvčí dopravce Anna Sýkorová.
3: Zvýšené náklady za pohonné hmoty budou uplatněny v rámci ročního vyúčtování kompenzace hromadné dopravy za rok 2026. V případě, že by došlo k dalšímu výraznému zdražení nafty, tak můžeme požádat město o mimořádnou zálohu. Takto jsme situaci řešili i při minulé krizi spojené s válkou na Ukrajině.
1: Dělníci zahájí v červenci v Jeseníku obnovu několika lokalit, které zasáhly předloňské povodně. Práce se budou týkat například ulic Gogolova, Tyršova a Školní. V některých úsecích navážou na loňské provizorní opravy. Pokračuje místostarosta Václav Urban z Hnutí pro Jeseník.
4: Dojde v tomto případě buď k výměně vrchní vrstvy vozovky nebo k celkové rekonstrukci komunikací, včetně podkladních vrstev. Součástí budou také opravy chodníků, sjezdů a parkovacích stání, úpravy odvodnění a také výměna obru. A celkové náklady se pohybují kolem 9,5 milionu korun. Hrazeny budou převážně z dotačního programu Živel 1.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO považuje dnešní rozsudek nad europoslankyní Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo za odsouzení na objednávku v politickém procesu. Uvedl to na síti X v reakci na rozhodnutí Pražského městského soudu. Nepravomocně uložená 3letá podmínka a peněžitý trest pro Naďovou jsou podle něj výsledkem nezákonného postupu Senátu Vrchního soudu v Praze, který podle Babiše ohnul soudní proces. Mluvčí Pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že se nejedná o typické řízení.
5: Každopádně tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Já bych se tady držel toho, co konstatoval právě soud, který se zcela jasně vyjádřil k tomu, že ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
2: Sport.
1: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do závěrečného kola kvalifikace na turnaj WTA 1000 v Římě. Američanku Krugrovou vyřadila ve dvou setech. Končí naopak Dominika Šalková po dvousetové prohře s Rakušankou Krauzovou. V mužské kvalifikaci vyhrál Dalibor Svrčina ve dvou setech nad Francouzem Bonzim.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Olomouckém kraji ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru se může objevit hlavně v Jeseníkách přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má ráno mírný jižní vítr, postupně až čerstvý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená zůstane do zítřejších 13 hodin cesta z Petrova nad Desnou na Terezín, a to z důvodu prací na silnici.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: S Zprávy v 18 hodin v pondělí 4. května jsou za námi a startuje vaše oblíbená hodinka a pořad Hrajeme pro radost. No a kdo jiný by měl slavit svůj svátek v první květnové pondělí než Květoslav, tak na ně určitě nezapomeňte. Můžete jim poslat nějakou krásnou lidovou cymbálovou dechovou píseň. Volat si o písničky můžete na číslo 221 555 444 nebo psát SMSky na číslo 723 70 33 51. U mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se na vás moc těší Vilém Pospíšil.

0: zaspívala moravská veselka na začátek naší společné hodiny píseň Hanácké dědinky, takže jsme zůstali doma u nás v Olomouckém kraji. Teď se ale vydáme někam úplně jinam spolu s Pepičkem Zímou. Nejdřív ale za panem Jirkou do Litovle. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den vám přeji, pane Viléme. A krásný podvečer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Vydáme se do Prahy. A tady tu písničku, nebo tady ten hudební pozdrav bych chtěl poslat upřímně a ze srdce manželům Janě a Jiřímu do Roštění, Maruškám do Prostějova a Kroměříže, Zdeničce do Prostějova, Milace do Přáslavic, Ladičkovi do Talačova a paní Lidušce do Olomouce. Přátelé, přeji vám krásný prožití pondělního večera. Hodně sluníčka, hodně zdraví, štěstí a lásky a pěkný večer vám všem. Vilémku vám moc krát děkuju, písnička i pro vás, ať se vám líbí a mějte se hezky a příjemnou službu.
0: Moc krát díky.
1: Naslyšenou.
0: Budu se těšit na příště, naslyšenou. Ostatním posluchačům Českého rozhlasu Olomouc přeje hezký den také posluchač Jirka z Olomouce. Děkuje také celému kolektivu Českého rozhlasu Olomouc, všechny moc zdraví, ať se vám všem moc daří. Hezký podvečer přejeme také. A písničku posíláme Vrátíkovi ze Štenberka pro pohodový a teplý večer. Píseň posílá Maruška.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Jak jsme s panem Jirkou z Litovole řekli, vydali jsme se teď spolu s Pepíčkem Zímou do Prahy na Strahov. Píseň Strahováček právě dozněla. Připraveni jsou další legendy dechovky Eva a Vašek a píseň Jsme děti slunce. A na telefonu věrný posluchač, nejvěrnější posluchač, pan Jirka z Olomouce. Dobrý den.
1: Hezký podvečer, pane Vilemku, pane moderátore. Písnička je pro vás i pro pana moderátora Honzika z Faltinka ze zpráv celému kolektivu Českému rozhlasu Olomouc, všem posluchačům, kteří poslouchají Český rozhlasek Olomouc, a přeju všem hodně zdravíčka, to je to nejdůležitější, a přeju vám hezkou směnu. A mějte se moc hezky, pane Vilemku.
0: Vy také.
1: A opatrujte se. Moc děkuju.
0: Mějte se krásně, naslyšenou, budu se těšit na příště. Písničku hrajeme také pro paní Zdeničku do Hrochova, paní Evičku do Modřic a milou paní Lidunku Uchytilovou. Všem posílám nejmilejší poděkování za milá přání a krásné písničky. Milé přání také do Jeseníků pro paní Hanku a přeji vám brzké uzdravení a také všem ostatním pacientům nemocnic. Pevné zdraví, štěstí, andělíček, ať vás chrání. No a ještě také doplnění paní Milárce do Přáslavic, paní Julince do Přerova a paní Věrušce do Olomouce. Všem těmto svým přátelům písničku posílá František od Brna.

0: prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní zárukou věčné lásky nebo jenom krásnou tradicí? Nová epizoda cyklu Cimbal a husle vás zavede na jarem probuzené moravské louky a zápraží, kde láska zpívá ve všech jejich podobách. Poslechněte si, jak vesele zní na Valašsku, či jak křehce a nesměle voní po fialkách. Nalaďte se s námi na květnovou lidovou notu a zjistěte, že ne každá cestička k milé bývá široká a rovná. Máj, lásky a tradiční muziky čas v úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pro jistotu ještě jednou zopakuji telefonní číslo přímo ke mně do studia 221 555 444 nebo číslo pro SMS-kové vzkazy 723 70 33 51. Opakuji je proto, že se nikdo během poslední písničky nedovolal, ale to vůbec nevadí. Těch písní tady mám v rukávu připraveno spoustu a alespoň mám prostor vás pozvat přímo sem do naší budovy na Pavelčákově 19, protože tento čtvrtek od 19 hodin si sem můžete zajít na setkání s oblíbeným hercem Igorem Barešem. Dozvíte se, proč se nestal veterinářem, jaký má vztah k Hané a Jeseníkům, která je třeba jeho nejmilejší divadelní role a proč si právě oblíbil.

rozhlasový mikrofon, stejně jako třeba já. Na tyto otázky se bude ptát Igora Bareše, Michal Bureš, takže přijďte, celá akce je zdarma, lístky přímo sem k nám jsou k dispozici na naší recepci, nebo si můžete místo rezervovat také po telefonu. No a pokud nestihnete čtvrtek u nás v 19 hodin, tak potom v pátek 8. května můžete zavítat do Jeseníku od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice. Tam Igor Bareš s Michalem Burešem dorazí také. Teď se pojďme probudit, třeba to někoho motivuje k tomu, aby zavolal sem do studia směs známých českých polek od veselky. Pojďme na to.

0: Věřím, že i vás, naše posluchače Českého rozhlasu Olomouc, ta polka, kterou jsme slyšeli, roztočila určitě i paní Zdeňku z Hrochova, která se rozhodla vytočit telefonní čísla, zavolat mě do studia. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vilém, srdečně vás zdravím, prosím, chtěla by nechat zahrát jen tak pro radost a pro potěšení a k večerním májovým pohodu, a to Julince do Přerova, Lidušce Lorničkové do Olomouce, Deníšce Kosenkou do Prostějova, Marušce do Hrabčína, Marušce do Kolešova a Marušce do Kroměříže. Díky vám, pane Viléme, a zase se někdy ozvu na hledanou.
0: Budu se těšit na slyšenou. Krásný den do Českého rozhlasu Olomouc a také všem posluchačům. Zahrajte prosím pro potěšení a s přáním stálého zdraví Janičce a Jiřímu z Roštění, Zdeničce do Hrochova, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Uničova a Zdeničce do Holubic. Všechny své přátelé zdraví Marie z

0: dohrála Stříbrňanka písničku, která byla kouzelná. Kouzelná písnička, tak se jmenuje ta, kterou jste právě teď slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a já mám radost, protože už se necítím tak osamělý tady ve studiu, protože spousta z vás se rozhodla zavolat na číslo 221 555 444 a tou další posluchačkou, která se dovolala, je paní Jana z Roštění. Dobrý den.
1: Pěkný dobrý den, srdečně vás zdravím, pane Vilémku, a všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A písničku posíláme pro pěkný podvečer, krásný sluny a májové dny plné lásky. A panu Jiřímu do Litovle děkujeme za písničku, kterou jste nám hrál hned z kraje. Tak pane Jiří, děkujeme. Jarušce a Josefovi malé Morávky též děkujeme za včerejší písničku a Jarušce přejeme hodně zdraví a štěstí. V Jarušce Halouskové do Bílovic, Jindřišce do Chropině a Františkovi od Brna těm přejeme, ať se jim to zdraví zlepší a ať se mají dobře. A ještě posílám písničku z Denice a Jarmilce do Hrochova, taky děkujeme za písničku, Alence do Lhoty nad Moravou, v Jerušce do Olomouce a před chvilinkou nám hrála posá písničku Maruška z Kroměříže, ať ta písnička je taky pro ní. Pane Vilémku, ta písnička je i pro vás, moc krát vám děkuji a ať vám všem tato písnička udělá radost, pohladí na duši a na srdíčku.
0: Věřím, že to tak bude.
1: Ano, z celého srdce posílá Jana a Jiří. Tak
0: moc krát děkujeme.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou, mějte se krásně. Posluchačům do Českého rozhlasu Olomouc přejeme krásné májové dny ve zdraví, napsala nám posluchačka, a hrajeme také kamarádům do České Vsi na Zahradu. Náš kamarád Péťa má dneska narozeniny a tak mu přejeme všechno nejlepší. Přejou Roman a Jindřiška ze Zahrady v České Vsi. No a abyste vy mohli poslat také takovýto krásný SMS-kový vzkaz, tak pro jistotu ještě jednou telefonní číslo.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: I seniori mají rádi tábory. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90 let. Nikdo se na nich necítí sám a nemusí mít strach se zapojit kvůli zdravotnímu handicapu, říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity se nabízí a proč je tak důležité bojovat proti samotě a sociální izolaci seniorů? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Milenou Hesovou v úterý v 10 dopoledne.
2: Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Sela Doni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál v našem vysílání pořadu Hrajeme pro radost. Připravena je Moravská veselka. No a spolu s paní Lídou z Raclavy jsme se shodli, že píseň Den zavonil šeříkem by mohla možná pomoci těm šeříkům, aby už se rozkvetli, že? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, pane Bianku. Já právě jsem ten víkend teďka byla na návštěvě v Hradčanech u Vaculíku a bylo to moc příjemné posedení, tak bych jim tam poslala tady tu pěknou písničku a taky to pošlu do Přerova, Julince a sestře Marii a Hanice z Předmostí a ještě taky Vlasice do Krnova. Ať se mají pěkně, ať jsou pěkný ty, no tak má teda ten zapršet, ale tím lepší ne, že ne? Ale přeju jim příjemný dní všetkým, ať jsou teda zdraví a mají se dobře všetci. Moc vám děkuju.
1: Naslyšenou. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrý den, dneska je velký den kamaráda z garáže, takže mu prosím zahrajte nějakou písničku. Dnes totiž slaví své narozeniny, takže mu přejeme zdravíčko a lásku a píseň i pro všechny ostatní posluchače. Děkujeme moc. Napsali chlapi z garáže v České Vsi. Písnička potěší také Jindřišku v Chropini a bratra Vláďu v Tovačově, no a všechny ostatní, kterým nikdo nezahraje, napsala paní Marie z Přerova.

tak věřím, že alespoň tato píseň s názvem Den zavonil šeříkem vám tu vůni šeříku připomněl, pokud vám ještě nekvetou třeba na zahrádce nebo někde u vašich domečků. Což je asi možná důvod, proč se opět nikdo nedovolal sem do studia, protože všichni ještě využíváte toho hezkého počasí a běháte na zahrádkách, staráte se o své rostliny, kytičky, tak ať vám to jde samozřejmě od ruky. Teď už zazní Joška Černý Za tu horu za vysokou, ten by vám k té práci opravdu mohl pomoci. No ale pokud přece jen má ještě někdo zájem pozdravit někoho a vybrat si písničku, tak máte poslední možnost za malou chvíli.

0: No a je to tady náš společný čas v rámci pořadu Hrajeme pro radost. Se pomalu nachýlil ke svému konci, ještě ale dáme prostor poslednímu posluchači a je to pan Láďa Stovačová. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky, zdravím ještě vás jednou a zdravím všechny posluchače Radia Olomouc. A tuto písničku bych chtěl poslat panu Jiřímu Dolitovle, paní Marušce do Velkého Tenca, panu Romanovi z Jindřiško do Staré Psi a temu Oslavencovi, pak do Oplocan paní Zdenice, mé sestře do Kropině a těm, co mě hrajou všeckém. A je pro vás tato písnička. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Díky moc, naslyšenou. No a já k tomu ještě přihodím přání pro maminku Lidušku Loníčkovou a také Drahušku Odstrčilovou. Písnička Jen tak pro potěšení od Leony a Karla a také bratrovi do České Vsi k dnešním narozeninám. No a naposledy také pro pana Michala Číška, který teď statečně bojuje se suchem na zahrádce. Konvička v jedné ruce, hadice v druhé a nervy na pochodu. Každý den si k tomu pouští Český rozhlas Olomouc a nejvíc ho drží nad vodou naše krásná dechovka, tak jedna je tady pro něj a třeba přinese i trochu toho deště a udělá radost. Napsal o písničku syn pana Michala, také Michal. Teď je připravena Šohaju od Mistříňanky, no a po 19. hodině samozřejmě zprávy, no a potom už Jirka Matějů a jeho pořad Rokle, tak hezký poslech.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Starostové mají výhrady k větrným zónám v Nízkém Jeseníku. Dělníci dnes začali v Olomouci bourat malou halu u zimního stadionu. Příští rok se vrátí EET. Zítra bude zpočátku polojasno, později oblačno, teploty do 27 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Starostové obcí v Nízkém Jeseníku na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje mají výhrady k návrhu akceleračních zón pro větrníky. Chystají proto společné memorandum. Zašlou ho pak příští týden Ministerstvu pro místní rozvoj. Po dnešním jednání starostů v Moravském Berouně to řekl předseda mikroregionu Šternbersko Pavel Roubínek. Vymezením akceleračních zón chce stát umožnit rychlejší stavbu větrných elektráren. V Olomouci dnes začala demolice nevyužívané malé haly v areálu zimního stadionu. Investice vyjde na necelé 2 miliony korun. Vedení města počítá, že malou halu v budoucnu nahradí nová zastřešená ledová plocha. Kdy práce začnou, ale zatím není jasné, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO.
3: 4.5. demolice stávající malé haly a uvidíme ještě. Máme již pravomocné stavební povolení na stavbu malé haly, ale ještě není prováděcí dokumentace hotová.
1: Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci.
4: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do milionu korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
5: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
4: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
6: Už dřív se ukázalo, že výnos sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
4: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
7: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
4: Na rozdíl od předchozího systému EET podnikatele taky nově nebudou muset vydávat účtenku. Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu marodila s kolenem, poté jí trápily svalové potíže. Na Antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci WTA Tour. Řekla to v rozhovoru pro Kanál Plus Sport.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě ráno a dopoledne, převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru se může objevit hlavně v Jeseníkách přehaňka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má ráno mírný jižní vítr, postupně až čerstvý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 275 u Horní Moštěnice ve směru na Ostravu. Stojí tam osobní auto s defektem a uzavřený je kvůli opravám sjezd z dálnice D1 na exitu 296 Lipník nad Bečvou ve směru na Prahu a to do středy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Rocklet. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rocklet.

0: Hezký večer všem příznivcům rockla od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Slyšeli jste písničku Choices z alba od Once Out kapely Midnight Swimmers. A já jsem moc rád, že Standu a Alberta můžu uvítat u nás ve studiu, tedy zpěváka a vlastně oba dva tím pádem i kytaristy. Pánové, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Deska konečně venku, před dvěma lety, když jsme se tady bavili nad tím 5-6 písničkovým EPčkem, tak jste říkali, že byste rádi. Velký porod?
1: Velký porod. Velký.
2: Ale zábavný, jakože zážitkovej rozhodně.
1: Jo, dělat album není, je sranda, tak dlouho je to sranda, až to sranda není.
0: A je to jenom o těch prachách, anebo si člověk místama říká, jejda, jako měl bych to udělat jinak?
1: Jo, jo, jo, i obojí. Jakože dělat album, dělat studio album v dnešní době je náročný, no. Ale záleží, jako, jak to člověk prostě udělá, no, jaký má rozpočet a tak, no. Ale,
2: jo.
1: Ale spíš je to jako dlouhý, no, prostě to nahrávání je dlouhý a potom, než se to udělá, tak už si říkáš, ty jo, ať už to je.
2: Nekonečný cizelování a teďka, když ještě člověk je kytarová kapela a stráví prostě tam 12 dní někde na venkově v Polsku, ne, jenom nahráváním kytar a zkoušením milionu různých kombinací kytar a aparátů a efektů, a to už byla na konci celkem ponorka. No.
1: Jo, jo, jo, ale bylo to super, jako užili jsme si to zase.
2: Bylo to zážitek, to jako rozhodně, jakože právě kdy má člověk jako příležitost něčemu takovým přičuchnout.
1: No. Takže jsme prostě udělali vymazlený studio album a je to venku a jsme rádi, že to vyšlo.
0: No a je vidět, že jste do toho šli opravdu po hlavě, protože jste to naplánovali tím správným směrem, to znamená k LPčku, protože se dnes hodně diskutuje, jestli dělat album, takže CDčko, že už vlastně všichni říkají, že se ho nemůžou zbavit, že to na koncertech nikdo nekupuje, že si to lidi nemají kde hrát. A vinyl je taková ta záležitost, která aktuálně jde nahoru, takže lidi jsou ochotní si koupit vinyl, i když doma ten gramofon nemají. A těch gramofonů přece jenom mezi lidma evidentně přibývá, takže je to bohatší. Na druhou stranu vinyl sám o sobě je taková ta hodně drahá záležitost, že člověk absolvuje studio a pak si říká, jo, tak už to je. A připadá mi to
1: rána, no.
0: Připadá mi to jako, když jeden z našich bývalých kolegů nedávno stavil domek a říkal jako, jo, postavíš barák jako dobrý a pak chceš udělat plot kolem a zjistíš, že je to další darda.
1: Tak přesně takhle fungovalo to naše album. já jsem zjistil, že jsem velice špatný plánovač a už jsem se poučil.
0: Tak doufujeme, že to nebude definitivní a hlavně, že si lidi tu desku budou užívat, protože to stojí za to a doufám, že malinko o tom přesvědčí i dnešní rokle Českého rozhlasu Olomouc, kde si od kapely Midnight Swimmers z alba od Once Out pustíme písničku, která je vlastně takovým pilotním singlem, je na ní videoklip a jmenuje se

0: Jedna krásná velká pohoda, písnička Mistakes z alba Odd Ones Out kapely Midnight Swimmers dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc. Písnička, na kterou je i videoklip, pánové, vlastně Albert v tom hodně jel v tom videoklipu, protože se podílel jak na scénáři a tak dál, takže to byl vyloženě tvůj nápad.
1: No, my jsme si vlastně na začátku rozhazovali jako... čemu vznik, když jsme měli jako nějaký brainstorming, jak to bude vycházet a tak, tak jsme byli takový jako jo, tak prostě vznikne tady videoklip a já potom měl, já měl takový jako generální nápad na Mistakes a byl jsem takový kluci, ale já zkusím, víte co, já řeknu svýmu kámošovi, který jsem studoval JAMU a který je jako režisér a dramaturg a scénarista a zkusíme něco splácat, já mám takový nápad, tak uvidíme, udělám to úplně nejvíc low cost, nebude nás to stát nic, když to vznikne a bude to nebude to dobrý, tak to prostě skrečujem a je to jedno, protože to nás to nebude nic stát a tak. A pak se to vlastně vznikl jako jediný videoklip takhle a právě jsem se s tím Honzou Recem, tím toho zdravíme si poslouchá, jsme se jako sešli a dali jsme dohromady ten scénář a pak se na to nalepili jako další právě lidi z JAMU, vlastně celý ten tým až na Rézu, herečku, tak je vlastně, všechno jsou to JAMU lidi, Jasmína Georgiová, která to nám to točila a taky pomohla potom, taky vlastně stříhala celý a Erik Šetička, který hrál jakoby tu hlavní postavu a potom Barča Netopilová, která nám dělala se design a kostýmy a bylo to strašně super, jako dělali jsme to. Největší sranda na tom byla, my jsme to dělali v zimě, zrovna v těch pár dnech, kdy byla venku ta největší kosa. Jakože fakt minus 10 stupňů a my jsme prostě chodili po Brně a měli jsme strašně moc exteriéru a točili jsme prostě a všichni zabalení do těch, fakt to bylo úplně šílené. Fakt jsme furt vždycky jsme si typovali u nějaké té lokace, kde je nejbližší kavárna, kde se můžeme chodit ohřívat. Ale stálo to vlastně potom za to, strašně příjemný proces, strašně super lidi a fakt jako jsme byli všichni překvapení, myslím z toho, co z toho vlastně vzniklo, na to, že to mělo být vlastně jenom pokus o klip.
2: Měl to být pokus a je to hlavní videoklip. A měli jsme dělat ještě jeden videoklip k druhému singlu, ale už jsme si řekli, že videoklipy v dnešní době už je taky trošku jako pasé, no, už se to úplně...
0: Záleží, jak asi kdo. A propos, kdo je v kapele Jahůdkovej, protože máte jahody poměrně výrazně, nejenom v tom videoklipu, ale jsou i na obalu desky.
1: To vzešlo od Standy, ta symbolika. To se ještě datuje zpátky k tomu, když jsme řešili vůbec jako přebal jako alba a vlastně to. A my jsme se rozhodli, že to tam jako zužitkujeme jako takovej pomrk prostě k tomu finálnímu vizuálu vlastně. A taky nám to samozřejmě sedělo do koncepce, protože oni ty jahody s tím salkem jsou taky lascivní zvláštně prostě.
2: Jo, měla to jako...

0: nějaké obrázky na YouTube objevili, mám pocit, že to udělali jakože ve studiu, nebo ne?
1: No to byla ta live session ze Space Tape a to byla vlastně live session.
2: My jsme se potom rozhodli, že ten klip, nebo klip, prostě spíš na to uděláme live session, že by to bude hezký, aby to se dělo k tomu. Protože jsme chtěli jako udělat i klipy, i live session, ale to už nám budget úplně nedovolil, tak jsme se rozhodli to udělat takhle prostě.
0: Ne? Aspoň jste taky vidět na tom YouTube,
2: no, přesně,
0: jo?
2: Přesně.
0: No, protože to musí být, když máme ty internety. Tak si teď pojďme dát od Midnight Swimmers otvírák alba Odd Ones Out písničku Hot Tub.

Hot Tub, tak to je pecka jako hrom. Midnight Swimmers s ní začínají své nové album, své debutové album Odd Ones Out. No a já jsem moc rád, že Stanislav i Albert jsou s námi dnes ve studiu. Bavíme se o tom, jak se vlastně tvoří muzika ve studiu. To už jsme říkali, že se to dělalo všechno v Polsku, protože jste prostě na toho kluka vsadili.

0: Já mám pocit, že vy jste se znali už tehdy z toho Londýna.
1: Ano, ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Takže tam odsud, takže jste věděli víceméně, do čeho v tom Polsku jdete?
1: Jo, jo, jo. Bylo to vlastně pokračování, no. Bylo to pokračování toho EP, tak jsme si řekli, pojďme to udělat takhle, měli jsme to odzkoušený a taky je to i ten kamarádský vztah prostě, no, to tomu taky pomáhá.
2: Jo.
1: My jsme si jako sedli i lidsky, takže to bylo jako příjemný.
2: On jako sedl lidsky, to je understatement, on jako Alex je prostě pátý člen kapely, on fakt jako je do toho neuvěřitelně zainvestovaný a fakt strašně to jako řeší, pro ně je to prostě passion project, on jak už dělá ty velký projekty v Polsku, Myslovic za tak, a tak to je ta jeho práce, ale potom vždycky, když jsme přijeli my, tak on úplně, jo, teďka uděláme tohle a všechno bude úplně skvělý.
0: Vstupoval vám do toho i co se týče hudby, že třeba nahrával nějaký nástroje, anebo to nechal čistě na vás?
1: Já myslím, že nějaký overdaby, takový ty zvuky, no, pazvuky. Ruchy.
2: Jako dodělával ruchy, předtím jsme jako i v rámci toho našeho jako času, který i přesto, že je to kámoš, tak jsme mu stejně jako platili, že jo, tak i v rámci toho času právě on tomu byl strašně vstřícnej vlastně, že jakoby myslel na to, že to máme jako, že máme nějaký budget, který potřebujeme splnit, takže právě byl takový jako hele, tak ruchy nahraju já, jenom řekněte, co tam chcete a já se s tím poradím, u toho tady nemusíte bejt, ať nemusíte platit prostě.
1: No, čas, no.
2: A tak.
1: Takže nějaký space tape, jestli tady poslouchají nějací hudební nerdi, takže tam hodně... Space Echo studio. Space Echo, takže starý prostě delayový krabičky, ještě s...
0: Něco tam prostě malinko přidal.
1: Přesně tak.
0: My jsme tenhle rozhovor domlouvali s tím, že to bude ideální k olomouckému křestu, který nakonec neproběhne ve čtvrtek. A já jsem si říkal, aha, tak kluci to posunuli o jeden den a pak jsem se na tom datum podíval správně a ono je to 8., ale až 8. října. Měli jste mít ale předtím teďka minulý týden něco v Praze, nebo to
1: měli křest
2: proběhlo,
1: v Praze, no.
2: To proběhlo.
0: A spokojenost?
1: Velká spokojenost, bylo to
2: vlastně
1: super.
2: Překvapivá vlastně spokojenost, že fakt nás překvapilo to, kolik jako neznámých lidí došlo.
1: To bylo vlastně velice příjemný, že
2: a jako, že za náma, lidi poslouchají. A že přijeli nějaký holky jako... Z Karviné nebo odkud, prostě do Prahy na nás jenom tak. A to, co z Karviné, přijeli nějaký holky z Polska. Jedna byla z Gdaňsku, druhá z Krakova, nějaká parta kámoši, kteří takhle jezdí na koncerty.
1: A jeli 6 hodin vlakem.
2: Jeli 6 hodin vlakem, jenom aby si prostě zašli tady do kafé v lese na prostě 150-hlavový koncert, jako. To bylo prostě hustý.
0: Kluci, nezbývá než popřát, ať se daří a ať Midnight Swimmers jen zkvétají. No a tou poslední, kterou si dnes z desky Odd Ones Out stihneme pustit, bude písnička Guilt. Mějte se, ahoj.
1: Díky moc, mějte se.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podnikatelé budou znovu elektronicky evidovat tržby. Středoškolákům začaly maturity. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Do systému by všechny platby měly nahrávat obchody, restaurace a nově taky řemeslníci.
2: Zavést EET naopak nemusí živnostníci s výdělkem do 1 000 000 korun. Změní se jim ale základní sazba paušální daně, říká ministryně Schillerová.
3: Ta 100 koruna se navýší o 1400 korun, takže měsíčně na dani z příjmu budou platit 1500.
2: Do státního rozpočtu by podle ní měl systém každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To rozporuje předseda poslanců opoziční TOP 09 Jan Jakob.
4: Už dřív se ukázalo, že výnos sotva pokryl náklady na provoz. Proto v covidu také zrušili.
2: Znovu zavedení EET vítá třeba Hospodářská komora, říká předseda sekce gastronomie Luboš Kastner.
5: Pokud podnikatel podniká, tak nemá problém reportovat tržby a EET je funkcionalitou pokladního systému.
2: Na rozdíl od předchozího systému EET podnikatele taky nově nebudou muset vydávat účtenku. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Začaly maturitní zkoušky. Středoškoláci dnes psali didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. Podle dat Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání se letos písemných zkoušek účastní zhruba 89 tisíc maturantů. Asi 120 jich je na střední zdravotnické škole v Kladně, říká její ředitelka Daniela Tomsová.
6: Těch žáků na matematiku máme poměrně málo, protože dávají přednost anglickému jazyku. Máme tady převahu dívek a ty k té matematice nemají až tak velký vztah. Každý vyučující má konzultační hodiny a nebo dává doučování těm slabším žákům, aby ten úspěch byl co největší.
0: Pražská minibusová linka 243 ode dneška vede z Kazína až k nové konečné zastávce Radotínská Lávka. Jezdit bude v pracovní dny od 6:30 ráno do 7:30 večer. Zároveň už nebudou některé spoje pokračovat jako linka 242. Ta naopak posílí provoz a většina jejich spojů bude jezdit v celé trase ze Zbraslavského náměstí do Dolních Černošic nově až do večera.
1: Sport.
0: David Pastrňák pravděpodobně vynechá světový šampionát v ledním hokeji. Řekl to pro agenturu Prem Consulting, která zastupuje NHL. K reprezentaci se mezitím před posledním přípravným turnajem připojili 4 hokejisté, kteří nastoupili v sérii o titul v Tipsport Extralize. Není mezi nimi pardubický Lukáš Sedlák. Podrobnosti řekl nejproduktivnější hráč finálové série Českému rozhlasu.
7: Já si to ještě nechám pro sebe. S trenérem jsem mluvil, jsem s ním nějak domluvený, jak teď budeme postupovat dál a jak se to všechno vyvrbí, protože ta sezóna byla náročná a těch takových menších zranění bylo hrozně moc, takže ještě uvidíme.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořelo nákladní vozidlo. Pořád se projíždí jen levým pruhem, kolony vznikají dlouhé, osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru a zdržíte se minimálně půl hodiny. Na D1 z Brna na Přerov pozor těsně před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 má policie hlášený zakládací klín kamionu na dálnici. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Vynikající brankář, držitel stříbra z Euro 96, fotbalista roku 93, se Spartou vybojoval 4 mistrovské tituly. Nyní trénuje své nástupce. Petr Kouba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Fotbal se dnes bude hodně skloňovat v pořadu Alex a host. Jeho hostem je totiž Petr Kouba, fotbalový brankář, který má doma stříbrnou medaili z Euro 96. Máte ji doma? Máte ji někde uloženou?
1: Mám ji doma, ale nevím kde, přesně. Nevíte,
0: a nebudete ji hledat, protože letos je 30. výročí?
1: Asi by se to hodilo. Já jsem ji půjčil dětem, leckdy, když ji chtěli ukázat třeba ve škole, a úplně přesně nevím, kde je, ale najdeme ji.
0: No, tak oslavě nebo připomenutí toho Eura, tuším, že bylo od 8. června roku 96.
1: 96, 30 let to bude, ano.
0: 30 let, tak bych pohledala být vámi.
1: Tak je to přece jenom už jako docela cenný kousek.
0: Vím, že tenkrát to byl velký úspěch, stříbro na Euru, nicméně vy jste úplně neslavili, tak takové ty negativní pocity už jsou pryč, úplně.
1: No já, i když je to 30 let, tak vlastně jako negativní. To byl tenkrát ohromný úspěch vůbec tohle manšaftu se dostat až do toho finále, ale když už je člověk tak blízko, tak by to chtěl dotáhnout do toho nejvyššího konce a stát se tím mistrem Evropy. Takže to samozřejmě asi už neodezní nikdy, tato lítost, zvlášť ještě teda, já to musím jako samozřejmě zmínit, protože to je známá věc, že ten gól, který vlastně o tom rozhodl, ten zlatý gól v tom prodloužení, tak z mýho pohledu to byl vlastně takový nešťastný okamžik, takový ten gól blbec, který prostě v sezóně objeví nebo i na tréninku, a já ho vlastně dostal v tom nejdůležitějším zápase života, nejen mýho, ale i mých kamarádů, a to zamrzí dvojnásobno. A ještě vlastně umocněný tím, že to byl zlatý gól, tak už jsme na to vlastně nemohli reagovat, už byl konec zápasu. A v tu chvíli prostě ta bezmoc je hrozná.
0: Tak ale na krku se vám přesto houpalo stříbro. A jak to byl velký úspěch, o tom svědčí i to, že i po 30 letech se určitě ten velký úspěch bude připomínat. A bude se připomínat i jméno Olivera Bierhoffa.
1: Ano, bude. No tak je to střelec z toho
0: obou
1: utkání,
0: gólu.
1: Obou gólů. Když někdo dá dva góly ve finále mistrovství Evropy, tak je to borec a samozřejmě hráč toho utkání, a on to v podstatě zařídil, že mluví se o něm.
0: Ale vy jste, když trochu zaspomínáme, tak jste na to Euro jeli tak jako polo nevybalení, že se úplně nepředpokládalo, že se dostanete tak daleko.
1: Tak byli tam mezi náma jedinci, kteří nevybalovali kufry. To není tajemství, Jirka Němec, ten to považoval za zbytečnou práci. V podstatě říká, hele, no tak asi to vypadá, že po té skupině, tak to nemá smysl, to už je 10 dnů, tak to nebudu vybalovat. No pak to bylo čtvrtfinále, semifinále až do finále, ale myslím si, že jako ten některé věci určitě z těch pytlíčků nerozbalil a měli jako nový, když se vrátil z Eura.
0: Měli by takhle třeba nevybalit i naši reprezentanti, kteří pojedou na mistrovství světa po nějakých 20 letech?
1: Nevím, co budou dělat, kluci. Já si myslím, že spoustu věcí už mají připravený od servisu, který samozřejmě se od té doby strašně změnil a už se třeba o to nemusí tolik starat. Nicméně jsou v podobné situaci, co jsme byli my. Určitě tam najedou v roli favoritů. A jak to každý jako na tom svém pokoji bude mít, tak to ať se zařídí sám.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Kouba, fotbalový brankář, stříbrný z Eura 96, je tomu tedy 30 let a po 20 letech bude mít česká reprezentace své zastoupení na mistrovství světa. Asi se nemá smysl ptát, jestli jste se díval na ty poslední dva zápasy proti Irsku a Dánsku, o kterých pak museli rozhodnout penalty, ale zajímá mě právě penalty a brankáři, jestli když probíhá příprava brankářů, tak jestli, nevím, asistenti nebo právě trenéři brankářů, jestli sledují ty protihráče, ty soupeře, kdo často chodí na penalty, kam to často střílí a tak, jestli pak tohle se probírá.
1: Ano, je to nedílná součást naší práce, zvlášť když teda ten penaltový rozstřel hrozí, tak se v podstatě sledují všichni hráči soupeře X let dozadu, dělá se statistika přesná, kam, jak to kopne a hledá se na základě těchto dat možnost, pravděpodobnost, kam by to v tom utkání mohl kopnout a kam my bychom jako brankáři měli jít.
0: A čekal jste, že oba ty zápasy skončí penaltovým rozstřelem?
1: Nečekal jsem to, samozřejmě to bylo strašně dramatický. My jsme to na shodou okolností s 21 hráli, protože máme stejný hrací termín, takže jsme úplně přímo to jako live nebyli, byli jsme na cestě, takže jsme to spíš sledovali.

0: Jihoafrická republika. Byl k nám los milostivý?
1: Řekl bych, že strašně zajímaví soupeři. Tím, jak to není z Evropy a jsou to jiný ty fotbalové styly, tak si myslím, že se můžeme těšit na pěkný fotbal, dobrou zábavu. Doufám, že i s dobrým koncem. Ale co vím, tak realizační tým, trenéři mají velký vlastně starosti, obavy, takový nejistotu z toho, jaký tam budou panovat podmínky, jak kluci budou zvládat potom tu nadmořskou výšku v Mexiku, je to už poměrně vysoko, a pamětníci, hráči, který hráli v 70. letech v Mexiku, tak říkali, že prostě to fyzično a ten nedostatek toho kyslíku s nima hodně cvičil, takže uvidíme, jak to kluci zvládnou a jak to bude vlastně letos.
0: Dá se na to vlastně nějak připravit?
1: No, je to téma, který se na Strahově hodně probírá. Vím to, že se tomu velmi detailně věnují, uskání informace. Je tam trošku nešťastná věc, že vlastně se musí respektovat program FIFA, který je neměnný, co se týče hotelů, cestování a tak dále. To je všechno předbukovaný, zajištěný a nejde úplně si udělat nějaký ideální jako scénář toho pobytu. Takže ty podmínky budou komplikované.
0: A co nám pomůže, zvlášť teďka v té kvalifikaci, tak se mluvilo o tom, že místo jakoby fotbalovosti, tak nám hodně pomohla ta touha, bojovnost. Tak je to, co nám může, řekněme, zajistit nějaký úspěch? Nebo naději, šanci na úspěch?
1: Rozhodně už jsme i tímhle zbraněma na mistrovství světa postoupili. Vlastně ty soupeři třeba takovouhle odolnost, takovouhle vůli a takovou ochotu nemají. Takže si myslím, že je potřeba využít všech zbraní, které máme a které platí a jsou úspěšní. To, že třeba někteří soupeři, hodně se mluví o Dánsku, tak byli jakoby techničtější, lepší na držení míče, tak byli. Ale třeba jim to nebylo vlastně nic platný. Takže já to úplně tak jako nevidím tak hrozně, že ten český fotbal je špatný a že jsme hrozní fotbalisti. Určitě si nebudeme nalhávat, že to vlastně výborný není, ale vždycky rozhoduje pak ten výsledek. A říkám, já jako bývalý fotbalista, současný trenér, tak chci využít jakoukoliv možnost toho soupeře přechytračit, přehrát. A jestli to je zrovna vůle, tak proč ne?
0: I to se počítá. Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, bývalým fotbalovým brankářem, který u fotbalu nicméně zůstal, co by trenér svých nástupců, trénujete reprezentaci do 21 let. Tak můžeme se pochlubit talentovanými, úspěšnými, nadějnými brankáři?
1: Zatím ano. Říkám zatím, protože člověk nikdy neví, ale ten post brankářský je u nás zaprvé zajímavý, co se týče těch mladých hráčů, chtějí do branky, rádi chytají a rádi se stávají brankáři, to je důležitý, že ten zájem je. A pak si myslím, že je tady vlastně taková tradice dobrá v tom, že umíme ty brankáře vlastně vychovávat, předávat ty zkušenosti. Vždycky to tady bylo. A je to vlastně takový náš brand, je to taková naše značka v té Evropě, v tom světě, že svět ví, že se tady umějí, jak říkal trenér Caplát, vyrobit ty brankáři.
0: Je rozhodující i výška pro to, jestli se z hráče stane brankář? Je to hned jasné od začátku, že bude chytat?
1: Ne,
0: vás to
1: ne.
0: Bylo jasné od začátku?
1: Ne, tak já už bych se svými 185, to měl v našem fotbale těžký.
0: Není to dost.
1: Není to už tak, není to ten ideál, kterou fotbalová veřejnost vyhledává. A každý centimetr je dobrý. A je to prostě tak, je to trend. Vyhledávají se vysoký talenti, vysoký golmani. A tím, že pracuju vlastně od 15 až do té 21, tak se ten věk toho hledání těch vysokých hráčů, těch vysokých brankářů snižuje a dělají se predikce, výšky a pro ty lidi, kteří třeba do toho investují peníze, kluby, agenti, tak pro ně je to zásadní parametr.
0: Takže ideálně, když lehce skočí na jednu stranu a dotýká se už tyčky.
1: A nebo spadne jenom, nemusí ani skákat.
0: Nebo jenom spadne. Takže to je ideální tedy brankář. Když tak sledujete české brankáře, koho teď v současné době hodnotíte úplně nejvýš?
1: Já strašně nerad vybírám.
0: Tak koho sledujete? Kdo vám přijde zajímavý?
1: Sleduju samozřejmě všechny mladí, abych měl přehled, kteří jsou k nám do 21. A nejenom do 21, ale jak jsem řekl, tak mám i vlastně ten druhý konec toho spektra těch reprezentací, ty nejmladší, tu 15. Takže s tím už mám poměrně dost jakoby práce a nejsem ten workaholic v tom smyslu, že musím vidět každý fotbal. Takže už tady mám těch sledování poměrně dost, to jenom na okraj, ale vlastně pak, když se mě někdo ptá, kdo je teďko nejlepší a kdo by měl chytat za to Ačko, tak je mi to vlastně i trošku jako proti srsti, protože já ty kluky všechny znám, prošli to minimálně tou 21, všichni prošli, já jim vždycky fandím, přeju jim všem a některý znám třeba už od těch 15-16 let, takže jmenovat jednoho mi přijde nefér vůči těm druhým.
0: A takže to jsou všechno vaši bývalí svěřenci, dá se říct?
1: Dá se říct, že v podstatě jo.
0: Tak mají vaši školu?
1: No já jsem jim vlastně jenom tím výběrem do toho reprezentačního týmu umožnil hrát proti těm nejlepším, což je ale důležitý pro ten brankářský růst, pro ten fotbalový růst, porovnávat se s těma nejlepšíma. Tam pak vlastně ten hráč, ten brankář zjišťuje, že na to má, zvedá se mu sebevědomí a roste i jeho výkonnost, takže práce trenérů je hlavně v těch klubech, tím, že já už vlastně si jenom vybírám do toho národního týmu, tak už beru vlastně ty kluky, který už jsou, jak říkám, znova vyrobený.
0: Tak a umožníte jim se ukázat.
1: Tak.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal někdejší fotbalový brankář Petr Kouba, který teď sám trénuje své nástupce brankáře v reprezentaci do 21 let. Vy jste říkal, že těch talentů máme celou řadu. Nechtěl jste jmenovat, kdo je, řekněme, nejlepší nebo koho sledujete, ale když máme takových talentů, tak proč vaše domovská Sparta má dánského brankáře?
1: No, tak to bychom se museli zeptat na Spartě, ale ne všichni český kluci se do Sparty dostanou. Samozřejmě Sparta má zahraničního trenéra, ne prvního, takže myslím si, že tihle trenéři vlastně už nekoukají jenom na ten český rybníček, ale ten výběr těch hráčů už vlastně pasovají nejenom do Evropy, ale do celého světa. Takže Sparta je evropský klub, který prostě ten výběr těch hráčů, už ten scouting, tak už má vlastně celosvětový. Mm.
0: Vy jste právě ve Spartě zanechal asi nejvýraznější stopu. Během 6 let jste odchytal 148 ligových zápasů, vybojoval jste 4 mistrovské tituly, nicméně hrál jste také za Bohemku 2 roky na počátku kariéry. Když se tyto dva týmy střetnou, máte jasno, komu fandíte?
1: No, mám.
0: Nebo máte takové smíšené pocity a přejete to oběma?
1: Ne, to nejde.
0: To nejde.
1: Remíza je málo pro oba, tak tam je jenom jeden bod, takže všichni ti samozřejmě 3. Ale já zkusím ve zkratce, jako jsem byl já jsem byl ve sídlišní Partě, kde se fandilo Spartě odmala, já tam byl nejmladší, takže už jako dítě jsem Partě fandil, nicméně jsem začal hrát fotbal Bohemce, kde byl můj brácha, ale nakonec jsem se do té Sparty vrátil, vlastně, nebo jsem se tam dostal a v tu chvíli jsem vlastně mohl chytat za ten klub, který musím jako dítě fandil. Ale samozřejmě, jsem hrál za Bohemku, tak jsem chtěl vyhrát za Bohemku, to je přece jasný. Jo. Ale
0: jsem
1: Sparťan, ale Bohemce přeju moc. Strašně rád na Bohemku vzpomínám na ty léta, protože mě tam vlastně ten profesionální fotbal naučili, vedli mě tam, byl to strašně příjemný jako rodinný klub, ta atmosféra tam byla úžasná. A ty hráči, strašně na ně rád vzpomínám, i když už nám pomalu odcházejí. Mm.
0: Takže Sparta a vlastně, kdyby vám někdo řekl, jak jste říkal na těch sídlištích, že jste asi kopali a fandili, řekl, že jednou budete hrát za Spartu a pak i za reprezentaci, tak co byste si tak jako řekl zpětně?
1: Samozřejmě v tom sen splněný, tam jsme nevěděli, nebo já bych nevěděl, ale protože se s těma klukama ještě někdy sejdu, tak vlastně oni mi řeknou, že to je úžasný a že prostě jsou nadšení z toho, že to takhle vlastně dopadlo, že jsem se tam dostal a chodili na mě, a nejenom na tu Spartu, ale i na mě a jak tím říkám, že jsem byl Benjamínek té party, tak prostě mají ke mně jako mladšímu bráchovi a vždycky strašně si užijeme i ty vzpomínky na tu dobu, co jsme dělávali jako v té partě, jaký historky jsme prožili a co jsme jako děti vyváděli, takže jo, je to fajn a oni mě vlastně do toho ještě víc jako emočně dostanou a říkám si, hele, tak udělal jsem minimálně radost tady těm klukům.
0: Tak a Spartě zůstáváte věrný i nadále, ostatně budete se účastnit Sparta Festu, který Sparta chystá akci pro fanoušky a bude se konat 22. a 23. května na Letenské pláni a my o tomto festivalu budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Petr Kouba.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Petrem Koubou, někdejším fotbalovým brankářem, reprezentantem, také fotbalistou, brankářem, který vybojoval 4 mistrovské tituly se Spartou. A právě Sparta chystá Sparta Fest, což bude speciální akce pro fanoušky, dvoudenní na Letenské pláni. S vámi, Petře, se tam budou moci fanoušci potkat, asi vyfotit, popovídat, jak to určitě, bude probíhat určitě. A vypadat.
1: Doufám, že velmi příjemně, tak jak si to jako organizátoři přejí a my taky, nemělo by to být formální, mělo by to být prostě hezký dvoudenní odpoledne nebo celý den vyplněný sportem. Jedna věc, budou tam všechny vlastně spartianský sporty, možnost vyzkoušet, zahrát, potkat tam legendy těch sportů a v neposlední řadě by tam měla zahrát dobrá muzika, kvalitní muzika a předpokládám, že i dobrý nějaký papání, takže se těším. A doufám, že se ten první ročník vydaří, aby to se z toho stala pěkná tradice. Ale samozřejmě není to jenom o spartanských fanoušcích, i když tam samozřejmě Sparta bude hodně rezonovat, hodně slyšet a hodně vidět, ale myslím si, že to může být festival i pro nespartany.
0: Takže ale ne pro slávisty.
1: Ale jo, proč by ne?
0: Tak je to tedy první ročník, čili pokud se osvědčí, pokud ty 2 dny budou úspěšné, tak tedy počítáte třeba s konáním i za rok nebo s nějakými dalšími akcemi Sparty?
1: Já doufám, že jo. Chtěl bych tomu vlastně i já přispět touhletou formou a nás to oslovilo, když mluvím nás, tak Michal Horňák, můj kolega, kamarád, spolubydlící, když jsme spolu hrávali, tak vlastně my jsme se shodou okolností a náhodou k tomu dostali na výjezdu Sparty do Rijeky, kde nám ta myšlenka byla představená a nám se to tam vlastně strašně líbilo a říkám, hele, to je fajn, prostě to je dobrý nápad. To by mohlo být docela jako pěkná akce, pěkná událost. A co jsem se pak dozvěděl, tak to vlastně možná i byl nějaký impuls pro ty lidi, kteří zatím stojí vlastně do toho jít a ten festival si uspořádat a tu akci se organizovat.
0: Jaké další spartianské legendy tam budou moci návštěvníci potkat, kromě vás?
1: Tak pokud za fotbalisty můžu mluvit, tak by tam měl být Michal Horňák, měl by tam být Václav Němeček, pro mě asi největší legenda. A tenkrát jsme se bavili o tom, že jsme chodili na Spartu fandit, tak Honza Berger, vlastně to je legenda Sparty, která si zaslouží uznání a respekt a myslím si, že to je velký lákadlo pro lidi. A samozřejmě kamarádi hokejisti, že jo? Jirka Zelenka, Patrik Martinec, co jsem takhle viděl na nějaký akci, takže my se těšíme a doufám, že se budou těšit i lidi a že si přijdou užít hezký 2 dny.
0: Když jste zmínil ten hokej, občas slýchám, že fotbalisti, reprezentanti, vrcholoví fotbalisti, tak potom přesedlají v pozdějším věku na hokej. Stalo se vám to také?
1: Ne, mě ne, já nejsem zdatný bruslař a já jsem se teda potom vrhnul, protože mám rád tu trávu, tak jsem jako se vrhnul na golf, takže jsem hrával golf. Ale je to častý jev, protože dřívávejc se samozřejmě v létě hrál fotbal, v zimě hokej, takže ty kluci ovládají hokejky a brusle. No ale proč to hrajou, co od nich vím, tak je to o tom, že vlastně se tam nemusí tolik běhat. To běhání už tak není náročný jako to bruslení, přece jenom tam, když se jednou rozjedete, tak už se pak jako docela dlouho dá sklouznout a netrpějí ty klouby. Ano, netrpějí ty klouby, takže vím, že to kluci hrají rádi a chodí třeba v velmi brzkých hodinách, aby měli let, tak nejsou líní stát a zahrát si.
0: Petr Kouba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Petrem Koubou, fotbalovým brankářem, reprezentantem, který je teď trenérem brankářů. A já když jsem šla na tento rozhovor, říkala jsem svému 10letému synovi, že si budu povídat právě s vámi, žije fotbalem, byť tedy fandí Slovácku, nikoli v Spartě, ale kladl mi na srdce, abych se zeptala, jaký je váš oblíbený klub mimo Českou republiku?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsme se Spartou hráli na Camp Nou v Barceloně a teda měli jsme ohromný zážitek z toho stadionu starého, tak to ve mně zůstalo a ve Španělsku jsem tady fandil v Barceloně. V Anglii je to Manchester United, máme to stejně jako se synem, takže to jsou takový mý oblíbený zahraniční týmy.
0: Tak za tu Barcelonu bude jistě velice, velice rád. Máte nějakého oblíbeného hráče? Teď myslím ani ne brankáře, ale třeba útočníka. Je někdo, kdo vás fascinuje fotbalově?
1: Tak když jsme u té Barcelony, tak samozřejmě by to měl být Messi, nebo je to Messi, protože ten, to je hráč, který jako hraje úplně jinak než zbytek světa.
0: Čím to? Talent?
1: Něco z hůry. Je prostě úžasný a to řešení těch situací, které on má, jak ovládá míč, jak vidí tu hru, kde jsou často překvapivé nějaké řešení a vidí to vlastně jenom on a pak my na to koukáme s otevřenou pusou, tak je to úžasný a navíc ještě vlastně to je schopen podávat víkend co víkend a ne víkend co víkend. Vlastně ani jednou středa tyhle ty kluci nejlepší, takže úžasný hráč.
0: Vy jste zmiňoval, že jste se pak po fotbalové kariéře věnoval i golfu, ale přesto chodíte si někdy třeba zakopat, tak často se tak trénujete, takže na tom trávníku jste poměrně často, ne?
1: No právě, že u té reprezentace tolik ne. Těch srazů bývá třeba 2, 3, 4 za sezónu, takže mi to vlastně ta praxe, kde to není, tak mě chybí a už to není takový, jak to bylo dřív. Jo? Protože přece jenom s tím věkem a s tou nepraxí, tak ty dovednosti malinko odcházejí, ale jako úplně mi to zase nechybí. Jsem takhle spokojený, to tělo si to pamatuje, takže někdy jako se dá říct, že to kopnu i tam, kam chci.
0: A když třeba koukáte na nějaký zápas a jsou tam penalty, tak běží vám v hlavě třeba, jak byste to chytal, na jakou stranu byste šel?
1: Ano.
0: Nebo jestli byste zůstal uprostřed?
1: Ano.
0: A jenom mávnul rukama, tak jo, je to
1: běží,
0: tak?
1: Běží, je to asi samozřejmě profesionální deformace. Někdy si říkám, tak dobrý, trefil jsem to dobře. Někdy si říkám, že mi překvapil ten střelec, ale řekl bych, že to mám tak 60-40, když jsem... Nechci se chlubit, ale tak 60-40, že si myslím, že to půjde tam, kam to pak třeba jde.
0: Takže říkáte si, tohle bych chytnul.
1: Teď já ne, ale už bych řekl tomu svýmu brankáři, kam by měli skočit.
0: Jste hlučný fanoušek? Ať jste přímo na stadionu nebo doma u televize?
1: Ne, no asi rodina by protestovala. Doma u televize jsem daleko hlučnější než na stadionu. Tam se hlídám, tam jsou kamery, tam jsou lidi. Doma jsem sám většinou a tam si můžu teda jako ulevit, když je potřeba.
0: Dobře. Já moc děkuju, že jste přišel do Alex a host. Pokud by vás tedy někdo chtěl potkat naživo, tak 22. a 23. května na Letenské pláni na Sparta Festu, tam budete ty přítomen po oba dva dny?
1: Ano.
0: Nebo máte nějaká okna?
1: Mám okna, myslím, že určitě to bude v programu, ale budu tam oba dva dny, přislíbil jsem účast na oba dva dny.
0: Petr Kouba, díky.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pražská energetika od května zdražuje elektřinu i plyn. Ředitel jiřické věznice je kvůli prošetřování pátečního útěku vězně mimo službu. Zítra čekáme zataženo až oblačno, teploty přes 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Zákazníci u nově sjednaných fixovaných smluv u pražské energetiky zaplatí od května v průměru o několik stovek korun ročně víc. Pre zdražuje elektřinu i plyn kvůli rostoucím cenám na světových trzích v důsledku krize na Blízkém východě. Podle mluvčího Pre Karla Hanzelky se zdražení týká jen nových smluv.
2: Mění se pouze ceny pro nově příchozí zákazníky, kteří chtějí zafixovat cenu, a mění se ceny pro ty zákazníky, kterým končí fixace ceny a chtějí zafixovat novou cenu. V případě elektřiny půjde o roční celkové zdražení asi o 5%. Měsíční zálohy se navýší v řádu 10 korun.
0: Plyn pak podle Hanzelky u nových smluv zdraží asi o 9%. Už dřív zdražili i jiní dodavatelé. V březnu zvýšila ceny fixovaných tarifů firma Innogy, následně i pražská plynárenská, MND nebo E.ON. Za páteční útěk muže z jiřické věznice může personální pochybení, řekl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v České televizi. Ředitele věznice Zdeňka Hermana kvůli tomu postavil mimo službu a vyvodil další personální důsledky.
3: První zástupce té věznice, který měl na starosti bezpečnost a to mnoho let, tak s ním byl ukončen služební poměr. Stejně tak se to stalo v případě dalšího vedoucího oddělení, který měl na starosti bezpečnost.
0: Dodal, že vězeňská služba posílí pravidelné kontroly vnitřních i vnějších prostor všech věznic. Radnice Prahy 1 opraví park Kampa. Odhadované náklady jsou 63 milionů korun. Dělníci obnoví cesty, vysází zeleň, vymění lavičky nebo herní prvky na dětských hřištích. Kdy rekonstrukce začne, zatím není jasné, říká nezávislá místostarostka první městské části Kateřina Klasnová.
4: Většina lidí mají rádi ten park Kampa přesně takový, jaký je. Ty úpravy by měly být co nejvíce citlivé, budou se týkat celé plochy vlastně parku Kampa, cestních sítí, opravy zábradlí okolo čertovky, zeleně a vytvoření vodních pítek a mlžítek, které také na té Kampě vlastně chybí. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková doléčila svalové potíže a zítra nastoupí v úvodním kole turnaje v Římě. Česká reprezentantka se na kurtu ukáže poprvé od poloviny února. Předtím nehrála kvůli zranění kolene.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů a na horách bude do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se po požáru u Velkého Beranova na kilometru 119 projíždí stále jen levým pruhem. Nákladní auta zastavují už za Velkým Meziříčím na kilometru 147 a je to nadlouho. Osobním autem se jede rychleji levým pruhem, zastavují kolem kilometru 124. V osobním vozidle počítejte se zdržením kolem půl hodiny. Na dálnici D2 stále kolona před Brnem ve směru z Bratislavy. Před křížením s D1 popojíždí kolona od 7. kilometru. A i tam je to asi na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

skutečně kovbojská home on the range z druhé poloviny 19. století jako Můj rodný dům Bohdana Boháče v nahrávce Spojených trepských osad Pardubice, tedy Stopy, otevřela další pokračování našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými modeláři naší country, folku a trepské písně. Tentokrát se nejdříve zastavíme u další slavné pardubické sestavy folkového topasu.

Trojnásobní majitelé Porty ze závěru 70. let, pardubický Topas, který založili v roce 1977, silně folkově orientovaní dřívější členové Stopy. Hlavním impulzem tehdy bylo objevení silné autorské dvojice Radek Píša Honza Slabý, jejíž Jak se narodí den získala v roce 1978 autorskou Portu. Neméně populární byla v té době jejich stará zeď i poněkud pozdější poznámka Jenom tak.

Textově i interpretačně dokonalý Tomáš Linka a z doby jeho jednoho zastavení v sestavě Greenhornu přání chci být vodou na tvůj mlýn. Česká verze country jedničky Rollin' with the Flow, kterou o 16 let dříve, tedy v roce 77, nabídl tehdy 45-letý rockabillyový veterán, stříbrný lišák,

0: Krásný kamarád, který přinesl tandemu Radovan Píša Jan Slabý v roce 1979 autorskou portu v podání pardubického Topasu ve složení Míla Hájková, Jana Hejdová, Radek Píša, Jarda Smetana, Petr Navrátil a Pavel Smeták. A když už jsem se zastavil mezi vítězi americké hitparády s letopočtem 1977, jistě neudělám nejmenší chybu, když připomenu oslavu městečka Luckenbach, ležícího uprostřed Texasu, které v době, kdy tahle písnička vznikla, už bylo dočista lidu prázdné. V závěru nahrávky, považované všeobecně za vlajkovou loď Country Outlaws, se připomněl další z těch, které Nashville považoval za rebely, Willie Nelson.
1: The only two things in life that make it worth living is guitars tuned good and firm feeling women.

Tak tohle byly liberecké tuločky s písničkou Prší, která jim v roce 1980 přinesla zelenou portu. A rychle do Brna, kde na nás čekají trilobiti, jejich historie začínala už v roce 1977. Takhle zpívali slavné Orinoco Tony Linarta.

Vyloženě letní, nalej na mě olej a pořádně ho vetři. Rub It In vynesla v roce 74 na vrchol hitparády hodně rockového Billy Crash Cradocka. Po třetí a naposledy se vyšplhal do čela hitparádových singlů o 3 roky později písničkou Rozlámaný na kousíčky, Broken Down in Tiny Pieces.

Trémskou klasiku Josefa Joe Jägera, Když kopyta vyzvání, vám nabídli Vaše Krajineš, Jana Zuzka Radová, Sava Slimá Klimeš, Jiří Žhavon Alina, Petr Kukal Růžička, Jirka Vězda, Jirka Kasec Kasálek a Kamil Mazálek, tedy brněnský Tramp Evergreen Band, který vznikl v roce 88 na troskách skupiny Antares. Na počátku nového tisíciletí se blízkl písničkou Dnes již nejdu spát.

Brněnský Tramp Evergreen Band a ranní příboj Wabiho Rivoli na závěr dnešní tolky country dostavníkem. Díky všem, kteří jste jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě vás trilobiti naloží do vlaku jménem Blues a pak už dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a mockrát.

0: Daniel Ward 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kriminalisté obvinili bývalého ministra Pavla Blažka kvůli bitcoinové kauze. Příbram chystá novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Zítra čekáme zataženo až oblačno a odpoledne déšť. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Kriminalisté obvinili další tři lidi v bitcoinové kauze. Podle zdrojů Českého rozhlasu jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice.
2: Kriminalisté je viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim tak až 12 let vězení. Kauza se týká loňského daru bitcoinu za 1 000 000 000 Kč státu od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského. Současný ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO řekl, že zavedli opatření, aby se podobná situace nemohla opakovat.
3: Odbor právní už nespadá pod politického náměstka nebo přímo pod ministra. Jsou tito zaměstnanci více chráněni před politickými tlaky.
2: Podle bývalé ministryně Evy Dekroa z ODS je dobře, že kriminalisté dál kauzu vyšetřují.
4: Pokud vyšetřovatelé mají dostatek důkazů, tak je to jejich pravomoc.
2: Dekroa zároveň trvá na tom, že díky dohodám o narovnání s kupci bitcoinu státu žádná škoda nevznikla. Pavel Blažek na dotaz nereagoval. Dřív tvrdil, že se přijetím bitcoinu ničeho nezákonného nedopustil. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Příbram vypíše novou soutěž na přestavbu čistírny odpadních vod. Ta je podle vedení města ve špatném stavu. Původní výběrové řízení musela radnice zrušit. Teď vypracovává zadávací podmínky. Tender chce vyhlásit ještě v květnu. Pokračuje starosta Jan Konvalinka za hnutí ANO.
5: Ty základní parametry budou v podstatě totožné s nějakými drobnými niancemi, co se týká nějakých hodnotících kritérií a tak podobně.
0: Takzvaní deštníkáři nebudou moct v centru Prahy prodávat jízdenky na turistické okružní jízdy autobusem. Radní hlavního města dnes schválili změnu tržního řádu. Zakázali v něm prodej tiskovin prostřednictvím kamelotů v pražské památkové rezervaci. Podle radního hlavního města Adama Zábranského z Pirátů právě nabízením časopisu maskovali deštníkáři prodej jízdenek pro turisty.
6: Ve skutečnosti prodávali lístek na tu okružní jízdu, protože jako nikdo by si nekoupil nějaký bizarní časopis za 700 nebo kolik korun, kdyby v tom nebyl ten lístek na tu okružní jízdu.
0: Zákaz začne platit za 14 dní. Výjimku z něj budou mít prodejci časopisu Nový prostor, který pomáhá lidem bez domova. Sport. Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem rozehrají v noci čtvrtfinálovou sérii play-off NHL proti Anaheimu. Za Ducks pravidelně chytá Lukáš Dostál a na soupisce je i zraněný kapitán Anaheimu Radko Gudas. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku i polojasno a večer výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na horách bude do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu hned za exitem 119 Velký Beranov odpoledne schořelo nákladní auto. Projíždí se jen levým pruhem. Kolony se tvoří, osobní auta v levém pruhu dojíždí za Měřínem kolem 124. kilometru. Kamiony to mají na výrazně delší dobu. Na D1 z Brna na Přerov pozor těsně před sjezdem na Kroměříž. Na kilometru 257,5 má policie hlášený zakládací klín z kamionu na dálnici. A taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se ještě kamiony táhnou pravým pruhem k D1. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě, já vím, že zvyk je železná košile, ale na druhou stranu taky platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. A v případě takového národního pokladu, jak se někdy s úctou mluví o paní Jiřině Bohdalové, volím tedy pro dnešek tu druhou variantu. Vynecháme v divadle pro vaše uši písničku na úvod a začneme hned notoricky známou znělkou oblíbeného televarieté. Pěkný poslech.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé.
1: Nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: Teda no tak to... ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadaný
2: no,
1: mužík.
2: No, takový teda... unavený.
1: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
2: No.
1: Nebo 15 let praxe?
2: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, že no. Potlesk je kojná umění.
2: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz tleskací.
2: Jsme trošku zaskočený, že?
1: No to jo, musíme udělat školení.
2: Já bych ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
2: Důležité.
1: Co je to potlesk?
2: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
2: Ano, nebo naopak.
1: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
2: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
1: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký no. Pak neutuchající?
2: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
1: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. No. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
2: Ano.
1: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
2: Tak, no.
1: Jo, všichni, tak, prosím. Tak. U leváku je to pravá, pochopitelně.
2: Tak.
1: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
2: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to
1: je... Doktor Plácal je u mě blbec.
2: No tak dovolíte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
1: To... No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
2: no, tady
1: třeba...
2: tady je nikdo nemá.
1: To je jenom no. Pro přesnost, jo, zbytečný. Pro přesnost. Ale teď si prosím vás, zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
2: No.
1: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
2: Ano.
1: Pozor. Dlaně se zásadně nesmí minout.
2: Jo. Já bych předvedla.
1: No.
2: To by neznělo.
1: Slyšeli
2: by
1: jste neznělo. Něco?
2: No.
1: Naopak, nic.
2: Neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
1: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk. Jeden tlesk.
2: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele mol.
1: No dobře, no tak tady nebudeme
2: ale
1: honit...
2: to není potlesk, to je
1: tady pravda. Nebudeme honit moly, že jo? Tady ne. Jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku,
2: ano.
1: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávajte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
2: Ne,
1: jo, tak, ne. Aha. Zásadně netleskáme prstů. Konečky prstů.
2: No, to ne.
1: To je takzvaný ampírový způsob. No. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
2: no,
1: že?
2: Jistě.
1: Malá noční hudba, malý potlesk.
2: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
1: Ano, ano, ano. Tak si zkusíme, prosím vás...
2: Já bych prosila vlažný potlesk.
1: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
2: Teď.
1: Vlažný.
2: Vlažný.
1: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
2: A teď vřelý potlesk.
1: No. Pozor. To už byl téměř
2: trošku,
1: u bodu varu. Ano.
2: Jo,
1: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý. Teď.
2: Frenetický, zvaný freneťák, jo?
1: No. Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějaký, to nevadí. Ale příště sem nechoď.
2: Ale no to když nemůžu.
1: No ne, no tak fajn.
2: Čemu plácat, že tak co?
1: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. No. Zatleskejte orchestru Československé televize.
2: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.
1: Dobrý.

Rozhlasový pořad Co děláš, to dělej rád měl svou znělku a přirozeně už podle názvu Co děláš, to dělej rád, taky si to zpíváte společně s Valdemarem Matuškou, ano, ten ji zpíval. A vlastně tenhle měsíčník plný vyprávění a vzpomínek svého času uváděl. Stejně jako paní Stella Zázvorková, dnes už jednou zmíněný Vladimír Dvořák, nebo právě Jiřina Bohdalová. Ovšem, když potom Valdemar Matuška s Olinkou Blechovou zůstali ve Spojených státech, bylo to jako v televizních chalupářích. Znělka ztratila svůj hlas a zůstala jen orchestrální podoba. Ta dnešní ukázka je ale z doby, kdy si Valda ještě mohl zaspívat a Jiřina Bohdalová se věnovala korespondenci a dopisům posluchačů. Jo, a mimochodem ty praskající desky, to už je dneska taky docela unikát.

Byl pozdní večer, 1. máj. Milí přátelé u rozhlasu, jinak jsem vás v květnu snad ani uvítat nemohla, protože přece večerní máj je lásky čas a ku lásce zve hrdliččin hlas. Jo, kdyby jen hrdliččin, všechno kolem se miliskuje a objímá až nestydatě. Had má svou hadici, trouba svou trubici, kol kolem to kvete, voní a svádí. Já ale na to nedám a přiznám se, že mě jaro svádí hlavně k práci na zahrádce, protože zahrádku konečně mám. No a ona na mě vyčítavě hrozí prstem, protože valnou část roku leží holka zlatá ladem a to zahrádka nemá dělat. A každý milovník přírody vám řekne, že v květnu má zahradník mít práce nad hlavu. Nemá mu stačit ani den, ani noc, jak kolem té svý půdy běhá. A zahradník to nemá lehký, protože běhá legračně, v předklonu, aby mu nic neuniklo. Jen předkloněný zahradník je správný zahradník, jak píše Karel Čapek. Cituji. Zahradník je nahoře zakončen zadkem, nohy a ruce má rozkročené, hlavu někde mezi koleny, podoben pasoucí se klisně. Není to muž, který by chtěl i jen pít jedinou přidati ke své postavě, naopak skládá svou postavu vejpůl, usedá na bobeček a zkracuje se všemožným způsobem. Jak ho vidíte, zřídka měří přes metr výšky. Z toho, co Karel Čapek napsal, vyplývá, že přáním zahradníka je státi se trpaslíkem.

0: se přihlásí nějaký šikovný zahradník, který mi pomůže. Zatím to dělám tak, že v rychlosti vsypu do půdy nějaká ta semínka a pokaždý žasnu, že z maličkého nic přeci jen něco vzejde. No, pravda teda, můj systém je zatím, zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lílie. No ale co, jsou to obě dvě moc krásné kytičky, že? Hůř je na tom teda můj kolega, zahradník Jiří Suchý. Ten si, jen si to představte, zkusil skřížit koniklec a pampelišku. Věřil, že světu získá konilišku. Omyl, vyrostl mu pampeklec.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánů. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil?

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Tak tuhle písničku mám moc ráda. Je taky důkazem toho, že se do populární skladby může dostat současně i hluboká myšlenka a zároveň i vtip. Přímo se skláním před odvahou Suchého básnit na slova tulipán a bitva ulipan. To si vážně může dovolit jen člověk, který má fantazii, no, jak tahací harmoniku. Tulipán jsem si ovšem přála zahrát taky proto, že je to písnička k svátku. A v květnu slavíme nejen svátek práce a osvobození, ale spoustu dalších svátků. Já měla svátek už dávno a dostala jsem k němu od posluchače Vladimíra Krýska z Brna dopis a taky báseň. V dopise mi pan Krýzek mimo jiné píše: jako brusič v TOS kuřim jsem po celou dobu zaměstnání na požádání rozveseloval spoluzaměstnance u příležitosti různých jubilejí a svátků s veršovaným životopisem. Vždycky z toho byla legrace. Dnes jsem už 10 roků v důchodu, ale stále mám zákazníků dost a dost a působí mi potěšení, když někomu můžu udělat radost. No a pan Krýzek na základě jednoho z minulých pořadů složil básničku i pro mě. Já vám kousek přečtu. Jiřinko, slyš k tvému svátku veršování na památku. Přejeme ti v této chvíli mnoho štěstí, zdraví, síly. Čas ten, jak voda plyne,

0: dávno tomu, co v rodině u Bohdalů čáp zaťuká. Dcerka? Táta chtěl však kluka. Mistr truhlář ve verštatě na kolébku chystá latě. Vercajkem na ponku tříská, Jiřinka v postýlce vřízká. V třetím roce je z ní hvězda. Filmování prý se nevzdá. První role velká sláva, v pátém roce holá hlava. A tady básník dodává na vysvětlenou. Táta v šturmu na ní s klidem vylil horký kbelík s klihem. A báseň pokračuje dál. Čas však letí, všechno zmůže, z Jiřinky rozkvetla růže. Pobledne však hnedle v líci, táta z ní chce kloboučnici. Hned si postavila hlavu, táto, jedu na Ostravu. Angažmá mám v jedné škole, učit děti, láska moje. V cuku letu měníš klima, asi prima balerína. Na špičkách se v rytmu točí, harapes by kulil oči. Vnitru bouří skrytá touha, cesta ku slávě je dlouhá. K divadlu, k filmu si chtěla, komediantka si skvělá. Na poutích šlejfířka malá všechny triky odkoukala. V televizním večerníčku skvěle hraješ v rákosníčku. Dnes zvedneme plné číše, ať se nám všem lépe dýše, s humorem dobývej světa ještě dlouhá, dlouhá léta. No, a co mám k básničce dodat? Že pan Krýzek samozřejmě udělal radost i mně. Děkuju. Přátelé, a teď mám na vás prosbu. Když už mi píšete, nechvalte mě tolik. Ne, že bych snad spichla, to ne. Ale i když to všechno myslíte upřímně, udělá mi větší radost, když mi napíšete něco ze svého života. Nějakou legraci, příhodu. Něco pěkného, co jste prožili. A čím bych taky já mohla potěšit i ostatní posluchače. Protože například paní Topinková se ptá, kde se vlastně anekdoty rodí, jak se šíří, jak vůbec žijou a z jakých zdrojů pramení. No, to je krásná otázka a stojí za pozornost. Já tedy myslím, že se anekdoty rodí v chytrých a vtipných hlavách a že je vlastně plodí život kolem nás a šíří se neuvěřitelně rychle. I o tom se vypráví vtip. Jiří Štuchal prý vymyslel anekdotu. Autentickou, vlastní anekdotu a vyprávěl ji v uzavřené společnosti. A když ji dovyprávěl, rychle skočil do vozu a ujížděl do Brna a stavěl se v Býteši v restauraci u Karlíčka na Svačině. No, a co si myslíte, že se stalo? Jak to mohlo dopadnout? V Býteši můj Karlíček už vyprávěl. No, a teď tomu přijďte na kloup. Víte co, přátelé, radši to necháme tak, jak to je a budeme se prostě radovat z každý dobrý anekdoty, z vtipu, který má humor, pohodu, legraci, slovní krásu, který není obhroublý, zlý či arrogantní. A budeme zase s úžasem sledovat rychlost, kterou se vtipy šíří a taky se zavážeme společně, že pomůžeme do světa těm nejlepším a nejveselejším, protože dobrého humoru není nikdy dost. Tak naschledanou za měsíc, přátelé. Jo, a nezapomeňte připsat nějakou dobrou anekdotu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Když jsme na place, musí být legrace. Jak už sám trefný název napovídá, ještě chvíli zůstaneme v 80. letech s jedním rozhlasovým kabaretem. Pravda, mnohé z humoru tehdejší zábavy je už opravdu notně zaprášené, ale třeba takové dialogy mezi Petrem Nárožným a Jiřinou Bohdalovou si člověk docela rád poslechne i po letech, stejně jako špičkování pánů Josefa Dvořáka a Jiřího Cízlera. Nenadarmo se totiž říká, že to, co má řemeslný fortel a grunt, to jen tak snadno nestárne.
1: Napadlo jednou jednoho skota, že si zajde do muzea. Přišel tam a nechtělo se mu platit vstupné. Proto povídá vrátnému. Existuje nějaká možnost, abych se dostal dovnitř bez placení? Ale jo, odpověděl vrátný. Dejte se naložit do lihu.
2: Mně se to nelíbí. Tady si dneska dělá každý, co chce. A vy si začnete přímo anekdotou.
1: No dovolte mi snad začít s striptýzem.
2: No tak to ne, to ne. Památkáři se ještě nedostavili. Jste se měl pouze srdečně pozdravit s posluchačem.
1: Tedy, vy jste se mi zdá dneska ve formě. Klobouk dolů.
2: No tak to ano. To ostatně taky vedle vás, že jo. Moment. Jak jste to vlastně myslel?
1: S obdivem. Jenom proto. Vždyť vy jste dokonce uhodla, že to byla anekdota.
2: No, to jo.
1: A jak jste to myslela zase vy s tím, že vedle mě jako...
2: No, jakože člověk... Žena.
1: To není to samé, vidíte. To jsou dva rozdílné pojmy.
2: No to ano. On totiž někdy bývá za člověka považován i muž. Tedy uvažováno ryze biologicky.
1: Ale já koukám, že vy se vyznáte, poslyšte tedy v biologii, klobouk dolů.
2: Nechte raději nahoře. Mohl byste si prodřít střížku. A to by vám za to snad nestálo.
1: Naopak, kvůli vám bych s radostí, to mi vězte, s radostí zničil i dva klobouky, tedy pochopitelně nějaké hodně starší zakoupené v bazaru.
2: Zcela postačí, když mě necháte dokončit myšlenku.
1: Říkáte myšlenku?
2: No, ano.
1: Ale to je u ženy zcela mimořádný okamžik, myšlenka. Poslyšte, neměl bych poprosit o fanfáry.
2: To klidně můžete, ale až dokončím. Tedy na vás se žena jen podívá.
1: Nemusíte pokračovat, prosím, nemusíte pokračovat. A pručí si rozbuší srdce, co? Všechno v ní zajásá. To je von!
2: Jakej von?
1: A ne von, von! No přece já!
2: Jo, vy!
1: No já!
2: Jo, vy! A to se vám už jen tak mezi námi někdy stalo?
1: Já o tom... Nerad mluvím, že... Táska jaksi na tělo.
2: No tak, na tělo to. Ve vašem případě bych řekla spíš na kostřičku. Ne, ale nemusíte odpovídat. Já to dokončím. Tedy na vás se žena jenom podívá a řekne si... No tak před takovýmhle pozadím se musím vyjímat skvěle.
1: Jestli si myslíte, že mě vyprovokujete k podobným sentencím...
2: No teď jste mě mile překvapil. Víte, že do vás bych to nikdy neřekla?
1: No, podívejte se, od té doby, co se vážně zabývám lingvistikou, já si v ní přímo bahním.
2: Já se nestačím divit.
1: Kolik je v ní moudrosti. Víte, třeba vemte si jenom takové konzervy.
2: Jo.
1: Už to, že jsou ženského rodu.
2: To je moudré.
1: Ano. To je moudré, protože kdo dokáže uhodnout jejich přesné stáří a přísahat na jejich nezávadnost?
2: No tak moment, tak tohle byla od vás rána pod pás. Tak tomuhle vy říkáte lingvistika. Teď mě napadá, jaký je rozdíl mezi vámi a šachistou?
1: No, tedy předpokládám, že si chcete sama odpovědět.
2: Jo, žádný. Jste většinou v jiném světě a občas na tahu. Víte, jak to myslím,
1: ale, jo? Ale to se, nechme toho, on by to nakonec mohl poslouchat ještě docent Skála.
2: Ta rána pod pás je ještě čerstvá a bolí.
1: Ale moment, pokud jste K.O., já takhle mávnu na kolegy. To jsou spírači, rádi spírají pivo a jiné opiáty, proto vás zajisté rádi podepřou.
3: Já to beru.
4: Já taky.
1: Abyste si neudělali kýlu.
2: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
4: Vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
2: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
4: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
3: No tak pojď do hospody.
4: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
3: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
4: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
2: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
4: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
5: A co to máš porad s tím dědečkem?
4: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
3: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
3: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
3: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby. Chlapec si prohlíží kožich své matky.
7: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
1: Dva muži před porodnicí.
4: To čekání je hrozné.
3: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
2: Že nevíte, jak vysvětlí králičí maminka malým králíčkům, jak přišli na svět.
1: To jste uhodla, nevím.
2: No, řekne jim, že je kouzelník vytáh z klobouku.
1: No, helejte se, anekdoty už máme, chvála Bohu, za sebou. Víte, ono všeho moc škodí.
2: No, jenomže když jste je vyprávěli, tak jste mě nepustili ke slovu.
1: Ale kdybyste projevila jenom trochu zájmu, jenže to vy ne, vy jste se tvářila kysele.
2: Kysele? Já jsem se tvářila sladce v příjemné společnosti galantních mužů.
1: No tak sladce, každopádně mě z toho šel mráz po zádech.
2: No, vy tedy rozumíte ženám.
1: No, myslím, že by to stačilo na několik románů. To byste si počtla. No,
2: nepochybuji, že by to šlo na dračku.

0: vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Dovolte, abych co nejrychleji otevřel náš odpovědní koutek. Naše motto je, my přicházíme k vám, vy k nám raději nechoďte.
1: Ano, přátelé, pokud tedy máte nějaký zajímavý problém, tak se tažte, my vám poradíme. A nebojte se, nikdo vám hlavu neukousne. Milá odpovědno.
0: No, tohle začíná velice slibně.
1: Tak, mám takovýhle problém. Jednou jsem takhle seděl v hospodě a věnoval jsem se ušlechtilé zábavě. Tu však jeden ze štamtgastů, který se mi ani nepředstavil, začal mi kecat do karet a třásl mi hlavou se slovy před použitím zatřepat. To mě poněkud znervoznilo a praštil jsem ho půl litrem. Udělal jsem správně.
0: No jo, ale takhle závažný problém hned na začátku. Nevzali jsme si příliš velké sousto?
1: Ne, moment, vy do toho nemluvte. Já mu odpovím sám. Milí příteli, možná jste udělal správně, možná ovšem taky ne. Slušné by bylo, kdybyste se dotyčného zeptal, s čím si vaši hlavu plete a podle toho se zachoval. Nejhorší by bylo, kdyby si vaši hlavu spletl s výbušninou, protože pak byste musel vybouchnout a do dalších problémů hodně štěstí, vaše odpovědna.
0: Vaše poradna.
1: Několik výrostků mě napadlo proto, že jsem jako porodní asistentka na Štědrý večer nereagovala na jejich hulákání, že se narodil Kristus Pán. Navíc jsem ovšem pozor tehdy neměla službu. Bylo to od nich správné? Tak teď opravdu nevím. Co já mám na to vlastně odpovědět?
0: No jo, počkejte, každopádně napíšeme milá porodní asistentko. No a dál to uděláme nečitelný, ať si z toho vybere sama, ne?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To, že je paní Jiřina Bohdalová nedostižná ve své práci pro děti a televizní večerníčky, to všichni dobře víme. Vždyť jsme na těch příbězích jeden jako druhý vyrostli. Ale jak už to tak bývá, stejně jako třeba Vladimír Dvořák, co by moderátor, tak si své ostruhy v tomhle oboru paní Jiřina získala nejprve v rozhlase. A tady, mezi ty dnes už trochu pozapomenuté příběhy krátkých pohádek, patří i seriál o Bobulce a Lístečkovi. Je z roku 1979 a Jiřinu Bohdalovou v něm doplnili ještě Zdeněk Řehoř a Vlastimil Brodský.

0: No, no, no, no, no, kam to šlapete, neumíte dávat pozor.
1: Promiňte, nevšiml jsem si, neviděl jsem, já už jdu pryč.
2: Ani krok. Pošlapete mi psací náčiň.
1: Já, promiňte, já už, já takhle strašně jsem děti koktal a omlouval jsem, když jsem byl posledně na procházce v lese. A tak jsem si sedl na bobek a prohlížel si dvě malá, rozčertěná stvořeníčka. Jedno v růžovém fráčku s bílým kloboučkem na hlavě, druhé ve fráčku žlutém s kloboučkem zeleným. Jejich drobné pěstičky se rozčileně kmitaly sem a tam. Záhadné, podivné, tajemné postavičky. Rozhodl jsem se, že se od nich nedám odehnat a zdvořile jsem řekl, jmenuji se Jakub a jsem tu na procházce. Panáček v růžovém fráčku se na mne nedůvěřivě podíval.
0: Já jsem Bobulka. Bydlím tady a tohle je můj kamarád Lísteček. No řekni, že jsi Lísteček.
2: Jsem Lísteček.
0: A taky tady bydlí. A teď už půjdete pryč, ne?
1: Já bych tu radši zůstal. Vy se na mne zlobíte?
2: Kdopak? Na zlobení my nemáme čas. Nás čeká ale ukrutně moc práce, víte? Byť Bobulko.
0: No a náramně to spěchá. Jděte si, Jakube, někam do mléčného baru a nezdržujte nás.
1: Kde pak odejít? Jestli jsem něco nechtěl, tak to bylo právě tohle. Lesní tajemství mě lákalo víc a víc. A proto jsem začal škemrat. Nechte mě ještě tady, nebudu vás rušit. Chci se na vás jen dívat, protože se mi strašně líbíte.
2: Ukrutně?
1: Zeptal se zveřepě Lísteček a vrtěl se přede mnou ve žlutém fráčku. Ale toho už odstrčil Bobulka a začal se natřásat v růžovém fráčku.
0: Líbíme se vám oba stejně? Nebo jeden víc a jeden míň?
1: Oba. Jeden víc než druhý. Ohromně vám to sluší. Jenom bych chtěl vědět, proč jste v takové slavnostní parádě.
2: Chtěl by vědět, proč. Co říkáš, Bobulka?
0: Já se mu nedivím, když se mu tak líbíme.
1: A to už Lísteček dál nečekal a začal se štrachat v hromádce suchého listí. Nakonec vytáhl jeden suchý list, na kterém bylo něco napsáno borůvkovou šťávou.
2: Čtěte.
1: Bobulka a Lísteček, lesní hry a zábavy. No tohle...
0: Tak koukáte, co?
2: Kouká, jak by ne.
1: Lesní hry a zábavy. Jo, aha, hrajete si a bavíte se.
2: Bobulko, my prý si hrajeme a bavíme se.
0: Jděte si koupit lízátko a nezdržujte nás.
2: Ano, tak abyste věděl, my jsme baviči.
1: Baviči? Co to je? Takové slovo jsem nikdy neslyšel.
0: No, takové slovo jste nikdy slyšet nemohl. My jsme si je vymysleli. Jsme baviči, protože bavíme, ale ne sebe. My bavíme stromy.
2: Ano. A jestli pak jste si někdy všiml, Jakube, že takové stromy pořád jen stojí na stejném místě a nemohou si jít třeba jako vy.
0: Kdybyste nás poslechl?
2: Ano, na koloteč nebo na zmrzlinu. A tak je obveselujeme my.
1: To je hezké, ale jak to děláte?

a divadlo hraju skvěle. Na pasece, na trávě, lísteček je hloupým Honzou, já princeznou hravě.

0: podlahy, lísteček jen křehce.
1: Dospívali, uklonili se a než se jim stačil zatleskat, popadli se za ruce a zmizeli ve vysoké trávě. Tam jsem se za nimi neodvážil. Nechtěl jsem si ty mrňavé umělce pohněvat a tak jsem vyčkával na lesním pařezu, co bude dál. Ticho mě začalo uspávat a bylo by mě snad uspalo docela, kdyby se najednou neozvalo.
2: Ne, já to budu dělat takhle.
3: Neblázni, lístečku, to přece nejde.
2: Jde, nejde, neraď, bobulko. Dělej se po svém, když si myslíš, že je to lepší.
3: To bych řekl, že je to lepší. Takhle na tebou vyhraju, jako by nic, chápeš?
2: Já chápu, ale ty nechápeš.
3: Uvidíme. Jdu se připravovat a ty si tady blázni, jak chceš. Křídilka, letadlo. Kdo to jakživ slyšel? Křídilka, letadlo.
1: Bobulkovo rozčílené se vzdalovalo a já jsem nahlédl do trávy. Lísteček tam vyváděl jako pominutý, mával rukama, jako by se chtěl rozletět, vyskakoval a poskakoval, dělal dřepy a zpíval si přitom.

0: Lístečku, co to tady vyvádíš?
1: Jakube, už jste tady zas? Vy nedáte pokoj?
0: Dám, opravdu. Půjdu pro lízátko na zmrzlinu i na kolotoč, ale napřed mi pověz, proč takhle vyvádíš?
1: Já nevyvádím. Já trénuji, nebo cvičím. A cvičit musím, když chci přece vyhrát. Musím to zachránit, protože bobulka udělá jenom ostudu. Co by tomu řekli stromy? No, uznejte sám.
0: Čemu, co by řekli stromy, lístečku?
1: No té ostudě. A vůbec, jděte si za bobulkou, ten má na povídání čas. Chytrák jeden.
0: Opatrně jsem rozhrnoval větvičky a nahlížel pod nízké keře. Šel jsem nalevo, kupředu, napravo, chodil jsem mezi stromy sem a tam a už jsem nevěřil, že bobulku najdu, když jsem zase zaslechl zpěv. Dovedl mě za bobulkou, který se protahoval, až mu růžový fráček praskal a pěl.

0: Ajej, dadej, bobulko, ajej, dadej.
1: No, počkejte, neusínejte. Ještě nekončíme, nebo vlastně ano, ale potom v programu večerního a nočního vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu na vás čekají další pořady. A tady u nás v divadle ještě taky posel dobrých zpráv, Karel Gott. Já se těším brzy naslyšenou, dobré dny a zůstávejte ve zdraví.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
1: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
1: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
1: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Krásný májový večer bych měl vlastně říct na prahu noční linky Českého rozhlasu. Dvě hodiny povídání na jisté téma jsou tady. V té poslední hodině dnešního a první hodině zítřejšího, tedy 5. květnového dne, vás čeká ta možnost, máte-li svůj příběh na téma, co se na základní škole naučíš, s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš, zatelefonovat na 731 800 900 anebo využít ještě jeden možný komunikační jednosměrný kanál, tedy web rozhlas.cz/linka, a říct tak, jaké to bylo, když se vás někdo malý, jeden malý zvědavec třeba, ptal na věci a jevy, které jste brali tak nějak automaticky. Jen si vzpomeňte, jak se hodilo, že si ze školy pamatujete třeba Pythagorovu větu, Archimedův zákon, anebo číslo pí, tedy Ludolfovo číslo, případně poučku o lití vody do kyseliny. O znovu nalezených školních vědomostech, s jejichž pomocí jste vysvětlovali potomkům třeba to, proč se střídají roční období, se v dnešní noční lince můžete rozpovídat na zmíněném telefonu a rozepsat na webu, který jsem taktéž uvedl. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitanček a už teď namátkou otvírám právě zmíněný web a zkusím ocitovat to, co napsal Bohumír. Zdraví noční linku a píše: s vnoučaty se zásadně neučíme. Nám též nikdo nepomáhal, to je věc rodičů. Roky nám utíkají, mladí se dnes na školu dívají jiným směrem, byli bychom pro smích. Jsme rádi, že přijedou. Když je jich tolik, máte se co ohánět. Mladým se nebudeme plést do jejich výchovy. Tím si musí projít sami. Máme tak starostí až nad hlavu. Furt se jim něco nabízí ze strany babičky. Člověk je rád, když si odpočine a co nejdřív ať vypadnou. Bereme to z vesela. Konec citátu. Bohumíru vzkaz je takovým, řekl bych, příkladem toho, jak bychom asi neměli chápat dnešní téma. Nejde mi o učení s vašimi dětmi či vnuky. Ale jestli vás třeba, ať už vnuk, vnučka, syn nebo vaše dcera, oslovili s dotazem, ke kterému, tedy k jehož zodpovězení, jste potřebovali znalosti ze základní školy. Teď už je to možná jasnější. Tak tedy, co se na základní škole naučíš? S dětmi, potomky, vnoučaty, jako když najdeš. Můžete telefonovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu noční linky Českého rozhlasu. Telefonovat do ní můžete na číslo 731 800 900. A znovu připomínám téma, okolo nějž by se měly dnes točit vaše příběhy. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. A velká škoda, že se trošku víc na webu rozhlas.cz/linka, což je další možnost, jak dát najevo, že máte co říct k tématu. Škoda, že se na zmíněném webu o něco víc nerozepsala Kája. Hezké téma. Já k tomu jen dodám citát Roberta Falžema. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Tam se dětem dávají základní základy pro život, potvrzují po 42 letech práce ve školce. Kdo je prosím teď na telefonní lince 731 800 900? Tady je Borek Kapitánček, noční linka.
1: Dobrý večer, tady je Monika, vidím, že nikdo nevolá, tak začnu.
0: Ale volá Moniko, to ne, že by nevolal, ale vy jste měla holč štěstí.
1: Aha, tak já jsem myslela, že tam nikoho nemáte. Tak, dobrý večer všem, konečně jsem se nějak smířila s letním časem, já jsem teď neposlouchala několik linek, že jsem se ještě nepřeorientovala. Musím říct, teda vždycky si vzpomínám několik kamarádů, kamarádek učitelek a v rodině, že neustále, jak chtějí zvyšovat ty platy, tak vždycky říkám, že mají ty přestávky a prázdniny a mám obavy, že to školství už dnes není na tak dobré úrovni, jako když jsme byli mladí a...
0: Moniko, vy jste to vzala hodně ze široka.
1: No, tak jako takhle bych řekla. Do dneška mi používám paní učitelku z druhého stupně, vynikající češtinářka, která nám radila, nevíš, jak máš napsat my, mě, mně, nebo mne, tak si řekni my, ti, mě, tě. Mně, tobě, mne, tebe, takže jako s tím není problém, funguje to.
0: No problém s tím není, ale já jsem si to nestačil napsat, Moniko.
1: Prostě to jsou takové různé rady, které jsou k nezaplacení, no. Že vlastně vidím, když potom lidé dělají hrubky, tak je mi to trochu líto.
0: Moniko, a ptala se vás někdy vaše dcera, váš syn na něco, co začínalo... Proč, když byli menší třeba, nebo když byla, nebo byl menší, proč třeba se střídají den a noc, nebo proč se střídají roční období? To jsou ty nejnebezpečnější dětské otázky.
1: No, tato dcera ve 3 letech, to byly otázky jako, proč fouká vítr.
0: No, proč fouká jako, vítr? Jak jste jí to vysvětlila?
1: Tak jako na to moje IQ nestačilo, tak jsem říká, no to je jeho práce, protože jak se to tam různě míchá, teplej a studený vzduch, jako tady končí moje inteligence a začínají pohádkový příběhy, ale v podstatě základní školu jsme měli báječnou, musím bohužel už většina těch paní učitelek je na onom světě, protože už já taky nejsem úplně mladá dívka, je mi 62, ale... Měli jsme třeba báječnou paní učitelku Kabelkovou na 1. stupni, která vědoma si toho, že žáci jsou darebáci a neumí pravopis, tak byly báječné diktáty. Žáci seděli a maminky trpěly a vlastně těmito nápovědami docílila toho, že vlastně si ti slabší žáci ukotvili lepší pravopis a ti dobří si potvrdili, že vědí, že se měkké i používá v mužském rodě a tak podobně. No.
0: Takže jistou roli, neříkám, že ve všech případech, které jste zmínila, ale jistou roli v tom hrála nějaká mnemotechnická pomůcka, zejména u toho mě, mne a me, že...
1: No, myslím si, že hlavně je důležitý kvalitní učitel ve smyslu, že ho ta práce baví, že k ní má dispozice a ne, že to je znuděný, třeba vyhořelý člověk, to pak by měli dělat něco jiného a ani nesou. Samozřejmě přeji učitelům, aby měli dobré platy, ale myslím si, že jenom v těch platech to není, že jako dneska chudáci musí pořád rámcový vzdělávací program a psát nějaké výkazy a zákazy a úkazy a mám pocit, že největší škoda je, že jsou ty mobilní telefony v těch školách.
0: Tak jednak ale teď už jste úplně někde jinde.
1: No ne, ale v podstatě ti žáci se neučí, když to trošku zdramatizuji.
0: No to zdramatizuji.
1: Jak spoléhá na to, že si všechno najde na ChatGPT nebo na jiných platformách a takové ty řeči, určitě jste to zaslechl v médiích, že by se žáci neměli biflovat, že by se měli učit myslet. Ano, myslet se musí učit, ale když nebudou nic vědět, když nebudou vědět, že hlavní město je Praha a vedle je taková hezká vesnička, jmenuje se Brno, možná ji znáte, tak...
0: No, poslední obydlená zatáčka před Vídní, no.
1: Tak
0: no.
1: To je důležitý, no nic, nebudu tady,
0: no,
1: nebudu obtěžovat...
0: Vy jste u obecného začala a k obecnému jste přišla, ale mezi tím byl aspoň střípek k dnešnímu tématu. Moniko, moc krát děkuji.
1: Jedinou radu bych si dovolila, kdyby náhodou, nedej bože, vaše vnoučata nebo děti měli nedobrého učitele, změňte školu. To bych jako si dovolila tuto radu a všem přeju krásné dny a nádherný máj. Naschledanou.
0: Děkuju, dobrou noc. Co jste se naučili na základní škole a o hodně později využili při vysvětlování svým potomkům, ať už to byly děti nebo vnuci či pravnuci, a většinou to bývají, to znovu opakuju, většinou to bývají velmi nebezpečné dětské otázky začínající na proč. Proč se nesmí voda lít tam a tam, nebo kyselina do vody a podobně. Znalosti načerpané na základní škole, využité později, nikoli při učení nebo doučování, ale když už se vás ten malý človíček na něco zeptá a zvídavě a kouká, a čeká na vaši odpověď. Tak o tom si můžeme povídat v Noční lince, třeba po písničce Mekyho Žbírky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já vítám na telefonu 731 800 900 posluchače Jirku a zdravím do Zbíšova. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, Borku, vám a i posluchačům všetkým.
0: Za všecky děkuju. No, a jen připomenu já, téma, co se na základní říct, škole že... naučíš s dětmi a potomky obecně, jako když najdeš. Teď už vás poslouchám, pardon.
1: Jo, no tak paní před náma měla trošku pravdu, jo, protože my jsme se učili a dneska ti učitelé mají hromadu práce, ale většinou z toho tak nějak vždycky ještě dokážu vybruslit, když se děcka něco zeptají. A oni se ptají tak, že když jim odpovím já, jako třeba děda, nebo tatínek, jinak, než to v té škole slyšeli, tak to třeba i lépe pochopí, jako jo. Ale dostali mě s otázkou, proč je v noci tmo.
0: No, a co jste jim na to odpověděl?
1: Že nevím. A víte, tak popravdě, že jo. A nebo proč je obloha modrá, to jsou takové jasné otázky. A víte, jak jsem se to dozvěděl? Až já.
0: Na Google.
1: Normálně poslouchám, jestli to můžu říct, v sobotu v 8 ráno na vaší zpřátelené stanici ten Meteor. A tam vždycky mluví tady o těch populárně vědeckých a vůbec takových zajímavostech. I pro děti je to, že jo, vlastně. A je to strašně dlouho vysílaný pořad. To je, já mu nebudu dělat propagaci.
0: A to klidně dělejte, já ho poslouchal, když mi bylo 10 roků, Meteor. No.
1: Můžete ho poslouchat do dneška, už má přes 3000 vysílacích za sebou cyklu. Ale tam to vysvětloval pan, samozřejmě vždycky se ptají někoho chytrýho, že jo. Tak, že tma je tady vlastně proto, že ty hvězdy jsou od nás daleko těch, od, já nevím, 8 až po miliony světelných let. A kdyby tomu tak nebylo, takže by tady ke tmě nikdy nedošlo. No, a tak jsem to tak potom jako časem zase těm dětkám, až zase přijeli, tak jsem jim to řekl, že už jsem se to naučil, no a to je tak asi zhruba všechno. Takových otázek samozřejmě má.
0: Já bych měl taky ještě jednu otázku. Jednu, no, kterou jsme vlastně s Monikou, která volala před vámi, nevyřešili. Proč fouká vítr?
1: Ale no tak vítr fouká, protože někde je nižší tlak, někde je vyšší tlak a někde je menší teplota, někde je větší teplota.
0: Já vám tleskám, tleskám.
1: To se vyrovnává, jo. Ale to jako, no podívejte, tatínek můj učil v komíně fyziku 50 roků, tak zase ten mě něco řekl, co jako třeba dneska dětská ani tak netuší o tom. No.
0: Vy jste to měl blízko, ty znalosti.
1: Taky mám nějakou tu školu, ale to nechceme být jako. Jo, takže a ještě proč je obloha modrá, to si budu muset zase poslechnout ten Meteor ještě jednou teda. Ale jo, nemusím, protože to je nějaký lom světla, který se vyfiltruje a takže zbývá ta modrá na tu oblohu. No ale tak nebudu zdržovat a mějte se pěkně v lince, poslouchám pravidelně.

0: základní škole naučíš, s dětmi, jako když najdeš. Já budu raději říkat s potomky, ať jsou to vaše děti nebo vaši vnuci nebo vaše vnučky, prostě potomci. Tak. A to, co napsala Jarmila Kopcová na rozhlas.cz/Linka, je před námi. Dobrý večer, je mi přes 80 let. Já sama si ze základní školy pamatuji pouze málo. Za to můj manžel Jožinek, ten dodnes ovládá číslo pí, ale nejenom klasicky 3,14. Umí víc než 20 čísel za desetinou čárkou. Rád vzpomíná, jak ho jeho pan učitel ze srandy popichoval, že umí jen dvě čísla za čárkou. No a tak Jožinek za pár dní přišel a vytřel mu zrak, protože se těch čísel naučil mnohem víc. Pořád si to přesně pamatuje a před vnoučaty se tím chlubí. Z Vysočiny zdraví Jarmilka. Počkejte, Jarmilko, až se ho zeptají, co to vlastně je a k čemu to potřebujeme, to Ludolfovo číslo. Hned si to jdu najít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které se vlastně tak trošku vracíme k tomu, co jste se naučili na základní škole. A to proto, že už mnohé z vás jistě zaskočilo, když se najednou objevil některý z vašich potomků, vnuci, vnučky, děti samotné, a začal se vás ptát většinou na začátku takové nebezpečné otázky, je slůvko proč. Tak třeba proč není oheň možný chytit? To by mě zajímalo, co byste, Miroslave, řekl. Já vás zdravím do jižních Čech.
1: Já taky vás zdravím.
0: Proč není možné chytit oheň? Je to hloupá otázka, že jo? Ale...
1: No, tady mluvíme, že řekni mi, no, proč není možné...
0: Chytit oheň? No tak je to, není to tuhá látka, není to ani tekutá látka, není to ani plyn, tak jako, co to vlastně je? Že jo? Až se vás na to někdo... Nemusíte odpovídat. Mě to jenom tak napadlo, blesklo mě to hlavou.
1: Na to se právě nikdy nepřemýšlo.
0: Čelil jste někdy otázce, která začínala slůvkem proč? Třeba proč se střídá noc a den?
1: No to jo.
0: Co jste na to odpověděl?
1: Tohle téma, že úplně zaražený. Ježiš.
0: Dobře, vy jste asi měl jiný příběh a já vás takhle zaskočil, což nebylo úplně mým cílem, ale vy určitě jste připraven na to vzpomínat na nějakou konkrétní otázku. Tak poslouchám.

0: já bych asi dneska to ukončil, že tak úplně.
1: Jejda, a to mě ani neřeknete, proč jste vlastně telefonoval?
0: No, ale tady tohle otázku takhle...
1: Nemusíte odpovídat na moje otázky, vůbec ne, to byly jenom takové ilustrace. Mě zajímá, jestli jste se na základní škole naučil něco, co jste později využil při vysvětlování svým potomkům.
0: Tak já mám dva vnuky a tohle stano, tak je to úplně...
1: Jsou hodně zvědaví vnuci?
0: No, já vám dám tady kluka, který teďko mají zavřenou školu, něco tam předělávají.
1: Aha. Mluv.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Borek. Kdo je prosím křestní jménem u telefonu?
2: Matyáš Svoboda.
1: Zdravím, Matyáši. Tak jestli pak máš nějakou konkrétní otázku na moderátora? Ne? Je škoda. Napovídá. Matyáši, dej mi raději Miroslava. Děkuju. Miroslave, tak pochlupte se nějakou zvídavou otázkou, na kterou jste si možná mezi tím vzpomněl.
0: Já fakt ukončíme to.
1: Dobře, tak mějte se hezky a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? S potomky, jako když najdeš, zejména když jsou hodně zvědaví. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Milan napsal, tak jsem googlil. Horníček často mluvil o tom, že tma je, abychom viděli světlo. Šalamounská odpověď, děkuju. Děkuju moc krát, Milane.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je pro tyto dvě hodiny, co se na základní škole naučíš, z potomky jako když najdeš. A aby náhodou nevznikl velmi mylný dojem, že snad já vím úplně všechno, v žádném případě. Já si taky pamatuju jenom střípky, takové ty využitelné, taky jsem je používal při výchově svých dvou synů. Ale kdybyste se mě zeptali na něco z makroekonomiky, tak úplně mimo. A konec konců Přemyslovce taky nemám úplně přesně v hlavě srovnané. Dano, jak jste na tom vy? Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer a všechny moc zdravím, kromě vás teda do studia, tak všechny na všechny světové strany. No a já jsem milovala školu a milovala jsem teda hlavně ty technické předměty. A to mi toho ještě docela dost zůstalo v paměti i po těch dlouhatánských desetiletích, kdy jsem tu školu ukončila, tu základku. No a jako abych pravdu řekla, tak já jsem docela výřečný člověk, to asi jste poznal.
0: Já to chápu. Já vy se jako ze všeho vykecáte, chcete říct.
1: No já vnučka prostě dokážu vysvětlit, kde co všechno. A mě zajímá prostě vesmír a samozřejmě nejvíc mi zajímala matematika, fyzika a chemie. Hmm. Jo? A moje dcera vlastně v tom pokračuje, to je učitelka biologie a chemie. A takže máme podobný základ, takže já vnučky nějak v tomhle věc nemusím, jo. Ona teda má docela výhodu v té biologii. Ale co si teda pamatuju do dneška, mě teda hrozně, a pak teda přejdu k tomu, co vytýká v dnešnímu školství. Já si pamatuju do dneška prostě různé chemické vzorce, fyzikální vzorce, to mi prostě z té hlavy nevyleze a v tomhle tom jsem schopna pomoci tam, kde třeba dcera nebude schopna.
0: Jo, takže valenční přípony, nýna ty, i ty, i či ty a tak dál, to si pamatujete.
1: To určitě, tak to byla moje profese, že jo, já si jako chemička jsem musela umět. A na co já právě jako profanuju a co mi chybí v tom školství, že se prostě neučí lidi logicky, děti, že se neučí logicky myslet, že se neučí ta logika. Taková ta Komenského škola hrou a pak přechod k té logice, abychom třeba já trojčlenku umím spočítat, kde co všechno do dneška, třeba to pí například, jak jste říkali, 3,14 a tak dále a pak za desetinou čárkou, tak to vím, že třeba slouží k tomu, abychom si vypočetli objem a obsah kruhu. Jo, a to se mi taky vyhodilo v praxi. A takovýhle věci. Nebo já si pamatuju Ohmův zákon. A z toho si pamatuju, a já mám takovou pomůcku pro sebe, že když vlastně já si říkám, U rovná se R krát I, Urí. Urí si pamatuju, jo?
0: Jo. Vy jste na té urinoterapii.
1: A z toho já si odvozuju prostě pak zlomky, když počítáte buď ohmy, nebo intenzitu, nebo napětí proudu. No? A to jsou takové moje pomůcky.
0: Jo, takový ten trojúhelníček si v duchu nakreslíte. U je nahoře a dole je RI, takže když I, tak U lomeno R.
1: Ano.
0: Jo? Mám to úplně stejně. Ale mimochodem, mluvili jsme o Ludolfově číslu. Jak je vlastně definováno? To si pamatujete taky? Co to vlastně znamená? Co to je to?
1: Ludolfovo číslo.
0: Je to poměr určitý, ale čeho k čemu?
1: Ano, poměr k čemu, ale to vám teda nepovím. To fakt zase tak, já si nehraju na žádnou přechytralou, jo, to vůbec ne.
0: Ani já ne, říkám, ale to jsou jenom střípky, co si pamatuju.
1: Ale jako vím, že prostě k výpočtu obvodu kruhu, to je vlastně 2πr je vlastně, nebo πd je vlastně
0: obvod
1: kruhu.
0: No a πr na druhou kruhu, je?
1: A πr na druhou je obsah kruhu.
0: No prosím, pamatujeme si vzorce. No. Je to poměr obvodu jakéhokoliv kruhu k jeho průměru, ono pi.
1: Přesně, jo? Tak.
0: 22 lomeno 7 se to taky někdy může použít.
1: No ale já jsem nikdy nepřemýšlela na některýma věcma, ale to, co jako mi logika dovoluje, o čem popřemýšlet a to, co bych jako mohla vysvětlit třeba těm svým potomkům, protože já mám třeba vnučky od 6 let vlastně do a to jedna už je na gymnáziu, takže vlastně do 12, do 11. 12 jí bude. No, takže prostě tam se vystačím s tím, co jsem se naučila já, ale opravdu ta logika, učit se logice a takovému tomu praktickému myšlení. A my jsme se, mě třeba hrozně vadilo u mých dětí, když začaly množiny. Ježíš, to jsem z toho byla úplně na nervy. No, prostě takový ty, jak se okroužkovávaly čísla, to prostě mi přišlo absolutně nesmyslný.
0: No. Ano, operátory, co je pod množinou, jaký je průnik, jaké je sjednocení. Úplně jsem se otřásl.
1: Tak jo. Ale to se učilo na základce mému synovi.
0: No, to se učilo na základce a to si ani neumíte představit, jak moc se moje matka tenkrát snažila, abych nebyl v té speciální třídě, která začínala hned v první třídě množinami. Že jsme klasicky se učili 1+1.
1: No. Který mu je kolem 50, tak ten právě se to učil a ti mě úplně nabourali lásku mojí k matematice, protože já jsem vždycky považovala matematiku za logickou. Jo? No. Tam prostě se musíte naučit nějaký vzorečky, ale ty využíváte v praxi. Ale mě to prostě hrozně vadilo. No, ale
0: a Dano, když prostě vás tady takhle mám a vy jste takový praktik, tak jak v praxi využijeme pi, když jsme říkali, že teda obvod je 2πr, no, obvod kružnice. Jak byste to využila v praxi? Mně tak napadá při nákupu látky na
1: obvod. Přesně, na kolovou sukni.
0: Tak, ano. Nemůžete přece na modelku, nebo je zbytečné na modelku kupovat 4 metry látky, ano. Že? A obráceně na dámu, která denně nakupuje plný košíky jídla, zase nekoupíte jenom metr látky, že? No, takže ano, praxe, přesně, logika,
1: to
0: kauzalita.
1: To jsem využívala prostě v praxe, ale ono i při vaření se dá využívat spoustu technických věcí, jako jo.
0: Například?
1: No, tak jako, teď vám zrovínka nařeknu. Já jsem třeba přemýšlela, jak papiňák funguje a proč papiňák funguje, jo. Já to patřím docela ráda.
0: No, ale asi jdu najít Bernoulliho rovnici teda.
1: Tam je to uzavřený, ten prostor, a teď vlastně pod tou pokličkou ta pára vám vlastně to tam nazdvihne a tím pádem se vlastně zkrátí ten čas toho vaření. A to je logika. Taky takový logický přemýšlení. Jo.
0: No teď, jestli nás poslouchají znalci, tak si možná rvou zbytky vlasů. No ale no, jo, vím, kam míříte. Vím, kam míříte.
1: To je mi úplně jedno.
0: Já už je nemám.
1: On mě nikdo, naštěstí mě nikdo nevidí. A já ještě mám teda vlasy.
0: Jo, no tak já na té webkameře raději nebudu moc řádit. Mějte se hezky,
1: ne,
0: paní.
1: Já vás velice dobře znám z webkamery i z fotek, takže ve vlasech to není prostě. Jestli má někdo vlasy nebo nemá.
0: Já to říkám pořád.
1: V tom to není. O tom to prostě není.
0: Tak.
1: No. A mějte se krásně všichni posluchači, těším se na poslech, protože i to mě zajímá, jak budou přispívat i ostatní.
0: Děkuji a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky se mějte krásně. A Májově.
0: Májově, to především. Co se na základní škole naučíš s dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš? Tak už jsme tady měli Ludolfovo číslo, poučka o lití vody do kyseliny zatím ještě nebyla příliš probraná, ale já věřím, že u dalšího telefonátu se znovu dozvíme, jak jste pomocí svých znalostí ze základní školy něco vysvětlovali svým dětem, svým vnukům. To je téma Noční linky Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Proč? Proč takhle začínají většinou dětské zvídavé otázky a mnohdy k jejich zodpovězení využijeme třeba toho, co jsme se naučili na základní škole. A na to se vlastně ptám i pana Vlastimila, který teď v noční lince bude slyšet. Zdravím vás, Vlastimile, tady je Borek.
1: Já zdravím vás i všechny posluchače ostatní a prosím vás, my jsme se dívali s rodinou, dneska jejím dětem přes 50 let, ale tehdy syn byl starší, tomu bylo asi 8 let a dcera byla ještě předškolačka. A najednou oni tam v televizi mluvili o tom, jak přibývá, jakou řadou přibývá Číňanů, jo, kolik jich bude za 10 let, kolik jich bude, já nevím jak a takový. A najednou syn se zeptal, oni to tak neumějí nebo co? A teď já nevěděl, co mi, jestli to k té televizi je, a nebo já říkám, co kdo neumí, jsem udělal otázku a on říká, no ty Číňany, že se jich tolik narodí, jo. A teď já jsem nezůstal pav, ale nějak jsem se zachoval, říkal, oni mají jiný myšlení než my, víš. Oni si myslejí, čím víc jich bude, tím jich víc bude pracovat a budou se mít lepší, ale ono to tak není. A on řekl, aha, a byl spokojený.
0: Jo, no tak přiměřená odpověď k přiměřenému věku. Vy jste to vlastně krásně vystihnul, Vlastimile. Někdy není třeba zacházet do úplných detailů. Já jsem se nejdřív lekl, že se ptal už přímo na otázku z porodnictví, jako jo, proč je jich tolik, ale...
1: On prostě... já jsem nevěděl, co on myslí, tak jsem se z opatrnosti zeptal, co kdo neumí, jo?
0: Jo.
1: To bylo ono. A on mi to vysvětlil.
0: Na poslední chvilku vlastně uhnul z toho směru, kterého jste se asi bál nejvíc, že byste musel vysvětlovat, co neumí a proč neumí a jak je to a
1: no,
0: tak dále. Já vím, co.
1: To nejde, jo. Takovýmu dítěti něco takového říkat, to nejde vůbec.
0: No oni, děti někdy mají záludné otázky.
1: By to bylo, ještě by to vyprávěl ve škole ten druhej nebo na ulici, co táta říkal, to nejde. Jo.
0: No ono to bylo v době, kdy jsme si museli dávat pozor na to, co dětem říkáme, aby to neznalý poměru náhodou někde neprolátli takzvaně, že?
1: No jistě, ale tady prostě by to nebylo by to vhodný pro něj, jo?
0: Souhlasím.
1: A tak nějak mi to napadlo a byl jsem rád, že byl spokojený, že řekl aha a stačilo mu to.
0: Zeptal se vás někdy váš syn nebo vaše dcera, na které jste vzpomínal, proč je v noci tma? Ta otázka už tady dnes taky zazněla.
1: Ne, to ne.
0: To ne?
1: To se neptali, ne.
0: Ne, to prostě vzali jako fakt a nepátrali.
1: No nevím, a nebo to znali ze školy sami, tak se nepotřebovali ptát. Nevím, jo.
0: Vlastimile, děkuji vám a přeju vám krásné jaro. Mějte se květnově.
1: Já taky vám děkuju.
0: Naschledanou.
1: A hodně zdraví vám přeju a já bych ho taky hodně potřeboval. No,
0: přeju vám už je obrovský 80, balík zdraví.
1: 87 let téměř a už je to... Jsem chavrus, jo.
0: Já jsem to slyšel v nějakém filmu, ale nevím, ve kterém. Stáří není pro sraby, se říká, že jo?
1: No, jistě. No, já se snažím udržovat, že jo, ale nevím, no. Třeba mi to překvapí, anebo nebudu ani vědět, jak a byl bych radši, kdyby se to přihodilo a abych netrpěl moc.
0: Vlastně to jsme se dostali k trošku černému tématu, ale ano. Věřím, že i tohle téma budeme někdy v noční lince rozebírat s našimi posluchači a posluchačkami. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Děkuju vám, naschledanou.
0: Naschledanou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš téma noční linky, kterou právě posloucháte. Jaké to byly otázky, kterým jste museli čelit? Na jaké otázky vašich potomků jste odpovídali za pomoci znalostí ze základní školy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdravím všechny posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu, kteří si možná myslí, že dnes si dělám takovou kolekci zvídavých dětských otázek. Ano, v podstatě to tak je, ale ptám se hlavně na to, co jste za pomoci znalostí ze základní školy, kdy vysvětlovali svým potomkům, když měli ty chvíle se zvídavými otázkami, jako třeba proč je všecko v zrcadle obráceně. Možná nám k tomu něco řekne paní Anna, která čeká na čísle 731 800 900. Paní Anno, dobrý večer.
1: Já vás moc poprosím, protože s paní Aničku Kapitánčikovou jsem seděla v jedné lavici, mám ročník 43 a já bych chtěla tolik roku poslouchám pana Kapitánčika, jestli to nebyla jeho rodiny a já jsem neměla atlas a ona mě půjčovala atlas a já jsem dělali, zbálovali jsme mapu země a tak dala, zeměpis. Já jsem ze sedmých děcek, rozumíte, nejstarší. A já jsem tu Aničku a tolik let už mám a ze školy jsem 15 letech mě odvezli na brigádu a jsem tady na Moravě, já jsem ze Slovenska. A tím pádem já bych tak chtěla toho pana Kapitánčika se zeptat jenom, protože ona měla bratra a ten bratr byl v Brně studoval, tatínek bydlel na Slovensku a maminka taky. No, já bych to chtěla kontakt, jenom takový malý, nic po ním nechci, jenom já tu Aničku tak vzpomínám.
0: Tak jsme úplně mimo téma. Úplně mimo téma, ale paní Anno, já vás zklamu. Bohužel tohle spolu nevyřešíme do vysílání. Je mě líto, ale nepomůžu vám. Pokud nemáte příběh na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a s potomky, jako když najdeš.
1: Já jsem se naučila, protože už jsem brabičkou, ale ona mě pomáhla, aby já se mohla učit.
0: To je dobře.
1: Já jsem neměla atlas, já jsem měla ta, a my jsme spolu byli, tak já bych tak chtěla s ním jenom pozdravení být z nic.
0: No to mluvíte právě se mnou, ale to jste si asi nevšimla. To nechme být. Paní Anno, máte příběh na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako a když
1: ano,
0: najdeš?
1: Já ještě vám něco řeknu.
0: Řekněte mi ten příběh, protože už jsme toho slyšeli hodně, ale zatím nic k tématu. Prosím.
1: No, tak já taky děkuji, že jste se dovolala, kůrní šopa.
0: Tak nic, mějte se krásně a naslyšenou. Co se na základní škole naučíš? S dětmi a s vnoučaty, jako když najdeš. Snad se objeví něco na webu rozhlas.cz/linka. A bohužel nepíšete. V tom případě vám dávám šanci v tom dalším dni, protože už se nám blíží půlnoc a v té další hodině to možná uslyšíme. Co jste za pomoci svých, třeba i po zapomenutých znalostí, museli vysvětlovat svým potomkům?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Vážení a milí přátelé, teď už jen pár vteřin a budu vás moci přivítat v novém dni, v tom pátém květnovém, kdy máme samozřejmě v kalendáři napsáno významný den, květnové povstání českého lidu, ale taky jméno Klaudie, takže je-li mezi vámi někdo nositelkou tohoto jména, vězte, že teď už je ten nejvyšší čas gratulovat. Nicméně není to Klaudie, ale Jarmila, která otvírá druhou část noční linky Českého rozhlasu na čísle 731 800 900 svým telefonátem. Jarmilo, zdravím vás, přeju vám dobrý nový den.
2: Taky zdravím všechny a i vás samozřejmě.
1: Moc krát, děkuji.
2: A chtěla bych se teda vyjádřit k tématu.
1: Ano, co se na základní škole naučíš s dětmi a vnoučaty, jako když najdeš.
2: Ano, ano. Takže bylo to už na Hladově u Jihlavy, když jsem tam se narodila a když jsme chodili vlastně nebo naši do práce a nemělo nás dohlídat. Takže mamka, tenkrát byla taková doba, že nás normálně s paní učitelkou se domluvili, ale do nás dali nás do, nebo mě o půl roku dřív do školy. Mm-hmm. Prostě to šlo tenkrát, že jo? No, s tím, že teda, no, až tam bude mět chodit, tak prostě jí to nebude bavit. No, což se taky stalo. Mně se tam líbilo, protože jsem si malovala, že jo, omalovánky vybarvovala. Chodila jsem tam se sestrou, ta byla o dva roky starší, takže ta už chodila do školy, takže mě tam jakoby měla pod dohledem trochu, na starost taky. Ale pak, když jsem měla chodit do školy do první třídy, tak se mi tam teda moc nechtělo, ale strašně, strašně mě bavilo ruční práce nebo něco takového, výtvarná výchova, jo, a takový, a proto taky jsem se ptala vždycky, proč a proč. No a stalo se mě to právě potom, když jsem byla už větší, tak to samé ty otázky okolo tří let, že jo, to jsou takový zvídavý děti, a prostě to je proč je to tak a proč?
1: No, proč je moře slané třeba?
2: Proč? A proč, já nevím, a i se synem jsem měla takovou příhodu, když byl menší, tak my jsme obědvali a měli jsme, myslím, něco z hořticí a já říkám, tu si nebe kremskou, ta pálí. A on na ní šáhl na kelík, pál, nepálí. Nepálí. Jo, a takový perličky, anebo třeba Kristýna, ještě ta mladší, ta nejmladší, mám strašně ráda zvířata, a když tak dělá tak, takový opičky, dala si polštář na hlavu a bylo to takový, máme fotky, a teďka povídá, místo, že je Rambo, tak pojá, já jsem brambor, jo, a bylo to taky takový prostě legrační, no ale teďka třeba, co chci říct, ještě...
1: No chcete říct, jakým otázkám jste musela čelit a jak jste na ně odpovídala za pomoci znalostí ze základní školy, ale konkrétněji?
2: No, třeba teď se stalo nedávno, že můj vnuk od syna, tak je velice, byl, nebo ještě, už tolik teda ne, ale hyperaktivní. No a když jsme šli na procházku, tak samej klacík, samej kamínek, do všeho kopal, samá kalužina proběhl, že jo. Já říkám, nechoď tam, nebo tohle. A on schválně, jo, schválně. No a s tím, že teda teďka, jako, se učí dobře teda, ale on má asi paměť, že se stačí podívat a on si to pamatuje, jo. A strašně ho, tuhle jsem za nima byla, dovedla jsem jim dárky v Vánocích, a teďka se jdu na něj podívat, co dělá a rodiče pá, no jo, on si furt hraje na tom, na internetu a furt tam něco tohle, to je hrozný s ním. Říkám, a to mě ani nepřijde přivítat, říkám, tak já se jdu za ní podívat. No, kdy běž. Tak jsem šla a on normálně teda si hrál na tom mobilu a říkám, Deni, co děláš? A on, babi, já víš, já si tady projektuju, já si tady stavím domy. Já chci být architekt nebo projektant zahrad a jí a interiéru, ale já to budu navrhovat, ale někdo to bude dělat. Říkám, no tak to máš dobrý. Říkám, a když byl malej, tak chtěl být hasičem. No jo, to taky, to mě baví, to jo, protože máme taky nahraný video ve třech letech, jak dává rozhovor. které hasicí přístroj je lepší, že jo, a co se jako předvídá je u hasičů, a tak ho tak jako vedou se strejdem a to, tak ve 3 letech on odpovídal jak profík.
1: Takže vlastně byste nemusela čelit žádným otázkám, tak jak jste to popsala, už víme, že kdo byl u vás u hasičů, kolik je vašemu vnukovi, ne. Že hraje Minecraft zřejmě, že chce být architektem a ostatní to za něj budou dělat, ale pořád mi tam chybí ta otázka, na kterou jste musela odpovídat za pomoci znalostí ze základní školy.
2: Teďka právě se chci ještě k tomu dobrat. Nedávno právě říkám, tak mi ukaž nějaký sešit, jak teda se učíš, nebo co tě baví a pomplej. No baví, víš, mě baví zeměpis a to druhá světová válka. A to mě teda docela vzalo, protože v 10, v 11 letech druhá světová válka, říkám, no. A teďka jsem dělala, já to teda otočím trošku, jsem to jako, bude to trochu otočený, ale já se k tomu dostanu. Tak jsem si ho tak jako, že si ho vyzkouším, jo. Když bylo to květnový povstání a tak, anebo vlastně, když začala druhá světová válka, tak jsem prostě dělala hloupou a já říkám, Deny, prosím tě, a nevíš, kdy ta druhá světová válka začala, když tě teda ta baví, ta druhá světová. A oba, no babi, ty to nevíš. Přeci 15. března. No, a to nás zabrali Sudety, tam zabrali Sudety a tam ty bungry a to jsme museli opustit. No a takhle začal povídat a to a teďka já jsem říkala, no jo, a ta největší bitva v Ardenách a to taky tam byli ty představitelé a politici a to, a nevíš, ten tam měl ten doutník, co to bylo zač za politika, a on, ježíš babi, ty to taky nevíš, Chamberlain, ne, to byl Ital. A oni nás zaprodali prostě, a to byla největší bitva a to. Já jsem si ho zkoušela, no tak 68. rok a to si pamatuju jako malá žaba, že mě bylo 5 let a z Hladova jako byly vrata a tam byly jako široký sloupky. Já jsem si na to vylezla a teď jsem slyšela, jak to duní, ty tanky, jak jedou. Já říkám, mami, co to je, prosím tě. A ona začala plakat.
1: Je to úplná sága, kterou jste přednesla do vysílání. No. Ale bohužel jsme se nějak nedostali k tomu, jak jste musela vysvětlovat za pomocí znalostí ze základní školy vašemu vnukovi nějakou otázku zodpovídat. No. Takže děkuji vám moc krát, zkusím dát šanci ještě někomu dalšímu. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
2: No
1: tak už 7 minut, je to úvod, tak já čekám na to, že přijde konečně nějaký děj.
2: No, tak právě jsem se chtěla dobrat, že teda ten vnuk má v těchto letech prostě takový přehled, jak kdyby někdo nevěděl ani teď, co je, jako kdy začala válka nebo tak. Takže mě prostě ponaučoval spíš on. Mm-hmm. A já jsem mu pak vysvětlovala s tím, že teda jsem si ho jako chtěla proklepnout ještě dál. A on teda opravdu se nedal, on má fakt přehled jak blázen. Takže to teda klobouk dolů a baví ho fotbal a prostě, že jo, všechno možný, ale říkám, byl takovej, že taky se ptával kdysi. A proč je ta tráva taková, a proč je tady to kytička, tak jsem mu říkala, říkám, no teď to je pampelička, to je jak sluníčko. A proč je to sluníčko, říkám, no protože to tak je, vypadá jak sluníčko. No, takže to bylo tak jako od malinka, sice byl takovej hyperaktivní a všechny se trochu usadil, ale s tím, že teda jak vyrůstá mezi dospělejma, dědem, že jo, babičkou a rodičema, tak prostě umí s váma mluvit tak, jak s dospělejma. To jsem chtěla říct a říkám otázky, když potom jsem třeba byla v učení, tak taky tam třeba někoho potká, někdo jede s kočárem a začne se smát to mimino nebo plaká a pláče a já říkám, on neploč, a on se začne smát, kouká a prostě hnedka jako úplně jiná nálada a začne.
1: Paní Jarmilo, děkuji vám moc krát, mějte se krásně a přeju vám dobrou noc, naslyšenou. Takže co jste museli za pomoci znalostí ze základní školy vysvětlovat svým potomkům? Prosím konkrétně na čísle 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu na téma, co se na základní škole naučíš s dětmi a vůbec potomky, jako když najdeš. Kdo je prosím na telefonu? Tady je Borek, kapitánček Noční linka.
1: Jarmila od Řípu.
0: Pěkný večer, paní Jarmilo. Kdy jsi naposledy zodpovídala otázku svých vnuků nebo dětí za pomoci znalostí ze základní školy?
1: No, já to musím teďka otočit, protože my jsme na základní škole měli tak už dávno, teda už jsem stará, takže takový prostě nás učili všechno možný a spoustu nám toho chybělo. Takže já vám řeknu, kdy moje děti mě naučili to, co věděli zpátky. Protože když dávali film Planeta opic, tak já jsem ho viděla jako dítě. No, tak Planeta opic. Potom se nesměl dávat, bylo to zakázaný léta, to nešlo vůbec. A když po 89. roce dávali Planetu opic, tak já jsem posadila celou svoji rodinu a řekla jsem, to je dobrý, to jsem viděla kdysi strašně dávno do obyváku, že se budeme dívat společně. Děti už byly velký. A když to skončilo, tak já jsem najednou řekla, představte si, tak oni přistáli zpátky na zemi. A teď ty moje děti na mě koukaly, jako když jsem spadla z měsíce. A říkali, no a jako co? A říkám, ale já jsem to 40 let neviděla. A já jsem nevěděla, že nějaká socha svobody je. A že ta ruka, co tam kouká, že je ze sochy svobody. Já jsem čekala 40 let, až mi děti vysvětlili, že přistáli zpátky na zemi. Protože oni už to ve škole měli. My jsme měli sami, kde bylo povstání, kde jsou pomníky.
0: Ano.
1: Prostě my jsme se to vůbec neučili. No, takže celá rodina se strašně smála. Jo, říkali, no máme jako ty jsi to nevěděla. Jsem říkala, jak jsem to mohla vědět, když jsem nevěděla, my jsme se o Americe neučili vůbec.
0: No, my jsme věděli, kde je Kuzbas, ale to bylo asi tak všechno, že jo?
1: No, obrácený trend, že moje děti mě doplnily vzdělání do školy. To je jedna příhoda. Ale pak zase já jsem jim doplnila jinak vzdělání. Já jsem byla na kurzu angličtiny. Už tedy. No. No a protože jsem anglicky vůbec neznala, chtěla jsem se trochu učit, tak jsme tam měli kolegu a měli jsme takovou zadanou práci. Já jsem seděla v první lavici. Jsem byla pilná. No a on použil při nějakém povídání slovo secret. Ale on neřekl secret, on to řekl teda jenom já jsem jak si to v té angličtině, jak on vyprávěl, on uměl líp, nepochodila. A paní učitelka šla a napsala secret, tak se to píše na tabuli, koukla se na mě a řekla, tak kolega vám tady, bylo nás plná třída, kolega vám tady použil slovo, které neznáte, tak si ho vysvětlíme. A řekla Jarmilo, vysvětli nám to slovo. A já, protože jsem neměla vůbec žádné podvědomí a vůbec mě nenapadlo, že to teda někdy vidím jakoby razítko v televizi, někde na nějaký bedně, že jo, když jsou takový ty tajuplný věci, tak vůbec jsem o tom takhle nepřemýšlela a řekla jsem, no sekret, to bude asi sperma. A teď celá ta třída, prostě to byly učitelky, jo, celá ta třída, dospělí lidi, normálně na mě koukali, paní učitelka angličtiny se začala tak strašně smát a říká, jako jak vás to jako napadlo? Já jsem říkala, no hele, sekret je výměšek, tak to je sperma. Říkám, a já jsem povoláním původním zootechnička, já to vidím takhle. Takže celá skupina, asi 40 lidí dospělých, řekla, tak tohle si budeme pamatovat, že secret je tajné, jmenujete se to Secret, jo? Je to tajné, jsou to ty razítka. No a všichni si to pamatují. A pamatují jsou to i moje děti, podle mě, i moje vnoučata, které už jsou odrostlí a mám jich 7, protože takhle já jim to přidávám, protože podle příhody se to pamatuje mnohem lépe.
0: To je pravda. Já nebudu nikoho konkrétního jmenovat, ale bylo to, tuším, 7. třídě v přírodopise, kdy jsme probírali holuby. A jeden z mých spolužáků na otázku naší paní tehdy soudružky, učitelky, když přišla k tomu místu, kterému se říká volátko, že? Tak se ptala, a jestli pak někdo ví, jak se říká tomuhle? A jeden můj spolužák, on si, nevím, jestli to bylo, protože se styděl vyslovit to slovo, které možná někomu připomíná ten dobytek, kterým se jako oslovujeme, vole, ale místo toho řekl varle. Bylo to podobné, jako ve vašem případě, že?
1: No, tak já jsem to, ale říkám, tak dobrý, celý kurz si to pamatuje, paní učitelka na to teďka vzpomíná, no. To tak prostě je, no.
0: Jarmilo,
1: to je takový předání jiného trendu, že se to prostě stává a je to zase dobře zapamatovatelný, no.
0: U vás to bylo obráceně. U vás to bylo obráceně, vy jste se učila jednak od svých potomků, no a potom jste učila i vyučovala i ty ostatní v angličtině, no.
1: Co jsem teda předala z mého základní školy dětem, my jsme měli chemik,

0: takovouhle to.
1: Mimochodem, když jste zmínila chemii a já tady zmiňoval některé záludné dětské otázky, lijeme kyselinu do vody anebo vodu do kyseliny?
0: No. Já si myslím, že kyselinu do vody je mě.
1: Správně, no. Aby nedošlo k exotermické reakci, protože
0: exotermické reakci.
1: Při ředění se uvolňuje velké množství tepla. No jo.
0: No, ale jak musela jsem to hodně zamyslet.
1: Ale trefila jste to. Jarmilo, mockrát vám děkuju, přeji vám dobrou noc a mějte se
0: májově. No, já vám přeju ještě klidnou službu a všem, aby se jim dobře usínalo.
1: Klidná služba to nebude, protože jsem tady někde ztratil veršek od pisátka studiového a pořád ho tady hledám. To vidíte i na kameře a nemůžu ho najít, ale já se s tím nějak vyrovnám. Mějte se hezky, dobrou noc.
0: Já na kameru nekoukám a hlavně, že se nestratil jiný vršky.
1: Tam by nebylo co vidět. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Svůj telefonát na čísle 7318900 začala paní Marie, která teď vstupuje do vysílání noční linky s velkým omylem. Já nejsem chytrý, paní Marie. To jsou střípky, které si pamatuju a potom to prodávám za dvojnásobnou cenu akorát. Dobrý večer.
1: Já vás nakonec povýším na svého tatínka a zeptám se vás taky na něco chytrýho.
0: Ano.
1: Tak já jenom bych vám chtěla říct, že jak tak slyším, vy máte všichni strašně chytrý děti. Já mám vnoučátko v první a v páté třídě a na nějaký takový věci, 3,14 a proč je moře slaný, se ještě nikdy nezeptali. A přesto, a teď dávejte pozor, mi jednou řekli, babi, ty jsi chytřejší než druhá babička. To jsem na to byla děsně hrdá, rázem mě narostla jako pícha, ale já jsem se zeptala, proč? No, babička je chytřejší. Tak a teď mě to bylo trapný, říkám, ale babička je stejně chytrá, ale umí líp vařit a oni, no to jo, babi, to umí, no. A já povídám,
0: upřímnost.
1: No ano, a teď povídám, no a zase příště přijeli a zase s tím začali. A já říkám, můžete?

0: Chce mi říct, proč tedy jsem tak chytřejší než ta babička. A víte, co mi na to řekli, v čem viděli mou chytrost? Mou chytrost viděli v tom, že já jim pořád zpívám. A když chtěli, aby jim zaspívala něco druhá babička, ta jim řekla, já nic zpívat neumím. No. A tím pádem si mysleli, že jsem hrozně chytrá, ale na nějaký takovýhle moudrosti, jako se ptají děti těch normálních babiček, to jako se mě nezeptají. Ale je pravda, když jim něco čtu, tak se ptají na obsah třeba, když jim čtu, jaká tady byla zima něco, tak se ptají a jak předzimoval křeček. A to se ptají, ale na takový nějaký vědecký věci ne. Ale na vědeckou věc, já bych se teďko tatínku zeptala vás.
1: No, tak jsem zvědav.
0: Tak, jestli byste mi mohl říct, kdy umřelo mrtvé moře?
1: To se musíte ptát, teď jsem málem řekl to jméno. Ne, nebudu říkat žádná konkrétní jména. To se musíte ptát těch starších. Já si teda pamatuju Šemínka ještě jako hříbě, ale kdy umřelo mrtvé moře, to nevím.
0: To fakt nevíte, jo?
1: Ne, fakt
0: a
1: nevím,
0: myslíte, kdy byste. Ještě hodně lidí starších, když mě už je před 80, že ještě hodně starších si bude pamatovat, kdy to moře mrtvý umřelo.
1: Ale to je zajímavá otázka. Jak na to odpovědět dětem, které by se na to ptali? Proč? No. Nebo ne proč, ale kdy umřelo mrtvé moře?
0: No.
1: To je tak strašně dávno, že si to nikdo nepamatuje. Bych asi odpověděl
0: takže
1: já.
0: Takže vlastně si můžeme vymyslet, jakou kravinu budeme chtít.
1: Tak, přesně,
0: a
1: přesně.
0: K tomu nějaký příběh, jak k tomu došlo, kdo ho zastřelil a takový, že jo.
1: Ano. Odpovídajícímu věku, odpovídající odpověď. No, nemusíte do podrobna, jo, jak to vysychalo a tak.
0: No, ale no. Jinak tedy, jak říká moje děti, se na vědecké otázky neptají, teda zatím.
1: No, no počkejte, až se vás zeptají, proč jsou červánky? S tím jsem se zapotil.
0: Jo,
1: no,
0: no tak to je nějaký odraz od sluníčka ještě, ne, tak si myslím.
1: No, ale proč jsou akorát večer, anebo teda někdy bývají i ráno? Proč? No?
0: No, protože to sluníčko je nízko nad asi u obzoru, ne? Dole u obzoru a
1: bravo,
0: taky před obzorem.
1: Bravo, musí překonávat mnohem větší vrstvu atmosféry, protože je šikmo, že? No. A je to...
0: Hele...
1: Marie, vy nejenom, že zpíváte, vy to máte v té hlavě srovnaný.
0: Ale děte, víte, co vám řeknu, ale mě právě... A to vám jenom řeknu a řeknu to i do éteru. Mě teď strašně vadí, že ty děti a lidi nespívají, když třeba v soutěži... Je to za našich mladých let býval svět jako a je tam vysokoškolák a neví, co tam říct. No to se na mě nezlobte, to je hrozný. Nebo Vlk, jak se jmenoval Vlk v knize jako to, Kiplinga, tak oni řeknou, že to byl K, jako rozumíte? To mě vadí, taková obyčejná inteligence. No a takový ty složitosti tak vědět nemusíme, ale v obyčejný věci bychom měli vědět všichni.
1: A jak se jmenoval, ten medvěd?
0: Balů, ne?
1: Správně. Já jsem si říkal, jestli to byl Balů, nebo jestli to byl Meďa Béďa.
0: Šerchán byl ten tygr.
1: Šerchán byl tygr, ano.
0: Takže jsme si popovídali. Nevíte, víte, a kdybyste náhodou nemohl usnout někdy, tak přemýšlejte, co byste dětem odpověděl na to moře.
1: Jo. Tak já si to, víte co, Google ví všechno, píšu si, kdy umřelo mrtvé moře, otázník. A teď jsem zvědavý, co mi AI odpoví.
0: No, tak to jsem taky zvědavá, ale tak se mějte strašně moc hezky a ať jsme aspoň trochu inteligentní ještě, ale mějte se.
1: 120 tisíc let, až budete potřebovat konkrétní číslo. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té aktuální noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháme, si vlastně saháme hodně hluboko do historie a až k okamžikům, kdy jsme chodili do základní školy. Co si tak možná ještě pamatujete, ze základky občas využijete, když se vás vaši potomci, ať už děti nebo vnuci či pravnuci, ptají na takové ty zdánlivě obyčejné věci, které nám přijdou tak nějak automatické a mnohdy se nad nimi nezamýšlíme. A možná to bylo nedávno, kdy paní Magdalena musela odpovídat na podobnou otázku. Dobrý večer vám přeju, Magdaleno.
1: Já přeju taky všem krásný večer a já jsem jenom chtěla říct, že moje vnučka s pravnoučaty žije v cizině a protože pravnučka asi do 3 let žila tady v Česku, takže ve 3 letech mluvila 3 jazyky. A vnouček teda se narodil v cizině a všichni teda dbáme o to, aby mluvili česky, mimo svůj jazyk, který používají ve škole. Takže vnučka skládala asi do 5. třídy na české škole vždycky o prázdninách zkoušku z českého jazyka mimo jiné. Takže přes rok jsem musela šáhnout po základech českého jazyka a správně si to zopakovat. Jednalo se v té době hodně o základy, to znamená podstatná jména, přídavná jména, zájmena a tak dále. A když mi volala, tak vždycky říkám, aby zkoušej mě. A tak díky tomu, že prostě všichni jsme byli nadšení, že mají děti do toho chuť se česky učit, tak jsme je, když tu byli o prázdninách, nebo oni tam mají víc volna než naše děti tady, tak když přijeli sem, tak tu ráno jsme šahali po učebnici českého jazyka a opravovali jsme je a nejhorší bylo pro mě zopakovat si vyjmenovaný slova, protože dneska už se učí jinak, než už jsem se učila já, takže mě neustále opravovali, tak jsem si připadala malinko taková jako hlupačka proti ním. Ale co teda u nich si cením, že zpíváme. Zpíváme český národní, moravský národní, a už jsme šáhli i, protože mají sice dědeček se s nima nestýká na Slovensku, ale líbí se jim i slovenský. Takže já tady mám asi 4 zpěvníky a když přijedou, tak si nalistujou a musíme zpívat. A já to mám hrozně ráda, protože si myslím, že se i v písních naučej dobře vyslovovat česká slovíčka.
0: Za to, co jste řekla, vám teď moc děkuju, protože si myslím totéž. Právě v písničkách si myslím, že si nejvíc procvičí češtinu, ale vy jste říkala, že žijí v cizině. Je to anglofonní cizina?
1: Ano.
0: Ptala se vás, mě tak napadá, protože přemýšlím o tom, jaký dotaz jste musela zodpovědět za pomoci znalostí ze základní školy. Už padl dotaz, proč my píšeme prezident s písmenem Z, zatímco oni píšou se S?
1: Ne, tak to se mě neptali.
0: A co byste jim na to odpověděla, kdyby tahle otázka padla?
1: No, my jsme psali S a já bych řekla, že dneska se píše obojí.
0: Ano, zřejmě to připouští pravidla, já to teda nemám přímo nastudované, to je prostě jenom tak od boku vypálená otázka. Ale co byste odpověděla, dejme tomu 10letému pravnukovi? Proč ten rozdíl?
1: Teď se mě teda zarazil.
0: No já obecně, znovu říkám, já to nemám promyšlené, ale já bych řekl, že čeština tak trošku víc respektuje to, jak vlastně vyslovujeme, že tomu přizpůsobujeme i to psaní zpětně, jo? Takže když řekneme prezident, tak řekneme z. Neříkáme prezident, že?
1: Ano.
0: Že, A řekl bych, že čeština to víc respektuje.
1: No, takhle, čeština to víc respektuje a myslím si, že přestože je tam spousta výjimek. Já ráda poslouchám relaci pana Nováka s paní Vagincovou, protože tam se dovídám spoustu novinek, které jsem nevěděla, nikdy neslyšela a letos si obnovuju. Ale mě se děti ptají spíš, je tam měkké nebo tvrdé?
0: No, prosím, sirup třeba, to je takový zářný příklad. Dříve s Y, dnes s měkkým I.
1: Ano, měkkým I.
0: No ale dobře, já jenom tak mě napadlo, napadla tady tahle otázka, tak jsem se zeptal, jak byste vy na ní odpověděla. Děkuji vám mockrát, paní Magdaleno, a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já tež. Hezkou dobrou noc a hezky ráno.
0: Dobrou noc a dobré ráno. Máte pravdu. Za chvilku nastane a za chvilku bohužel nastane i konec noční linky, takže ještě pár chvil na telefonáty na tomhle čísle máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu na téma Co se na základní škole naučíš? S potomky jako když najdeš. Jarda by měl být tím dalším, kdo k tomu má co říct. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Také dobré ráno, tady je zase Prazimová, tady všechny posluchače noční linky a paní Danu z Blata, jestli volala, nevím, pustil jsem to až déle, ale k tématu. Takže já vlastně děti ještě nemám, že tohle můžu nějak o tom povídat, takže teď momentálně zatím nejsou ještě, není dobrý.
0: No a tak příbuzenstvu se nějaký dítě najde, ne?
1: No tak určitě, mám sourozence, tak mají, jakoby, mám synovce, ale teď, ale zatím mám poměrně čím dál méně času, no, je to takový složitější. No.
0: A nikdy za vámi nepřišli s dotazem třeba, proč je přehrada, jako, proč je rybník modrý, nebo proč se nám zdá moře modré?
1: Ne, ale já bych spíš se brousil do toho dětství u sebe, co jsem položil, mám se asi ve dvou a půl rokách nebo třech letech.
0: No.
1: A docela jsem jí tím zaskočil, bez nevěděla, jak jim odpovědět. Jsem přišel s otázkou, proč musíme umřít.
0: Co vám odpověděla?
1: No vůbec teď nevím, jak na to tenkrát reagovala. Jako říkala, že jsem asi hrozně malý počet, jako, jak to země to mohlo i mi v těch letech vůbec jako vypadnout.
0: No, a co byste odpověděl vy svému, dejme tomu, šestiletému dítěti?
1: Kdybyste tohleto otázku přišel na mě, jo?
0: No,
1: dítě třeba,
0: no, kdyby vám to vrátil.
1: Tak jako určitě musíme umřít každý, že by ta paralela tady byla pak přelidněná, že jo?
0: No jasně, bylo by tady přeplněno. Kam bychom se všichni vešli?
1: No. Je to pouštět pak někam do nějakých jiných, což zatím není možný do jiných planet.
0: No. Stěhování hromadné. Jardo, tak škoda, že nemůžete mít žádný konkrétní příklad, když máte vlastní děti. No ale zapisujte si třeba ty dotazy, se kterými se na vás obrátí synovec nebo neteř. A třeba se ještě někdy vrátíme. A já to ještě možná líbí vysvětlím to téma. No.
1: Dobrá, tak jo, pane Borku, taky hezký večer, nebo spíš dobrou noc.
0: Nebo dobrou noc,
1: a
0: ano.
1: Jak budete chtít a šťastnou cestu domů z vysílání a jsem někdy naslyšenou, když se posluchačeva.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Na skle, dobrou.
0: Ještě pořád můžete volat, ještě pořád můžete všem ostatním říct, jaké to bylo, když se vás vaše dítě, vaše vnučka, váš vnuk zeptali třeba na to, ne, kdy umřelo mrtvé moře, to už jsme si tady vysvětlili, ale proč je, když jsme u moří, proč je voda v moři slaná?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a já si ještě tady dopisuju poslední dotaz, který by možná taky mohl padnout od případných potomků. A chci ho položit i paní Míle, která teď volá na číslo 731 800 900. Dobrý večer vám přeju, paní Mílo.
1: Dobrý večer, já zdravím taky všechny posluchače i vás.
0: Děkuji.
1: Pane kapitánčík. A já nejdříve začnu tím tma a světlo, jestli...
0: Ano, co se na základní škole naučíš z potomky, jako no, když najdeš? Takhle se vás někdy zeptali vaši potomci?
1: Se učili, že sluníčko stojí a my obíháme kolem něho, jako země koule, země. Uh-huh. A tím, že oběhneme to slunko jedno za rok a tím se vystřídají 4 roční doby podle naklonění té země.
0: No, výborně, výborně. Víte, jaký je náklon zemské osy, jen tak mimochodem?
1: Ne, to nevím.
0: Nějakých 23, jestli se nepletu stupňů, ale to jsem tak úplně nepatřil.
1: No, tím nakloněním té osy, ta zůstává stejná a tím, tak. Jak my se přikláníme k sluníčku, je teplo, no. Odkláníme, tak je...
0: Zase teplo na druhé straně v Austrálii, že jo?
1: Ano.
0: Tak.
1: No a teď ještě ta tma a světlo. Mm-hmm. Tak to slunko, když stojí, a my se ještě otáčíme kolem své vlastní osy. Mm-hmm. A když my se otočíme směrem, ta naše Evropa, směrem k sluníčku, máme den. A teď pokračuje dál to otáčení, přijde západ a my se dostaneme ze spodu na tu druhou stranu. Mm-hmm. A máme tmu a Amerika má zase světlo.
0: Tak, a takhle se vás někdy zeptali vaši potomci nebo vaši vnuci či vnučky?
1: No tak neptali, ale tak jsem se to s nima trošku vysvětlila jim.
0: Jo.
1: Že jsem vzala baterku země kouli a teď jsme si točili s ní a ve tmě a jenom ta baterka svítila na to jedno místo, na tu Evropu, tak viděli, že se druhé strany je tma.
0: No, názornost úplně na jedničku, paní Mílo, já vám
1: no,
0: musím fakt zatleskat.
1: No a to otočili zase na tu Ameriku, no tak se to točilo dokola, no to byl ten den a noc. A teď ještě k těm dětskám. Co se mě děcka ptali, že jsem je učila, pomáhala s matematikou. Takže odmocňovat čísla druhou odmocněnu jakýchkoliv čísel, odmocnit. No a potom, když chodili vnuk chodil do školy, tak je nutila paní učitelka učit vzorečky. Co já vím, A závorka, A na druhou plus B na druhou závorka, no a na druhou. No a to ještě aj na třetí, že byly ty, a tady tu algebru a to všechno. No a já říkám, on si to nemohl zapamatovat, tak jsem ho to učila, si to roznásobí. Napíše jedenkrát tu závorku A plus B, krát znovu tu závorku A plus B, ať si to roznásobí a že dojde k tomu výsledku.
0: To je přesně... Ano, to je přesně to, co navrhovala paní Dana, respektive říkala, že jí to chybí, že bychom měli spíš děti učit tomu myšlení, odvodit si to logicky myslet, jo? Příčina, následek.
1: A já jsem měla právě takovou výbornou paní učitelku z matematiky, Šolinova, už nežije chudina, ale výborná, že já jsem se nemusela, já si to tak pamatuju, ona nám všechno názorně vysvětlovala. Plocha trojuhelníku, tak nám ho nakreslila výšku, teď tam v půlce té výšky přesla a ty klíny, které byly v té špici, překlonila dolů to a udělala z toho vlastně obdélník. Mm. A tak byl vzoreček hotový, základ nakrát půl výšky.
0: Mm-hmm. No tak.
1: Takže nás to tak učila, tak to.
0: No ale je hezké, že jste si to tak zapamatovala, že jste vlastně byla schopná předat tyhle znalosti i vašim prapotomkům. Paní Mílo, já vám musím opravdu zatleskat. Gratuluju. A teď
1: a
0: mi řekněte...
1: Já si velice hodně z toho pamatuju z té školy, od ní.
0: A teď mi řekněte, proč letadla musí vzlétat a přistávat proti větru?
1: No tak, aby je zbrzdili. Aby se zbrzdila ta letadla, ne?
0: I přistávat, ano, tam bych to možná bral jako odpověď, i když to není tak úplně pravda, ale proč vzlétat proti větru?
1: Já vzlétat, no tak ten vítr jim podebere tak křídla. a slétne nahoru. To mě připadá logičtější než po větru.
0: Klíčové slovo je vztlak na křídlech. Ale ano. To jen tak mimochodem. Paní Mílo, vy máte jedničku s hvězdičkou a děkuji vám za váš telefonát, který zároveň uzavřel dnešní noční linku. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: A já vám přeji taky hezkou dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: A všem posluchačům.
0: Děkuji za všechno.
1: Naschledanou.
0: Za 22 hodin se shledáte, tedy obrazně řečeno, s Jarkou Barboříkovou. Bude to totiž ona, kdo v té příští noční lince zasedne za mixážní pult a bude ji pro vás uvádět opět po celé 2 hodiny na téma, teď jsem to ztratil, tak ještě jednou, tady to mám, na téma okamžiky, kdy začíná život. Jí budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web noční linky. Ta příští brněnská vás čeká ve čtvrtek 7. května. Přijdu za vámi a budu se vás ptát, kdy jste prokázali odvahu. Odvaha ve čtvrtek 7. května. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik. Přeji vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se občas taky rádi zastavíte s naší archivní zvukovou knihovnou. A že je v ní za ta léta pěkná řádka titulů. Tak dnes například oprášíme zase po čase pár povídek, což je v rozhlase vzhledem k jejich krátké stopáži, žánr pokaždé vděčný a vítaný. Hezký poslech.

0: Snad ve všech světových literárních přehledech nechybějí takoví čeští autoři jako Karel Čapek, Ladislav Fuchs, Milan Kundera a samozřejmě Jaroslav Hašek, jeho dobrý voják Švejk, jak by ne. Jenže Hašek byl taky mistr povídky, novinového sloupku, který se dal napsat v kavárně a v redakci se jaksi platilo hned na ruku, takže ano, pojďme si dnes pár Haškových povídek připomenout, jak je přečetli mimo jiné Josef Beck a nebo bohužel už trochu pozapomenutý herec, ovšem s nádherným sytým hlasem a dávnými šlechtickými kořeny, pan Felix Lebré.
1: Pamatuji se na starou píseň irských lodníků. Bylo nás tam léta onoho, johoho, johoho, 15 vlků, 15 lodníků, mca, mca, mca, mca, všichni chtěli píti přemnoho, johoho, johoho, a křičeli johoho, johoho, johoho. Proč to připomínám? No jedině proto, abych poukázal na to, že není námořníka, který by nepil. Posádka parníku Košíře, jehož jsem byl kapitánem, se stávala ze mne, pak z pokladníka, kterým jsem byl též já, a dále ještě z proštipovače lístků opravňujících k plavbě, jimž byl pan Vojtěch Šajnost, tak se totiž jmenuji. Ve strojovně byl zaměstnán starý zkušený topič. Nechci se chválit, ale zkoušku topičskou vykonal jsem s výborným prospěchem. Dále se nacházel na palubě starý zšedivělý námořník ve službách naší paroplavební společnosti. Bože, jak pak bych nezašedivěl za celou tu dobu, kdy neviděl jsem ani mis dobré naděje, jen samý podol, bráník, chuchle, či jak se jmenují všechna ta místa na země kouly, kde jsme nesčíslněkrát zakotvili. Když se nám někdy ztratila kotva, neboť obyvatelé těchto míst provozují loupežnictví, hodil jsem prostě do vody nějakého pasažéra. Nehodil jsem ho tam sám, schodil jsem ho tam s prvním lodním poručíkem. To byl dobrý hoch, jmenoval se Kaňourek. Ten házel lano na kůl u přístavního můstku, když jsme se přibližovali, a přitáhl pak celý parník k můstku. Pak tam byl steward. Chlap jako hora, strašně klel a šlapal pasažérům na kuří oka. Měl vždycky v kapce láhev kontušovky, aby nedostal mořskou nemoc. Ten chlap mě jednou zachránil život. Kdysi jsme vyčerpali zásoby uhlí a zůstali jsme stát uprostřed rozsáhlých vod mezi bráníkem a chuchlí. A tu vypukla vzpoura na lodi. Cestující mě chtěli hodit pod kotel, aby se mnou přiložili. A náš steward chytil hezky jedno za druhým a srazil ho do vody. Pak jsme slezli do vody také a táhli parník ve vodě za špagát až ku břehu. Abych nezapomněl řeč, hádky s cestujícími byly stále na denním pořádku. Nebyli spokojeni ani s krajinou, stále chtěli vidět vlny nebo žraloky, nebo také křičeli, tak pane kapitáne, kdy pak už tam budem? Nestačil jsem je ubezpečovat, že tam musíme zcela určitě dojet, aby se nic nebáli. Já totiž měl rozkaz, abych loď v proudech co nejvíce šetřil. Dostal jsem také prémii od paroplavební společnosti. To jsme jednou vyjeli ráno v 7 hodin z Prahy a do Chuchle jsme přijeli druhého dne v 8 hodin večer. To byl můj největší rekord. Jednou se stalo, že se nám loď začala topit. Cestující vyběhli na palubu, voda se valila do zádě otvorem lodi, tak jsme díru vycpali jedním klukem, který to udělal za 2 šestáky. Ten hoch později se stal admirálem na jedné velké lodi, která z davle vozí cihly. Zajímavější bude vyprávění o námořních lupičích. Tito piráti žijí hlavně v Podole a Bránice. Původně byli v podskalských vodách, ale pak byli vyhubeni a jen jeden zbytek pirátů se utekl do hor u Pangráce, když se rozmnožili a opět sestupovali k vodám. Počali se skrývat v Bránice a v Podole. Měli malé loďky, s kterými vyjížděli na lup. Sbírali hlavně šaty koupajících se klidných obyvatelů u břehu, loudili cigarety, chytali ryby a zejména měli namířeno na menší parníky vezoucí náklad. Jednoho dne, když jsme tak rejdili mezi bráníkem a chuchlí, ozval se výkřik prvního lodního důstojníka: pane kapitáne, pirátská loď za námi! Ohlédl jsem se a v skutku... Dvojveslá loď, obsazená 4 muži divokého vzezření, letěla jako šipka po hladině k nám. Dal jsem zatížit kotle a plnou parou jsme ujížděli kupředu. Piráti však napjali všechny síly a již nás doháněli křičíce: nemáte športku? Pasažéři na palubě se hlasitě modlili a pirátská loď se octla již na samé zádi našeho parníku a zahákovala se. Ženy plakaly a steward zpíval: až nás na Olšany povezou. A do toho zněl řev pirátů: dejte nám športku. Tak jsem jim hodil jednu dramku a tím jsme získali čas, že jsme mohli ujet. No, ale o tom jsem nechtěl povídat. Chtěl jsem vyprávět, proč jsem dostal diplom od země v jedné společnosti a proč mi říkají Novej Kolumbus. Měl jsem nařízeno, abych neplul dál než do Chuchle, poněvadž za Chuchlí ještě nikdo z nás nebyl. Třeba bychom se tam setkali s divochy. Jednoho dne však jsem si myslel, co pak je asi tam za Chuchlí. Já byl vždycky zvědavej. Slyšel jsem mnoho bajek o té zemi směrem k jihu od poslední stanice Parníčku v Chuchli. Říkalo se, že prý je tam neznámé město s podivným pivem. A víte, to mě nedalo. Jednoho dne jsem se opil na kuráž a pustil jsem se v neznámé kraje. Pasažéři i lodní posádka se sice vzbouřili, ale já to hnal od Chuchle plnou parou na jihozápad proti proudu a nedovolil jsem nikomu v Chuchli vystoupit. Marně mě prosili. Vytáhl jsem z kapsy revolver a hrozil jsem každému, že ho zastřelím na místě, když bude trvat na tom, že chce jet jen do Chuchle. Křižoval jsem v neznámých vodách až do půlnoci a pak jsem najednou uviděl světlo. Na březích se shromáždili domorodci a já úplně opilý slávu a rumem jsem přistal v cizím díle světa. Byl jsem několik dní předtím v kině na kusu Krištof Kolumbus, tak jsem také věděl, s jakou vážností se má vystoupit na břeh. Z jedné strany mě držel steward, z druhé první lodní poručík a tak jsem vylezl na břeh za všeobecného proklínání. Copak je to k sakru za nový díl světa? Otázal jsem se nějakého domorodce. To je z Braslav, bylo mě řečeno. Druhého dne mne paroplavební společnost propustila ze svých služeb, ačkoliv jsem objevil z Braslav. No, Kolumbus také zažil nevděk, i když nezavezl chuchelského starostu násilím na Zbraslav místo do Chuchle.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Sirotka Pazourka zavřeli na hod boží vánoční do komory, kde byly pytle s moukou a také, jak radostně Pazourek objevil, pytle se sušenými švestkami. Tento objev způsobil, že zoufalá situace Pazourkova počala se vyjasňovat a málem byl by Pazourek vděčně šeptal díky bohu zasušené švestky, kdyby nebyl právě v takové náladě, kdy člověk na milého pána Boha nejvíce nadává. Bylo mu úplně jasno, že právě kvůli tomu milému pánu Bohu zde vězí za trest. Sedl si na pytel mouky a vzpomínal na průběh celého večera, jak včera přišel na Štědrý den k ním Ježíšek do sirotčince v podobě pana katechety, ředitele sirotčince, dvou nějakých tlustých pánů a jednoho vytáhlého člověka, který stále posmrkával a kterému říkali excelence. Pak přinesli dva nejhodnější sirotkové z dola z ředitelny balíky se šátky na krk, položili je pod vánoční stromek a políbili katechetově ruce. Potom přišli ještě nějací páni s černě oděnou dámou, která každého sirotka pohladila po tváři a ptala se ho na neboštíky rodiče. Tonda Nehovů řekl, že žádných neměl, ostatní se dali do smíchu a Kalous vykřikl: parchante. To bylo první, nad čím pan katecheta skřípal zuby a říkal, že Ježíšek si toho nezasluhuje, aby on, katecheta, spohlavkoval o takový slavný den tohoto uličníka. Že ho spohlavkuje až na boží hod. Váša mecer povídal, že tomu vytáhlému pánovi, kterému říkají excelence, je cítit z úst. Pivora se sázel o půl cigarety, že to není pravda. To byli ještě stále v jídelně. Nejedli dosud nic, měli hlad a čekali na Ježíška, aby je spasil, poněvadž se museli celý den postit až na dva, kteří pomáhají se v kuchyni, ukradli kus vánočky a chlubili se tím. Poněvadž Pivorovi nedali, řekl to na ně. Myslil, že jim zkazí radost, zatím však oni měli už vánočku v sobě a tak je pan katecheta tělesně potrestal přede všemi. Ježíšek jim nadělil jelita, smál se Pivora a šťouchal do pazourka. Stáli doposud v řadě a smáli se těm tlustým pánům, kteří říkali: ubohé dětičky, ubozí sirotečkové. Potom pan ředitel počal rozkládat je rukama a říkal, že je Bůh milosrdný a nedá těm červíčkům zahynouti. Koulel přitom zuřivě očima po Vintrovi, jež to vyplazoval jazyk na pána, který posmrkával. Pan ředitel pošeptal něco panu katechetovi, ten zavolal Vintra a odešel s ním do vedlejší síně. Za chvíli se Vintr vrátil, byl uplakaný a tichý jako pěna. Na to jim pan katecheta poručil, aby šli vedle do síně, kde byl připraven vysoký vánoční stromek, na němž hořely svíčky a nahoře vznášel se anděl, kterému někdo namaloval úhle mousy, aby vypadal jako pan ředitel. Tam stáli hodnou chvíli, až konečně otevřeli se dveře a vešli ti páni s těma paníma a celý učitelský sbor sirotčince. Pan katecheta požehnal se křížem a spustil Otčenáš. Modlili se hlasitě a hodně rychle, aby už to bylo odbyto. Na to ještě modlili se Věřím v Boha a Zdrávas Maria. Licer povídal, že by se to raději mohli modlit při večeři, takže neví pořád, na čem je samé modlení a samý hlad. Po třech zdrávasech vystoupil pan ředitel ze středu učitelského sboru, pokřižoval se a řekl: na věky amen. Na to měl k ním pan ředitel řeč, mluvil o Ježíškovi přes půl hodiny. Kručelo jim čím dál tím víc v břiše. Pan ředitel říkal, že Ježíšek byl takový maličký, nedovedl to ani říct, jen dělal rukama takovýhle, takovýhle. Černá paní plakala ještě víc a ředitel pokračoval a mluvil o dobytčatech ve chlévě a díval se přitom významně na sirotky. Mluvil o šátcích na krk, na čež si sedl a povstal pan katecheta. Vykládal, že dostane každý ze sirotků na památku narození Ježíška šátek na krk a vyzval je, aby se všichni pomodlili třikrát Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a jednou Zdrávas Královno. Pazourek byl do té doby úplně sticha, ač Pivora se stále snažil nějak jej vyprovokovat, ale nyní, když slyšel zase o Otčenáších a Zdrávasech, nezdržel se a poznamenal k Pivorovi: to je nějakýho modlení za každou onuci. Ten pán, jen stále posmrkával, řekl tiše něco řediteli, který pokýval nábožně hlavou, načež se rozběhl dozadu, chytil Pivoru za ucho a vrazil mu klouby druhé ruky mezi žebra. Pivora vytušil, že záležitost by mohla poškodit jeho vánoční náladu a pravil nahlas: to já ne, to tuhle pazourek. Pazourek se ovšem také hájil a vznikl rozruch, že katecheta přerušil první Otčenáš hned za slovy: a odpust nám naše viny. Vše hledělo dozadu. Ta paní, co stále plakala, začala najednou posmrkávat, začala funět a vzdychat. Ostatní černě odění páni zvedali oči ke stropu a hleděli významně na katechetu, který byl ve zřejmých rozpacích, z nich si pomohl tím, že vytáhl z kapsy modrý šátek, nasadil jej k tváři a zatroubil tak dopáleně, že Vošťálek, Blíml, Kačer a Gregor myslili, že už to troubí venku starý sluha vokřál, což mělo být znamením společnému zapění vánoční koledy, a zavřískli jako jeden muž. Narodil se Kristus Pán. Katecheta sice zvedl ruce, aby bylo ticho, leč ostatní mysleli, že chce dávat takt, a spustili unizóno. V tom vznešeném vánočním řevu drapl ředitel pazourka jako tygr jehně a odvlékl ho do komory. Ať si laskavý čtenář představí komoru, v ní pazourka, pytle mouky, pytle sušených švestek a na zemi hrnec mléka. To se ví, že Pazourek mouku nejedl ani nepil. Co jedl a pil, lze se tedy snadno domyslet. A následky při jeho celodenním postu také. A tak se snad lze i domyslit i to, že dva pytle mouky v té komoře nebyly vůbec k potřebě a že z komory po půlnoční, když Pazourka z ní ředitel pouštěl, docela to nevonělo jako z komory.

Mezi námi všechno klape v rytmu jediné. Ona mi voní benzínem. Dálka je píseň, kterou mám tak rád. Má tisíc slok, má tisíc kilometrů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Divadle pro vaše uši dnes opět po čase listujeme povídkami Jaroslava Haška, které jako vtipné miniatury vždycky přitahovaly herce a režiséry. Je to taková malá plocha pro velké herecké výkony. Co například Bohumil Bezouška? Spíš jako třeba Jiří Lír, opravdový mistr malých rolí. Ale Bezouška, jak je dokázal vyhmátnout? Je vám to radost poslouchat, jak před mikrofonem oživil všechny ty Haškovy figurky z obyčejného života.
2: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Vášnost, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vášnosti, to je jen malé škrábnutí vášnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vášnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vášnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko vášnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není vášnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vášnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán to je horká půda. Najednou to vybouchne, ale ne vášnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vášnosti, Úhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě, oni to ale neudělají. Nejlepší je ty Turky vyhladovět, ale když ono to taky dobře nejde, vášnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vášnosti, na Turka se musí jít chytře, Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vášnosti, to není říznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude vášnosti těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vášnosti neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčil leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný, vášnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vášnosti, to je ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vášnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostrá. Věřejí mě, vášnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš, ale že je Turek, Turek je nezád. Podívejte se, vášnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co

0: prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vašnosti. Ale o vašnosti to nic, to jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice vašnosti, Ježíš Maria, vašnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl věřejmě takový štírák, musel pryč, vašnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli vašnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bašibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil vašnosti a teď budeme holit pod nosem. Tak, vašnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou vašnosti společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane vašnosti, snad mě tady nevomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, tak vašnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla vašnosti špička nosu, to byla jenom bradavička. Ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení vašnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vašnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít Italiáni z Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježíš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti, nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu! No tak, vašnosti, teď hezkých vomeju a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný, já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem ob vás. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí. Tak vašnosti, ty dáme náplast, tak. A račte dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláče, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí vašnosti válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, ne, ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmik a hlava je dole. Josef, seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlob.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem hrabě Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro jest spozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova. A to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii, mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou na takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thompsonovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který vykřikl. To ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský, co bude dál, kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste ji schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Toms vstal a opíraje se o stůl polonaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl. Proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece neboštíka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A to je to hlavní. Vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a nežádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale, zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenáhl, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim vstřikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem a pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na zadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také výjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu.
2: Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.

0: Přiznám se, že k výběru dnešní poslední ukázky nebo scénky z rozhlasového Silvestra roku 1964, která už pozor nebude patřit Jaroslavu Haškovi, mě ale inspiroval právě ten předchozí Haškův rozhovor autora s vydavatelem Krváků. Nějak podvědomně jsem v tom slyšel úplně jiný rozhovor, který se v rozhlase vysílal pod názvem Zlý sen a v televizi později jako Půlnoční zkouška. Nejvíc je ale známý asi, co by Mámo, já chci žábu. Tak se dobře bavte a brzy naslyšenou.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora, těší mě.
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič.
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích. Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Víte, to samej frugál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte!
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteliť.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Pan, to je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu dělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlivu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 500 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Dám! Tady máte... Tady máte... Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Sí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.